protože tady sedí mnoho osobností, některé se ani nedostanou dnešní na jeviště, ale přišli pozdravit naše protagonisty a pana Kestnera, aby také popřáli a pohladili knížku Intimní doteky Prahy. A tak jsem přemýšlel, jak bych začal a možná začnu pro rozhlasového posluchače trochu netradičně. Mám před sebou dvě fotografie. Divákům ukážu, rozhlasovým posluchačům popíšu. Na první fotografii je paní Marta Vančurová a drží se za ruku s panem Ladislavem Mrkvičkou. Je to nesmírně soustředěné, koncentrované a v těch očích vidíte, že dojde k něčemu významnému. A to významné bylo, že jsem je tehdy požádal před 8 lety v přímém přenosu tobogánu, aby nám zarecitovali ukázku z pořadu o Jaroslavu Seifertovi Jaro Praze. Oba se nadechli a z toho vznikla tato krásná fotografie a potom nádherné básničky. Tu fotografii dnes chci paní Vančurové předat. Na druhé fotografii, také 8 let staré, vidíte pana Harapese v historické pracovně Národního divadla v rozhovoru s paní Maruškou Hradeckou, která mu nabízí cigarety. To, že tam je ta krabička cigaret, jsem si všiml skutečně až po 8 letech a jediná otázka, kterou mám připravenou pro pana Harapese, je, jestli je kuřák nebo není. A pak se začne odvíjet tobogán. Dámy a pánové, paní Marta Vančurová a pan Vlastimil Harapes.

0: Posaďte se u nás. Tak mám tady také svadební koláčky, protože se včera jsme provdali naši neteř z rodiny Slámových, tak vám pak nabídnu, ale budete zpívat, aby se vám dobře zpívalo až později. Vlastníku, ptám se, to je náhodná ta fotografie. Seš kuřákem, nebo to bylo jenom, to bylo nedorozumění od Marušky Hradecké?
1: Ne, já myslím, já jsem nekuřák samozřejmě, ale no, ne moc dlouho, ale už jsem nekuřák dlouho.
0: Není to třeba na základě toho, jezdíte na zájezdy a Marta nechce, aby se v autě kouřilo, aby byl čerstvý vzduch všude? A...
2: No, pravda je, že já jsem protivná ve společnosti kuřáků, tak možná že radši přestal kouřit, ale...
1: Ale
2: ne,
1: musím prozradit, že dřív se vždycky nechala zlákat, když jsem já kouřil, tak si taky si dala páva, tak jako... No. Aby něco neušlo, znáte to, jako...
0: Tak, já jenom poprosím naše rozhlasové techniky, aby malinko stáhli mikrofony, aby nám to nelazbilo, my pojďme blíže k mikrofonům. Já jsem tady připomněl to jaro s Bohem. Uskutečňujete i tento pořad, to samozřejmě bylo s Láďou Mrkvičkou, ale je to takový, jako bych řekl, kmenový pořad Pražské violy.
2: No už to neděláme, už to nehrajeme, ale měla jsem to strašně ráda a myslím, že to vydrželo pár sezon. Strašně ráda, strašně se mi potom stýská, potom se Seifertovi, já věčně ho vlastně mám v sobě.
0: Připomínáš si ho doma třeba, jako tím, že teď to nehrajete? Potřebuje člověk se vracet k básníkovi, kterého miluje a který prostoupil jeho život a i myšlení samozřejmě.
2: No já se přiznám, že jsem pana Seiferta moc tak jako v mládí ani tak nevyhledávala, vlastně jsem ho ani asi moc neznala. Já jsem ho vlastně objevila jako hodně, když jsme to právě dělali a to je na tom hezký. Že najdete nějaký veliký kvality, když se tomu opravdu věnujete. A já pana Seiferta znám vlastně na dálku strašně let a mám jeho knížky samizdatový i s podpisem a tak jako na dálku jsme se vlastně měli rádi, ale nikdy jsem ho bohužel, už jsem ho nezastihla, měla jsem k němu namířeno, ale už jsem ho nezastihla a pořád na něj vlastně myslím. Protože poezie mě provází dlouho a ta jeho poezie, to patří k mému životu, no.
0: Vlastníku, my jsme se studenty herectví nedávno přeli o tom, co to vlastně je ta metoda Stanislavského a jeho život v umění a jestli je potřebná a platná ještě pro dnešní dobu. Co je takovou biblí pro tanečníka? A zdali vůbec doma máš, anebo jestli už to nepotřebuješ?
1: Já už jsem to nějak zapomněl.
2: Nohy.
1: Ne, to jsou takové základy Agrippiny Vaganové, což je taková ta škola v Petrohradě, skvělá, kterou ona vlastně udělala tu metodiku novou podle toho starého způsobu a vlastně celý svět tak jako to užívá a je to respektováno.
0: Vrátím se... Jsem zpátky do divadla U hasičů. Tady uvedete svůj pořad. Je to vlastně herecký koncert, je to to představení, s kterým jezdíte i na zájezdy. Jaký je ohlas u diváků? A ono se stává, že někdy, když je člověk spjatý s určitým filmem, který vešel do mysli diváků, takže neustále, ať hraje úplně něco jiného, tak se vracejí všichni k tomu filmu Den pro mou lásku. Potkává vás to také?
2: No, tak já myslím, že lidi za námi chodí vlastně, protože nás takhle poznali v tom filmu.
1: A nezapomněli na nás.
2: Ale možná, že je to docela šok pro ně, já nevím. Protože ty role jsou takový docela neobvyklý, myslím, pro nás dva. Že jo?
1: Jo.
2: No, ale ohlas je teda moc hezký, tak...
1: No a zřejmě taky se přesvědčí, že stárneme všichni, že po těch 25 letech vypadáme, jak vypadáme, haltno, co se dá dělat.
0: Pokud je o tu hru, možná, že i naším úkolem nebo posláním je přitahovat lidi do divadla, přinášet jim určitou základní informaci. Co vás na té hře přitahuje jako herce? De facto Vlastimil Harapes tak lehce zatancoval z jednoho žánru do druhého, používám ty metafory, zatancoval a z Vlastimila Harapese se stal herec. A teď už se vším všudy. I když v Liberci, kdybyste jeli na představení, Mozarta a Salieriho, tak tam ještě tancuješ.
1: No, tam mám takový jeden výstup. To byste koukali.
0: Rádiu
1: by to bylo úžasné.
0: Ten výstup je krátký, nebo má...
1: No, tak, jako, ano, taková jedna scéna, jeden vstup, kdy je to vlastně retro, jakože že zpátky. Hodně let, kdy je představován Mozart u dvora, u císařovny císaře. A tam vlastně děj se odehrává 33 let po smrti Mozarta a tady je to těch 33 let zpátky, takže je to zajímavé, že mě musí honem přehodit paruku z takový tý šedivý na takovou hnědou. Honem, pak to odtancuju a pak zase se vrátím do toho starého. Ale tato hra, jak ses tady ptal, tak ta se nám zalíbila a já jsem moc rád, že jsem se vrátil na jeviště právě s Martou, že byla tak moc hodná a vlastně to se mnou riskla vystoupit po těch letech. A ta hra se nám, myslím, obou, jak jsme si už říkali, moc zalíbila. Přinesla nám ji Hana Ižofová, režisérka, která také tu hru s námi nastudovala. A pro mě to byla ta práce strašně milá, radostná a hlavně důkladná. Já strašně rád pracuji, že Marto? Jasně.
2: Ano.
0: Jenom jedna otázka. My dneska pokřivíme tu knížku Intimní dotyky Prahy a zahledl jsem pana Stránského, zahledl jsem pana Miluniče. Když bychom se jich zeptali, čím jsou, tak pan Stránský řekne, já jsem spisovatel. Miluniče řekne, já jsem architekt. Paní Ivanka Devátá tam sedí, řekne, já jsem spisovatelka. Co ty řekneš? Máš na vybranou?
1: Já jsem umělec.
0: Jo, umělec. Já jsem myslel, že řekneš jako bez rozpaku, že já jsem herec první kvality, účinkou Liberci, nekouřím, prostě takový základní informace.
1: Já jsem vše umělec. Neříkám, jaký, to ne, to zase jako ta kvalita, to zase musí říct diváci. Ale tak jako mám rád umění všeho druhu.
0: A jsi schopen třeba to porovnávat, když skončí představení, jdete se uklonit, že se ti tam promítnou věci z těch slavných baletních inscenací, které jste dělali?
1: No, to ani ne, ale zažívám takový stejný pocit. Tam nemáme, pravda, hudbu, jako se užívá při tancování, při baletu, ale je skvělé tvořit vlastně tu hudbu těmi slovy. A to mě na tom zajímá a na tom kontaktu právě s Martou mě vždycky bavil zrovna tak ten kontakt na jevišti s partnerkou. A já vím, tak jsem byl i vycvičen, učen, že cokoliv tam partnerka třeba zkazí v tom, nebo co se nepovede, když je s partnerem, vždycky za to může ten partner, tak je to asi i v životě, že jo, to já jsem to jako slyšel. Ale takže já vím,

0: to riskli a že se domluvili, že zaspívají i písničky, které je spojují, které si někdy zpívají v autě a někdy to jsou i písničky z inscenace Kráska a zvíře. Takže nechávám teď na vás, abyste se pustili do prvního duetu a znovu...
1: Že jsme se domlouvali, že ten duet bychom vzali až na konec.
0: Až na konec uděláte duet.
1: Takže já bych teď zaspíval takovou tu první píseň.
0: Takže Vlastimil Harapes...
2: Se režíruje.
0: Harapes se režíruje.
1: Ne, v žádným případě.
0: Vlastimil Harapes přichází k pěveckému mikrofonu. Vlastimil Harapes vzpomíná na to, jak učil svoje žáky. Už se přestává smát, protože už by měl být u toho hereckého pěveckého mikrofonu. A já jenom řeknu, že posloucháte Tobogán z divadla U hasičů.
3: Kde jsme moc rádi a jsme rádi, že tady můžeme s Martou hrát. Díky panu řediteli. Je to tady velmi krásné a my se moc těšíme, že 28. března tady bude poslední léto. Nebude to určitě poslední léto, ale... nebo naposledy, ale bude to poslední léto Sáry Bernardové. A ta písnička je vlastně začátek druhého jednání z Krásky a zvířete, kdy zvíře ztratí drápy a má už lidské ruce, takže o tom štěstí, neštěstí to vlastně je. Hudbu napsal Petr Malásek a slova Václav Kopta.

0: Děkuju, Vlastimilovi. Jak by se zhodnotil teďka?
1: Teď to řekl.
2: Já jsem to celý předělal najednou. Já jsem to udělal takový melodram, no, ale no, tak prostě.
1: Jsou jiný podmínky.
2: Jsou jiný podmínky.
0: Divadlo, muzikál, baletní představení vždycky se interpretovi promítá v hlavě, že něco se povedlo hodně, něco málo a teď co s tím, už to odeznělo. Ty pocity jsou různé, už se s nimi možná ani nedá moc pracovat, ale co tě napadne, když se to povede a co tě napadne, když se to nepovede?
1: Mně.
0: No.
1: No, ono nezbývá, než si to říct, co se nepovedlo a příště to neudělat, nebo příště udělat něco líp. Jedině pracovat.
0: Pokud...
2: Můžu já k tomu? Ono je to takové, jaksi velmi, velmi subjektivní v tom, že člověk třeba má někdy pocit, že se to ne tak úplně povedlo a přesto ta odezva diváků je. A já vím, že když jsem tancoval ještě, to je dávno, že jsem byl vždycky takový jako zamračený, naštvaný, že se mi to nepovedlo a tak jsem i s tou náladou se šel klanět před oponu a pak jsem jako to a tam potom že nějaký faninky mi psali, a kde je váš zářivý úsměv, vůbec je to nezajímalo, jestli jsem něco zkazil nebo ne.

0: Ne, protože to jsem věděl já, že se mi to nepovedlo tak, jak bych si já přál, ale protože jsme jenom lidi, tak se to někdy ne tak vždycky povede všecko, takže ne, není to tak úplně podstatní, jak se to člověku zdá. Někdy si myslíte, že to vůbec nebylo dobrý a naopak za vámi přijou i kolegové a lidi a říkají, že jak to bylo pěkný představení, jak se to vydařilo a člověk sám ten pocit neměl, takže to asi není směrodatní, je to důležitý ten, kdo se na to dívá a kdo má ten dozor na tom představení, umělecký dozor, samozřejmě ne jiný dozor. Takže po tak té hlavně, umělecké stránce.
1: Hlavně diváci to vidí jednou, většinou. A to, co my děláme vlastně tisíckrát, tak se nám někdy zdá právě, herec nemá tak úplně správnou korekci, myslím, tak, protože se vidí jinak zevnitř nějak a já mám taky tu zkušenost divadla, že někdy se stane, že si myslím, že jsem mistr světa a ono ne. A potom...
2: Jenom kdy tě to potkalo tohle? To by mě...
1: jo? To už si nepamatuju, ale...
0: Tak se mnou ne, to má skoro vždycky, když hrajeme spolu, tak vždycky
1: ne,
0: je to
1: mistrně světa. Já přeháním, ale někdy člověk jako má dobrý pocit a většinou si vzpomínám pan režisér Pistorius, který byl na každém představení v Portále, v realistickém divadle, tak ten mě z toho vždycky neomylně vyvedl, protože říkal, dneska tam bylo tohle a tohle a tohle a tohle a já byla strašně mrzutá. Ale je to tak, no, že je potřeba to třetí oko.
2: Vy jste mluvili o tom, ale je to věc, kdybych to četl třeba v nějakém deníku, tak bych si řekl, to je báječné, já vlastně se dovídám o podstatě herectví nebo tance prostřednictvím toho deníku. Stanislavský, o kterém tady byla taky řeč, si psal deník, Evžen Ionesko, další a další dramatici. Píšete si vy nějaké poznámky, nebo dokonce deník? Mohou to být i zápisy, dojmy z toho, co děláte?
1: Já ne, já si nepíšu deník. Ne, já... tak jako pracuji spíš asi intuitivně a tak se nechávám vlastně jako, já nevím, jak bych to řekla, unášet nebo co, někam. A to všecko, co jsem udělala, co z čeho vlastně jako jdu dál, tak to mám v sobě a deníček asi ne, ne. Psala jsem kdysi verše, ale to bylo něco jiného, to byla potřeba nějak se uskutečnit asi a to bylo v takovým tom pubertálním věku a vím, že to nebylo dobrý, když jsem si to potom zpětně přečetla. Ne, já si nepíšu deník.
2: Chápu to tedy, tu poezii jako potřebu pro člověka samotného. Napadlo tě to zarecitovat někomu?
1: Ne, ne, ne, to bylo jenom pro mě.
2: Já o tom deníku jsem se zmínil také proto, že přeci jenom ještě vidím až do zadních řad a tam jsem uviděl pana profesora Radovana Lukavského. Chci ho pozdravit, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ale přichází ze zadu z Portálu. Já ukazuju dopředu, ale pan Lukavský přijde ze zadu. Připravíme mu židličku. A vzpomněl jsem si, že právě on psal krásný deník o tom, jak probíhala inscenace Hamleta. A pro mě to byla Bible a musím říct, že se mě dvakrát stalo, že jsem ji dostal věnovanou od pana Lukavského a vždycky mě ji někdo ukradl v šatně. A přiznám se, že jsem se vůbec nezlobil, protože jsem to bral jako, že to vzal člověk, který miluje divadlo a miluje pana Lukavského, kterému právě uvolňuji židli, pan Radovan Lukavský. Už jsem několikrát zdůraznil, že dneska pokřtíme rozhlasovou formou, jinak už ten křest té knížky byl, knížku Intimní dotyky Prahy. Vlastík Marta, i vy jste napsali nějaké vyznání Praze. Pojďte malinko ve stručnosti říct asi, které to místečko v Praze vám je blízké, anebo i co v té knížce je, nalákáme i možná nejen posluchače, ale i čtenáře, kteří mají rádi povídání o Praze.
0: Takže já začnu. Jak jsi říkal o těch memoárech právě, tak já si myslím, že musí být taky určitá schopnost formulovat vzpomínky, umět to napsat. Ona to taková legrace není. Teď, když Robert Kessner nás vyzval, aby jsme napsali do této knihy, tak já už se taky trochu považuji za spisovatele. 13 řádků, víte, co to je? Takže třeba potom taky ještě něco napíšu, nějakou knihu. Jsem si řekl, když už mám ten začátek za sebou.
2: Máš
0: ale právě, jak máme v té hře, tak to je úžasný, protože tam říká Sára, že začala psát svoje vzpomínky a že jsme začali se svým tajemníkem, což jsem já, ale začali jsme druhým dílem. To je, myslím, ještě lepší.
2: Marto, k té Praze?
1: No, já vždycky, když jsem přinucena k něčemu se vyjádřit, tak vlastně jsem nakonec docela ráda, protože člověk si určitým způsobem nějak sformuluje vztahy a tak, a tak si vždycky něco jako uvědomím a ta Praha, jsem s ní srostlá, no, tak fakt jí mám strašně ráda. Žiju tady celý život a tak jsem byla ráda, že k tomu můžu říct pár slov, no.
2: A vybavují se ti verše třeba pana Seiferta nebo Halase,
1: no
2: anebo i tvoje básničky, když
1: ne, ne, ne, ne, já jsem nepsala o Praze, ale ale pan Seifert samozřejmě. To, když mám citovat něco o Praze, tak vždycky si vzpomenu na pana Seiferta.
0: Že venku už se smívá, maminka si spíš.
2: Pan Lukavský? Pokud je o tu Prahu, já se ještě vrátím potom samozřejmě k Hamletovi.
3: Já to mám velice jednoduché. Já se v Praze narodil, vyrostl jsem tady právě tady v té Vinohradské oblasti, Mírovo náměstí, Mírové, se jmenovalo Purkyňovo. Tam jsme chodili, pač tam byl Parčík a tak dále, na koloběžkách jsme jezdili. Říkám to proto, že jistě všichni víme, co pro nás znamenají vzpomínky z dětství, jaká je to krása. A tím spíš i připomínky, které ty vzpomínky probudí. A to je můj případ z obrazy Kessnerova. Když jsem viděl poprvé jeho výstavu, myslím, že to bylo na Vysočině, tak jsem prostě byl rázem zaujat, nebo snad ještě lépe řečeno jat, jeho obrázky Noční Prahy. Protože rázem mě se vybavila ta situace, jak víte, v tom albu fotografií nebo obrázků v paměti jsou úplně přesné obrázky. Já mám přesný obrázek, jak tatínek nás veze na saní, já měl dvě sestřičky, tatínek byl truhlář, vybudoval si široké krásné saní, kde jsme se tři vešli. Bylo to v zimě, já jsem samozřejmě měl beraničku až takhle, deku až takhle, takže jen ty očka tak koukali ven, co se děje, a ještě trošku třeba i sněžil. A já si naprosto přesně pamatuju, jaká to byla krása, když jsme jeli v té stmívající se Praze a lampáři začali rozsvěcovat plynové lampy. Ty plynové lampy na těch obrázkách, to je pro mě najednou úplně kouzlo. A já si pamatuju, jak jsem to tak jako úplně hltal očima a jak jsem najednou zkusil jak přimouřit oči a teď ta lampa se změnila v hvězdu a z ní paprsky tryskaly na všechny strany. Pro mě to byla taková krása, takové potěšení a zábava, že jsem pochopitelně na to, jak vidíte, nezapomněl, mám to v srdci, vryto v paměti, tedy naprosto pevně zachyceno. A to ve mně vyvolaly ty obrázky Noční Prahy Kessnerovi, které tam ty plynové lampy, jaká to byla krása, které tam prostě zachytil. Za to jsem mu byl vděčný a do dneška já mám rád i jiné jeho obrázky, ale tyhle mě tedy doslova, jak bych, na tyhle si mě chytil.
2: Tak já děkuju panu Lukavskému. Chci připomenout, sluší se to při tomhle krásném vyznání, že výstava pana Kessnera bude vlastně zahájena hned po tobogánu a bude tady celých 14 dnů, tak můžete přijít i vy, naši rozhlasoví posluchači, a říct si tak, tohle je ta lampa, která učarovala panu Lukavskému a hned se pustil a letěl až do nebe a potom se zase vrátil přes Národní divadlo až do tobogánu. Tyhle ty představy mám, chci vás ještě jednou pozdravit v polovině našeho dnešního tobogánu, poprosit o druhou písničku a zároveň rozhlasovým posluchačům říct, že nám mohou telefonovat na číslo 2 21 55 25 20. V této době tady Vlastík Harapes, Marta Vančurová, pan Radovan Lukavský, přijdou po písničce další hosté.
0: Takže my, když jedeme na ty zájezdy, tak nejenom, že si tam jako opakujeme to, co máme a říkáme si s tím představením, co a jak, ale také si zpíváme.
1: Aby jsme se zahřáli.
0: Marta vždycky říká, chudák ten řidič, no ale musí něco vydržet, nedá se to nás nic dělat, že? Protože...
1: To jste teda dobře uvedl.
0: No ty to říkáš, to je pravda. Takže my vám zaspíváme duet.

0: Tak musím říct, čím dál lepší, a všimli jste si, že vlastně Hrape se teď už projevil ve své další profesi jako dirigent. Takže tanečník, herec, občasný řidič, dirigent. To je poměrně dost profesí přítomnosti tak významného pedagoga, jakým je pan Radovan Lukavský. Máme první telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím, můžete se ptát.
1: Děkuju, tady je Bredníková. Já chci všechny pozdravit, samozřejmě známe je tak trošičku přes pana Hugo Pavla, ale měla bych něco na pana Lukavského, jestli se na to ještě někdy vzpomene. Já jsem průvodkyně cizinců a jednou jsem vyprávila takovou tu velice dojemnou historii Národního divadla, stáli jsme tam na piacetě a ti Italové byli takový rozvernější a řekli, že tam musí tedy zaspívat nějakou písničku na počest Národního divadla. Začali se tam pustit nám do zpěvu, dost takového. No, nechci komentovat, načež vám šel okolo pan Lukavský a on jim zatleskal. A já jsem tam málem omdlela, teda, teď šel okolo jeden z největších českých herců. Takže jestli se na to už se určitě nepamatuje.
0: Dobře, jestli se pamatuje a ještě konkrétnější otázku máte, nemáte? Ne, je to vzpomínka.
1: Ne, jenom vzpomínka.
0: Tak vzpomínáte si, jak jste zadarmo tleskal amatérskému pěveckému sdružení?
2: No, přiznám se, že ne, já to s tou pamětí mám už čím dál horší, ale nepochybuji o tom, že jsem zatleskal. Pro mě všechna taková setkání jsou nenadále. Já třeba najednou slyším pěvecké duo a ono je sestaveno z činoherečky a z baletního mistra. Tak tady se budou zřejmě dít ještě pozorhodné věci. Vám, milá paní, děkuji za dobrou, za hezkou vzpomínku, za dobré slovo a možná mně se stane, že si nepamatuju a pak půjdu tady z divadla na to, najednou si vzpomenu, tak v tom případě na vás rád pomyslím.
0: Vy jste mě s tím zpíváním navedli na jednu věc a já vám to potvrzuju, tady jsou svadební koláčky na stole. My jsme včera, rodina Slámová, provdali naši neteř, Markétu. A bylo vám to uchvatný, dokonce ten řečník, který byl takový kožený, vážný, se rozesmál při obřadu, když se zeptal ty Markéty, berete si zde přítomného Helebranta za muže? A ona neřekla jednou, ona řekla ano, ano, ano. A ten úředník najednou se rozesmál, byl spokojený. A ono vám to tím nekončilo. My jsme přišli do ty hospůdky, rodina Slámová, rodina Helebrantová a najednou ty Helebrantovi lidi, bylo jich 25 ta rodina, začali vybalovat nástroje, kontrabas, husličky, flétnička tam byla a začali vám zpívat. Ale nádherný, oni si vzali takový ten motiv. My jsme zpěváci z dálky země, my jsme příbuzní a přicházíme k vám. Já jsem jeho teta, to je moje strejda. A teď takhle se vzájemně vám představovali, říkali, že jsou ze Strašnice a babička tam vystoupila, říkala, já jsem jejich babička a já už si nic nepamatuju, ale jsou to moje děti. No bylo to nádherný, ta muzikálnost rodiny a teď proti ní seděla ta rodina Slámová, antihudební, naprosto antihudební. A já jsem si vzpomněl, když jsme byli malí kluci na gymplu, my tři bráchové, tak když se zpívala polka míru, tak jsme museli jít ze sboru ven, pať by to jinak byla diverze, že jo. A tak to byly krásné věci na tu svadu a na to zpívání. Vzpomínám a věřte mi, každé nevěstě bych přál, aby zažila to, že jí svadebčané takhle sami krásně zaspívají. To je na celý život. Máme další telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den. Jmenuji se Lavický a volám z Nové Paky.
0: Ano.
3: Chtěl bych se opět po telefonu vyznat z obrovské lásky k panu profesoru Radovanu Lukavskému. Protože to je pro mě skutečně největší český herec, to je pánbu mezi herci. A já nezapomenu na jeho skvělého Hamleta, nezapomenu na Romea a Julii, kdy říká Janu Třískovi, zoufalče s takovým zvláštním výrazem, na to bylo nezapomenutelné právě tak, jako jeho recitace Jen dál v tom pohnutém roce 89.
0: Jenom pardon, já vím, že víte o divadle,
3: přednesl v Nové Pace a chtěl bych mu poděkovat tak za nádhernou češtinu, která vždycky z jeho úst působí úplně magicky a kouzelně.
0: Ano.
3: Ještě jednou děkuji za všechno.
0: Já vám děkuji za ten telefonát. Zkuste prosím ale formulovat i otázku. Od toho vlastně ten telefonát je pan profesor je na to zvyklý.
3: Já bych se chtěl zeptat, zdali si vzpomíná na spolužačku z Nové Paky. Já jsem viděl album studentské, kdy pod fotografií je napsáno Rado van Luka jako Ludvík van Beethoven. Na koupališti někde se spolužačkami.
0: Tak počkejte.
3: Děkuji, na shledanou.
0: Jo. To je zajímavý sledovat ty pochody těch, kteří volají, ale nakonec se vždycky k tomu podstatnému dostaneme. Víme, že pan Lukavský je Bůh, to víme. Akorát nás překvapuje, že jen tak si přijde do tobogánu, jako pánbu, který má na starosti spoustu věcí. Čili poprosím posluchače, zkuste krátce, aby se dostalo i na víc lidí, se pozeptat. Já vím, že to vyznání nádherné, pač takhle bych já mohl říkat, že Marta Vančurová, no to je něco krásného, prostoupilo to můj život, rád bych s ní chodil po Praze, rád bych ji držel za ruku. Celkem mi závidím, že s tím hrapesem jezdí. A takhle by to bylo. No. Ale pojďme ještě jednou, oznámím náš telefon 221 55 25 20. Jak berete, teď v krátkosti, jako berte to jako anketní otázku, jak berete takováto vyznání, která potvrzuje, ten člověk zná divadlo, že ho miluje, že ho potřebuje ke svému životu?
4: No, já si teda přiznám, že si vždycky jako snažím vžít do toho člověka, který to říká, ty slova, a někdy mám taky strašnou potřebu třeba někomu vyznat lásku, jako že mám nějaký zážitek z někoho nebo z něčeho. A vím, že někdy to není třeba chápáno zrovna jako, že to není vhodný třeba někdy nebo tak, ale myslím si, že lidi si to mají říkat, jako když někoho mají rádi, že to mají říct a tak. Já to beru.
0: Pan Lukavský.
2: Samozřejmě, že člověk nemůže takovou věc odmítnout a já vždycky rád poděkuji za dobré slovo, které ke mně někdo pronese, ale někdy musím poprosit, prosím vás, nepřehánějte to.
5: Vlastík?
6: No, já si myslím, že ne, tak jako každý to myslí podle sebe, že aby člověk něco řekl takového jako milého, že k tomu musí být silná motivace, a když už to je, takže, jak říkala Marta, že to má být, že se nemá stydět. Já jenom, když mi bylo 50, tak jsem si řekl jenom, že to špatný už nebudu nikomu říkat, jenom když si o to řekne.
0: Děkuji vám a teď bych poprosil o třetí písničku. Před ní bych rád pozval pana Miluniče, Vratíka Ebra, pana Stránského, Ivanku Devátou, pokud se dostane z těch zadních řad, a vlastně si poslechneme tu písničku společně a vám, milým divákům, v první řadě rozdám svadební koláčky, abyste viděli, že skutečně... No, prosím. Nemusíte to komentovat, jestli
6: Tomáši,
0: jsou dobré, jsou výborné. Tak
6: Tomáši,
0: prosím. Poslušte si, ano.
6: Tomáši, to jak jsi mluvil o té vaší svatbě právě, tak jsme říkali, že ten Robert Kessner, že má velkou rodinu, že vůbec je úplně vyprodáno a všechno, že to je jeho rodina tady. Že to jsou sami
0: příbuzní lidi. No, samozřejmě bych poprosil pak pana Kessnera a pan Trmal, no Bártíková ta nejdla 14 dnů, jak vidíte. Pane Trmale, vemte si to. No, ale posuňte to dál. Tak, děkuju. Dalo mě to hodně sebezapření, pač koláče, tvarohový, makový jsou nejlepší. Marta Vančurová.
6: Solistka už je připravena. Tak.

0: Bylo to krásné, Saša Vebrová mě tady šeptala, bude romantika, ale já si myslím, že to propojení, to, že dostanete koláče, takovou naturální záležitost a potom přijde romantická píseň, že to patří k sobě na divadle, obzvláště. Takže pana Kestnera, prosím, pana Ebra, pana Miluniče, pana Stránského, přijďte na chvilku, uděláme tady jako obrázek, to už jsme měli minule, zbožený Němce, pan Kestner, autor výstavy. Tak je to dáno, popíšu i situaci, pan Vlado Milunič v elegantní šále, všichni se objímají zdraví, ale máme ještě telefonát, takže poprosím, vyslechněme si telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchač Martin Savířová.
0: Prosím.
1: Já bych samozřejmě i vás, pane Sláma, pochválil, že pozýváte takové lidi, jaké jste dneska pozval, protože si myslím, že to jsou v prvé řadě lidi velmi výjimečných kvalit. Pan Lukavský sice není pán Bůh, ale dostal od pána Boha vynikající dar a jsem rád, že ten dar, že si ho nenechal pro sebe a že ho dává druhým, stejně tak ale i pan Hrabes a jeho paní kolegyně. A já bych chtěl nadnést jenom takovou připomínku nebo takový návrh. My jsme tady s kolegy přemýšleli, že bychom zřídili nebo podepsali chartu 2003 za volbu nového prezidenta, který by vzešel opět z řad umělců. Napadal nás třeba pan Marek Eben nebo jemu podobní. A když poslouchám dnešní tobogán, tak mi napadl zrovna pan Lukavský. Takže nedělám si legraci, myslím to jo. Úplně vážně, takže aby to páni herci vzali v potaz.
0: Tak pana Lukavského beru, já už jsem se lík, že směřujete ke mně.
1: A to, tak pane Sláma,
0: a to by nastal velký rozklad. Jako... Ale prosím, berte to tak, že nerad vám do toho skáču, ale je to téma možná pro další pořad. Děkuji vám moc za ten tip.
1: Taky.
0: Pana Lukavského si tam umím představit. No, neumím si představit, ale nic, od tohohle tématu půjdeme pryč. Zůstaňme prosím, u té Prahy. Je nás tady hodně a vážím si toho, že vydavatelství Pragoline vás všechny pozvalo na ten dnešní křest. Vážím si toho, že z výtěžku té knihy vydavatelství věnuje asi 70 tisíc na povodně, ten šek tady máme, předáme ho. Vraťa se toho může ujmout, vraťovem tam ten šek. A poprosím pana Stránského a třeba pana Miluniče, jsou tady první vedle pana Lukavského. Čím ta Praha třeba dnešních dnů, teď neberu tu romantickou Prahu Kestnera, petrolové lampy, zasněžená romantická Praha 30. let, ale současná Praha, pan Stránský.
2: No já, jak říkal předtím pan profesor, já jsem se tady narodil, a já jsem tady užil všechno nádherný i všechno nejhorší, protože mi to taky zavřeli, ale prostě ta Praha dnešní, i když si třeba myslím, že něco se mi nelíbí a něco se mi víc líbí a něco méně, a je to prostě moje součást a tím to pro mě, jak se říká, zmrzlo.
0: Může spisovatel součást toho velkoměstského rytmu nějak ovlivnit, když dennodenně do něj vstupuje vlastně jako občan?
2: No, my to můžeme na nejvýš ovlivnit, že třeba tady s Miluničem se pustíme do protestování, aby nestáli na pangráci mrakodrapy.
0: Děkuju. Pan Milunič.
3: Já bych jenom chtěl říct, že vlastně jsem známý podle tančícího domu, ale vlastně mojí druhou profesi, nebo vlastně první profesi je geriatrie. Já jsem za socialismu 20 let jsem dělal sociální stavby a zejména domovy důchodců a ty jsou právě s kolegou Línkem většinou ode mě, čili tady se cítím celkem výborně jako místně. A jinak si myslím, že tančící dům bylo relativně jednoduchá úloha, protože to bylo za naomezeného rozpočtu po sametové revoluci za pomoci Havla a tak dále. Kdežto myslím si, že je hrozný, že vlastně v Praze je nejkrásnější městě na světě, nebo nevím, můžeme přehánět, je vlastně 40% lidí bydlí na sídlištích. Či já jsem se pustil na rozdíl od toho tančícího domu do tohoto těžkého úkolu a udělal jsem areál Hvězda na Petřinách a teďka 4 roky bojuju kolem nového centra sídliště Malešice a prostě nějak mi to nejde, ale doufám, že jsem běžec s dlouhým krokem, že to nakonec zvládnu. Čiže myslím si, že je třeba by Praha tou kontinuitou, kterou má těch 10 století nebo kolik je to, aby si nepokazila, proto jsme s Jirkou Stránským proti těm mrakodrapům, který se do Prahy nehodí. A dokonce, možná, že Marta neví, že jsem se kvůli ní porval, je to asi v roce 93 nebo 94, architekt Považan chtěl postavit na Kulaťáku nahoře 250 metrový mrakodrap a přišel a byla velká sláva v Rudolfínu. A já jsem mu pak v 3:30 ráno dal přes držku na schodech Rudolfína, protože říkal, že děláme blbosti, že vlastně malá strana, že je vlhká prostě ve špatném stavu a že bychom to měli zbourat a postavit 250 metrový mrakodrap na Kulaťáku. Takže i za Martu já jsem ho vyprášil v 3:30 ráno na schodech.
0: To je možná částečná odpověď Jiřímu Stránskému, jak to udělat, vyprášit ty lidi. Malinko je vyprášit, ono by to bylo dobré. Tak na vás, pánové, už zbývá jenom krátké vyznání, abychom mohli i v tobogánu pokračovat, abychom i pokřtili tu knížku. Tak váš vztah?
4: No, tak můj vztah je samozřejmě velmi pozitivní. Já miluju Prahu 1, neb jsem se tam narodil, miluji její zákoutí, proto tady kamarádovi Robertovi Hessneru za to děkuji. Je to něco úžasného. I ty lampy, jak už tady o tom mluvil profesor Lukavský, i mě to fascinuje, to nádherný. Já jsem tady vlastně za zvířata, takže já bych chtěl tím popřát ještě zvířatům, aby jsme měli co nejméně práce a aby to vždy dopadlo s tím šťastným koncem.
0: Tak Roberte, předpokládal si, že takhle významné osobnosti se objeví na tom křtu a jak ti tepe srdíčko?
5: No tak ta frekvence je asi tak 220 tepů za minutu. Já jsem nepočítal s tím, že se někdy ocitu na prknech, který znamenají svět, ale jsem strašně rád, že jsou tady všichni, i mý přátelé, u rozhlasu, v řadách diváků i tady na jevišti a já jsem svou lásku k Praze, myslím, dostatečně vyjádřil svou namalovanou Prahou a takovou bych si přál mít i ve skutečnosti.
0: Děkuju Robertu Kessnerovi. My se vrátíme na své židličky za malou chvíli a já jsem takovou rychlou frekvencí se rozhodl, že tiskovým mluvčím této skupiny bude pan Vratislav Ebr. A je to ten šek, který Pragoline věnuje na povodně, je to 73 156 korun. A když se to vybere za knížku, tak klobouk dolů. Klobouk dolů, pánu.
6: Tak já jsem rád, že tohle mohu předat. Já fandím celému nakladatelství Pragoline, protože měl šťastnou ruku už kdysi majitel Krausindra, protože začal od Fouskovin a teďko přešel k té Praze. Kdyby se mě zeptal, jestli mám rád Prahu, řekl bych to se řekl tady přátelé. Prahu mám rád, Roberta Kestnera zrovna tak a Tobogán taky.
0: Tak děkuju Vraťovi Ebrovi. Děkuji panu Miloníčovi, Jirkovi Stránskému i vám a poprosím Martu s Vlastimilem Harapesem a panem Kavského, ať si opět sednou na své židličky. Všimněte si, jak gentlemansky pojednali tohle naše vystoupení. Posloucháte Tobogán a máme další předposlední telefonát dnešního vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Tak ještě po třetí se zeptám, pokud jste se dovolali, přejeme vám dobrý den a můžete se ptát. Ne. Budu se ptát já, ale ještě, tak uvolníme telefonní linku, prosím vás, pro dalšího posluchače, jestli můžu poprosit do přenosového vozu. Mluvili jsme o Praze. Za malou chvíli otevřeme vernisáž obrazu. A chtěl jsem říct si v přítomnosti pana Lukavského a Marty Vančurové i Vlastíka Harapese, že považujeme za velmi důležité, že můžeme k rozhlasovým tobogánům přiřadit výtvarné výstavy a věci, které ukazují na umění obecně, nejen na rozhlas, na rozhlasové hry, na dokumentární pásma, ale že rozhlas vytváří i sám podněty k tomu, aby se lidé scházeli. A to, že tady jsme a je přeplněné, narvané divadlo v sobotu dopoledne a díváme se navzájem do tváří, tak já to považuji za velký dar a skoro bych řekl, že je naší povinností v tom pokračovat a mám z toho velkou radost. Věřte mi a děkuju vám, že za námi chodíte, my na vás budeme furt myslet. Děkuju. Čím to setkání je pro herce, pro výtvarníka, pro herečku, pro herce? Setkání, kdy nemůžete hovořit prostřednictvím herecké postavy, ale mluvíte sami za sebe. Někdy ta myšlenka se pomalu obaluje do konečného vyznání. Pan Lukavský.
7: Každé takové setkání lidí, kteří jsou schopni, ochotni a rádi po určitou dobu žijí společnou nějakou představou, společnými nějakými cíly, je přece věc nesmírně důležitá. Víte, ten zájem lidí o, řekl bych, o umění, protože tady nejde jenom o setkání, prosím, umění sjednocuje všechny umělce a nezáleží momentálně na tom, v kterém oboru, který z nich pracuje, protože cílem každého uměleckého díla je vytvoření krásného díla a podle psychologů každé setkání s krásou člověka zušlechťuje, kultivuje. Čili toto je věc skutečně kultivace, kultury, zušlechťování. A to je vždycky věc nesmírně hodnotná. Já bych se zapovídal a začal by mi někdo říkat, jo, vy tady chcete vyučovat, tak nebudu. Vyučovat nebudu, ale upřímně si vážím, jak si vždycky, publika, obecenstva, které přijde, ať jdou na výstavu výtvarnou, ať jdou na koncert, ať přijdou k nám do divadla, nesmírně si toho vážím. A hlavně bych byl rád, aby vždycky dovedli posoudit, co skutečně z toho, co vidí, je krásné. Teď zas mě ovšem přiletěla televize na mysl. Pánč, tam je potřeba velice dobře vážit, jestli to, na co se dívám, je tak krásné, že mne to zušlechťuje. Jestli ne, tak to není.
0: Děkuju. A poprosím Roberta Kessnera a Martu a pana Harapese, vyspovídám už u pěveckých mikrofonů, protože se bude chýlit samotný závěr tobogánu, takže Roberte, ještě tvůj názor na to setkávání prostřednictvím těch tvých obrázků.
5: No tak já jsem rád, že tady můžu hlavně sedět bok po boku s opravdovými umělci, protože já jsem ještě jejich velikosti nedorostl se svým uměleckým oborem a myslím si, že to setkávání tady má takový punc přátelství, že je to něco víc, než že se setkáme herec s malířem nebo s konferenciérem. Prostě jsme tady všichni v přátelském ovzduší a to je prima.
0: Dobře, děkuji Robertu Kessnerovi. Vidíte, já jsem chtěl říct, že za malou chvíli řeknu to kouzelné, tobogán končí, jakože už jsem rád, že to máme za sebou. Není to pravda, já bych vždycky chtěl pokračovat dalších 20 minut, no a v přítomnosti Marty Vančurový, teda set sakra, to bych chtěl pokračovat. Harapes, pojď sem, neboj se. To je jenom taková, jakoby hříčka. Děkuji vám a teď jenom před tou poslední písničkou, s kterou se rozloučíme, tak krátce to vaše vnímání, setkání vlastní.
8: To publikum. No, já to řeknu velice krátce, protože pan profesor to řekl nádherně, že už jsem to povídal i v televizi, že je to pro mě je nejdůležitější právě publikum, to jsou lidi, já se strašně s nima rád setkávám, mám je rád a jsem rád, když přijdou do divadla, protože bez nich je to naprosto zbytečný a to, co bychom vůbec dělali na té scéně, a já jsem to přirovnal kdysi ke zvonu, že co je srdcem toho zvonu, že to je publikum, které až když tleská a směje se a líbí se jim to a pláče, tak teprve vlastně ten zvon se rozezní a to je to, co to divadlo vlastně pro co má být, má smysl.
0: Děkuju. Marto?
9: Já nevím, co k tomu ještě dodat, tady bylo už téměř všechno řečeno, ale je to zázrak, jako když se sejde takhle publikum s námi a já cítím, že vzniká pozitivní energie. Ne, fakt je to...
8: My se máme rádi všichni.
9: No, je to zázrak.
0: Tak, děkuju. Dnešní tobogán končí. Našimi milými hosty byli pan profesor Radovan Lukavský, pan Kessner, Vraťa Eber, pan Milč, další a další hosté. A loučí se s námi Marta Vančurová a Vlastimil Harapes.
10: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
11: Vybíráme je pro vás každý den.
10: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
1: Ani dnešek nebude výjimkou.
0: Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Periferie českého jazyka.
1: Návrat medvědů do přírody.
0: Jak drahé je zdarma, aneb voda v Indii.
1: Mizející polystyren.
0: Studna, ve které prší.

0: Být na periferii, na okraji, to většinou nebývá něco, po čem by člověk toužil.
1: Svou periferii má i český jazyk. Třeba hláska G, která není původem česká.
0: Nebo přechodníky, které se dnes už prakticky nepoužívají a jsou na okraji, na periferii.
1: Na periferii se nacházejí také celá slova. A těm se věnuje profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Věnuje se slovům, která samostatně nemají žádný význam.
2: Já jsem se zaměřil na ty případy, kdy teda některá slova mají tu zvláštní vlastnost, že se kombinují s některými, po případě jenom s jedním. Já jim říkám monokolokabilní slova. Kolokabilita je spojitelnost a mono je to jeden. A příkladem je třeba dát najevo. S tím slovem najevo moc jiného nenaděláte, než ho spojit se slovesem dát anebo dostat najevo. Ale nemůžete říct mít najevo a žádat najevo nebo něco takového. Když se podíváte na to najevo ve slovnicích, tak se tam dozvíte takové roztodivné informace jako jasně a podobně, ale nic vlastně tam za vysvětlení nenajdete. To je dané tím, že to slovo patří k periferii. Na periferii taková slova, pokud mají tak malé množství kombinací k sobě, tak ta vlastně si nevytváří sami svůj vlastní význam. Možná zní překvapivě, ale je to tak. Význam může vzniknout až díky tomu, že slovo se kombinuje se spoustou jiných. A pak s obecněním naše paměť po to slovo si posadí do nějakého významového spektra a do nějakého způsobu úzu. Tady k tomu nedošlo.
1: Najevo je zkrátka slovo, které samo o sobě nemá význam. Teprve ve spojení s jiným slovem a uvedením do kontextu všichni chápeme, co dotyčný udělal, když dal něco najevo.
0: Taková slova, kterým profesor Čermák říká monokolokabilní, mají všechny jazyky. Chudák cizinec, který se pokouší učit třeba právě česky.
2: Normální Čech o tom moc nepřemýšlí. Základní považuje to, že slova se v podstatě nějak poměrně dost široce, ne teda úplně volně, ale dost široce kombinují s mnoha dalšími a všechno ostatní má uloženo v paměti a vytahuje si to teda pouze podle analogie. Tohle to cizinec nemá, když se učí česky, a musí se to teda učit, ta spojení tedy jako celek. Si musíme uvědomit, pokud nás to zajímá, že jsou slova, která se kombinují velice často. Když byste měl přemýšlet o tom, s čím se spoje třeba adjektivum velký, no tak budete mít asi potíže, kdybyste se pokoušel vyčíslit, vypočítat, s čím všem by to bylo. Pak máte adjektiva, přídavná jména, která jsou trošičku méně spojitelná, co rozšíří, jako je dřevěný, no tak dřevěný je třeba ten stůl, kterého teď sedíme, a můžou tam být i nějaké metafory, dřevěný postoj, ale moc tak víc toho není, je to v podstatě označení výrobků, které mají ten materiál ze dřeva. No a z toho se potom dostáváme k tomu našemu tématu, a to znamená slova najevo, abych uvedl ještě nějaká, která jsou už frazeologická, vytřeštěný zrak, ke kterému máme také sloveso vytřeštit, a zase jenom můžete říct vytřeštit oči nebo zrak a nic jiného prostě čeština nenabízí.
1: Vytřeštěný sluch, to opravdu nemá smysl.
0: To opravdu nemá. Takových slov na periferii je mnoho. František Čermák je sebral a vydal ve speciálním slovníku. A jak se tak do něj tady dívám, no, nenapadlo mě, která všechna slova nemají smysl, když jsou sama.
1: Ukažte. Tady třeba slovo mizinu. To má smysl jen ve spojení se slovem přivést na mizinu nebo dostat se na mizinu.
0: Ano. Příkladů je spousta.
2: Zastírací, což je manévr, že takové obyčejné slovo, ani nás to nenapadne. Závitrný od jachtařů, závitrná strana například. Ale máme i taková slovesa, která zdánlivě teda nic na nich zvláštního není, ale je, že tak máme sloveso zel. Zela před námi co? No díra nebo propast, a nic jeho tam být nemůže, že jo. No a pak máme teda i potom některé tvary, že jo, tak z Jiráska víme, že praotec Čech prohlásil při příchodu sem, že to je země mlékem a strdím oplývající. Většina Čechů neví, co toto strdím je. Je to snad údajně původně cosi jako med, Ale důležité z našeho hlediska je, že to s tvrdím je jenom v nalezení v tomto spojení a jenom v tomto pádu, v tomto tvaru. Tedy slovo strdí, a našel jsem tam strdí, je tam hodně strdí, to se neříká. Že? No a to už bylo teda substantiv moderní, je třeba a je na něj spolech, to slovo spolech máte jenom v tom spojení a nic s ním jiného nenaděláte. A ještě jedno spojení, tvar tedy, že zdánlivě nezajímavé slovo ve fraze mu dostal za vyučenou. No tak vyučená je tvar od vyučený přídavného jména a to se používá normálně, ale ten tvar vyučenou, zkuste se podívat, kde ho najdete a zjistíte, že nikde jinde.
1: Řada slov nejenže nemá smysl, když jsou osamocená, ale dnes jim ani nerozumíme.
0: Jsou to slova buď převzatá z cizích jazyků, nebo slova hodně stará.
2: Třeba prašivý, prašivá, nechme stranu biblismus, prašivá ovce. A o čem řeknete dneska prašivá? No, je to velmi omezené a když řeknu ještě k tomu třeba nezřízený jásot a podobně, tak to je podobné, které má několik málo možností, ale nikoliv velmi mnoho. Ale nerozumíme jim. To prašivý, prašivý, myslím, že lidi z Bible moc většinou nevidí, že to je vlastně nemocná ovce, že, která má svrap nebo něco takového, nějakou nemoc a to nezřízený, to není už průhledné moc. Nebo vůbec. No. No a pak máme věci, které jsou zcela jazykově neprůhledné, že tak vypůjčené gordický, to je pro nás samozřejmě z klasiky pouze gordický uzel, že a nic jiného s tím slovem nenaděláte. To slovo vlastně je na přítěž, když nevíte, že to je se slovem uzel, protože se s ním nevíte rady. Gordický, což je tedy přes latinu název lokality Malé Asii. Máme tam paškál. Paškál je velikonoční svíčka, vzít si někoho na paškál. Znamená teda historicky, se říká, že to zavedlo někde ve 13. století v Belgii, v nějakém klášteru, kde ty mniši žili, abych to řekl, mírně nezřízeným životem. Pili a tak dále, veselili se a nenutně teda tím zbožným způsobem. A když toho bylo moc, té nezřízenosti, no tak je ten opat předvolal k sobě a před velikonoční svíčkou jim je tedy káral, čili vzal si je na paškál. Máme šlus, je s tím šlus, no tak to je z němčiny, ale když neumíte německy, tak nevíte, co to je. Prostě musíte to dát do toho spojení, nebo ještě jeden germanismus. A zvlášť starší lidé to říkávají, že on je hýn na plíce třeba, nebo na nohy. No tak to hýn je jasné běžné slovo, jakési adverbium v němčině, ale my to nevíme, když nejsme germanisti a tudíž je to pro nás celá neprůhledné.
0: Při svém výzkumu používá profesor František Čermák Český národní korpus, který je také jeho dílem a který obsahuje přes 3 miliardy slov z denního tisku a dalších zdrojů.
1: Je v něm vidět, jak se dnes slova skutečně používají a v jakém kontextu. Teď se profesoru Čermákovi podařilo získat pro výzkum monokolokabilních slov z periferie jazyka i zahraniční korpusy.
2: Získali jsme svolení použít 100 milionový italský korpus a britský národní korpus a vytvořili jsme podobný také 100 milionový německý korpus a teď jsme tedy s kolegy a s kolegyněmi na filozofické fakultě v tom, aby jsme aspoň trošku menším rozsahu sestavili obdobný slovník pro 4 jazyky. To znamená italštinu, angličtinu, němčinu a češtinu. S tím, že tedy to ještě není venku, ale má to být v Holandsku, takže bude to anglická publikace. No a ta bude trošičku možná jaksi iniciovat možná další výzkum. Já aspoň doufám, že bude iniciovat, protože ta věc je zajímavá. Je z hlediska toho, že se učíte cizí jazyk velmi potřebná, ale i pro ty domácí mluvčí, jak jsme si říkali, protože těm věce nemusí rozumět, nebo je používají občas špatně, tak je teda, myslím, inspirativní. No.
1: Také si myslíme.
0: Na periferii českého jazyka nás zavedl profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

0: Když se řekne medvěd, vybaví se většině z nás velké zvíře ze zoo nebo z různých medvědárií.
1: Za mřížemi. Známe tato zvířata dobře, ale skoro nikdo z nás se s medvědem nesetkal ve volné přírodě.
0: Ani nemohl. Medvědi z ní zmizeli. Člověk je vytlačil. Až do 11. 12. století

0: Ve 20. století na Slovensku, na Spiši a na Liptově v podstatě řezníci prodávali medvědí maso. Další užitek, který byl takový jako lékařský a lékárnický, bylo medvědí sádlo, medvědí tuk, které se používalo proti kašli a proti astmatu. A konečně se používala medvědí žluč jako medikament proti vnitřním onemocněním. A tahle ta medvědí žluč je jaksi medikament, který se zase do dneška používá v čínské medicíně. Posléze se jaksi k těm užitkům medvědím přidalo i zástřelné, to znamená od doby, kdy u nás začaly vládnout Habsburkové, se hned v prvním loveckém řádu vypsala odměna na úlovek medvěda a ti medvědi skutečně jaksi podle toho zástřelného byli loveni až do konce 19. století. Dokonce je nutné říct, že ta částka se v čase ani příliš neměnila a vlastně se vyplácela skoro 400 let.
1: Finanční motivace. No, není divu, že počet medvědů neustále klesal.
2: Nejdéle se medvědi udrželi v oblasti Českého Krumlova.
0: Český Krumlov a tohleto panství bylo poslední oblastí, kde ti medvědi spokojeně a jako s jistou dávkou ochrany právě ale z důvodu myslivosti. My jako si umíme těžko představit, že něco je chráněno proto, aby to bylo následně loveno, ale tehdy to bylo přesně tak. Tam se ti medvědi jaksi přehoupli z toho 18. století, kde všude jinde v Čechách byli vyhubeni až do století 19. Tak se tam dožili v podobě té poslední šumavské medvědice roku 1856. Já jsem tady posledně mluvil o tom, že jsem znal toho posledního šumavského vlka, tak musím poznamenat, že ta poslední šumavská medvědice byla ve vitríně hned vedle něj. A když jsem se na ní koukal, tak ona to byla dáma letitá, oni tam o ní věděli dlouhé roky a v podstatě ji nakonec ulovili, ne proto, že by ji byli bývali chtěli ulovit, ale chtěli ji zachovat ve sbírkách muzea. Je to takový malý medvídek žlutavé srsti. V podstatě, když vidíme medvědy ze Slovenska nebo z Karpat ve filmech, tak tenhle ten medvěd je poloviční. To je takový jako docela malý zvířátko a když jsme o tom doma mluvívali, proč ta šumavská medvědice je takhle malá, tak kromě pohlavního dimorfismu, neboli že ty medvědice jsou vždycky menší, jsme se dopracovali k tomu, že to v podstatě asi byli medvědi, kteří souviseli spíš s tou jihoevropskou populací, tak jak pronikala z Balkánu přes východní okraj Karpat asi až na Šumavu.
1: S medvědy to u nás šlo z kopce. Jak jsme slyšeli, roku 1856 byla zastřelena poslední česká medvědice.
2: Vše se začalo obracet k dobrému díky tomu, že na Slovensku získali medvědi ve 30. letech 20. století ochranu.
0: Počet medvědů na Slovensku vyrostl napřed na 100, posléze na 200 kusů. Dneska se předpokládá, že na Slovensku žije 600 až 1000 medvědů, což jsou tedy jaksi čísla dosti rozdílná. Nicméně, jak ti medvědi migrují, tak je poměrně komplikované sčítat na nějakých plochách, čili pracujeme pouze s kvalifikovaným odhadem, kdybychom se spokojili s průměrem, je to 800. A tahle ta populace, jak zesílila, tak i hned poskytla medvědího migranta, který se v roce 1946 dostal do pralesa Razula v Beskydech. A po něm, po nějakém čase se vyskytl další medvěd. Přibližně od roku 1970 už ty výskyty medvědů v Beskydech byly každoroční. A někdy v roce 2013 se podařilo, že byla prokázaná přítomnost medvědice s medvíďaty v podstatě v lesích Těšínska. Nikdo neví úplně přesně, jestli se ta medvíděta narodila na polské nebo české straně, ale protože tu hranici překonávala, tak je v podstatě můžeme docela dovedně pokládat za svá vlastní.
1: Klademe si stejnou otázku jako v případě vlků, o kterých Jan Andreska hovořil v Meteoru v březnu. Máme se bát?
2: Vlků prý ne, ale jak je to s medvědy?
0: Ono je to tak, že ti medvědi v podstatě při kontaktu s člověkem umí být jaksi do jisté míry nebezpeční. Fakt je, že ti lidé, kteří žijí v oblasti s medvědy, se s nimi zpravidla do toho konfliktu tolik nedostanou, protože se jich bojí sami od sebe. Když cestujete rumunskými horami, tak slyšíte, že ti Rumuni jdou, pokřikují na sebe, zpívají si. My jsme zvyklí děti učit v Čechách, že prostě, když nebudou v lese ticho, tak nic neuvidí. A ti Rumuni jsou vychovávaní přesně opačně, to znamená, když nebudou náležitě hluční,

0: se potkají s medvědem a ten třeba něco udělá. Jo, že když člověk v podstatě v tom lese je alespoň trochu hlučný, nikdo neříká, že tam lidé mají řvát jako paviáni, ale za určitých okolností i to může být dobré, protože ti medvědi se člověku potom vyhnou a nedojde k tomu, co je nebezpečné, neboli že člověk překoná určitou vzdálenost, která je u každého medvěda trochu jiná a v zásadě jde o vzdálenost menší než 10 metrů. To znamená, když tomu medvědovi člověk přijde blíž, tak ten medvěd se bojí a zaútočí. Předtím utíká, jako když má včas sdělení zpěvem, křikem, že se tam potulí lidé, tak se jako vydá celkem za to rozumně na ústup.
1: Platí, že nejhorší je medvěda překvapit.
2: Jaká je u nás aktuální situace? Opakovaně byli medvědi pozorováni v Moravskoslezských Beskydech.
0: Na druhou stranu si musíme říct, že ti medvědi už vlastně dneska nejsou jenom v těch Beskydech. To je zpráva asi 3 roky stará a potom jedna čerstvá letošní. A sice medvědi, kteří došli až do Bílých Karpat, přešli Záhorskou nížinu a dostali se plaváním přes řeku Moravu do té části Moravy, které říkáme Podluží. To znamená, že byly výskyty medvěda v pralese u Lanžota, což je celkem za to logické, protože to je opravdu veliký prales se starými stromy a ten medvěd tam instinktivně cítí, že by se tam mohl uživit. A potom byl druhý výskyt medvěda a ten byl právě letos někde u Tvrdonic nebo u Kostic. To znamená, v tom kusu lesa, který se táhne mezi Hodonínem a Lanžotem, se potuloval medvěd, vidělo ho tam více lidí a tenhle ten medvěd, protože je to během 3 let už druhý medvěd v té samé lokalitě, tak dává určitou naději, že ti medvědi prostě u nás dříve nebo později tu trvalou populaci vytvoří a bude nutné se na tohleto připravit, že se s nimi jaksi můžeme pravidelněji potkávat.
1: Musíme si začít zvykat, ale zatím jsou to jednotlivci. Na Slovensku, jak jsme slyšeli, je možná až 1000 medvědů a že by Slováci propadali panice, to se říct teda.
2: No, myslím, že je potřeba zachovat klid. Třeba od divokých prasat hrozí víc nebezpečí, protože těch jsou u nás 100 000. Pokud chceme, aby se medvědi vrátili do země, ve které vždy žili, nesmíme se jich bát, ale chránit je.

0: Jaká je druhá nejlidnatější země světa?
1: Je to Indie. 1 miliarda 280 milionů lidí.
0: Už jen o 120 milionů méně než má Čína.
1: Takto v Indii, která má vysoký podíl chudého obyvatelstva, mají asi problém s vodou.
0: Bohužel je to přesně tak. Do Indie nás zavede četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švárd.

Jak drahé je zdarma. Na putování po naší planetě dnes zavítáme do Indie. Ale ještě než vás tam pozvu, rád bych připomněl, jaký byl od nepaměti vztah člověka k vodě. Od samých počátků existence člověk chápal, že voda je hlavní podmínkou života. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Jenže teď je nás na planetě 7 miliard a 300 milionů. Lidská společnost se v historických dobách velmi často stavěla k vodě jako k daru od Boha a za dary se neplatí. Ale já říkám, za vodu by se platit mělo. Pomůže to. Proč? Všichni víme, že je-li něco bezplatné, pak s tím člověk vždy plýtvá. Je to jedna z obecných vlastností lidského druhu, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo dosažené vzdělání. A právě proto, abych vám vysvětlil, proč je třeba za vodu platit, zvu vás do Indie.

Indie. Dnes se 1 miliardou a skoro 300 miliony obyvatel, druhá nejlidnatější země planety, prodělala po svém osamostatnění v roce 1947 stejný vývoj jako ostatní rozvojové země. Za pouhé jediné století počet Indů vzrostl více než čtyřnásobně a v důsledku toho se země dostala do vážných problémů se zásobováním potravinami. Jestliže v 19. století vycházelo v průměru na jednoho rolníka asi 3,5 desetin hektaru půdy, ve 20. století už měl k dispozici jen pouhou desetinu hektaru. Při tradičních primitivních technologiích se nedokázal uživit a tak se v letech 1964 až 66 Indie ocitla na pokraji hladomoru. Přežila jen díky masivní pomoci své koloniální matky Velké Británie. Humanitární podpora však nemůže být dlouhodobým řešením. A proto na počátku 70. let Indie nastartovala projekt takzvané Zelené revoluce, který jí měl zajistit potravinovou samostatnost. Vláda investovala obrovské prostředky do nových zemědělských technologií a zavlažování. 45 milionů hektarů indické půdy závisí na podzemní vodě, kterou zemědělci musí čerpat. Proto už v roce 1960 v Indii vyvrtali první 1 milion studní a do dnešní doby jich přibylo dalších 11 milionů, které každoročně čerpají 230 miliard metrů krychlových vody. Vláda tak zajistila každému rolníkovi vodu pro jeho malé políčko a výnos se prudce zvýšil. Za odebíranou vodu neplatil a na spotřebovanou elektrickou energii získával státní dotace. Pozitivním důsledkem této skutečnosti bylo odstranění hladu. Tento systém fungoval desítky let, až narazil na problém. Když jsem poprvé navštívil stát Andhra Pradesh v jihovýchodní Indii, nevěřil jsem svým očím. Okolí 3,5 milionového města Hyderabadu je sice pod vlivem pravidelných monzunů, nicméně jejich dopad nemá zdaleka takový vliv jako v jiných oblastech jihovýchodní Asie. Díky vysokým teplotám krajina získává po jejich odeznění téměř polopouštní charakter. Přesto se místní rolníci věnují pěstování a tomu těžko uvěříte rýže. To je jako pěstovat na poušti lekníny. Na pole těchto rolníků prakticky bez přestání proudí voda z tisíců vrtů, aby se v zápětí v horku rychle vypařila. Majiteli pole je to jedno. Když pole začne vysychat, zmáčkne tlačítko a čerpadlo se znovu rozběhne. Proč by ne? Vždyť je to zdarma. Problém spočívá v tom, že hladina podzemní vody klesla v některých oblastech o desítky metrů a studny vysychají. Hlouběji už voda není, velikost odebíraného množství podzemní vody byla dlouhodobě v takové nerovnováze s přirozenou dotací ze srážek, že voda mizí. Zjednodušeně se dá říct, že si Indové ve velkém těží vodu z podzemí jenom proto, aby ji nechali vypařit. Co s tím? Řešení existuje, ale je mimořádně složité, ne technicky. Stačilo by vhodně spoplatnit elektrickou energii a nastavit cenu za odběry vody, která by vedla k šetření. Tuto činnost je však bezpodmínečně nutné doprovodit i změnou zemědělských praktik, nahradit zcela nevhodnou rýži suchomilnějšími plodinami. Spotřeba vody začne klesat a déšť postupně doplní zásoby podzemních vod. Ze svých zkušeností vím, že to, co se snadno napíše na papír, se ale podstatně hůře realizuje v praxi. Spoplatnit elektřinu a vodu v zemědělství je na indické politické scéně horký brambor, který si jednotlivé strany přehazují. Každá ví, že je to nutné. Jiné řešení neexistuje. Ale žádná nechce být tou, která se pod podobný nepopulární dekret podepíše.

0: Jaký je závěr z naší dnešní návštěvy Indie? Bezplatná distribuce vody se ukazuje tou nejhorší variantou. Bez ohledu na kulturní vývoj daného regionu, politický systém či místní náboženství, vždy vede k plýtvání. Napravovat takovou chybu je velmi obtížné. Jediná zkušenost, která je obecně platná všude, zní: voda zdarma je tím nejhorším řešením.
1: No, nechtěl bych být politikem v Indii, který si uvědomuje problém s vodou. Ale pojďme k něčemu příjemnějšímu a tím je naše soutěž.
2: Před týdnem jsme se vás ptali, jak je možné, že se slanost moří nezvyšuje a je po miliony let stále stejná, když do moří neustále přitéká z řek voda obohacená minerály. Soli v mořích by tedy mělo stále přibývat.
1: Jak je to se slanou vodou, nám vysvětlí Zbyněk Hrkál.
3: V minulém díle jsme si vysvětlili jednoduchý původ slanosti v moři. Říční voda přináší minerály, ty zůstávají v moři, protože voda, která se odpařuje, je téměř destilovaná. Pánové Grells a McKenzie v roce 1971 spočítali, že za 100 milionů let řeky přinesou stejné množství solí, jaké dnešní oceán obsahuje. Teoreticky by se tedy měla slanost v oceánech zvyšovat. Odpověď na dnešní otázku zní tedy: průměrná slanost moří je víceméně konstantní, protože všechny minerální látky, byť různou rychlostí, se fixují na dně moří v sedimentárních horninách.
2: To nebyla jednoduchá soutěžní otázka. Správné odpovědi přišly jen 3.
1: Výhercem se stává pan Jiří Kýn.
2: Blahopřejeme. A pane Kýne, až nám pošlete adresu, tak my vám zašleme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Soutěžní otázka dnešní. Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
2: Na meteor@rozhlas.cz do 18. května.
1: Možná odpověď znáte, možná budete hledat.
2: Tak si říkám, jaké jsou spolehlivé zdroje informací?
1: Myslíte ve vědě? Nejlepší je číst originální vědecké články.
2: To je ale srozumitelné většinou jen pro odborníka v daném oboru.
1: Tak alespoň číst tiskové zprávy z českých institucí jsou v češtině.
2: A co zprávy z vědy, které čteme v novinách?
1: Tak ty mají velmi různou kvalitu. V některých případech jsou to vyloženě nesmysly.
2: Zprávy stejné hodnoty, jako jedna paní povídala?
1: Přesně tak. A víte, že i taková informace od jedné paní, která něco povídala, se může uchytit?
2: Vážně?
1: Ano. Teď výrok jedné paní uslyšíme. Ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
4: Tohle vlastně není citát, co dneska chci přednést, ale je to zkušenost, kterou mají astronomové s pozorováním na hvězdárnách, kdy lidé si nějak neuvědomují, jak to s astronomickým pozorováním vůbec je. Zápis pochází od velmi významného českého amatérského astronoma pana Františka Matěje, který byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny na Petříně a v roce 1967 zažil jako demonstrátor následující událost. Po 22. hodině večer přišla na Petřínskou hvězdárnu paní, která se chtěla podívat na částečné zatmění slunce, které bylo ten den. A když se dozvěděla, že ho neuvidí, tak říkala: to jste hvězdáři, když mi nedokážete ukázat zatmění slunce, až když mám čas.
2: Zatmění slunce v noci? To neumí opravdu žádná hvězdárna.
1: Skutečně, pozorovat slunce v noci, to se mi nikdy nepodařilo. Bylo by to pořádné kouzlo.
2: A kouzlit teď budeme i v meteoru. Aspoň teda předpokládám, protože chemie, ta umí pravá kouzla.
1: Uvidíme. Přichází Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vás tady zase vítáme. A co pak jste si to přinesli? Vidím, že máte tašku plnou. Co to tam máte?
6: No tak je to taška plná obyčejného polystyrénu.
5: No a proč nám to nesete?
7: My pro vás máme takovou výzvu.
2: Výzvu? Ty máme rádi. Jaký pro nás máte úkol?
6: Takže tady je taška plná polystyrénu, je to takový ten bílý polystyrén. Jsou to úlomky z desek, které se používají na izolaci, když se dělá tepelná izolace domu. No a ten úkol, který pro vás máme, tak zní jednoduše. Máme tady obyčejnou zavařovací sklenici, sedmičku, a vaším úkolem bude do 1 minuty tady tu hromadu polystyrénu nacpat do té sklenice. Tak berete, přijímáte?
5: Celou tu hromadu?
6: Ano, tak, no, tak. Kateřino, vy jste určitě někdy zavařovala, takže sklenici důvěrně znáte, tak tady máte.
8: No, samozřejmě, že jsem už někdy zavařovala, ale polystyrén to teda nebyl.
5: No, tak my to s Kateřinou zkusíme, no. Tak,
7: tak
5: to já vám muset hodně drtit asi.
7: Já tak. To takhle rozdělím mezi vás oba.
5: Tak, polystyrén.
7: Tak, prosím.
6: Tak, já si připravím stopky. A až budete, můžete si domluvit nějakou strategii, jestli chcete, jako soutěžní tým.
5: Dobře, tak Kateřino, budete to lámat, já to budu pěchovat.
8: Když myslíte, že nám to pomůže?
6: A já myslím, že možná i půl minuty vám mohlo stačit, ne? Že ta hromada není tak veliká. Tak, připraveni?
8: Jdeme na to.
5: Dobře.
6: 3, 2, 1, start.
5: Ježišmarja.
6: No, výborně.
7: Sklenice se nám plní.
5: No, to je ale... ten problém, řekl bych, protože...
6: Já jenom upozorňuji, že všechen ten polystyren se má vejít do té lahve. Nejenom ta první část, ta první desetina, kterou máte v ruce. No.
5: Kolik času ještě?
6: No, už jenom 5 vteřin, takže 3, 2, 1, konec.
5: No, tak jsme tam nedali ani první kus a sklenice už je plná.
8: To se nedá zvládnout.
5: Tak no. Obávám se, že úkol jsme nesplnili v žádném případě a ani nechápeme teda, jak to dokážete vy, jestli to teda vůbec dokážete.
6: No tak já doufám, že to dokážeme a pokud se na nás nebudete zlobit, tak bychom použili takový malý chemický trik.
5: Aha.
8: To se dalo čekat. Tak se předveďte.
7: Tak, a my jsme se tady pro vás nachystali trochu acetonu, který slouží jako naše zázračné rozpouštědlo a pomůže nám smizením toho polystyrenu. Tak, tak kolik Honzo, ho dáme?
6: Stačí podně, tak centimetr na dno zavařovací sklenice. Tak, výborně. No a to je všechno. Tak.
7: Tak.
6: A teď se dívejte.
7: Já vás teda poprosím, jestli byste nám změřili čas.
8: Moc rádi a běda vám, jestli to za půl minuty nestihnete.
5: Dobře, takže 3, 2, 1, teď.
6: A jedem.
7: Tak, půjde mi další kousek.
6: Tak, jeden, tak běží.
7: Já vezmu ještě jeden.
5: Tak to je neuvěřitelný.
6: Tak.
5: Ten polystyren se na dně, tak v podstatě... dá se říct, vpíjí do té kapaliny a úplně nám mizí před očima. Je to bublá.
6: Ano, a bublá to, protože...
7: Tak, a poslední.
6: A kolik máme času?
8: Půl minuty uběhlo.
7: Tak a hotovo.
6: A je to tam.
8: Stihli jste to?
6: Tak, když se podíváte, tak z celé té tašky polystyrenu, která zbyla, tak je na dně lahve taková nevábně vypadající slizká hmota. A objem se nám zmenšil možná na 50 nebo setinu původního objemu. Tak tady to máte, můžete se podívat.
5: Můžete si k tomu čichnout bez obav, nebo?
6: Můžete, ale smrdí to, je to aceton, je to organické rozpouštědlo. A...
5: Mm-hmm. No, vypadá to opravdu jako sliz.
8: Ukažte. No, fuj. Vypadá to dost nevábně. Stejně pořád nemůžu uvěřit tomu, že se taková hromada polystyrenu, celá taška, vešla do sklenice a zbylo z ní jen takhle podně.
7: Je to z toho důvodu, že většina toho našeho pěnového polystyrenu vlastně vůbec není polystyren. Většina toho pěnového polystyrenu je totiž plyn, který je pouze uzavřený v malinké množství polystyrenu a v okamžiku, kdy my tento pěnový polystyren rozpustíme v acetonu, uzavřený plyn uteče a polystyren se nám vyloučí na dně jako takový bělavý gel.
5: Takže dá se v podstatě říct, že jste zbavili ten pěnový polystyren vzduchu?
6: My jsme ten vzduch vlastně z vnitřku toho pěnového polystyrenu osvobodili a ten unikající vzduch, to byly ty bublinky, které tady byly slyšet jako to šumění. A ten samotný objem toho plastu, té plastické hmoty, tak je skutečně jenom zlomek toho původního objemu pěnového polystyrenu.
8: Já vám tu sklenici vrátím. Co s tou hmotou teď? Může být k něčemu dobrá?
7: Můžeme to využít například jako lepidlo. Mnohá lepidla, například na lepení leteckých modelů, jsou právě rozpuštěný polystyren v organickém rozpouštědle a pokud si tedy vytvoříme nějakou směs našeho organického rozpouštědla, v tomto případě acetonu, s rozpuštěným polystyrenem, můžeme malé množství nanést mezi dva díly a po chvíli by nám tyto díly se měly spojit pevně.
1: Takže je to způsob, jak si doma vyrobit lepidlo, dá se říct.
6: Přesně tak. To lepidlo, které koupíme v modelářských potřebách, tak není úplně 100% na bázi acetonu, je to směs několika rozpouštědel a ten princip je úplně stejný. Dokonce na té malé lahvičce můžete si přečíst nápis polystyrenové lepidlo nebo lepidlo na bázi polystyrenu, které je určené na lepení polystyrenových modelů, protože potom, co to rozpouštědlo vlastně uteče, jak to zaschne to lepidlo, tak vlastně ten spoj je potom vlastně, jakoby se dalo říct, takový svár udělaný tou samou hmotou, z jaké je udělán ten model nebo to, co lepíme.
8: No vidíte, k čemu se dá použít aceton a polystyren?
6: Mimochodem, tohle je zajímavá věc, protože když se řekne polystyren, tak si každý většinou představí právě tenhle ten bílý, šustivý, pěnový polystyren. Ve skutečnosti polystyren je hmota umělá nebo plast, který se používá i na výrobu třeba umělohmotných vidliček, talířků, nebo jsou z něj obaly na CDčka, na DVDčka. Takže vyzkoušet to můžeme třeba tak, že trošku acetonu kápneme na ten polystyrenový obal od CDčka a uvidíme, že nám je schopen zmatnit povrch a naleptat povrch toho plastového obalu.
7: Neměli byste tady ve studiu nějaký obal od CDčka?
5: Tak to bohužel nemáme, protože meteory ke stažení na internetu, tak my se tady nepálíme. Ale mám tady průkazku zaměstnance Českého rozhlasu, takže pro vědu se samozřejmě jsem ochoten obětovat. A tady máte teda moji průkazku, hlavně ten obal. Takže zkusme, jestli teda je z polystyrenu.
7: My ji zkusíme celou nezničit.
6: Tak na první pohled vypadá dobře. Je to takový ten lámavý průhledný plast, stejně jako jsou obaly od CDčka. Takže Honzo, jestli můžu poprosit, kápni asi radši na zadní stěnu trošku acetonu.
7: Tak já tady zkusím namočit trošičku vaty a uděláme test. Tak vidíme, že obal se nám začíná úspěšně rozpouštět.
6: No,
7: a tak, postupně nám matní.
6: Takže tady máme zneprůhledněnou část obalu. Prosím.
5: No, tak jste mi to teda vylepšili. Tak hlavně, že mě poznají na vrátnici.
6: Já myslím, že jo.
8: Ukažte. No, to je dobrý, jenom malá skvrnka na obalu. Tvrdý plastový obal visačky nebo na CDčka je ze stejného materiálu jako lehký bílý pěnový polystyren. Kdo by to byl řekl?
1: Je to tak a to vlastně znamená, že když si kupujeme pěnový polystyren, platíme si z 98% vzduch a jenom ze 2% samotný polystyren.
8: Já jsem si mezi tím našla chemickou značku acetonu. Je to C3H6O. Viděli jsme ho ve funkci rozpouštědla, popsali jste ho jako lepidlo. Když se na to teda podíváme z hlediska chemie, jak přesně lepidlo funguje? Co se děje?
6: Tak to lepidlo funguje tak, že když ho naneseme na ten spojovaný materiál, tak vlastně dojde k tomu, že i ten spojovaný materiál se naleptá, tak jako se naleptala tady před chviličkou ta vaše visačka. Tím dojde k propletení těch dlouhých molekul toho polystyrénu, protože polystyrén znamená dlouhatánské řetězce z jednotlivých styrénových jednotek. No a tyhle ty zamotané řetězce, které jsou rozvolněné tím acetonem, tak potom, co ten aceton uteče, tak zpátky zatuhnou a vytvoří nám ten pevný spoj.
1: Takže se dá říct, že se ty látky do sebe na molekulární úrovni zašmodrchají.
8: A my se musíme pro dnešek rozloučit. Děkujeme za návštěvu.
1: A za týden naschledanou.
6: Naschledanou.
7: Naschledanou.

0: Teď dávejte všichni dobrý pozor. Meteor přináší objev, kterému nejprve nebudete věřit.
1: Také jsem nevěřila, že to je pravda, když jsem se to dozvěděla.
0: Představte si, že je jasno. Obloha úplně bez mráčku, krásně modrá. Vysněný letní den.
1: Jste v Broumově, jdete si prohlédnout místní benediktínský klášter a na nádvoří vás zaujme studna. Jdete k ní blíž, nakloníte se přes okraj a...
0: A vidíte na vlastní oči neuvěřitelnou věc. Na hladinu studny dopadají kapky. Ve studni prší.
1: K objevu tohoto zajímavého jevu přitom došlo úplnou náhodou, jak říká doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Já mám přítele, kolegu, který je profesorem na Clarksonově univerzitě ve Spojených státech a ten si zhruba před 10 lety koupil chalupu v blízkosti Broumova a byl se na první návštěvě podívat, protože je zvídavý, tak se byl podívat i do toho broumovského kláštera a pohlédl do studny a zjistil, že tam prostě se ta hladina čeří těmi dopadajícími kapkami. Bylo mu to na zpočátku trochu divné, protože bylo krásně, bylo bezmračné počasí, takže kde by se tam ty kapky braly, tak si řekl dobře, tak možná, že skapává něco ze stěny nebo z toho ozdobného mřížoví, co tam je. No a při dalších návštěvách, protože tam chodil na kafe, tak zjistil, že se ten jev opakuje. A naopak počasí, když je tepleji a když je jako delší dobu slunečno, tak to vypadalo, že ten déšť je intenzivnější a takhle jsme se vlastně o to začali zajímat.
1: Profesor z americké univerzity Robert Holub si v Broumově zašel na kávu a podívejme, co z toho bylo.
0: No, není divu, že to Janu Hovorkovi vrtalo hlavou. Jak může vznikat dešťová kapka ve studni, když kapky vznikají pouze v mracích, kde jsou vhodné podmínky k tomu, aby vodní pára skondenzovala na prachových částicích poletujících ve vzduchu?
1: Ano, jak vzniká déšť, to dnes víme, nebo si to aspoň myslíme.
2: Ten princip je takový, že ta částice toho prachu se dostane do oblaku, na té prachové částici se začne kondenzovat voda. Ale té vody v tom oblaku je poměrně málo, protože si dokážete představit, že v oblaku určitě není takový tepelný rozdíl, jako třeba v té koupelně, když máte, se sprchujete, tak je tam vysoká teplota, otevřete z koupelny dveře do normální místnosti, kde je 20 stupňů, může být i 20-15 stupňů rozdíl. V tom oblaku takový rozdíl není, že to znamená, že i to přesycení v těch oblacích není takové. A tomu přesycení se v oblacích dosahuje jenom tím, že ta kapička vlastně zárodečná vymrzne. To znamená, že dostatečně vysoko ten oblak musí být, kde je teplota pod bodem mrazu a ona vznikne taková malá krupka a tam postupně začne velmi rychle narůstat tou okolní párou, protože ta krupka už má snahu ty molekuly té vodní páry přitahovat daleko větším a rychlejším způsobem. Takže v podstatě každá kapička, která dopadne na zem v našich podnebných podmínkách, byla vždycky zmrzlá krupka. Ona potom ta krupka, která už je dostatečně veliká, začne padat, no a při průletu tou nižší vrstvou atmosféry, tak kde je tepleji, tak se roztaje a spadne jako kapička. Čili jestliže my víme, že k tomu přesycení je nezbytně nutná ta teplota pod bodem mrazu, čili tam musí vzniknout ta krupka, tak pak je otázka, jak je možné, že v té studni nám vlastně prší, když nejnižší teplotu, kterou jsme tam naměřili, je samozřejmě zhruba 7,5 stupně Celsia, v té studni nikdy nemrzne.
0: Takže se ptáme, a jistě se všemi posluchači, jak je to možné, že ve studni prší?
1: Ano, jak se tam kapky tvoří?
2: No, to je právě ta otázka. My jsme na základě těch měření vytvořili jakousi teorii, která by to vysvětlovala, že vlastně ta studna vlastně funguje jako obrovská kondenzační komora, to znamená, že dole je chladná, ten vzduch, který se tam dostane zvenku, získá velké přesycení a to přesycení, ta vodní pára skondenzuje na těch částicích. Je otázka, jak je možné, že to proběhne tak rychle. A ta teorie, která vede k jakoby rychlé kondenzaci, spočívá v tom, že tam vznikají jakési velmi pomalé proudění podél těch stěn a potom centrem té studny nahoru, kdy vlastně během toho pohybu vzhůru těch částic toho aerosolu nebo těch neviditelných částic se nabalují a je to dostatečně dlouhá doba, aby vznikly ty kapky.
1: Neviditelné kapky aerosolu, tedy prachových částic, to se asi těžko pozoruje.
0: No, ono se to i špatně počítá. Tříměsíční výpočty podmínek ve studni, co by kondenzační komory, nevedly k výsledku. Studna je zkrátka příliš veliká, 80 metrů krychlových.
1: O studni, ve které prší, jsem v životě neslyšela. Jsou známé další, kromě té broumovské?
2: No, to právě nejsou. To bylo první, po čem jsme pátrali, jestli náhodou někdy někdo nepozoroval v těch velkých studnách podobný jev, protože ten jev můžete pozorovat jenom v těch obrovských studnách. Protože totiž, když ta kapička roste, tak to trvá nějakou dobu. A mezi tím ta částice se pohybuje v té studni a když má moc blízko k jejímu okraji, tak vlastně zmizí na ten okraj dřív, než stačí dorůst do té velikosti. Čili ta studna musí mít podle nějakých předpokladů třeba aspoň 2 metry v průměru.
0: To by se vám asi moc hodilo znát další takovou studnu.
2: To by se nám hodilo velmi a já se domnívám, že mnoho návštěvníků hradů, většinou na těch starých hradech, na jakých jiných, na hradech nebo na zámcích, můžete ten jev pozorovat, nicméně vás nenapadne, že jestliže ta hladina se čeří těmi dopadajícími kapkami, že to lidi nepovažují za něco, co by mohlo být hodno nějakého zkoumání nebo co by mohlo být výjimečné.
0: V tom případě vyhlašujeme pátrání po deštivých studnách.
1: Milí posluchači Meteoru, pokud víte o dostatečně hluboké studni ve vašem okolí nebo na některém hradě, zámku, zajděte se podívat za jasného počasí, jestli se nečeří její hladina.
0: Dávejte si pozor, ať do studny nespadnete. A pokud se vám bude zdát, že hladina není klidná, dejte nám vědět.
1: Pane Hovorko, přijmete pomoc posluchačů?
2: No 100%, to bychom byli velmi rádi. Já musím podotknout, že vlastně nás to zaujalo jako krásný fenomén, kdy jsme nenašli v literatuře jeho popsání a samozřejmě nemáme peníze na to, abychom objížděli hrady a zámky a koukali a studovali, kde tedy jako prší nebo neprší, protože samozřejmě potvrzení toho fenoménu je důležité najít ještě aspoň jednu studnu, v které prší, která je dostatečně teda mohutná. Že?
0: Pokud se naši posluchači vydají hledat deštivé studny, co mají očekávat? Jak je ten déšť intenzivní? Asi to nebude moc.
2: No, můžete očekávat, že ta frekvence dopadu těch kapiček je zhruba třeba 2-3 během 2-3 vteřin. Jedná se prosím vás o takové jakoby přepršky. Jo, vždycky si objeví 2-3 kapky, pak chviličku nic, to znamená chviličku 2-3 vteřiny, zase 2-3 kapky, pak třeba 5 vteřin a zase 2-3-4 kapky. Takhle zhruba. Velikost těch kapiček není nebo nebyla značná, zhruba tak ty kapičky měly v průměru velikost 3/4 mm, což zase se příliš neliší od toho, co pozorujeme ve volném ovzduší, ale jsou to spíše menší kapky.
1: Takže prakticky nejsou vidět.
0: Ale soustředné kruhy na hladině po jejich dopadu, ty už vidět jsou.
1: Kdyby se našly další studny a kdyby se potvrdilo, že v Broumovské prší tak, jak říkáte, k čemu by se to dalo využít?
2: Kdyby se potvrdilo, že skutečně za takových podmínek může i zapršet, že vzniknou ty kapky, tak vlastně se jedná o obrovskou komoru, kterou nám nabídla příroda ke studiu vzniku kapiček ve volném ovzduší. A taková studia se velmi těžko provádějí v atmosféře, protože musíte dolétnout do těch oblaků a jakmile v těch oblacích už totiž jste, tak vy do jisté míry to prostředí narušíte. A to studium vzniku těch kapiček v oblacích je mimo jiné z těchto důvodů velmi náročné. A je mnoho otázek, které jsou nezodpovězeny, co se týče tvorby kapiček. Už jsem byl kontaktován jedním kolegou z Brookhaven z laboratoře, který pod nás chtěl data velikosti těch kapiček, jak často se tam ty kapky a tvrdí, že by se mohlo jednat o přispění k vysvětlení toho fenoménu růstu těch kapiček právě v oblacích, že kdyby se to potvrdilo, že v té studni skutečně prší tak, jak říkáme, tak by to mohlo být velmi vítané pro vysvětlení právě některých těch jevů v oblacích.
0: Studna Broumovského kláštera jako vědecká laboratoř pro studium tvorby deště v mracích. To si jistě tvůrci studny před staletími nepomysleli.
1: Věřím, že by z toho měli velkou radost, kdyby se to dozvěděli. A velkou radost máme i teď my v Meteoru.
0: Ano, podle posledního měření je Meteor nejposlouchanějším pořadem Českého rozhlasu Dvojky.
1: Děkujeme vám, našim milým a věrným posluchačům, za přízeň.
0: Děkujeme a za týden tu pro vás opět budeme. Jak Kateřina Březinová,
1: tak autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, je pro vás připravena necelá půl hodinka vlídných tónů neboli hudby beze slov, což značí výběr melodií, kterých je v současnosti na tuzemských rozhlasových vlnách spíše jako šafránu, tedy melodií stvořených příjemnému poslechu a stišení mysli. Dnes se po delší době vrátíme k jedné z hvězd hudby k příjemnému poslechu, jímž bez pochyby byl kapelník Jackie vlastním jménem Herbert John Gleason. Pocházel z Brooklynu v New Yorku. Vyrůstal v chudé rodině irských přistěhovalců v nepříliš harmonických vztazích. Jako mladík byl rošťák, noční bary byly jeho druhým domovem. Vedle toho sportoval a v boxerském ringu dosáhl jistých úspěchů. Také střídal různá podřadná zaměstnání. V roce 1936 se Jackie oženil. Vzal si tanečnici Genevieve Halfordovou. S níž měl dvě děti. I když to nebylo jediné jeho manželství, počet potomků už nerozmnožil. Prostřednictvím své první ženy Gleason přičechl více ke světu zábavy a v 25 letech dokonce překročil co by herec hranice Hollywoodu. Roličky to byly zpočátku zanedbatelné, ale postupně se mu podařilo prorazit v televizi. Uplatnil se jako zábavný a pohotový speaker. Lidi si jej tak oblíbili, že bohatá televizní společnost CBS Jackiemu Gleasonovi nabídla exkluzivní smlouvu na vlastní show. O její sledovanosti nebylo od začátku žádných pochyb, ale miláčkem Američanů se Gleason stal potom, co v roce 1955 přijal účinkování v sitcomu Honeymooners, novomanželé, který už má dnes pevné místo v historii tohoto žánru masové televizní zábavy. Od 50. let Jackie podpořil svou velikánskou popularitu i sestavením svého orchestru. Where Are You, kde jsi, tak se jmenuje první nahrávka, kterou vám dnes od Jackieho Gleasona zahrajeme. Je z roku 1962 a Jiří Kasel vám přeje klidný poslech.

A Taste of Honey, chuť medu, to byla skladba orchestru Jackieho Gleasona z 60. let z alba s názvem A Taste of Brass, vůně žestů. Orchestr Jackieho Gleasona proslul vysokým profesionalismem, srovnatelným prý pouze s pověstným muzikantským týmem Glenna Millera. Již první album Music for Lovers Only, hudba pouze pro milovníky, vzbudilo v roce 1952 obrovský zájem. Pak až do konce 60. let Jackie Gleason se svým orchestrem natočil téměř 40 alb, s nimiž se prodalo více než 120 milionů kopií. Jackie Gleason se stal společně s Paulem Westonem nejvýraznějším tvůrcem tzv. Mood music, tedy hudby ke sklidnění, přičemž se jeho alba měnila výrazem podle dominantní úlohy jednotlivých sekcí a nástrojů. Smyčce však převládaly. Následující snímek jsem vyjmul z alba Jackieho Gleasona nazvaného Music Around the World for Lovers Only, hudba z celého světa pouze pro zamilované. A slow boat to China, na pomalém člunu do Číny.

Kdysi nesmírně populární orchestr Jackieho Gleasona zahrál ústřední melodii ze slavného francouzského filmu Muž a žena. Zvolna se uzavírá dnešní půlhodinka s vlídnými tóny orchestru Jackieho Gleasona, kteráž to velká hvězda americké nejenom hudební zábavy odešla na věčnost před necelými 32 roky. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra mnoho pohody a lásky.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Po dnešním setkání jsem toužil mnoho let. Přiznám se, že hlas dámy sedící naproti je mé duši tedy hodně blízko. Ta dáma se jmenuje Marta Svobodová, tedy po řecku a správně Marta Eleftheriadou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Marta?
1: O, děkuji. Hezká otázka a lehká odpověď. Daří se mi dobře, tak jak si zasloužím.
0: Víte, o čem přemýšlím v dnešní době? Když tak člověk čte noviny, dívá se na televizi, jaká je ta řecká povaha? Vy byste to měla vědět.
1: Je vášnivá. Protože pathos, neboli vášeň, v češtině to má trošku posunutý význam, že jo? Protože pathos je něco takového, a to je právě zajímavé, že Češi to vidí jako něco negativního, ten pathos, že jo? No nebuď patetický a tak dále. Ale pathos je vášeň a vášeň je život, prostě to, že je člověk naživu a to, že ty věci chce a nebo nechce, ale prostě plně, úplně se vším všudy.
0: A v tom životě konkrétně se to potom projevuje jak?
1: No, to je těžká otázka, jak se to projevuje úplně se vším všudy. Třeba s tím, že člověk jako řek, když do něčeho jde, tak tam do toho jde celej.
0: Řekněte to ještě jednou, to slovo?
1: Celej?
0: Ne, pathos.
1: Pathos.
0: Jo.
1: Pathos, to je jako když, jako když řekne, umíte anglicky? Jako když, no. když se řekne thing, jako věc, nebo think, jako myslet, tak to th je th a to je řecké písmeno, jak vy tomu říkáte theta, tak to je theta.
0: Bylo pro vás těžké se naučit česky?
1: Ne, protože my jsme tady od malička, takže samozřejmě jsme to vnímali jako několik zásadních svých vlastních řečí. Jako svět venku byl český, svět doma byl řecký a makedonský.
0: Pamatujete si ještě tu dobu, kdy jste přijeli do tehdy Československa?
1: Nepamatuju, protože jsme byli úplně mrňaví. Mně bylo necelých 3 roky, Ateně tak asi 1,5 roku. A to samozřejmě člověk vnímá svět skrze svoje rodiče a to je to největší božstvo. A prostě když je s něma, tak všude dobře.
0: Jaká byla vaše maminka?
1: No, my jsme o ně přišli hodně brzo. Mně bylo 8 let, Ateně 6. Jaká byla, no? Nejlepší na světě, že jo?
0: Byla vám podobná?
1: Myslím, že my jsme obě dvě po tátovi. Máme po něm oči. Ale po mamince jsme dostali něco úplně fantastické dědictví a to hlas. Maminka byla zpěvačka, nádherně zpívala. Teda zpěvačka ne je povoláním, ale od Boha daná. A spoustu písniček nás učila ještě jako malí děti a pyšnila se s náma, když jsme uměli čistě zaspívat, že jo, tak naše první vystoupení byly před jejíma kamarádkama, jako vždycky nás vystrčila, zaspívej tohle, zaspívej tamto. A pyšnila se, že je to úplně čistěnky a tak, no.
0: A už to bylo za peníze, já vím, že můj tatínek mě vodíval k sobě do kanceláře a tam asi za 5 korun tehdy v té měně se musel zaspívat píseň, ovšem prachy zůstaly otci v kapse, jo.
1: Víte co, ale já si myslím, že právě proto možná to nemáte jako profesi, protože my jsme to měli jenom čistě rádi a prachy jsme si s tím vůbec nespojovali.
0: Co vám zpívala maminka? Vzpomenete si na nějakou
1: písničku? No, český písničky, řecký písničky, makedonský písničky.
0: A nějakou tu řeckou?
1: No řeckou.
0: Já co si máte spojenou s maminkou?
1: Třeba o tom, jak voní krásně květy citroníku, jo? Ale ten mi tady chybí, protože to je nádherný dvojhlas, jo? Tak kousínek jenom, jo?

0: to.
1: To bylo něco překrásného. Když dneska už jako Češka žijete v Praze, sledujete to, co se děje v Řecku?
0: Sleduju, určitě.
1: Něco to dělá s vaším srdcem?
0: No dělá, protože samozřejmě, víte, on to je tak, že když je člověk jako v druhé generaci emigrantů, tak se snaží splynout s tím prostředím, které je jakoby většinové, že jo. A teprve potom, když vyroste a nabere ten rozum a začíná se rozhlížet všude, tak začíná hledat svoje kořeny a najde si tu kulturu ještě, která v něm je, i když třeba ji po celý léta nikde nevyhledával nějak extra zvlášť. Já si pamatuju, že když jsme našemu prvnímu kapelníkovi Aleši Sigmundovi na jeho přání zaspívali něco řeckého a mělo to lichej rytmus, tak do toho on se jako muzikant úplně zamiloval. Nejdřív si to poslech a říká, počkej, jak to je? Zatleskej mi to, jak jsme tu zatleskali. No to takhle nemůže být, jako to je špatně. My co špatně, takhle je to, jo. A pak pochopil, že prostě ta řecká muzika má v sobě lichý rytmy, něco takového, co se v moravské a české muzice jako nevyskytuje. A začal nás jakoby nutit, aby jsme do toho víc šli třeba i na vystoupeních. A my jsme v té době, protože jsme jako už byli velký, že jo, vyrostli jsme z toho dětství, kdy jsme zpívali tyhle písničky, ty řecký, tak to jsme chtěli opustit, překročit, že jo, a chtěli jsme jít do světa a zabavil nás Big Beat a Soul a já nevím co všechno. A tam to nám připadalo jako takový dětský období a to už dělat nechcem, jo. Takže takhle to bylo. Pak jsme si to za hodně a hodně, hodně dlouho let znovu našli, nejvíc, když jsme poprvé přijeli do Řecka, slyšeli jsme tu nejlepší sestavu řeckých zpěváků a vůbec všeho, co se tenkrát v kultuře vyskytovalo, to bylo v roce 75. A já jsem se stala sběratelkou tehdy teda ještě vinilu, že jo, řecký muziky, tahla jsem si to domů, poslouchala jsem to a začali jsme si vybírat repertoár, nahráli jsme svoji první řeckou, vlastně první řecký LPčko, no a už nás to draplo a chytlo právě proto, že v tom byla vášeň, emoce, energie a tohle všechno dohromady.
1: To, co k Řekům a Řekyním patří.
0: Ano.

0: Marta Elefteriadu, hostem Stříbrného větru, a Jaromíra Ostrého. Vy jste žili v Brně. Říká se taková legenda, nebo jestli je to pravdivá věc, že váš tatínek řídil trolejbus?
1: Ano, ano. Táta byl řidič a řídil trolejbus. A spousta lidí nám říkalo, že prostě on se vždycky choval atypicky, jo, protože byl takový jako bych říkal, rozevlátej, jak by se řeklo brněnsky. A choval se jako každý normální řek, když jede autem a potká někoho, tak
0: s tím trolejbusem
1: se prostě zastaví, že jo, říká, co je, jak se máš, co je, co vaši, no, co žena, co děti, jo, a pak si, tak čau, tak ahoj, a prostě jedou dál, zastaví se uprostřed. A to dělají i ty autobusy a nikomu to nepřijde a nikomu ani v tom autobuse nenapadne, nikoho nenapadne, že by mohl jako začít zuřit, že teda stojí a nejede se dál, jo? Protože když se potkají dva kamarádi, tak zdvořilost je, že musí si prohodit pár věcí.
0: A v Brně s tím byl úspěšný?
1: Ne, no, že mě vykládal náš bývalý basista Sidy, Emanuel Sideridis, který je teďka už v Řecku, tak mi říkala, si pamatuju, tvůj táta potkal mě jednou na Brandlový, zastavil a říká, já jsem Manoláky, tykány o babás, tykány mama, co dělá tatínek, co dělá maminka, co, máš se dobře, jak to jde, dobrý, tak jo, tak já, strejdo, neblázni, celý autobus tam čeká, to je dobrý, oni počkaj.

0: věděl hodně rady. Navíc měl třeba to povolání, jako bylo to ježdění autobusem, takže měl ty turnusy kdykoliv, v pondělí, neděle, svátek, v noci, ve dne. Takhle, když jsme byli úplně malinký, tak maminka dělala vychovatelku v těch domovech pro řecké děti, které se sem dostaly po druhé světové válce, když v Řecku začala občanská válka. A my jsme to prostředí znali, protože jsme tam byli, že jo, pod jejíma křídlama, pořád mezi dětma, že jo, a přišlo nám to normální, jako nám to nepřišlo nijak zvláštní. A táta prostě, když maminka umřela, tak si myslel, že nejlepší pro nás by bylo, kdyby jsme byli v tom domově s řeckýma dětma, s řeckýma vychovatelema. A kromě české školy, do které se tam chodilo, tak bylo třikrát týdně, byla řečtina v té samé škole, děti odešly domů, že jo, české děti odešly domů, řecké děti tam zůstaly a měli jsme jednu hodinu dějepisu, další hodinu v týdnu zeměpis a další gramatiku. Takže jsme se tam dostali znovu do toho dětského domova, no samozřejmě už to tak veselý bez té maminky nebylo, že jo, jako když jsme tam byli pod jejím ochrannýma křídlama.
1: Myslel si tatínek, že se vrátíte do Řecka brzy?
0: Oni si to všichni Řekové takhle mysleli. Oni si mysleli, že uplyne, já nevím, pár měsíců, nebo jsem tam rok a že se všichni vrátíme. A myslím si, že ve všech rodinách takhle svý děti vychovávali, že se vrátí do Řecka.
1: Když se ve vás začal klubat ten pěvecký talent se sestrou Tenou, vzpomenete si ještě na první takové, řekněme, veřejné vystoupení před publikem?
0: To jsme byli ještě jako děti, když byly jakýkoliv besídky nebo cokoliv, jo, tak jo. Nás prostě samozřejmě využili, použili a poslali na jeviště, takže jsme byli jakoby tímto dětským způsobem jako otrkaný. A dál jsme třeba v těch dětských domech, jak jsem říkala, tak tam bylo hodně kroužků všelijakých a ti vychovatelé sledovali, na co mají ty děti jakoby talent a tak je tam posílal. Já jsem chodila skoro do všech kroužků, do fotografického, do divadelního, tam jsem hrála hlavní role. I chlapecké hlavní role, jo. Pasáček Ondra. A to si pamatuju do dneška. A pak ještě pěvecký kroužek samozřejmě a taneční kroužek. A ten pěvecký to byl sbor, což mě taky hodně bavilo, protože mi se líbí, do dneška se mě hodně líbí sbory, protože ta síla, jako ta moc těch obrovská moc těch hromady hlasů, to je nenahraditelný ničím. A tam mě dávali taky první solička, jako protože zjistili, že teda čistě zpívám, takže tam to bylo, to vystupování. No a to se s náma táhlo pořád. Potom, když jsme přišli do jednoho českého dětského domova, kdy Tena už vyšla jako z 9. třídy, já jsem byla v druhý ročník na gymplu, tak nás táta dala do takového malinkatého dětského domova, tam bylo asi 30 lidí, to byl skoro takový rodinný domov a bylo to blízko Brna, takže za náma jezdil, skoro každý týden tam byl. A tam si nás ta ředitelka, to bylo taky zajímavé, když jsme tam přišli, tak nás tam jako představila těm ostatním dětem a teď samozřejmě oni, jakože jsme řekli, tak řekněte nám něco řecky a zaspívejte nám něco řecky. Tak jsme tam něco zaspívali jako dvojhlasně a teďka najednou to skončilo a všichni ticho, hrozně ticho. Pak začali tleskat, jo. A ona řekla, s tím se něco musí udělat. Takže nás poslala k nějakému člověku, který tam právě vedl taky nějaký sbor.
1: Takže důležitá žena.
0: Důležitá žena a ta nás začala posílat do nějakých takových jakoby dětských soutěží, které jsme měli soutěž tvořivosti mládeže. Tenkrát bylo. No a tam jsme pořád postupovali do okresního kola, do krajského kola, do celostátního kola. Až někde v Bratislavě jsme byli. A to bylo zajímavé, protože tenkrát s těma dětma vždycky chodili rodiče a učitelé a teď je nebo doprovázeli na klavír a my vždycky sami jsme tam prostě přišli a začali jsme, jo. Jsme si jenom řekli tóninu. A pořád jsme postupovali, až jsme prostě byli někde v tom celostátním kole, no a to bylo naše jako otřískání se na jevišti, dalo by se říct.
1: Bylo v tom všem něco pozitivního v tom, že jste vlastně vyrůstali mimo rodinu do jisté míry, i když tatínek za vámi jezdil, vy jste jezdili za ním, ale přece jenom jste žili.
0: Já bych řekla, že hodně zajímavý bylo to defilé všelijakých charakterů. Jo? Už jako malí děti jsme se teda setkali, ještě jsme měli, dejme tomu tu smůlu nebo štěstí, nevím, jak to nazvat, tu okolnost prostě, že ty řecký domovy, teda ty domovy dětský pro řecký děti, těch bylo několik v republice a my jsme vždycky padli do náhodou do takového, který za rok byl zrušený a zase nás přemístili někam jinam. Takže jsme dostali novej set spolužáků, nový všechny učitele a tak dál. A takhle jsme právě prošli 5 dětskýma domovama různýma. A jestli to teda mělo nějaký klad, tak naučili jsme se tomu, čemu se

třeba učí v orientálních filozofiích nelpění. A naučili jsme se takové otevřenosti vůči tomu, jako získat si nový lidi, nový přátelé, prosadit se v tom novém prostředí. Jestli to bylo tohle, tak asi toto. No a nebát se, no.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Martu Elefteriadu. Kdy začalo to období slávy? Vy jste se potom zřejmě nějak rozhodli, že přece jenom ta muzika bude to, po čem půjdete ve svém životě? Kdy je takový ten milník?
1: No, já bych řekla, že tomu ještě předcházely tak 4 roky usilovného hraní a cvičení a zkoušení s Big Beatovou kapelou Aleše Sigmunda. A to bylo strašně důležité v tom, že v okamžiku, kdy ta takzvaná sláva, to znamená, že vás lidi jako objeví, jo? Že existujete, protože my bychom to byli dál vedli stejným způsobem, ale najednou vás někdo objeví, že jste a že se jim to líbí, jo? Že to zabere nějak. Tak myslím si, že nejdůležitější na tom všem je právě to, co jste předtím udělal, protože dneska, když to srovnáme s těma různýma soutěžema mladých talentů, kterých je teda opravdu hodně, jo, a jsou výborní ty děcka mladí, já jsem to sledovala.
0: A jsou slavní během jednoho večera.
1: Jsou slavní během jednoho večera a tam všechny ty talenti, kteří tam byli a předtím už si vyzkoušeli nějakou svoji vlastní práci amatérsky několik let s kapelou, tak si myslím, že si potom, po té takzvané slávě a potom objevení, počínali daleko líp, jo, a daleko víc se upevnili v tom a ta sláva takzvaná jim k něčemu byla, protože oni už tu svou cestu nalezli a ona jim jenom jakoby dopomohla k tomu, aby mohli dál dělat to, co dělají. A pro ty lidi, kterým to tak jako by spadlo z nebe a jenom prostě se naučili pár těch věcí a vlastně nenašli si ty vrstevníky, se kterými by pracovali pár let, jenom předvedli, že teda něco umí a umí, jako to jim nikdo nebere určitě, tak potom všem, co si třeba představovali, že nastane, tak ono to nenastalo samo, protože je to jenom na té usilovnosti toho člověka, který to nějak někam vede a má nějakou vizi toho, kam by chtěl jako jít zatím.
0: Vy jste přišli taky do brněnského rozhlasu v těch svých počátcích, ne?
1: My jsme dostali tenkrát, ještě když jsme byli jako takzvaný Big Beat, tak jsme dostali nabídku od pana Knirše, ale popravdě řečeno nám to tenkrát připadalo jako hodně cizí a takový jako, my jsme byli trošku drzí tenkrát, ne? Jsem řekli, já si pamatuju, že jsem mu řekl, a co bychom tam tak točili, jako nějaký takový ty šnulce, co se tam tak točí, jo. A protože my jsme chtěli jako prostě energii, jako nějaký, jako prostě chtěli jsme to šlápnout pořádně. A ten repertoár, který tam se tenkrát točil, tak jako to bylo
0: moc
1: na nás
0: nešlapalo.
1: Moc. No, tak to nebylo pro nás dost dynamický, jako jo. A takže jsme si to o několik let jakoby prodloužili, to moci točit v tom rozhlase něco, ale prodloužili jsme si to k dobrému v tom, že pak už jsme tam točili to, co jsme chtěli natočit. Takže nám nikdo zhora nepomohl, i když by byl býval chtěl, ale my právě tou svou sveřepostí jsme si to trošku, dejme tomu, pokazili, ale možná ne.
0: Co byl takový úplně první hit sester Elefteriadu?
1: První hit, no možná Srdce na dlani od Aleše Sigmunda, jako hit v tom hodně nejširším, jakoby v tom, tak myslím, že to bylo Dál než slunce vstává, Sulejmon, Modré království, teď nevím, co mám ještě říct.
0: To jsou všechno názvy, které máme v Brně, v rozhlasové fonotéce,
1: určitě,
0: v archivu, čili ty vlastně vznikaly ve studiu 1. Tehdy Československého rozhlasu v Brně. Koho jste tam potkávali v tom rádiu, když jste tam chodili natáčet?
1: Ježiš, tak a teďka to bude hrozný, když si nespomenu. Byl tam pan Novosad třeba.
0: No jo.
1: Byl tam pan Veselý jako zvukař. Pan Novosad byl výborný, protože on byl se vším vždycky hrozně rychle hotový.
0: Byl taky vynikající klavírista.
1: No. A vždycky říkal, holky, je to dobrý, jdeme dom. My ještě chceme změnit tohle, my ještě chceme opravit tohle.
0: Takový rutinér.
1: Rutinér, ale byl takovej pohodář, jako bych řekla. A líbilo se mu to a bylo by mu stačilo to, co jsme tam udělali, ale my jsme byli takový jako na ty detaily jako hodně.
0: Co jste přinesli do tehdejšího světa pop music nového?
1: Dravost. Ten dvojhlas. To sesterství. To je taky strašně zajímavá věc, že nám třeba tím, že máme každá úplně jiný hlas, že jo, Tena má nádherný alt a myslím si, že ty hlasy spolu mimořádně dobře ladí, jo. Prostě to sedí. když se mluvilo o těch soutěžích, tak tam se několikrát stalo, že tam přišly nějaké sourozenecké dvojice a ta porota je rozdělila. Nevím, jestli měli takový příkaz, nebo já nevím co, ale podle mě je to úplná blbost něco takového udělat. Třeba dobře, jedna z nich zpívala líp a jedna ne tak, ne tolik, že jo? Ale to není důležitý vůbec. Jako ten fenomén toho spojení těch dvou osob je něco strašně silného a lidi to nějak vnímají. Něco to pro ně znamená. Myslím, že to je to, co jsme do toho vnesli. A jak říkám, co se týče té dravosti, tak prostě všechno, co sebou nesl tenkrát třeba ten žánr soulu. Jako, to znamená, ty emotivní, je ten emotivní přínos tam byl a to nám sedělo. To nám bylo
0: vlastně. To sedělo i té řecké duši, ne?
1: Ano, přesně.
0: Jak vypadá řecká duše, Marto? Ve srovnání s tou českou nebo moravskou?
1: Ježiš, tak to je...
0: Je temnější trošku?
1: To nevím. Já si myslím, že je taková, jako, že má silnější rozměry právě i v tom, Řekové se umí až do nebes radovat, ale umí taky strašně naříkat a strašně si užít i toho ostatního, i toho smutku třeba, jo? Takže to má prostě takový širší rozměry, asi bych řekla, no.

0: Jaromír Ostrý má to štěstí, že do Stříbrného větru přišla Marta Elefteriadu, dvě sestry Marta a Tena, celý život spolu, i v tom kumštu, řekněme.
1: Já myslím, že
0: byl někdy nějaký moment, kdy jste si lezli na nervy a už to tak vypadalo na rozchod?
1: Jasně, já myslím, jo? Že každý, kdo má sourozence, tak dobře ví, jak šíleně rychlý střety to dokážou být, ale musím říct, že naštěstí ve všech důležitých věcech, jo, těch se to vůbec netýkalo. Jako to, že prostě tady je, já nevím, možná, že to způsobilo i to, že jsme teda ztratili obě maminku takhle brzo, tak jako to sepětí, jako, že jsme měli jedna druhou.
0: K sobě.
1: No, určitě. Samozřejmě, že jako ty blesky tam prostě proběhly, ale nikdy jsme si nenadávali nějakýma sprostýma názvama nebo něco.
0: V čem je Marta jiná?
1: Ani zvířecíma.
0: V čem je Marta jiná než Tena? Nebo Tena jiná než
1: Tena
0: Marta?
1: Tena je, jako já jsem třeba takový hloubavější typ, jo, že se mně líbí tu věc obrátit ze všech stran a vidět do ní, analyzovat ji. A Tena je takový přímější člověk, ale já strašně dám na její jako soudnost, jako ona dobře posuzuje ty věci a vystihne vždycky jako na první ráz jako tu podstatu ty věci, který se hádáme. Je dost tvrdohlavá, a je to beran, takže si dokáže prosadit svou jako berany duc. A myslím si, že se dobře doplňujeme v tom všem a nakonec prostě najdeme ten způsob, jak se domluvit.
0: Co s vámi udělalo to, že Tena onemocnila?
1: No, to nebyly hezký léta, teďka nedávný léta, já to musím zaťukat, že je to teď už nějaký ten rok dobrý. Bylo hodně let, kdy my jsme vůbec nevěděli, co se s Tenou děje. Věděli jsme, že je to nějaká nemoc krve, ale léčili takovým způsobem na Karláku, kdy se to celý jako protahovalo a vůbec nic. Nakonec už jsem zmobilizovala prostě síly a tak jsem zavolala svým známým, přemístili jsme ji do jiné nemocnice a tam přišli na to, že to je choroba zvaná Hodgkin, což je choroba krve. A že vlastně je to choroba, na kterou od roku 98, představte si, že takhle pozdě přišli na způsob léčení této choroby. Takže začali ji léčit naprosto cíleně. Musím říct, že to bylo docela drastický. Končilo to výměnou kmenových buněk. A podle mě, jak mi to vylíčili, co to vlastně je za způsob léčby, tak pro mě to bylo jako hop nebo trop, protože i vlastně sníží tomu člověkovi totálně na nulu imunitní hladinu a systém. A pak zkusí, jestli se to v tom organismu vlastně ty buňky jako dokážou jako ujmout a pracovat pro ten organismus, anebo ne. Jo. Takže to bylo hodně takového napětí. Zaplať pánbu, už jsme si letos zaspívali v předvánočním koncertě spolu na plný pecky, úplně se vším všudy a jedeme dál, takže otáčíme list.

0: Vy žijete v Praze, kde máte v srdci to Brno?
1: Kde jste Brnečko, naše milované, máme pořád v srdci, protože to byly léta, kdy jsme vlastně se vrátili z toho dětského domova a začali bydlet u táty, že jo, a začali jsme, jakoby končila ta puberta a začala ta adolescence a začalo poznávání světa a lidí a všeho možného a vůbec to, že už jsme nebyli někde jakoby zavřený v dětském domově, ale že jsme si mohli chodit po ulicích, zevlovat, koukat na lidi a vůbec si ten čas nějak strukturovat po svým, tak to bylo prostě úžasný. Všechno Brno bylo prostě otevřený svět. A bylo bezvadný tím, že oproti třeba té Praze, že jo, tak protože je tak jako malý, takže se v tom centru setkávali lidi z uměleckých oborů všeho druhu a všichni se navzájem znali, že jo. Tak to bylo pěkný, že bylo pár míst, jako kdy se večer mohlo jako na blind jako přijít a vždycky tam člověk potkal nějaký našince a tak, no. Pěkný to bylo.
0: Vy jste vystudovaná psycholožka? Živila jste se tím někdy, nebo?
1: Ne, to jsem nestihla, protože já jsem uzavřela 2 ročníky v Brně na psychologii, na filozofii a v tom prostě nám do toho vlítlo takovým tím úplně bleskovým způsobem to hraní. Mm-hmm. Takže jsme pak hráli třeba, nevím, 20-30krát do měsíce, jo, takže jsem uzavřela ty 2 ročníky a myslela jsem si, že to bude jenom tak na rok a že budu pokračovat. Což se nestalo, protože jako nás to semlelo úplně, ta muzika, takže běhly 2 roky, 3 roky, 4 roky a pak už mi ze školy řekli, že pokud nebudu pokračovat, tak mě neuznají už ani ty 2 ročníky. Takže jsem nastoupila, ale individuální studium a protože nebyl otevřený v Brně, tak jsem pokračovala v Praze. No a to mě dovolilo, to individuální studium, prostě si ty termíny určit podle toho, takže jsem to už dělala v podstatě za pochodu, za hraní a tak, no.
0: Ale pro ten...
1: Skončila
0: jak
1: jsem.
0: Se říká škaredě show business, ta psychologie je vlastně taky důležitá, že jo?
1: No, ta je důležitá pro všechny obory, protože ta opravdu, to bylo právě zajímavé, že když, já jsem dělala rok medicíny ještě před tou psychologií a když jsem se rozhodla, že bych chtěla přestoupit na tu psychologii, tak jsem musela přesvědčit nejdřív našeho tátu, že nebude ze mě ta paní doktorka v tom bílém plášti, ale že teda chci studovat něco jiného.
0: Byl zklamán?
1: No, já jsem s ním jezdila ty turnusy jeho jako s tím trolejbusem a pořád jsem mu do té hlavy jako říkala, víš, tati, ta psychologie je strašně důležitý obor, protože to prostě zasahuje do všech oborů lidské činnosti. A on mě tak pořád poslouchá a říká, no ale Tina v té psychologii, co je to ta psychologie? Přitom to je řecký slovo, že psychi je duše, logia, nauka. A on, tak jsem mu to celý vysvětlila, že chci přestoupit. No, tak nakonec se nechal umluvit, mohla jsem přestoupit. No a přesto, že ta psychologie zasahuje teda do všech oborů lidské činnosti, tak já jsem jí nestačila jako dělat, protože přece jenom nestačí vystudovat, ale člověk musí ještě dál v tom nějakým způsobem se vzdělávat a tak dál, takže... Jestli zasáhla, no, já si myslím, že to je tak obecný předmět, tak důležitě obecný předmět, že by měl být vyučovaný už teda možná ještě od 9. třídy, no, přes všechny střední školy. Určitě je to potřebnější než, no, ať nenašu všechny matematiky.

0: Marto Elefteriadu, jste prý vynikající kuchařka. V čem je řecká kuchyně neopakovatelná, naprosto výjimečná vedle jiných kuchyní?
1: Ona je hlavně jednoduchá, ale není to taková ta jednoduchá jednoduchost. Ona je, ta jednoduchost je vytříbená těmi stoletími, staletími. Mm-hmm. A kde prostě ti Řekové, pro ně je to jídlo strašně důležitý. Povýšili prostě na to umění večeřet, povýšili jako na opravdu na umění. A spočívá to v tom, že se ti lidi sejdou a je to pro ně stejná hodnotně kulturní záležitost, jako jít na něco do divadla.
0: Do Laskaly třeba.
1: Třeba. A není to prostě překořeněná, překombinovaná kuchyně. Ona nechává vyznít chuť, jednoduchou chuť všech těch věcí. Mm-hmm. A má tu výhodu, že jak ovoce, tak zelenina jsou tam vynikající kvality. Takže si toto může, tento druh jednoduchosti při těch přípravách může dovolit. A samozřejmě, že se to kultivovalo celý staletí a v té Byzanci třeba to kultivovali, já nevím, hlavně kláštery. Jo, tam se uchovávaly ty nejlepší a nejfajnšmekrovější jako předpisy. Tam dokonce vynalezli i tu proslou kuchařskou čepici. Jo. Aby se odlišili ti popové od těch kuchařů popů, tak ti měli bílé ty čepice a dodneska to je...
0: Kdybyste měla nalákat teď některé z našich posluchačů na řeckou kuchyni, co by si tak mohli vyzkoušet doma?
1: Doma?
0: Dejte nějaký recept jednoduchý.
1: No tak třeba, já miluju a myslím, že se to docela osvědčilo i mým kamarádům českým, jmenuje se to psáry platí a je to rybí ragú v troubě a to dělal náš tatínek úplně výborně, no. Tak to je třeba recept, který mě vždycky Češi jako pochválili, že Češi to udělali doma. Je, ale nemusím to teď...
0: Ne, jenom tak popište trošičku.
1: Je to v troubě, úplně se vším všudy a je v tom cibule, česnek, rajský protlak.
0: A je to dobrý.
1: Skvělý.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Marta Elefteriadu. Co vlastně děláte dneska vedle toho, že zpíváte? Co vás tak ještě baví?
1: Není to taková ta otázka, a co děláte přes den? Všechno, my děláme i kurzy řeckých tanců a to mě hrozně baví, protože mě to, a zrovna dneska v 6 hodin bych tam měla být, kolik je hodin? No, to mě hrozně baví, protože jednak má člověk pohyb a jednak se tam vytvoří taková krásná zvláštní komunita.
0: A to je jenom pro Řeky, ne?
1: Ne, ne, naopak, pro Čechy. Právě, že lidi, co jsou praštění láskou k Řecku, tak si to našli a je to pro ně zvláštní, protože to jsou, jak jsem říkala, ty lichý rytmy, které se nevyskytují ve zdejších krajích a pro ně je to zajímavé se to naučit, takže tohle to tam děláme. Ty naši nejlepší umí přes 60 tanců řeckých, jo, protože tam je taky obrovský, tady se taky projevuje ten obrovský individualismus těch Řeků, jak jsou ty ostrovy jako takový atomizovaný, tak si všude vymyslí svoje vlastní tance. Takže máme se co učit pořád.
0: Na začátku jsme mluvili o té řecké vášni. Když tak sledujete teď ten finanční stav Řecka, myslíte, že ta vášeň pomůže Řekům dostat se z té krize? Konec konců dneska je v krizi celý svět. Teda, takže.
1: Já si to taky myslím, že dneska je v krizi celý svět, akorát se na některé v krizi ukazuje víc a na některé míň. Ale já si myslím, že pro ně, pro Řeky je typické, že ať jsou všude na světě, tak si uchovají svůj helenismus a rozšíří ho v podobě kultury kolem sebe všude. Tak to si myslím, že je naděje.
0: Jste šťastná, Marto?
1: Jsem, určitě jsem, protože jsem člověk, který je zvídavý, chce se učit nový věci, má radost učení nových věcí, mám ráda lidi a musím poděkovat Pánu Bohu, že nám pořád ráčil zachovat je hlas, který můžeme dávat lidem okolo sebe radost. A z toho mám štěstí. Z toho jsem šťastná prostě.
0: Marta Elefteriadu byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
1: Tak děkuju.
0: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistů. 70. ročník Eurovize vyhrálo Bulharsko. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm. Teploty až 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v baziliky v Jablonném Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: 35-letý muž ukradl vzácnou relikvii v úterý, zalil ji pak do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidence a oceánoložce bylo 80 let.
4: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Darab. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní vítězství nad Dánskem. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách okolo 8.
1: Doprava.
2: Na dálnici D10 na vjezdu do Prahy z Turnova opravují svodidla za sjezdem na Horní Počernice. Na druhém kilometru je uzavřený pravý pruh. Jinak dálnice jsou v tuto chvíli průjezdné bez větších potíží. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už František Novotný.
5: A ten vás tu zrád vítá spolu s mistrem zvuku Dášou Nejedlou, která pečuje o to, aby se hlodičky slov a melodií dostaly až k vašim uškům na vlnách dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Vítám tedy do klubu zpřízněných duší tradičně všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří se hodlají připojit k ostatnímu ptačímu švitoření. Všem, kterým nedovolí spát práce, vinčuji, aby jim šla sama od ruky, těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu, a těm, kteří pomáhají druhým, ať je dnešní den poděkování. Vám, který jste si dokonce na šestou nařídili budíčka, patří samozřejmě i dnes můj burianovský hlubokosklon a mé koření. Jednou na jaře vyšel král komiků s Jaroslavem Marvanem před divadlo a se zalíbením poslouchal kosa na drátech nad ním. V tom kos vzlétl a krásně, přesně Marvanovi označkoval klobouk. Zatracená práce a jiným zpívaj, rozčiloval se Marvan. Glietiánoušku, konejšil ho principál. Představ si, kdyby pámbu naučil lítat krávy. No samozřejmě ani dnes nevynechám nahlédnutí do antiky. Nabídlo se i májové téma, které za ta léta občas vyklíčí na záhonku našeho vysílacího času. Možná, že někomu z vás je teď blízký pojem jarní únava. O tu se starali v antice lékaři. Jak zaznamenal pan doktor Noha, vlastnit osobního lékaře byla zejména mezi dámami velká móda. Předháněli se, která má mediku se zdatnějšího, vzdělanějšího a urostlejšího. Doktor, dokonce gymnasticky školený, probouzel u žen fantazii. Když nikdo v rodině nemarodil a lékař si to svým chováním zasloužil, půjčoval jej pán domů svým přátelům a známým. Buď z laskavosti, nebo za patřičný obolus. To ovšem paní domu nevěděla ráda, neboť měla své vlastní plány. Tu potřebovala poradit s účesem, tu vybrat přísady do koupele, ošetřit pleť, nebo si jednoduše poklábosit o vzdálených krajích. Říká se, že v oněch dobách římské ženy vůbec netrpěly jarní únavou. A pokud ano, tak prý velice příjemnou. Ne náhodou, konstatoval slavný řecký filozof Platon původním jménem Aristokles, že Eros, bůh lásky, je z bohu největším lidomilem, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co má být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí. Ale i současnost vám dá za pravdu, že jeho snaha je marná tam, kde lidská srdce hladí studené ruce mamonu a moci. A klec zůstává klecí, i kdyby byla ze zlata.

To byl Spirituál Quintet a já si vám dnes dovolím nabídnout předpremiéře i ukázky z knížky, kterou teprve dokončí a která vyjde na podzim spolu s reedicí vyprodaných adventních radostí. Bude se jmenovat Sváteční radosti. A následující zamyšlení mě posunulo nejen na práh domova, ale i o týden nazpátek, protože květen nabízí jeden tuze vzácný svátek. Den matek. Staré židovské přísloví říká, že Bůh nemůže být všude a proto stvořil matky. Každý ji máme. Dívám se často na fotografii mojí maminky a říkám si, jak je to přísloví pravdivé. Platí u všech maminek, které s láskou vychovaly své děti. Maminka, máma, slovíčka, které se obvykle vyslovují jako první, slovíčka, která se vybavují v nouzi nejvyšší, slovíčka, se kterými mnohdy opouštíme práh tohoto světa, slova, která nečekají na vděk, slova, která znamenají, že jejich nositelky dovedou plakat pláčem svých dětí a smát se jejich smíchem, které cítí přes vzdálenost času a oceánu, že s jejich dětskem něco je a které bez váhání sáhnou do kapsáře naděje pro poslední peníze k úsměvu, jen aby nestrádali rty těch marnotratných synů a dcer. Znají tajemství života a tajemství věčné lásky a odpouštění. Znají první odřená kolena kluků i první smutky holčiček. Máma v těch šťastných souvislostech znamená i domov. Vzpomínám, jak naše maminka dokázala z úplně všedních dní udělat sváteční. Maličkostmi, letmým gestem, pousmáním a hlavně pohodou. To biblické, že lepší je kus chleba suchého s pokojem, než dům plný nabitý hovat se svárem, tady platí stoprocentně. Nikdy si nestěžovala, spíš posteskla, když ji něco trápilo. A domov voněl čistotou a jistotami. Tak důležitými ve chvílích, kdy člověk zmatený třeba rozpíváním o jistotách pochybuje. Domov je místo, kde chodíš po paměti, kde žije s tebou smrt, kde hrají si tvé děti. Člověk by mohl v holých větách definovat nové a nové hodnoty, které najdete v pojmu maminka. Její schopnost tích je, nebo alespoň vždy bylo, vytvořit zázrak zvaný rodina. Na to, myslím, nic nezmění ani dovednosti dnešní umělé inteligence. A dnes to vůbec není o něco lehčí než dřív, spíš naopak. Konzumní svět dává do regálů supermarketu i zpochybnění hodnot, které vytvářejí pro děti pevný bod ve vesmíru. V mnoha dopisech ze všech koutů republiky se zmiňujete o svých maminkovských povinnostech i o svých maminkách. O tom, jak vám chybí. Já se bráním tomu, aby moje připomínka nedělního dne matek nevyzněla nějak sentimentálně, ale vím, že jsem jí toho ještě moc nestačil povědět. Že teď už vím, jakou váhu muselo unést její statečné srdce uprostřed nejrůznějších příkozí doby. Zažila dvě války,

0: Existuje spousta zvláštních slov, která nás provázejí na pěšinkách života jako léčivé byliny, když se nám srdce rozestuně. Taková všední, nenápadná slovíčka. Kdyby mi někdo řekl, ty jsi ale bábovka. Chtěl bych být nedělní bábovka naší maminky. Ta přišla na řadu až po obědě a na svátečním ubruse vypadala jako labuť, na kterou pan Čajkovský zasilně vzdychl. Byla nacukrovaná a uvnitř mramorovaná a vonila vanilkou a když se řekne bábovka, uvědomuji si až teď, že to nebylo jen označení moučníků ke kávě, ale takové povýšení jednoho dne na svátek, asi jako když poručík dostane další hvězdičku na výložky. A mojí mamince i tatínkovi ty hvězdičky přibývaly v očích, protože ta bábovka znamenala stvrzení míru ve světě a přilehlém okolí. Jistotu, že jsme všichni ve zdraví a v pohodě pohromadě. A maminka nalila kávu a nám dětem čaj, rozkrojila bábovku na úhledné dílky, tatínek řekl strejdovi a tetě, kteří u nás občas bývali, Nando, berte si. A brali všichni. My děti samozřejmě víckrát. A ta labuť šťastně umírala na špičkách našich chuťových buněk a za chvilku zbyl ze slušnosti jen jeden poslední dílek. A teprve tehdy jsme si obvykle všimli, že jediný, kdo ještě neměl, byla právě naše maminka. A ta si ostýchavě vzala a bylo to, jako když se ta baletka uklání po potlesku na otevřené scéně po obzvláště povedeném padedé. A tak si říkám, kolik je takových obyčejných slov, jejichž význam si uvědomíme až mnohem později. A také si říkám, že by se ani na těch širokých bulvárech dneška neměla z našeho života ztrácet ta slovíčka z polních cest našeho dětství. Taková ta nenaleštěná a přitom milostná jako kožíšky bránků. Abychom chutnali ještě občas studánky, které pramení desí hluboko v nás. Taková všední nenápadná slovíčka, jako je bábovka a maminka. Ach, vrať se čase, zadrž dech. Chtěl bych mít alespoň malinko tvou něžnou ruku ve vlasech a v srdci slunce, maminko.
1: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

0: Už jsme to tu určitě někdy připomínali. Jaká je to samozřejmost? Otočíme kohoutkem a teče pitná voda. A jaký je to průšvih, když se samozřejmost nekoná, a to nemluvím o zemích, kde chodí ke studánkám kilometry daleko. Voda je život. Pěkně o tom mluvil posledně pan inženýr Duriš. Mnozí ještě pamatujeme, když se i u nás, zejména na venkově, chodilo pro vodu ke studni. U mnohých bývala ještě vahadla nebo rumpály, na některých byla ale zde ještě je malebná litirová pumpa s pákou a po chvíli snažení tekla do kbelíku studená pramenitá voda. Studně si hloubili u staří Egypťané a stejně tak i v antice bývaly zdrojem vody ve městech před vznikem centrálních vodovodů. Studně bývaly jistým společenským centrem, scházeli se tu lidé pro vodu a přitom se probralo kde co a kdo s kým. A jak by mohly existovat bez vody mocné hrady a zámky? Takže mohu připomenout, že údajně nejhlubší zámeckou studnou v Evropě, tak tu studnu najdete u nás a na zámku Tří císařů ve Zbyroze. Jen pro pořádek dodávám, že jde o císaře Karla IV., Zikmunda Lucemburského a Rudolfa II. Jejich studna je tu hluboká 163 metry a nahoře čtvercová, k prameni se vine dokonce ve Šroubovici a dole má základ tradičně kruhový. Tesaná je v tvrdém buližníkovém podloží. Ale proč o tom vyprávím? Než byly studny, zůstávaly zdrojem pitné vody v přírodě vyvěrající studánky, které mají koncem z května svátek. Jen v Praze se jich prý zachovalo 127. A koho by napadlo, že ve studánce se narodily i řeky, které se vadí městem, pohánějí elektrárny nebo jen tak ševelí krajinou. Možná si teď vzpomenete na tu vaši studánku, kterou máte někde v lese nebo na louce. A ten pocit, kdy jste nabrali do dlaní a ochutnali modro nebe, které se zrcadlilo na hladině. Tak jak to udělal slovy i báječný vypravěč, kolega dobrojitrník František Nepil.
1: Tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám? A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že je to prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí. Žijeme přece v zemi studánek. Vypadlo nám to z paměti jen proto, že skorem ke každé z nich se musí pěšky, že k žádné nejede autobus nebo vlak a že k málo které se dá dorazit bourákem. Ale kdo ty své jedenáctky úzkostlivě nešetří a vyvede je občas na pěšiny a stráně, ten ví, jakým zázrakem je studánka v lesích, na lukách nebo v polích. Ten chápe, že se u studánek dály věci nadpřirozené, že tam se dávaly rusalky a lesní žínky, že se tam zčista jasna objevovaly kouzelné babičky a odpočívaly trojpřejní stařečkové a že tam sídlili žabí princové i hadí králové se zlatou korunkou na moudré hlavě. Samozřejmě, že vedle dnešní velkoměstské vodovodní sítě vypadá každá studánka jako kvedlačka vedle kaplanovy turbíny, ale v životě jsou chvíle, kdy člověk potřebuje právě kvedlačku, protože kaplanova turbína se obvykle nevejde například do rendlíčku, ve kterém vaříte krupicovou kaši. Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak... Pro toho, kdo taky píše, je lepší to raději ani nečíst, protože to se mu pak zcvrkne literácký hřebínek. To si musí honem přečíst někoho jiného, aby se mu to sebevědomí zase probudilo zmrákot. A přesto jsem i v řádcích tohoto svého chovatele našel skulinku, kterou mohu prostrčit svůj malíček a říci něco, co ho přece jenom nenapadlo, nebo co mu možná ušlo. On totiž napsal překrásné povídání o prostém hliněném čbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, a to on tu a tam je, bude otázkou, kde do něj nabrat tu lahodnou studánkovou vodu, takovou, co nechutná dusíkem, draslem či hexachloranem. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země, či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to, táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se čbánkem, nýbrž s plným demižónem. Kdo projel Řeckem, Bulharskem, Španělskem nebo nějakou ještě vyprahlejší zemí, ten viděl, jakou úctu tam svým vodám projevují. Nad každým pramenem postavili něco jako svatyňku nebo pomník z kamene bílého či růžového, žíhaného či stříbřitého, anebo je postavili z betonu, ale z betonu tvarovaného tak, aby to bylo něco víc než pouhé koryto. A přitom ne, že bych ohrnoval nad jejich vodou nos, obzvlášť když mi jazyk plandá žízní po kolenou. Ale to není k srovnání. Voda z našich čistých studánek, to je sekt proti tomu vlahému kafi, co hrká z balkánských skalisek. Svět se svého času obrátil na své národy, ať zachrání a chrání své studánky. Když se má něco takového dělat ve všech světadílech, necítím to jako domluvu, nýbrž jako poplach. U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých, protože ovšem žijí u nás, čítám, že už v něm zase našli nové plechovky. Ale snad už ani jedinou z našich studánek alespoň nenajdou zaoranou nebo zahrnutou skládkou. S takovou, co je pouze zarostlá, zavalená nebo zabahněná, si asi budou jakž takž vědět rady. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeju, ať u ní brzy najde stařečka, který mu splní tři přání. A ať upadne ruka každému, kdo na pramínek křivě sá.

0: František Nepil vzpomínal, jak ho pochoval Karel Čapek. A já jsem vždycky žasl, kolik nádherných a nečekaných souvislostí tenhle pan spisovatel dokázal najít v horském potůčku obyčejných věd. Třeba i o labičkách milenců a národních zvicích. A rád si vždycky připomenu, jak jsem za ním, co by básník 21. století zašel, a on měl hlas jako Luděk Monzar. A s oběma mistry mi bylo pěkně na světě. Tak honem za Karlem Čapkem, aby pochopíte, proč taxametry jarních laviček oznamují tak často obsazeno. To už je totiž takový náš národní jarní zvyk.
1: Vida, tady čtu národní zvyky. Do čeho jste se to, pane doktore Čapku, pustil tentokrát?
2: Abych začal definicí. Národní zvyky jsou ony obyčeje, jež nemají prakticky jiného účelu než ten, aby se dělali. Někdy bývají spojeny s pocitem zábavy. Národní zvyky jsou například stavění májí, vynášení morany, pořádání oslav a podobně. To jsou národní zvyky hromadné. A vedle nich jsou národní zvyky rodinné, jako například rozsvěcování hromniček, sbírání podkov pro štěstí nebo takzvané velké poklízení před svátky. Nejméně pozornosti věnoval dosud národopis národním zvykům, jež vykonává člověk v kruhu nejužším, tedy sám pro sebe. Těmto zanedbaným, ale obecně rozšířeným obyčejům se chci také věnovat.
1: To bylo krásně řečeno. Takhle definovat naše národní zvyky, to vám podepíše každý jako jeden muž.
2: No, vidíte, i tento zvyk uctívání jednoho muže je poněkud záhadný. Musíme předpokládat, že kdysi existovala vynikající mužská osobnost, která se neobyčejně přesně a spolehlivě dostavovala, kde jí bylo třeba. Povstávala zvláště dochvilným a slavnostním způsobem, který dodnes nevymizel z paměti lidí, a jinak jednala naveskrz příkladně. O tomto muži není dále nic známo. Ani jeho jméno, ba ani věk, kdy žil. Uvádí se prostě jako jeden muž. Na jeho zářivý příklad se vzpomíná podnes. Říkáli se, dejme tomu, dostavte se všichni jako jeden muž. Nebo shromáždění povstali jako jeden muž. Je ostatně dobře, že neznáme jeho jména. Zní to naléhavěji a tajemněji, než kdybychom říkali dostavte se všichni jako Václav Říha. A nebo shromáždění povstalo jako František Šedivý. Navrhuje se, aby byl jednomu muži postaven pomník. Doufám, že jste všichni proto jako jeden muž.
1: Když už mluvíme o slávě, já si vždycky vzpomenu na chlapíka v jedné jihočeské hospodě, který se uprostřed debaty vztyčil na značně nejistých nohách a pronesl. Český národ, udělal mistrovskou pauzu, měl tři slavný Jany. Jana Husa, Jana Žižko a Františka Palackýho. A znovu se sesul za stůl. Ale myslím, že přes všechny nářky máme těch jmen, která bychom mohli citovat požehnaně.
2: A jsme znovu u toho. Co je požehnané? I v našem nevěreckém století zůstaly dvě věci požehnány. Tloušťka a jisté stáří. Manželství například už není požehnané, ačkoliv je, řekněme, také nepříjemné jako obě zmíněné věci. V nejlepším případě je požehnáno dětmi. Fakt, že tloušťka platí za požehnanou, je snad atavismus z dob kanibalských. Požehnané stáří je to, ve kterém se umírá. Umřel v požehnaném věku 80 let. Tedy věk 4 let, kdy dostal první kalhoty, nebyl nikterak požehnaný. Ani věk 14 let, kdy se poprvé zamiloval, ani hodně pozdější věk, kdy dostal trochu rozumu. Je to fatální věc, že požehnaného věku dosáhneš teprve tím, že umřeš. A to už je na požehnání trochu pozdě.
1: No, takhle usměvavého skeptika, jako vy, jsem už dlouho nepotkal. Ostatně takovéto věčné pochybování a stejskání je nám, myslím, pokud jde o národní zvyky, jak říkáte, tak trochu vlastní.
2: Řekl jste vlastní? Vlastnictví. Víte, kdo je navzdory tomu, co slyšíme o platech politiků, sportovců a všemožných manažérů, nejbohatší? Milenci. Ano, ne však pro různé duševní poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš, tam, v našem lese, co jsme tam tenkrát šli. Vidíte, těm nestydům stačí, aby tam tudy jednou šli a už je to jejich.
1: Karel Čapek v Lidových novinách roku 1923.

Teď se mi vybavil ten celoroční zázrak, který je bezplatně k mání všude. V lukách, na kraji zástavby, u pozemků a mezí ležících ladem, u zahrad, ba i na chodníku. A jmenuje se třeba jílek, kostřava, ovsík nebo lipnice. A myslím i na takovou tu jemnou trabičku, se kterou jsme hráli hru, zda se nám mezi prsty podaří zadrhnutý kohoutek nebo slepička. A pak takovou tu, co vypadá jako ječmen, a tu plazivou bylinu, která je jedlá, a říkali jsme jí chlebíček. A pak takovou tu vysokou, statnou, královskou trávu a další a další. Bože, ty trávy mladých let stále ještě rostou. No a myslím, že teď by se asi můj vzácný přítel a botanik po bohu vaše Květlička vzal meprobamát, co jsem jmenoval. Ale v té přehlídce zelených odstínů se mi najednou vybavil i obraz dětství ve Veleslavíně, kde jsme v létě u vodárničky trhali chytičky z trávy a lapali do krabiček ocedek medáky. A přikládali si je k uším, jako si dnes děti přikládají mobilní telefony, aby nám zabručili, než je vypustíme ven. A pak se mi vybavila tráva na lesních pasekách, vyšších, než byla moje dětská postava, a v horizontu očí se třpitila rosa v pavučinách mezi jejími stébly. A pro nás to byla tajemná, bzučící džungle plná zážitku. A pak ta tráva, která vonila radostným dotýkáním, ve které nás viděl jen andělé strážní. A pak ta tráva, kterou nasekala teta Boženka jako krmení, a já se vezl na vonavé šňůře přikrytý jen večerní oblohou a tou blažeností světa, světa plného fantazie, ve kterém je všechno, jak má být. Neodolal jsem a natrhal si jednou na počátku léta tenhle doušek dětství, aby ho dal doma do vázy. Okouzlený a úžasný z obyčejné trávy. A trochu jsem se styděl za to, jak mě dojelo pár těch zelených stonků. Jak mi na chvilku vrátili klíček vzpomínek od branky všech nadějí a jistot světa. Ale paní, kterou jsem potkal, se na tu moji všední obyčejnou kytku dívala s naprostým pochopením. A vzpomněl jsem na jeden citát, který mi poslala kamarádka Mruška z Volině. Člověk neobjímá všechno dost vřele, dokud to má každý den. Je třeba se vždycky dívat, jako bychom to viděli poprvé nebo naposledy. Jenom tak naplníme čas na světě radostí. Tak nám ta obyčejná šťavnatá májová tráva k tomu pomáhej.

0: Stačí pár trilků a lidská srdce jihnou. Dokáže vyslovit i co se neříká. Té něžné chvíli se špitky vášně mihnou. Jaká slast znát tu závrať a slyšet slavíka. Tentokrát nemyslím slavného ptačího pěvce, ale slavného českého houslistu Josefa Slavíka, kterému říkali český Paganini. Přímo zářnými momenty hry tohoto mladého umělce byly prý pasáže v dvojmatech a sextách absolvované v nejvyšší rychlosti a přesnosti. A preja všech druhů a ve všech polohách, a to jsou jednotlivé tóny hrané postupně rychle za sebou, takže znějí jako jediný akord, podobně jako třeba na harfě. A konečně i hra 96 not staccato na jeden tak smyčcem. A v téže době ohlásil, kdy hrál vlastně Slavík Paganini, také sérii koncertů Habsburské monarchii, ve Vídni. A po koncertě, na němž hrál slavný italský houslista poprvé své zvonkové rondo, přijal Paganini v kruhu hudebníků i Slavíka, aby vyhověl jeho prosbě předvést mu své umění. Nic netušícímu mistrovi zahrál český houslista i to jeho zvonkové rondo, které si zapamatoval po jediném poslechu. Vypráví se, že Paganini tehdy českému mistrovi pronesl: vy jste ďábel, svět se chvěje, když hrajete. Josef Slavík, rodák z Jinců, květnu roku 1833, přesně 30. ve 27 letech zemřel v Pešti na přechozenou chřipku a byl tu i pochován. Až po 100 letech byly jeho ostatky převezeny do vlasti a uloženy na Vyšehradském hřbitově. A proč to připomínám? Protože podobný osud měl i další český Paganini, bodňanský rodák Váša Příhoda. Jeho jméno tak trochu zapadlo, protože to byl vlastně celoživotní emigrant, kterého ale srdce táhlo domů jen, jak to situace dovolila. Například v květnu roku 1956 se zapsal mezi největší okamžiky v dějinách Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kam se znovu po 12 letech vrátil na pódium Smetanovy síně, aby přednesl jim milovaný Dvořákův houslový koncert Amol. Neutuchající manifestační potlesk už při jeho příchodu na jeviště trval prosím snad neuvěřitelných 15 minut. A když doznělo to, co hrál, zaznělo nekonečné bravo. No a žil v řadě zemí, ale zemřel ve Vídni. A až po 56 letech v roce 2016 se vrátil zásluhou institutu Váši Příhody do rodného města na tamní hřbitov. A ten institut založil můj první dnešní milý a vzácný host, sama výtečná houslistka Pavla Žilová, které do Vodňan, kde dnes koncertem Václava Hudečka začíná další ročník Příhodova festivalu, přeji to nejpěknější dobré jitro.
1: Dobré jitro, Františku, vám i všem posluchačům.
0: Pavlo, já myslím, že nikdo neví o Vášovi Příhodovi víc než vy, tak jak ho třeba hodnotila kritika nebo...
1: Již ve věku 15 let, to je v roce 1915, uskutečnil úspěšné solové koncerty s doprovodem České filharmonie a od té doby se datuje jeho vnitřní spojení se Smetanovým sálem obecního domu, který jste připomněl. Se jménem Váši Příhody se většinou kritikům vybaví mnohokrát citovaná věta slavného dirigenta Artura Toscaniniho, kterou máme poněkud jinak v podvědomí, ale italské noviny ji otiskly takto. Paganini by mohl hrát takhle, lépe ne. Během svého života dostal různá ocenění a je zřejmé, že se znal se Smetánkou tehdejší společnosti, pro kterou byl celebritou prvního řádu. Tak například 11. května v roce 1927 reprezentoval svoji hrou Československou republiku při recepci pořádané velvyslancem v Londýně Janem Masarykem a jeho sestrou Alicí a koncertoval před vybranou společností 350 ministrů, velvyslanců, vyslanců, princů, princezen, vikomtů, vikomtes, hrabat a hraběnek, generálů, vévodů a vévodkyň, doslova z celého světa. A tak bychom mohli ve výčtu jeho ocenění dále pokračovat.
0: No na fotkách je to elegán, ale byla ta jeho genialita v souladu třeba s tou jeho lidskou osobností? Co o ně víme?
1: Mezi okolnosti, které jeho koncertní dráhu přímo ovlivnily, patřila především jeho tři manželství. Se svojí první manželkou, houslistkou Anneteří skladatele Gustava Mahlera s Almou Rosé, zvažoval nejspíš i odchod do Spojených států, a to ještě před pronásledováním Židů v Evropě. Ostatně její starší bratr Alfred již ve Spojených státech žil. Ale po 6 letech se rozvedli a krátce na to se oženil s Jindřiškou Krojcovou, absolventkou Vídeňské konzulární akademie. O osudu Almy a o jejím úmrtí v koncentračním táboře v Osvětimi se dozvěděl až po válce a těžce ho to zasáhlo. Poslední manželství uzavřel 14 dnů se svojí smrtí s Helenou Hrubou, která mu byla partnerkou posledních 17 let života. V průběhu let se stal otcem 4 dětí, 2 synů a 2 dcer, i když jeho první manželství zůstalo bezdětné. A abych odpověděla na vaši přímou otázku, jeho genialita a mimořádná hudební intuice nebyla vždy v souladu se starostmi každodenního života a jeho mnohdy neuvážlivým rozhodováním.
0: To je tak mě řečeno. Ale co měl rád?
1: Váša, ten měl rád rybu a rybaření, o čemž svědčí mimo jiné jeho vídeňská karikatura s rybou místo houslí a prutem místo smyčce. A fakt, že vilu v St. Gilgenu vybral podle velikosti plovárny umístěné přímo nad jezerem a patřící k domu. Byl také trochu marnivý. Na plakátech ze 30. let se objevoval s nápadným diamantovým prstenem na pravé ruce. Prý se ten kámen při hraní nádherně blištěl a to se mu moc líbilo. Jinak miloval vlaky. Byl majitelem modelového kolejiště a když měl splín, tak si šel koupit nějakou novou mašinku. Ale i to se mu stalo osudným, protože po jednom takovém nákupu si v Salzburku zlomil levou ruku. Dál vášnivě rád řídil a opravoval auta a do jeho domácnosti vždycky patřila zvířátka. Každá kočka se jmenovala stylově podle Čapka Kočička. Ve svém vídeňském bytě opatroval soused opičáka Jimmyho, který s ním ale nesměl vyučovat v obývacím pokoji a proto většinu času číhal a vyhlížel, kdy se páníček objeví, aby mu skočil za krk. Psi mu byli věrnými společníky mnohdy i na cestách, ale jeho nejslavnější pes, statný ovčák Taso, se prosadil až do novinového článku. To když při interview příhoda vypravoval, novinář sáhl mimovolně po pouzdru s houslemi, které leželo vedle něho na pohovce. Ale nepočítal s Tasem, který po něm vyjel jako drak, protože byl zvyklý příhodovy Stradivárky hlídat. Ale jediný pokyn pánův a strážce se uklidnil. Ano, pravil tehdy příhoda, jak byste se dotkl mých houslí, sotva byste se odtud dostal živ a zdráv. To jedno zdá se, že můj pes lépe ví než já, že totiž bez houslí mám menší cenu nežli s ním.
0: Je to krásná představa vaší příhody s opičákem za krkem, ale jaký byl pedagog a jak na něj třeba vzpomínají žáci? Protože jste zmínila, že ve vile vyučoval taky a nejen tam samozřejmě na spoustě konzervatoří.
1: Ano, opičák, když skočil příhodovi za krk, tak příhoda křičel Ježíš Maria, zase ta opice. Ale jako pedagog se projevoval již od mládí a od malinka, dá se říct. O to se zasloužila hudební škola jeho tatínka Alojze v pražských Nuslích. A Váša učil již jako sotva odrostlé batole. Když totiž tatínkov šáček hrál falešně, tak ho zvláštní metodikou tahal za nohavice. Během kurzu v Salzburku soukromého vyučování za války v Praze, dál na univerzitě v Mnichově, potom ve Vídni i právě ve vile v St. Gilgenu mu prošlo mnoho žáků rukama. Jako pedagog v přeneseném slova smyslu působí ještě dodnes. Chtěl ve svém rodném městě založit houslovou školu, jako měl profesor Ševčík v Písku, a tak Vodňany uvítají účastníky mezinárodních mistrovských kurzů Váší příhody letos už po 9. V Českých Budějovicích proběhne za měsíc soutěž k jeho poctě a ve Vodňanech mu plníme přání, která nestačil v životě zrealizovat. Patří mezi ně i loni uvedená premiéra houslového koncertu C-moll v podání houslisty Milana Al-Ašaba. A jak jste již řekl, 10 let odpočívají jeho ostatky v čestném hrobě na Vodňanském hřbitově. To tedy bylo především přání jeho nejbližších hned po jeho úmrtí. A příhodoví žáci na něj vzpomínali celý život. Alexej Mádlej, koncertní mistr státní opery, o něm vyprávěl. Jako starostlivý pedagog znalý poměrů a úskalí pódií, měl před mým koncertem ryze praktické dotazy. Například, máš pohodlné boty? Nebo nevržou ti pod nohama prkna, na kterých stojíš? A jednou mi k mému nesmírnému údivu půjčil své Stradivárky.
0: Pavlo, zajímavé jsou samozřejmě i osudy houslí, na které hrál. Měl tuším i Kamposlíče, to byl jeden z nejslavnějších Stradivárek. Tak teď bych prosil dost krátce, jenom on je dokonce snad věnoval nebo prodal naší republice a jak to s těmi houslí dopadlo?
1: S houslemi to dopadlo tak, že v prosinci roku 1959 se československý stát na žádost Josefa Suka rozhodl prostřednictvím ministerstva kultury a školství, že zakoupí Stradiváriho nástroj do vlastnictví státu. Po dohodě s ministerstvem napsal houslař Karel Vávra Vášovi Příhodovi, svému dávnému příteli, zda housle ještě má a zda by je neprodal československému státu. Příhoda své rozhodnutí odůvodnil takto. K prodeji tohoto vzácného nástroje jsem se rozhodl jen z toho důvodu, že bude vždy v rukou významných českých umělců a že majitelem se stane československý stát. Je to pro mne nejspolehlivější zárukou toho, že mé Stradivárky, které byly spolutvůrcem mnoha úspěchů mé koncertní činnosti, budou českému národu navždy zachovány.
0: Pavlo, já vím, že ale jednu věc, že nakonec na ty housle hrál Josef Suk sám, ale teď v současnosti, že je vlastní japonská hudební nadace Nippon. Tak já, že vlastně teď můžu jenom v posledním taktu poděkovat za rozhovor, za který děkuju ředitelce a zakladatelce institutu Váši příhody Pavle Žilové a i když u nás ty slavné mistrovy housle nejsou, tak si můžeme aspoň trošičku Josefa Suka a ty jeho housle poslechnout.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Lidé si dnes během tradiční terezínské trizny připomenou oběti nacistické perzekuce. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm, teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva financí. Nenaplnili totiž jeho představy a nenalákali víc uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně ji zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
2: Finanční škrty ale nebudou pro vysoké školy nějak ohrožující. Jde o část financí, které dostali navíc právě proto, aby se na ně zapsalo víc studentů. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo přímo být u živého vysílání.
4: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
5: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
6: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
5: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
7: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
5: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Čeští hokejisté poprvé na letošním mistrovství světa prohráli. Po vítězství nad Dánskem podlehli ve skupině 2-3 Slovinsku v prodloužení. Góly dali Kaut a Sedlák. Další zápas budou Češi hrát v pondělí proti Švédsku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách okolo 8.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Přerova do Brna pozorně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235,5 je uzavřený levý pruh, auto z místa odjelo. V levém pruhu je ale nepořádek a poškozená vozidla. Na silnici 13 Teplice do Děčína je na vozovce sražená zvěř u Chlumce u odbočky na Ústí nad Labem. Dobře dojďte. To byly zprávy. Teď už opět František Novotný.
8: A ten vítá u studánky Dobrého jitra všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapraní a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkovou báseň. A protože v květnu je i den studánek, s chutí jsem se k tomu tématu vrátil. Nevím, zda-li máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Jánu pod Skalou, ale některé jsou v dlaní krajiny ukryté uprostřed stromu. Doufám, že nějaké ještě chrání tu jihočeskou u Trojice, kde bylo i poutní místo. Její voda je prý léčivá a jisté děvečce zachránila zrak. A já vím to, že je z ní skvělá káva. A tak bych mohl studánky dále jmenovat. A dělal bych to, věřte, velice rád, protože mají často jména velice půvabná a vlídná. Jasanka, Srdlinka, Nedbalka, Bezdínka. No v Národním registru pramenů a studánek byste našli bezpočet takových, ke kterým byste se chtěli hned vydat. Tím spíš, že některé jsou léčivé, ale přiznejme si, že léčivá je každá studánka, u které v pokoře poklekneme, stišíme své uchvátané srdce a omejeme si duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní. Já jsem se zmínil o studánkové kávě, z jiné je zase lepší čaj. V té souvislosti mi to připomnělo, že má je i doba přípravy na letní šaty, takže nabízím recept jedné dámy. Uvařila jsem si čaj na hubnutí. S cukrovým je výborný. Za prokázaně léčivými prameny nás lékaři obvykle posílají do lázní a v Karlových Varech jí prý registruje nejvíc na jednom místě 1,80. Z toho 15 je určeno pro užívání veřejnosti, když nepočítáme Becherovku. Zkrátka, lázně léčí tělo i duši a já neodolal a připomenu jednu hereckou legendu a jeden lázeňský pobyt, na který vzpomínal Miroslav Horníček.
9: To jsem byl šťastný, že jsem s tím Eduardem Kohoutem mohl taky pobývat v Mariánských lázních třeba pravidelně. Tedy ne s ním, ale v jeho přítomnosti a blízkosti.
10: A ty si vzpomínal, že on má neuvěřitelný smysl pro humor.
9: Ano, Kohout, jo, ten měl smysl pro humor. My jsme šli po kolonádě a proti nám šla holka, krásná, mladá holka. A on mi zarazil takhle a povídá, Mirku, podívejte se, to je přece krásná dívka. Já si říkal, mistře, jak pro koho? To by se líbila Doležalovi, on je z Bučovic. Ale můj typ to není. On mě zase podržel a povídá, a jaký je váš typ? To by mě zajímalo. Já si říkal, víte, mistře, já mám rád takový ty typy trošku chrobný. A on říkal, věděl bych o jedné pro vás, má lepru.
10: A vy jste raz spolu aj bývali, to byl zájazd Národného divadla?
9: No to jsme jedinkrát bydleli spolu v jednom pokoji a měli jsme všechny své svršky vysypaný na otomanu, na takovým starým secesním otomanu. A šílený nepořádek. Prostě kupa. My jsme tomu říkali mrtvá teta. Zakryté. Mrtvá teta. Jednou jsem se ráno probudil, mistr ještě spal. A ta halda těch šatů a spodku byla převržená na zem. Tak já počkal, až se probudí a říkám, mistře, podívejte se. Nemělo by se přece jenom trochu uklidit? A on mi odpověděl tím hamletovským tónem. Mirku, život je příliš krátký, než aby se uklízal.
8: Svatá pravda, mistře, ale od švihálku lázeňských zpátky ke studánkám. Kdo ochutnal vodu ze studánky ví, že to je úplně něco jiného, než když otočíme kohoutkem nebo uzávěrem upet flašky, lahve tedy. I když ani k té vodě nemá každý stejný vztah. Ptali se jednou starého chlapíka, jak to, že je v tak dobré kondici ve svém věku, jak čelí nemocem. No, ráno, když stanu, dám si panáčka slivovice na tlak, když cítím, že na mě jde nachlazení, dám si grog, na zlepšení trávení piju červené a když mě pálí žáha, dám si koňak. Proti splínu piju bílé a když mi bolí zub, kloktám rum. Prosím vás, za kdy pijete vodu? No tak, takovou nemoc jsem ještě neměl. Jinu je to tak, na některé choroby je i poezie krátká.

V tuhle chvíli vás obvykle zvu do břevnovského benediktinského kláštera za arciopatem Šostřonkem. Musel se ale dnes omluvit a všichni vás srdečně zdraví. My se však do břevnovské klášterní zahrady stejně vydáme a zůstaneme i u toho studánkového tématu. Protože barokní pavilon, který byl postaven podle projektu slavného architekta Krištofa Dizenhofera, tam poskytuje přístřeší jedné studánce pravdě historické. Prameny uvádějí, že Vojtěška je stará a legendární studánka, která bývá dokonce označována jako první studánka v Praze. Na tomto místě se podle pověsti sešli roku 993 na základě božího vnuknutí ve snu kníže Boleslav II. S biskupem Vojtěchem a nalezli zde jelena. Ten se nemohl napít, bránila mu břevna přes tůni. Oba muži břevna odstranili a vytryskl pramen, který pojmenovali, a s ním i celé město Břevnov. V tom roce převedl svatý Vojtěch z Říma i 12 smíchů a pomohl jim založit první mužský klášter v Čechách k cti svatého Benedikta. Po mučednické smrti Vojtěcha byla studánka na jeho počest označována i jeho jménem. Říká si Vojtěška, no. Také prý pomáhala uzdravovat oči, a její pramen je i pramenem potoka Brusnice, který se pod Strakovou akademií vlévá do Vltavy. Tak vida, jak zjišťujeme, ve studánkách pramení historie. Ale myslím, že to nejcennější na nich je to, že před nimi musíme obvykle zastavit a pokleknout, než svlažíme rty tichou nadějí, která v nich pramení. A to mi zase připomnělo okamžik, na který před lety vzpomínal tehdejší kastelán zámku Kratochvíle Vojtěch Troub. Když restaurovali tamní kostel, vypadalo to s jeho stavem všelijak. Věž se povážlivě nakláněla a měli z toho velkou úzkost. A najednou se restaurátorům objevil pod malbou jednoho renesančního pavilonu do té doby netušený nápis. V tichu a pokoji budiš založena vaše síla. A ten 400letí starý vzkaz byl pro všechny neskutečným povzbuzením a všechno dopadlo nakonec skvěle. V souvislosti s květomínem studánek se mi vybavil jeden z příběhů bratra arciopata. Vyprávěl o tom, jak za jedním mnichem přišel člověk a zvědavě se ptal. Co pro tebe znamená ticho? Mnich právě stál u studny a nabíral vodu a řekl svému hostu. Podívej se dolů do studny a řekni mi, co vidí.

Dle nepřetržitě zapnuté televize a dalšího hlasu nepostřehnu důležité skutečnosti pro svůj život. Myslím, že je to jako vždy poučný příběh i pro dobu, ve které žijeme. Že aniž bych si to nějak uvědomil, pokaždé, když jedu na chalupě pro vodu, z dlaní nebo hrníčku, který tam bývá, ochutnám trochu toho prastarého a přitom tak současného času, který mi tam pramení před očima. A poděkuju za všechno to krásné, co potkávám na tomhle světě, v téhle krásné zemi, ve které žiju. Mám rád čas zrození stěn kamenného džbánku. Je v něm ta chvíle, kdy cepy zněly krajem, kdy ševci sebou šili neklidem na berpánku, kdy Bůh pod lipou seděl a svět byl chvilku rájem. Rozpadlá ošatka a zrezivělé srpy, od staré kůlny cesta až ke studánce v stráni. Vedou tě kopretiny, vlčí máky a chrpy. K pramínku zázraků, tam Bůh se s tebou sklání.

To byl Hradišťan, básní Skácel, a vlastně ta voda nebude chybět ani teď. Kotrmelce počasí, které metali ledoví muži, odezní a nastane ten teplý, voňavý, kvetoucí

0: májový čas plný sluníčka. To se ráno vždycky v otevřených oknech a někdy i na plotech vesnických zahrádek rozespívala kanafasová písnička peřin, dek a polštářů. Na chalupě paní sousedka, paní Placku, jak se na jihu říká, na zelenou stráň dala dvě ohrádky, ve kterých kromě pampelišek zlatě svítilo chmíří, kuřátek a kachňat. Nastala doba mláďátková a doba jarního úklidu. A k tomu patřilo stejně jako ke každým svátkům i velké prádlo. Pojem, který už dnešní generace asi nezná. Dnes prostě otevřete automatickou pračku, dáte potřebné ingredience a ona prádlo vypere, vyžímá a sama ji usuší. Když jsem byl kluk, bylo velké prádlo, tedy doba, kdy se prali i prostěradla po vlakiny na ty peřiny a polštáře, tak to byla záležitost celého dne. Bydleli jsme na rozdíl od venkovských hospodyněk v domě s ostatními se sedmi partajemi a tak se muselo velké prádlo naplánovat, aby byla volná prádelna. Měli jsme ji umístěnou ve sklepě, světlo tam šlo okýnkem v takové šachtě, která vedla na dvorek, a jinak byly postupy všude podobné. Prádlo se večer předtím namočilo do mohutné kamenné vany, aby se vylouhovalo. Tuším, že se přidávala soda. Prádelně byla i lavice, na kterou se dali takzvaně zatáhnout dřevěné necky, aby netekly. Větší škvíry se utemovaly hadříkem. Tatínek ráno zatopil pod velkým měděným kotlem a šel natáhnout šňůry na dvorek. Maminka zatím uvařila škrob, k neckám přibylo mídlo helada nebo s jelenem a šmolka, bez které by holky od odkolků neměly modré oči a prádlo by nezářilo. A samozřejmě valacha. Schválně se zeptejte, kdo dneska ví, co je to. Pravdu budou mít ti, kteří řeknou, že je to hudební nástroj, stejně jako ti, kteří mají zkušenost s ní jako s hazardní hrou, případně i znalci historie, kteří vědí, že to byl dům, kde se valchovalo, tedy splsťovala vlněná vlákna účinkem čpavkové vody. Ale v tomto případě mám na mysli nikoli nástroj hrací, ale prací. Pracovní nástroj, který tvoří jakýsi dřevěný rám, držící zvlněný pech, nástroj prolévaný potem pradlenek mnoha generací. A teď trošku odbočím do historie. Na mnohých obrazech je možná vidět svůdné pradleny u potoka nebo říčky, bouchající prádlem do plochých kamenů. To mělo několik praktických důvodů. Údery prádla o kámen pomáhaly uvolnit špínu z vláken a proud tekoucí vody prádlem procházel pod tlakem a při dopadu na kámen, což efektivně vyplavovalo uvolněné nečistosti i zbytky mídla a hlavně si ženské u potoka mohly báječně popovídat nebo jak boženka dokonce přijít do panovnického stavu. Ale zpátky k nám do prádelny. V kotli se s klokotem vyváří prádlo s nastrouhaným mídlem, což ničí bakterie, pachy a ostraňuje mastné skvrny. Propáru za chvilku není vidět, je všude. Kondenzuje na stěnách, valí se i tou šachtičkou jako komínem na dvůr a nenajdete suché místečko. Do poslední nitky promáčí i halenky pradlenek přilepené k tělu, takže dnes už vím, proč tam tatínek tak rád pomáhal. Dlouhou vařečkou, kopistem se horké prádlo přendávalo do necek a maminka na valše cvičila svaly. A pak se několikrát máchalo a nakonec škrobilo, předala se špetka šmolky a zase ždímalo a nosila na dvůr. A tam na šňůrách zavlála zářivě bílá vlajkosláva, jako když se Krištof Kolumbus vracel z objevení Ameriky. A sluníčko hltalo celý ten předešlý příběh, laskající dlaně voňavého vánku hladili na fouklé oblinkicích a polštářů. A vyváže to tehdy nebyly. Ale tu vůni maminčina prádla si pamatuju dodnes. A vonilo, když jsme ho pak přinesli z mandlu a potom, když už tatínek udělal mamince domácí pračku, která pro mě byla jedním z vrcholů technického pokroku. Ale dřevěné kolíčky na šňůrách čekaly stejně jako dřív. Venkovské děti oproti nám zase znali tu sluníčkovou vůni z prádla rozprostřeného na zelené trávě a kropeného konví. A maminky si při tom všem zpívaly a těšili se, až čerstvě povlečou. Až povlečou domov do vůně, plné lásky, plného času. Vidíte, a slunce od té doby s námi bydlelo a hřeje ve vzpomínce i po tolika letech.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

0: Nejen velké prádlo, ale touha po jisté očistě vůbec, to také ke květnu patří. Sotva vykoukne jarní sluníčko, nabídne nám modré z nebe a ohřeje dech ledových mužů. A pak nastává období, o kterém s mistrovstvím sobě vlastním nádherně vyprávěl František Nepil, kterého jsem si dnes pozval i do téhle hodinky.
1: To je pohodlí, to je radost malovat na venkově. Co by takový Pražák za to dal, kdyby měl ve dnech malování dvorek a zahrádku a kůlnu a dřevník? Na venku člověk vezme kredenc a šup s ní ke králíkárně. Vezme gauč a šup s ním pod kurník. V Praze ne, v Praze má člověk na vynesení toho betléma 3 čtvereční metry na chodbě. Tam musí z různých almar, matrací, prken, kufrů, vitrín, věšáků, krabic, polštářů a fuchsí sestavit kompaktní stavbu, kolem níž se mohou prodrat i obyvatelé domu, obdaření velmi nadměrnou zadnicí. Člověk ve městě však trpí při malování nejenom nedostatkem životního prostoru, ale i nepředstavitelným hladem. Kde má chudák najít v té změti barikád a babylonských věží hrnek na uvaření polívky, cukřenku, lžíci, nůž nebo bochník chleba? Kde sůl nebo aspoň tu půlku rohlíku, co se válela na kamnech od minulé neděle? Jistě, že by si to mohl jít koupit, to ano, ale kde má zazděnou peněženku? I tu by ostatně oželel, sousedka by mu určitě půjčila pár korun, ale nemůže jít přece k sousedce, když se nemůže dostat pro kalhoty a když neví, kde jsou vlastně košile, že ano? Myslím, že všechna tato fakta by měl zvážit Mezinárodní červený kříž a vysílat k obyvatelům ve městech, kteří si sami malují, podobné kamiony či helikoptéry s potravinami a šatstvem, jaké posílá do oblastí postižených zemětřesením nebo katastrofální povodní. Když se maluje, musí se tedy napřed všechno vystěhovat a stěhování nemám rád. Trpím při něm komplexem méněcenosti, protože cítím, jak na mě soustrastně civí moje žena a co hůře i ženy cizí a jak mě srovnávají s profesionálními stěhováky. Nemám stěhování rád, protože neumím nosit kredence, almary, kamna a podobná břemena. Vždycky je uchopím tak, že je nemohu zdvihnout a když je přece jen zdvihnu, začnou mě ukrutně řezat někam, kde to nevydržím. Kdykoliv jsem něco stěhoval, vždycky jsem se dal do dvojice s nějakým necitlivým orangutánem, obyčejně s mým bráchou, který mě vlekl i s kamnama po schodech divné poklusem, kamnami vždycky lámala kosti, přiskřipovala prsty, otloukala kolena, že bych řval bolestí i vzteky, kdyby mě stačil dech a brácha nic. Ještě na mě pokaždé pokřikoval, nazdvihni to, nazdvihni to, a já měl 100 chutí hodit mu ta kamna na hlavu, jenže jsem je nemohl uzdvihnout. Jestliže vedle bráchy vypadám jako motovidlo, tak vedle profesionálního stěhováka jsem úplně směšnej. Věřím totiž, že pro každou ženu jsem jakž takž přitažlivý do té doby, než mě vidí přenášet břemeno. Já ji zrovna vidím na očích, jak jsem všechno projel, jak mě v duchu srovnává s mužným stěhováckým profíkem, který si vezme do spod prádelník, na něj postaví šatník, na šatník mycí stůl, chladničku a pár ingotů ukradených v železárnách a všechno to nese, jako by to byl košík prádla. Hergot, to je přece mužský. Vždycky se utěšují tím, že je to věc cviku a grifu, že on sice unese knihovnu, ale já za to vím, kdy se píše ve slově bydlo měkké i a kdy y. Vůbec jsem se naučil myslet si o každém chlapovi, co má větší bicepsy než já, že je sice silnej, ale za to blbej a já ne, čímž jsem již překonal nemálo mučivých depresí. Byt se dá malovat štětkou nebo pumpičkou a jde jen o to, aby si člověk vybral ty nepříjemnosti, které snáší líp. Štětka totiž líná a pouští chlupy na zeď a když chcete takovou žíni lehonce uchopit do dvou nehtů, strhnete kus malby a stěna i strop jsou samá ďupka. Pumpička to nedělá, pumpička chlupy nepouští, ale za to se ucpává a hned na to vyprskne na zeď takovej plivanec, že by člověk rozšlapal, kdyby to bylo co platné. Ať si zvolíte jakékoliv nářadí a jakoukoliv nátěrovou hmotu, můžete si být jisti tím, že první dojem po posledním nátěru bude strašný. Je úplně neuvěřitelné, jaké zoufalství a jakou beznaděj dovede v člověku vzbudit jeho vlastní práce. Jediné, co zasluhuje obdivu, je fakt, že na každé zdi je víc kocourů než tahů štěcem. Zdecimovaná rodina na to civí, člověk by potřeboval slyšet, že je to docela dobré, že to mohlo dopadnout ještě hůř a že je to každopádně lepší, než to bylo, ale rodina nic, rodina jen a no jo, a člověk by to nejradši stlouk štětkou, kdyby mu ještě zbývaly síly. Následkem toho apokalyptického dojmu nemůže člověk usnout a před půlnocí vyleze spod peřiny a tiše se krade do vymalovaných komnat, jestli se to neobrátilo k lepšímu. Bože mě netrestej, ono to vypadá ještě beznadějněji. Kocouři se jaksi slili do velkých celků, na stropě se dá rozeznat něco, co se podobá Velké Británii, na zdi vlevo to má tvar explodujícího šrapnelu a vpravo rohaté kozí hlavy a ke všemu je všude strašná zima. Člověk kýchne, až to přibouchne dveře a hned někdo volá: co tam děláš, pro Krista Boha, je ti něco? Ale nic, šel jsem na záchod, lže člověk, aby se nemusel přiznat k tomu, co právě viděl. A docela morálně zlomen leze pod duchnu a tiše si přiznává: bože, bože, to jsem tomu dal na frak. No vidíte, a přijde ráno, slunce svítí a nevěříte svým očím. Stěny proschly, nikde ani flíček, ani kocourek, nádherná stejnoměrná barva bije do očí a každý úžasle vejrá, kde se tam ta krása vzala. Tohle, že jsem vymaloval já, na to by se nezmohl ani Rembrandt. To je prácička, co? To mrkáte, holoto. Kdybyste neměli doma tak šikovnýho chlapa, tak byste prodělali na malířích kalhoty. Vyhrňte si rukávy a nanosíme sem ten herberk ze dvorka. Nevím, čím to je. Vlastně vím, čím to je. Já totiž věřím, že existuje hodný a laskavý Pán Bůh, který vždy o půlnoci posílá do nově vymalovaných lidských příbytků své anděly, aby tu fušeřinu po člověku do rána poopravili.
2: Všemocný Pán ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla.

0: Má je láska a srdce, jak se to rýmuje? To je, myslím, dávno zodpovězená otázka. Ale když budeme mít kapičku štěstí, tak teď bychom měli být ve spojení s někým, kdo toho o lidském srdci ví hodně, bez básnických eufemismů. Protože mým posledním dnešním zácným a milým hostem je profesor Josef Kautzner, český kardiolog, přednosta kardiocentra a kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, tedy IKEMu, a mezinárodně uznávaný odborník v oboru arytmologie, kterému teď přeji to nejpěknější dobré ráno.
1: Dobré jitro, Františku, i tvým posluchačům.
0: Děkuju. Úvodní otázka zní, Pepo, kde jsme tě zastihli? Jsi ve světě nebo doma a co tě vlastně dnes čeká?
1: No, zastihli jste mě v Praze a za půl hodiny nebo za hodinu vlastně a půl odstartujeme v posluchárně Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v Praze již 28. ročník největšího mezinárodního sympozia s živými přenosy z katetrizačních ablací srdečních arytmií na světě. Existuje totiž mnoho strategií a technologií ablace a jejich rychlý vývoj vyžaduje, aby se s nimi mohl seznámit větší okruh operatérů, zejména těch, kteří mají menší zkušenosti, takže to je ten cíl toho sympozia.
0: No, to je úžasný, čili prakticky tam budou všichni najednou na sále, že? Je to tak, je to, rozuměl jsem tomu?
1: To ne, my přenášíme přenosem ze sálu do posluchárny, a je to ze sálu kliniky kardiologie a nemocnice na Homolce.
0: Já se přiznám, že jsem o existenci arytmií lidského srdce vůbec nic nevěděl jako kluk, jako mladík. Až v posledních pár desetiletí se najednou o ní mluví víc, kde se vzala a jak se vůbec vyvíjí a mění se nějak způsob léčby.
1: Tak když já jsem studoval, tak se o nich taky moc nevědělo. Samozřejmě se vědělo, že jsou různé typy, ale nevědělo se, jak je léčit. Těch arytmií je velké množství úplně nevýznamných až po životohrožující. Mají různé příčiny od vrozených poruch po arytmie pocházející z jizev, třeba po zánětech, operacích, infarktech. Ale nejčastější arytmie u člověka fibrilace síní, ta souvisí v mnoha případech právě s naším neblahým životním stylem a trpí mnohem častěji touto arytmií lidé s takzvaným metabolickým syndromem, který zahrnuje obezitu, hypertenzi, diabetes druhého typu, poruchu metabolismu tuků. Čili této arytmie přibývá, protože naše populace tloustne, málo se pohybuje a žije nezdravým životním stylem.
0: Pepo, já mám tady takovou zvláštní otázku. Já, když třeba jdu do studia, tak já se rozmlouvám, trošku si ty mluvidla snažím rozpohybovat s takým úslovím jako černý do koupele, červený z koupele, a když přijdu, pohladím mikrofon úplně kratonce. Máte vy třeba taky jako chirurgové a jako lékaři nějaký rituály?
1: Tak my nejsme chirurgové, my právě
0: výhodu,
1: že
0: kardiologové.
1: Že děláme v tom srdci výkony dneska pomocí katetru na dálku de facto z přísla a jsme schopni udělat ten výkon uvnitř srdce. A my nemáme ani tak snad rituály, jako máme úplně jasně dané postupy a čím je lepší pracoviště, tím má vypracovanější ty postupy, aby ten výkon byl co nejbezpečnější, nejúčinnější a aby netrval dlouho. A to je asi to, co my používáme při těch našich výkonech. Samozřejmě ten výkon někdy je delší, tak si ho zkracujeme nebo zpříjemňujeme třeba hezkou hudbou.
0: A teď jsi mi trošku přihrál. Já mám trochu provokativní otázku. Jestli pak má rytmus srdce vliv třeba rytmus. Ten životní asi ano, to si zmíní, ale mluví se o tom, že třeba právě hudba Mozartova nebo vůbec hudba je lidskému srdci blízka.
1: No, to v 90. letech byl na základě jedné studie s Mozartovou skladbou pro dva klavíry D-dur, která zlepšila na několik minut prostorovou představivost studentů, takový boom, že hudba zlepšuje inteligenci a maminky kupovaly dětem desky s touto skladbou. Ukázalo se, že tomu tak není, nicméně hudba snižuje stres, zvyšuje hladiny dopamínu, těch odměnových hormonů a zlepšuje náladu a já myslím, že to je ten hlavní efekt hudby. A samozřejmě může ovlivnit tep a jeho rytmicitu, na to jsou také studie.
0: No, já jsem to zjistil, Taky, že jsem jednou na jednom festivalu při zkoušce heavy metalové skupiny si dal do sálu, rozsvítil svíčku a opravdu ten zvuk pohyboval plamínkem.
1: Tak to jsou ty zvukové vlny, které se šíří zejména u takové agresivní hudby, jako je heavy metal.
0: A registruje její srdce?
1: I u jazzové hudby v New Orleans, kdy mi rezonovala v ruce lahev od nějakého drinku.
0: A registruje to i srdce, ten rytmus, takovýhle ten... Tvrdé,
1: no, na to jsou studie, že právě to, když je crescendový zvuk, tak se zrychluje tep a obráceně. Je tam celá řada zajímavých interakcí. Ale můžeme tedy hudbu přiřadit k zdravému životnímu stylu, ale nicméně bez tělesného pohybu ten účinek sám nestačí, abychom žili zdravě. A proto bychom měli o své srdce pečovat s láskou.
0: Tak já přeju nám všem dobré srdce a nejen po té fyzické stránce a děkuji přednostovi kliniky kardiologie pražského IKEMu profesoru Josefu Kausnerovi za to, že vstával s námi a dnešnímu jednání aritmologů přejeme úspěch. No a když jsem teď přemýšlel o písničce, kterou zařadit, tak jsem našel jednu májovou, která by jim asi všem rozšířila poznání o schopnosti lidského srdce, která se v medicínských knihách určitě neuvádí a kterou bych ale neléčil. Všecko dobré, Pepo, krásný den.
1: Krásný den a naslyšenou.

17. května roku 2008 za bouře padl památný, přes 300 let starý Špetlův duk u Boušína, proslavený Luděkem Munzarem. Však se mu také říká Munzarův. A Luděk z toho byl smutný, říkal, v těch jeho letech je i můj život. Tomu jsem šeptal, co bych nikomu nesvěřil. Kořeny mnoha jistot a kořeny mnoha stromů ohrozila paradoxně právě jejich mohutnost a síla. A na to by měli mnozí mocní občas vzpomenout. My bychom se měli vůbec mnohem častěji obracet ke stromům, protože jejich paměť je daleko kvalitnější než paměť člověka. A když třeba padne takový dub, který má hráz zpevňovat, uteče s vodou z hráze i kus naší lidské historie, která se pak v těch lepších případech změní v dubovou desku stolu, v těch horších nás zahřeje už jen chvilku v kamnech, ale slouží od prvního nadechnutí do poslední chvilky života. Je jakousi zárukou životního řádu. Když má kvést kvete, když má dávat oboce, dává ovoce, když má dávat stín, dává stín, a to i tomu, kdo jde na něj s pilou a střádá lidská léta do kruhu věčnosti. Pamatuje si to, na co my zapomínáme. A když se někdy my, upachtění civilizačním schonem, zastavíme, žasneme nad tím, jaký zázrak strom je. A kdybych mohl, rozpoutal bych kampaň za to, aby každý člověk povinně každý rok zasadil alespoň jeden strom, protože on o nás bude vyprávět, až my tu nebudeme a bude nás nevědomky připomínat našim dětem a dětem jejich dětí. A navíc, když by měl každý svůj strom, svůj les, svůj sad, určitě by o něj pečoval lépe než o anonymní kus dřeva. Někdo si ovšem koupí les, který rostl 100 let, aby ho vykácel, dřevo prodal a opustil. Přitom jsou lidé, kteří přijdou do lesa a okamžitě vědí, že tamhle v tom kmeni šumí violy nebo housle a že je nesmírný hřích topit houslemi. Jsou prostě lidé, kteří vědí, že strom je spojení země s nebesy, že jeho kořeny jsou i kořeny našimi. Po pouštích se dá pouze putovat a většinou směřujeme tam, kde dávají stromy stín. Mám rád stromy solitéry, nastavující tvář nepohodě, určující směr, tvořící dominantu obzoru. A v jedné historické stati jsem četl, že naším národním stromem by snad původně měl být dub. Už si ani nespomínám proč. Nic proti dubům, ale já dávám korunu panovnickou té naší přemyslovské lípě. A jsem rád, že to není ojedinělý názor. Všimli jste si, že lípy jsou na každé pořádné venkovské návsi? Snad žádný strom na světě tak nevoní a nespívá jako lípa. Před okny domu, kde jsem jako dítě bydlel, je řada starých lip. A jejich květy už do smrti budou pro mě symbolem pohody a prvním poslem léta a blížících se prázdnin. A také symbolem neděle, kdy jsem se jako kluk vracíval z tréninku a maminka už doma připravila na čistý sváteční ubrus talíře a v ústrety zavonila nudlová polévka, zelenou korunou prosvítala modrá obloha, rodina byla pohromadě a všechno vonilo pohodou a mírem. Nevím, jak to bylo možné, ale mám pocit, že bylo nějak víc času na život a daleko méně se toho přepočítávalo na peníze. A tak se těším, až si utrhnu alespoň pár lipových kvítků, aby mě ta vůně zkusila vyléčit z nesmyslného chvatu. Nejvíc a nejraději ale trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Vychřice mnohé staré stromy polámala, ale jsem vděčný místním, že hned vysázeli nové. A už se těším, jak těm, které přežili, sáhnu do kštice. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří ale nikomu neublížují, ale spíš musím dávat pozor, abych omámentou vůní netrhal za chvíli i včely. Právě jim totiž bych tuhletu náves našel i poslepu, protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i tu léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, píchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až půjdete někdy kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry. Zavřete oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny,
které vám hladily rušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechejte naslouchat svým dětem a vnukům. Určitě se to vyplatí. Jim i vám.

Ve tři čtvrtečním taku jsme dotančili až k poslednímu doušku ze studánky dnešního nedělního Dobrého jitra. Ona už byla spousta převratných vynálezů, klobouk s větrníkem na ochlazování hlavy, houpací kůň, ve kterém děti stloukaly máslo a například guma na druhém konci tušky vynesla svému vynálezci v krátku 100 000 dolarů. Ale ještě nikdo nevynalezl, jak ošálit čas. Jeden z citátů říká, že čas jsou peníze, ale ani za všechny peníze ho nekoupíš. Tak využij těch posledních pár minut k tomu, abych poděkoval dnešním milým a vzácným hostům za to, že vstávali spolu s námi. Ředitelce Institutu Váši příhody Pavle Žilové a přednostovi kardiocentra a kardiologické kliniku IKEMu panu profesoru Kausnerovi. Za prima spolupráci děkuji i mistru zvuku Dáše Nejedlé, ale hlavně děkuji za milou pozornost vám, milí posluchači. Za ten pěkný cancourek života, který jsme byli spolu. A pokud vám to vyjde, a pokud se nepotkáme 29. května večer na Kratochvíli, uslyšíme se znovu o letním slunovratu 21. června. Do té doby se s vámi od mikrofonu loučí autor a průvodce dnešním pořadem František Novotný. Buďte blažení, užívejte darů jara a nezapomínejme, že za co je člověk vděčný, o to nepřijde.

Sluneční kamínky do okýnek střílí nezbedné jarní praky. Pochladu v srdci ani stínek, zármutky plaší a budí ptáky. Ručičky lásky dá do hodinek a všední dny změní na zázraky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: písni Fascinating Rhythm, fascinující rytmus, kterou napsali bratři George a Ira Gershwinovi, se v naše dnešní hudební setkání zahájil zcela záměrně. Celé bude totiž věnováno vynikající české jazzové a nejen jazzové zpěvačce Evě Olmerové. Ta by se letos 21. ledna byla bývala dožila 80 let. K jejímu nedožitému kulatému jubileu vyšel v edici Zlatá kolekce trojdisk nazvaný Já hledám štěstí, na kterém zájemci najdou 60 nahrávek z let 62 až 92. Tahle velká zpěvačka s velkým srdcem předběhla dobu, která ji nepřála. Ale jak už jsem řekl, Eva Olmerová nebyla jenom jazzovou zpěvačkou. K jazzu během života přidala tramské písničky, country, gospel, chanson i kvalitní pop. A jak se její hudební kariéra rozběhla? Semaforský choreograf, režisér a hudební skladatel Karel Mareš pozval Evu Olmerovou na konkurs do Semaforu na místo, které se uvolnilo po Evě Pilarové, která zamířila do rokoka. Eva Olmerová konkurs vyhrála a v dubnu 1962 na dnes legendární scéně debutovala představení Zuzana je zase sama doma. Ve stejném měsíci vznikla také její první nahrávka, skladba Si jako dlouhý most s hudbou Karla Mareše a textem Rostislava Černého. Tehdy získala hlavní cenu poroty v soutěži Hledáme písničku pro všední den.
1: Jsi jako dlouhý most,

a nehřeje si jako střevíček, který se zlomil o koleje.

doyen tuzemské hudební publicistiky, nedávno zesnulý doktor Lubomír Dorůžka, svého času napsal: Evu Olmerovou pronásledovaly různé zákazy a postihy téměř na celé její životní dráze. Eva Olmerová se narodila v roce 1934 do měšťanské holešovické rodiny. Pár let to vypadalo, že z mladinké Evy vyroste koncertní klavíristka. Po válce však klavír vystřídala kytara a Eva Olmerová začala poslouchat swing. V jejím životě mnohé změnil únor 1948. Vnučce londýnského spolupracovníka prezidenta Edvarda Beneše, která byla i neteří pilota československé perutě britského královského letectva, soudruzi napříště už nikdy nic neodpustili. Rodiče se navíc ve stejném roce rozvedli a Eva bydlela se svým otcem a nevlastní matkou v bytě, jemuž říkala nedomov. Eva dostala z kádrových důvodů zákaz veřejného vystupování v Praze a v novém semaforském nastudování starší hudební reví Šest žen se objevila jako Anna von Klee pouze na premiéře v červnu 1962 a pak v šesti reprízách. I když měla tato šikana pouze krátkou platnost, v populárním semaforu musela na dlouhých 5 let skončit. Na konci roku 1963 ještě stihla natočit jednu z klíčových písní svého repertoáru Šlitrovo a suchého blues samotářky. Po letech v souvislosti s touhle písní prohlásila: ženská to nemá v životě nikdy lehký. A když je skoro pořád sama, tak už teprve ne. Blues samotářky se líp zpívá, než žije.

Taky v návštěvných dnech, tehdy doprovázel country beat Jiřího Brabce, byly především ve stylu country. Nejúspěšnější se rozhodně stala tklivá balada Čekej tiše. V originále He'll have to go. On bude muset odejít z repertoáru Texasana se sametovým baritónem Jima Reevese. Mimochodem moje nejoblíbenější country písnička. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Přezdívalo se Jimu Reevesovi Gentleman Jim, ale byl jedním ze zpěváků, kteří přesahli hranice countryových tradic a získali přízeň širokého obecenstva hlavního písňového proudu. Jim Reeves se stal ve věku 40 let obětí profesního rizika populárních umělců, konkrétně příliš častého cestování po velkých Spojených státech, neboť zahynul při letecké katastrofě. Skladbu He'll Have to Go, kterou slyšíte v podání Evy Olmerové, nahrál v říjnu 1976 také Elvis Presley. A to během své zcela poslední nahrávací frekvence. Píseň On bude muset odejít je údajně úplně poslední, kterou rock'n'rollový král nahrávacím studiu pořídil.

Nebyl jsem zdaleka sám, koho ve druhé polovině 50. let okouzl tramping. Ve volném čase jezdila na tramskou osadu Luka pod Medníkem pár let přede mnou také Eva Olmerová. A studijní výsledky na gymnáziu měla najednou mizerné. Musela proto přestoupit.

0: nastoupit na školu Antonína Zápotockého pro krejčí a švadleny, kterou dokončila v roce 1953. Já jsem poprvé před větším publikem zpíval v roce 1957 na tramském potlachu v obci Hvězdonice na levém břehu středočeské Sázavy a zpíval jsem countryovou jodlerskou píseň Hned zítra ráno, kterou jsem objevil v repertoáru tehdy populární tramské vokální skupiny Settleri. A právě se Settleri nahrála Eva Olmerová v roce 1969 několik prvorepublikových tramských písniček. Jednou je i skladba Jarky Motla Osamělý rváč.
1: Říkali mu osamělý rváč, nikdo si na něj netroufal. Dokonce místní šerif

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V oblasti jazzového zpěvu byla Eva Olmerová zcela výjimečným zjevem. Hravě obsáhla okruh gospelových songů, tradicionálů, standardů, evergreenů i moderně pojatého sketu. Vysvětlím, co je sket. Je to rytmické vokální improvizování, asi tak jako a tak dále, to už znáte. Ve svém projevu navázala jednak na tradici světových jazzových zpěvaček, jednak na svou předchůdkyni Vlastu Průchovou, se kterou měla mnoho společných rysů. Umění Evy Olmerové na druhé straně inspirovalo mladší zpěvačky, třeba Martu Kubišovou nebo Jitku Zelenkovou. 30. října roku 1964 se v pražské Lucerně odehrál závěrečný koncert historicky prvního ročníku Mezinárodního jazzového festivalu, na kterém jsem také zpíval. Eva Olmerová s jedním z našich vůbec nejlepších jazzmenů, s kontrabasistou Luďkem Hulanem, předvedla tehdy v Lucerně famózní sketový duet, postavený na základech skladby Ubab Šuban, vyhlasného trumpetisty Dizzy Gillespieho.

Na jaře roku 1969 pražské Lucerně poprvé a současně naposledy vystoupila u nás Ella Fitzgerald. Při této příležitosti si s ní Eva Olmerová na vltavském parníku zadžemovala a první dáma světového jazzu přišla s nabídkou, aby na zbytku jejího turné Eva hostovala. Všechno ale šmahem překazila umělecká agentura Prago Concert, která se oháněla špatným kádrovým profilem Evy Olmerové a jejím doslova vražedným životním stylem. Je velká škoda, že se vzhledem k okolnostem objektivního i subjektivního rázu nemohl talent Evy Olmerové naplno rozvinout a také v širším měřítku uplatnit. Jinak by totiž v mezinárodním měřítku musela Eva Olmerová patřit nejen k pěvecké extra třídě, ale také k nejvýznačnějším osobnostem jazzové scény vůbec.

Předejít čas. Eva Olmerová dospívala s vlastním textem píseň klavíristy Earla Garnera Misty, Mlhavo. Ta poprvé zazněla jako instrumentálka už v roce 1954, ale světová hudební scéna ji zaznamenala až poté, co k její melodii napsal Johnny Burke text a v roce 59. ji naspíval americký míšenec Johnny Mathis. Misty se stala legitimní součástí Mathisova repertoáru navzdory tomu, že ji ve stejném roce jako on naspívali hned dvě velké dámy světového jazzu, Ella Fitzgerald a Sarah Vaughan. Já jsem tuhle skladbu naspíval v roce 1988 na album I Love You For Sentimental Reasons. Ze sentimentálních důvodů tě miluji. A přiznávám, že jsem při jejím nahrávání byl inspirován střídavě Johnny Mathisem a Sarah Vaughan. Velkým překvapením pro mne bylo při přípravě tohoto pořadu zjištění, že máme s Evou Olmerovou v repertoáru víc než 10 stejných písní. Jednou z nich je také jazzový standard My Funny Valentine z dílny klasiků amerického muzikálu Richarda Rodgersa a Lawrence Harta. Píseň jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu jazzového tria Československého rozhlasu. U klavíru Rudolf Rockl, kontrabas Luděk Hulan a bicí nástroje Ivan Dominák.

Na sklonku 60. let nahrála Eva Olmerová za doprovodu orchestru Karla Vlacha slavnou píseň Georgia on my mind, Georgie mám plnou hlavu, kterou poprvé nahrál v roce 1960 rodák z amerického státu Georgia Ray Charles. O 19 let později se píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou tohoto amerického státu. Tento jazzový evergreen vyšel na anglicky zpívaném prvním albu Evy Olmerové Jazz Feeling, jazzové cítění. Album přineslo na první straně gospely a na druhé jazzové standardy. Byť bylo album určeno především pro export, Suprafon ho nakonec uvedl i na náš trh. Bohužel to vyvolalo ale okamžitý zásah z nejvyšších míst a debutové album Evy Olmerové bylo z tuzemského trhu blesku rychle staženo.

Filmovou romanci z dělnického prostředí žižkovské periférie 30. let, z doby marného zápasu drobných řemeslníků se strojovou výrobou velkých továren, natočil v roce 1979 a pod názvem Lásky mezi kapkami deště režisér Karel Kachyňa. Hudbu k tomuto filmu složil Luboš Fischer, legenda mezi autory české filmové hudby. Nejen jeho nadchlo, jak Eva Olmerová naspívala s textem Pavla Kopty, jeho píseň Já hledám štěstí. Osobní život se Evě Olmerové vůbec nepovedl. Když zpívala v Kachyňově hořko-sladké žižkovské romanci píseň Já hledám štěstí, měla za sebou už 3 rozvody. Dvakrát jí vyhořel byt a zůstala bez dětí. Státní bezpečnost jí zadržela na 24 hodin už v 17 letech a chtěla po ní, aby donášela na svého dědečka předúnorového diplomata. Ale neuspěli. Podivné napadení veřejného činitele na Hlávkově mostě v roce 1958, za něž si Eva odseděla 14 měsíců, se zdá být s odstupem času jasnou pomstou tehdejšího režimu. Velice temperamentní Eva pro ostrá slova nechodila daleko. Všichni, kdo ji blíže poznali, se ale shodují v tom, že Eva Olmerová byla mimořádně citlivá osobnost a zakrývala to svou drsnou tváří. Není divu po tom, co všechno prožila.

Zatímco dnešní jazzové divy začaly pro svůj repertoár objevovat písně Edith Piaf nebo Beatles až na sklonku 20. století, Eva Olmerová je měla v repertoáru už v 70. a 80. letech. Takhle třeba naspívala za doprovodu Karla Vlacha a jeho orchestru v roce 1980 zřejmě nejslavnější chanson Edith Piaf No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. S českým textem Ronalda Krause se jmenuje Jdou léta, jdou.

0: Eva Olmerová dospívala českou verzi slavného šansonu z repertoáru Edith Piaf, které se přezdívalo Vrabčák. A na řadu se dostává tradiční židovská anekdota o Šnorerovi. Šnorer to není nějaký obyčejný žebrák, to je žebrák filozof. Na své pravidelné obchůzce došel Šnorer k zadnímu vchodu městské vily. Nemám doma ani halíř, omlouvala se paní domu. Přijďte zítra. Zítra? Zamračil se Šnorer. Dámo, tohle mi podruhé nedělejte. Takový prodlužování kreditu by mě brzy přivedlo na mizinu.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Na začátku 80. let došlo k nečekanému návratu Evy Olmerové ve velkém stylu. Se třetím, ale prvním česky naspívaným albem Zahraj i pro mne, které pro jazzový orchestr Československého rozhlasu zaranžoval Michael Kocáb, mimo jiné i autor hudby k polovině skladeb. Eva Olmerová měla syrový, neškolený, bohatě sycený alt, stejně jako výjimečné hudební cítění. Listopad 1989 však už pro ně přišel příliš pozdě. Měla podlomené zdraví a u jména na zvonku svého davidského bytu rukou psaný dovětek. Zasloužila invalidní důchodkyně. Zemřela v roce 1993. Věřím, že jsem dnešní letmou připomínkou jejich skvělých nahrávek udělal mnohým z vás radost. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Milý pane, vůbec netušíte, jak mi tohle dalo zabrat. Nejsem příliš sdílná a strašně nerada mluvím o sobě, což jste nejspíš poznal. Pro vnímavějšího diváka jsou i tak dostatečně vypovídající moje obrazy. Nevím v tomto případě, jak se vyjádřit psaným slovem a už vůbec ne mluveným. Ale z nějakého neznámého důvodu vám věřím a spoléhám na vaše profesní schopnosti a zkušenosti. Každopádně jsem zvědavá, jak to dopadne, to zas jo. Sama u sebe nikdy nevím, ale těším se. Do Stříbrného větru přišla výtvarnice Silva Chludilová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Opravdu takové obavy z mikrofonu? Jo. Vy odjakživa žijete v Mikulově. Co vám dal Mikulov?
1: Všechno, co mám.
0: Lásku?
1: Taky.
0: Smutek?
1: Taky.
0: Jaké jste byla dítko?
1: Dítko jsem byla takové extrémně zvědavé.
0: Ano.
1: Poměrně temperamentní. A ta zvědavost se projevovala velmi zvláštně. Takže jsem strkala nos všude, kam jsem teda zřejmě neměla.
0: Kam například?
1: No jo, ale ono kam například, ale já jsem tam strkala hlavně hlavu celou a to byl ten problém.
0: I s nosem ovšem samozřejmě, jo. Ano. Takže někdy přišel nějaký úder?
1: No ani ne tak úder, ale já jsem třeba tu hlavu nacpala do židličky dětské.
0: Ano.
1: A chtěla jsem se podívat, jak to vypadá tam, za tou židličkou.
0: A co jste tam pro Bůh našla?
1: No většinou teda jsem tam našla toto jistá před židličku, ale to bylo taky zjištění. Horší bylo potom tu hlavu vytáhnout zpátky, no a toto jsem zopakovala párkrát. Zábradlí, to bylo zajímavější.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem hledala takový jiný úhled pohledu.
0: To museli mít rodiče radost, ne?
1: To měli všichni radost kolem mě.
0: To znamená, že jste byla taková objevitelka.
1: Mm-hmm.
0: A jak jste trošku dospívala, tak jak se to projevovalo potom? Pořád stejně. Čím jste chtěla být?
1: Já ani nevím, čím jsem chtěla být. Já si myslím, že tohle jsem snad ani neměla nějak definované.
0: Mm-hmm. Měla jste nějaké možná touhy nebo nějaké talenty?
1: No talenty jsem měla na různé blbosti. To jsem měla velké talenty. No a to malování mě samozřejmě bavilo.
0: Jo, co jste malovala jako dospívající dívka?
1: Jako dospívající dívka? Co jsem malovala jako dospívající dívka, to ani přesně nevím. Nějaké portréty, to mě držely ty obličeje. Ale jako dítko jsem malovala to, co jsem viděla v různých skvrnách na zdi, mraky, co jsem tam viděla. To jsem měla bujnou fantazii.
0: Čili už tehdy vás zajímaly takové rozmazané věci, že? Skvrny třeba.
1: Tak tam se dá najít lecos.
0: Mě docela zaujalo z toho, co jste mě popsala o sobě, že vy jste tedy strkala všude hlavu a vy jste taky padla někde na Turoldě, tak jsem musel hledat, zjišťovat, co je to Turold, to je nějaký kopec u Mikulova.
1: Aha.
0: A co se to stalo?
1: No, to je ta zvědavost. Opět lezla jsem se tam podívat na nějakou rostlinku. Vím, že byla žlutá, ale pak už si to moc nepamatuji. Protože nahoru to šlo sice, ale dolů v těch teniskách, když jsem tam měla nějaké kluzké bodky, tak ono to šlo taky, ale já si to nepamatuju. No, byl z toho pád, asi já nevím, kolik to mohlo být, já jsem tam od té doby nebyla, 6, 7 metrů, 8.
0: Takže traumatická záležitost.
1: Tak já nevím, já jsem měla třes mozku lehký, pak to bylo fajn, že, protože jsem rodila, 2 měsíce jsem si užívala, ne školu zrovna, no to jsou ty zvědavé... bytosti.
0: To mě řekněte, když tohleto se o vás dozvídáme, tak když jste šla do školy na zdravotní sestřičku, to muselo jít proti sobě, ne?
1: No to šlo
0: zkoumat
1: proti
0: nějaké skvrny v nemocničním
1: pokoji. To šlo hodně proti sobě a taky to tak dopadlo.
0: Jo?
1: Jak to dopadlo, no.
0: Nebyla jste schopna to zvládat?
1: Ne. Bylo to úplně něco, úplně jiný svět, než já jsem si představovala v těch 15. Ale tehdy jsem měla takový pocit, že nebudu zvládat takové, studovala jsem na dětskou sestřičku a po pár návštěvách v nemocnici, když jsem viděla nemocné děti, tak mě to všechno, celé to prostředí a tady toto natolik vzalo, že jsem si myslela, že nebudu mít sílu nikdy pomoct těm dětem a ustát to.
0: Tak jste to řešila nějak razantně?
1: No, řešila jsem to tak, jak jsem to uznala za vhodné.
0: To jest?
1: To jest, že jsem si to ujasnila v hlavě v neděli večer. V pondělí ráno jsem zbalila učebnice do síťovky. Šla jsem řádně do školy, akorát, že jsem nešla do třídy, šla jsem za soudruhem, ředitelem, Tam jsem vyskládala knížky nahromadu a oznámila jsem, že končím a že odjíždím.
0: Co na to ředitel?
1: No zpočátku nic. Mm-hmm. No pak se mi snažil jako nějakým způsobem vymluvit, že takhle to nejde, že v 15 letech mají jakousi zodpovědnost, což mě teda nezastavilo a skutečně jsem odjela.
0: A co rodiče na to, že jste nechala školy?
1: No byli celý rádi.
0: A dál bylo co?
1: No dál bylo, ono to bylo docela složité v té době, protože jsem musela žádat různě, ale já jsem se podivu dobře učila, takže ten přestup nakonec opravdu dopadl tak, že jsem přestoupila na Gimpl Mikulovský, na Mikulovské gymnázium.
0: A tam už to šlo.
1: A tam už to šlo, tam už byla výtvarka a úžasná paní profesorka.

vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým přišla výtvarnice Silva Chludilová. Vy jste potom učila na základce jako paní učitelka. To přece není jenom tak, ne?
1: Tak mě bylo 20 a tehdy mě to připadlo jenom tak, ale nebylo to skutečně jenom tak. A já jsem učila asi 2 roky celé a v té době bylo učitelství hodně spolitizované, což teda taky... No,
0: co jste učila?
1: Příliš, ne. Já jsem byla třídní v 5. třídách a potom jsem učila v 9. třídě matematiku a výtvarnou výchovu.
0: První velká láska?
1: Velká láska první, právě v té době nějak.
0: Co to je vlastně velká láska?
1: No to je ta, která zrovna probíhá.
0: Teď jste mě dostali. No ale tahle ta velká láska měla i nějaké výsledky, že?
1: Ano, měla takové ty výsledky, které z lásky z velké jako bývají, takže jsem ze mě stala maminka, 2 dětí, syna, dcery, které přišly po roce.
0: Ovlivnilo to nějaké vaše výtvarné touhy, tahle ta velká změna ve vašem životě?
1: Výtvarné touhy?
0: Nebo pořád ty šmouhy tam převažovaly?
1: No tak, no, trošku ty šmouhy tam, ty tam byly vždycky, ale samozřejmě že dětičky naladí člověka trošku jinak, tak přibyly nějaké takové motivy dětské. A to mě jako hrozně bavilo, vymýšlet hračky a ono toho oblečení moc nebylo, bylo všechno moc takové příliš standardní, to není nic na mě, takže jsem obšívala děti a háčkovala.
0: Nebylo to k něčemu dobré, ten nedostatek kolem nás?
1: Tak k tomuhle byl určitě dobrý, že tu kreativitu u člověka, který se s tímhle nespokojil, no tak probouzel.
0: Úplně váš první takový obraz, který skutečně za obraz považujete vy sama? To bylo někdy v té době?
1: Já mám takový pocit, že to bylo někdy po prvním rozvodu. Asi.
0: Ten byl ještě před revolucí.
1: Ano.
0: Co to bylo za obraz?
1: To byly takové s vyhozenými, s částečně kartami. A část těch kart tak jako by byla vyhozená.
0: A co to mělo znamenat?
1: Do vzduchu. To byla taková řešení si otázky, do jaké míry je ten osud hrou a do jaké míry, jestli ty karty padají nahoru, letí nahoru, anebo jestli na nás padají dolů.
0: Do jaké míry ten váš osud byl hrou?
1: On je pořád hrou. Já si ráda hraju.
0: Vzpomenete si ještě na listopad 89?
1: Samozřejmě.
0: Jak to probíhalo v Mikulově a ve vašem životě?
1: V Mikulově to neprobíhalo v takových velkých samozřejmě intencích, jak Praha, větší města. Tam ten Mikulov je v tomhle a byl a bude zřejmě vždycky takový trošičku jiný. Lidi jsou velmi opatrní. No a u mě osobně jsem právě řešila ty vztahové problémy, takže mě to tak jako až tak nezasáhlo.
0: Bylo to až na druhém místě. Vy jste potom měla docela problém v

0: Ano, cema, odpojila se anténa, no a vlastně to gradovalo tím, že opravdu tu vodu zastavil do toho bytu asi na 6 měsíců.
1: Bránila jste se nějak?
0: Bránila, samozřejmě. Měla jsem za sebou děti a možná to mám trošku v povaze. A je to dnešní doby, si myslím, jako taková docela nespravedlnost. Mm-hmm. Že tam bylo spousta dalších věcí. Najala jsem si právníka, který ovšem teda na prvním stání začal z nějakého důvodu vypovídat proti mně.
1: Tak to jste si najala dobrého právníka?
0: No, tak tím pádem jsem skončila s právníky a začala jsem se o tuto otázku bytovou a právní zajímat sama. Takže jsem se hájila sama. No.
1: Výsledek?
0: No, ustála jsem to nervově, nebylo to ale nic jednoduchého. Mm-hmm. A pan majitel 2 roky podmínku.
1: Takže nakonec uznali, že vy jste měla pravdu. Mm-hmm. Nicméně z bytu jste se...
0: Odstěhovala.
1: A váš nový byt, a to mě zajímá. Jste prý se nastěhovala do domu, kterému se říkalo Dům hrůzy?
0: No, říkalo, já doufám teda, že už jsem tak neříkala, říkala jsem Dům hrůzy.
1: Proč?
0: No, protože tak vypadal trošku, hlavně teda uvnitř.
1: A co to bylo
0: to
1: za dům?
0: Složení těch obyvatel bylo takové, že napomáhali vydatně k tomu, aby to jako Dům hrůzy vypadalo. Já si myslím, že to nebylo spojené s tím, že by tam bylo strašilo nějak, ale... Jistě, to tam vypadalo jako...
1: Bývalá židovská škola.
0: Ale jinak je to úžasný dům, je to bývalá židovská škola pro malé chlapečinky.
1: Jak to tam vypadalo, když jste tam přišla poprvé?
0: Hromady odpadků všude. Mm-hmm. Samozřejmě si dovede člověk představit, asi když jsou hromady odpadků, které se nevynáší, nevyváží, tak jak to tam působí a jak to tam cítit. No a byt byl bez sociálního zařízení, nebylo tam zkrátka vůbec nic. Ale pamatuju se velice dobře, když jsem tam šla poprvé se podívat na ten byt. On je úplně nahoře v 2. patře. Tak byl takový krásný den, svítilo sluníčko a oni jsou tam vysoké stropy. A mě tam najednou bylo tak neskutečně krásně, přestože tam nebylo lautr nic, tak jsem cítila takovou nějakou... Cítila jsem se tam dobře.
1: Jste si řekla, já to tady uklidím, já to tady přestavím, jo. Opravím. Fakt?
0: Jo.
1: Dala jste si to takový udělá. Celoživotní úkol.
0: Jak to musí udělat.
1: Tak se to povedlo? Vy tam máte dneska i svoji galerii. Co všechno tam člověk vidí, když se přijde podívat do vaší galerie Efram?
0: Záleží, kdy tam přijde se podívat.
1: Kdy je nejlépe?
0: Záleží, pokud tam člověk jde se podívat jako do galerie a je mu vcelku jedno, kdo tam co vystavuje, nebo sleduje program a jde cíleně na nějakou výstavu. Nebo si přečte zlatou tabulku na zdi zvenku, kde je napsáno, že to je historický dům, který byl tím a tím a tím a je z takového a takového roku a zajímají ho nějaké architektonické prvky. No, když tam vejde, tak tam vidí ty architektonické prvky, které jsou hrozně zajímavé a hrozně zvláštní. Jsou tam nepravidelné klenby, které se někde setkávají, někde rozcházejí. Není nikde žádný pravý úhel a možná je to tohle ten důvod, proč mě osobně je tam tak dobře.
1: A chodí tam spíš kamarádi nebo lidi úplně zdaleka?
0: Chodí tam ti i ti.

0: space like the empty look I see on your face. Oh, I would have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
1: Silva Chludilová, výtvarnice, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Vy jste si potom vyzkoušela ještě taky profesi celní deklarantky, to by mě tedy zajímalo, co to obnáší, ale pojďme dál, pojďme k těm obrazům. Já když jsem viděl vaše obrazy, tak oni z dálky většinou vypadají jako to, co vy milujete, to je nějaká ta skvrna nebo nějaký ten obláček. Co vás tak jako motivuje k tomu něco namalovat? Napřed nápad, nějaká postava a vy začnete malovat, nebo vycházíte naopak z té skvrny?
2: Nejčastěji možná vycházím z nějakého pocitu.
1: Mm-hmm.
2: Nějakého pocitu. Já dopředu nějak si nedělám žádné náčrtky, ani nespekuluju o obraze. Ale tak nějak jako ho v hlavě mám, včetně těch pocitů.
1: Mm-hmm.
2: A pak už ho tak jenom obkreslím.
1: Řekněte příběh nějakého vašeho obrazu.
2: Tenhle, který se jmenoval, mám tam podobný, který se jmenoval a jmenuje Strážce ztracených klíčů. Mm. Mám takový malinký obrázek, asi o rozměrech 20x15 cm, na které mám, ono je to asambláž, klíč starý, nalepený a takové nějaké právě ty strážce. Strážce, andělíky, já nevím, kdo to je, co to je, jsou to strážci zkrátka. Já ty konkrétní úplně věci nemám až tak ráda. Ani o ně nejde. A měla jsem ho v ateliéru, věšený, ten nevystavuju. A jednou mezi těmi návštěvníky byla rodinka, manželský pár z Berlína. A oni teda si kupovali, no se mnou je to jako velmi těžké s tím kupováním, ale tihle ode mě opravdu si koupili jeden obraz, dlouze jsme kolem toho mudrovali.
1: A proč vy neprodáváte obrazy, nebo?
2: No, prodávám, ale měla mi to velké problémy.
1: Fakt? Rozloučit se s tím?
2: A některé neprodávám. A jak komu?
1: No a přijeli prostě.
2: No a paní tam uviděla tenhle malý obrázek, který se jí nějakým způsobem hodně dotkl. Nějakým vzal srdce. Při další návštěvě, on jezdí tak asi jednou za půl roku, přijel jenom ten pán a přivezl starý klíč. S tím, že by chtěl něco podobného pro manželku, nějaký takový obraz a chtěl by tam 4 ty postavy. No, ale mně se do tohoto obrazu teda vůbec nechtělo, do toho obrázku. Nebavili jsme se vůbec o rozměrech. Já jsem měla vůči tomu pánovi takový nějaký zvláštní, nemůžu říct negativní pocit, ale takový smíšený. Zkrátka jsem ten klíč tam měla asi 2 roky nebo 3 nebo 4, už ani nevím, jako dosti dlouho. On se vždycky za čas ozval, jestli teda už je ten obrázek hotový a nebyl hotový. Já jsem zkrátka z toho neměla pořád nějaký takový dobrý pocit a nemohla jsem se odhodlat tady k tomuto. Oni tam proběhly ještě další nějaké věci, které ani nechci popisovat, proč jsem měla takovou nějakou vnitřní zábranu. Ale nakonec jsem teda skutečně se rozoupala, ten obrázek jsem teda vytvořila, namalovala, dala dohromady s tím klíčem. No a nakonec jsem se dozvěděla, když přijeli si pro ten obrázek, tak paní se rozplakala a on ten klíč byl od jejich berlínského domu, který už neexistuje. A paní byla z židovské rodiny a ty strážci, to byly maminka, to byly lidi, na které ona vzpomíná, kteří nežijí. No a manžel, jeho tatínek byl, já nevím, do jaké míry aktivní, ale voják ve Wehrmachtu. A no, tak to bylo takové jako zvláštní.
1: Vy zasahujete do osudu lidí?
2: Já do osudu cizích lidí si myslím, že nemůžu zasahovat.
1: Ne.
2: Ani nechci.
1: A je to obvyklé, že výtvarník vezme něco, co je někomu hodně blízké, dá to na to plátno a k tomu přimaluje něco, co je zase hodně blízkého tomu výtvarníkovi?
2: Já si myslím, že to může takto fungovat. Záleží na empatii, na nějakém vcítění se, na něčem, co se nedá možná ani nějak přesně popsat, no, specifikovat. Nemusí člověk přece úplně všechno.
3: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.
4: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval výtvarnici Silvu Chludilovou. Co ten výtvarník potřebuje víc? Mozek, srdce nebo ruce? Aby byl dobrý výtvarník.
2: Srdce.
1: Nejdůležitější. Jste tam měla takové období, kdy vás zlobila ruka a z toho, co mi naznačujete, tom, co jste mi napsala, to muselo být hodně těžké období. Co se to stalo?
2: Bylo to těžké období. Ono to nebylo samozřejmě ze dne na den, ale začala mě z nějakého neznámého důvodu bolet. Byly právě zápěstí, pravá ruka u mě jako pravačky. To nebylo příjemné, jenomže ono se to stupňovalo asi 2-3 roky. Byly vyřčeny různé diagnózy, některé trošku kuriozní, ale
1: například?
2: Například se mě jeden pan doktor zeptal, jestli mám automatickou pračku. A já říkám, no nemám. A říkám, ale vy máte malé děti, že? Říkám, no mám. No a to perete jako normální pračce? Říkám, tak jako jak jinak? No a ždí máte? Říkám, ždí máte se. No ale to určitě namáháte. Říkám, tak jako namáhám. No ale to bude tím asi, no tak.
1: No ale to je pravda, já kolikrát, když ždí mám, tak mě bolí ruka.
2: Ale to bylo opravdu hodně. No ale tak nakonec to skončilo operací, dokonce dvojnásobnou operací, protože za tu dobu toho období té pračky, tak se rozpadly zápěstní kůstky a bylo potřeba to řešit operativně. A nedopadlo to úplně až tak při té první operaci. A stalo celá hrozné období, kdy ta ruka šíleně bolela. Muselo se přistoupit k další operaci, což teda pomaličku potom, velmi pomaličku, odstupovaly ty bolesti, ale
1: vlastně jste v té době vůbec nemalovala?
2: To se nedalo.
1: Nedal.
2: To se nedalo z začátku vůbec, ale ono to nebylo jenom jako o tom malování. Samozřejmě strach, že člověk přijde de facto o funkci té pravé ruky, byl jako docela velký, ale i psychicky to bylo těžké, protože jsem na to nebyla připravená vůbec, na tuhle možnost. Zůstala jsem bez přátel, ale ono ne, zůstala jsem bez přátel. To je takový typ, že když mám nějaké tyhle problémy, tak si připadám jak nějaké zvířátko, pejsek, zálezu a snažím se z toho sama nějakým způsobem dostat.
1: Já teď musím prozradit, jak my dva jsme se vlastně seznámili. Musím říct, že nás seznámila Erika Bezdíčková, žena, která byla hostem Stříbrného větru před pár měsíci. Poslala mě na koncert do Mikulova, kde tedy Český rozhlas měl koncert, a my dva jsme byli domluveni, že půjdeme společně na koncert, že já se zastavím ve vaší galerii a vytáhnu vás na ten koncert. Pak se stala věc, která se teda skutečně mě nikdy nestala. Já jsem, vážení posluchači, přišel do úplně jiné galerie, kde jsem úplně jiné dámě řekl, jdeme spolu na koncert, a dáma řekla ano, šla se mnou na koncert. Až na tom koncertě jsme zjistili, že to je úplně jiná galerie, jiná dáma. Jak jste se potkala s Erikou Bezdíčkovou?
2: S Erikou jsem se potkala na výtvarném sympoziu, výtvarném, není jenom výtvarné, výtvarně vzdělávacím sympoziu EFRAM, které pořádám pro studenty zaměřené na židovství. O Erice jsem věděla, tak jsem ji pozvala.
1: A něco se ale stalo mezi vámi, ne? Já když vás pozoruji, tak mě připadáte jak dvě nekonečně blízké kamarádky.
2: Já si myslím, že to tak muselo být snad, že jsme se museli zrovna v tuto dobu potkat. A jsou věci, které si člověk neumí vůbec vysvětlit nějak rozumově, a ono je to dobře, že to tak je. Nemusí si člověk skutečně všecko snažit vysvětlit rozumově, protože to ani nejde, ale my jsme si neskutečně porozuměli. Erika je pro mě, znamená pro mě strašně moc.
1: Já teď ani nevím, jestli to mohu říct, ale vy nejste židovka a přesto jste židovstvím nasycena. Jak se to stalo?
2: Ono si mě to tak nějak našlo všechno.
1: Co vás z toho světa. Co do vás proniklo?
2: Možná nějaký smutek, ten dům, osudy lidí, zrovna ten stav, to bylo nějak možná v té době, když jsem prožívala tady to těžké období, nebo ty těžké období. Nevím, já to neumím přesně vysvětlit.
1: A když jedete do Izraele, před chvílí jste říkala, že jste vstoupila do toho domu, tak jste se hned cítila dobře a teď víme, že často jezdíte do Izraele, tak ty pocity?
2: Stejné, jako bych jela domů.
1: Já jsem dokonce viděl takový deníček, který jste si malovala cestou po Izraeli. Tak něco z toho, co jste tam viděla a co jste tam prožívala, dejte.
2: Já jsem byla v Izraeli letos po 7. tuším. Měla jsem tam teda i výstavu v Jeruzalémě, ale oni v Tel Avivu. Ale po první letos, musím říct, že jsem byla v dubnu na 14 dní, tak jsem zavnímala, já mám teda hrozně ráda Jeruzalém, tak jsem poprvní snad zavnímala ten Jeruzalém po takové i romantické až stránce. Všechno kvetlo, vonilo. Takže nebylo to jenom chození v uličkách starého města, které bych mohla možná provázet, ale celkově celá ta atmosféra krásná jarní. A poprvní vlastně jsem letos něco začala tvořit. Mm-hmm. Protože nikdy jsem k tomuhle, ačkoliv jsem odjížděla s tím, že budu malovat, budu něco dělat, tak to tam jaksi nešlo. Ty prožitky byly silnější než v podstatě ta praktická věc, vysít tu tušku a na barvě postoja a něco tam začít malovat. Letos to bylo poprvní takhle.
1: Co jste namalovala?
2: No, všechno možné. Co jsem potkávala, co se mi líbilo. Mm-hmm. Jsou tam i ty uličky, jsou tam sny moje. Mm-hmm.
1: Jaký obraz, váš obraz se nejvíc líbí Erice Bezdíčkové?
2: No, to byste se musela zeptat Eriky.
1: Tak vám to řekla někdy, ne?
2: Ne.
1: Tak další věc, která je poprvé v tomto pořadu, tak my pozveme Eriku Bezdíčkovou k mikrofonu a ta nám to řekne. Dobrý den, Eriko. Zcela výjimečně dvě ženy ve stříbrném větru. Pojďte k nám. Vy jste velká obdivovatelka, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Obdivovatelka obrazu Silvy Chludilové, který z nich na vás tak nejvíc dýchá.
3: Jednak prostředí staré židovské čtvrti je samo o sobě nesmírně působivé. Mm-hmm. A když jsem poprvé vešla do galerie Efram na pozvání paní Chludilové, abych se setkala s mladými lidmi na sympóziu, tak jsem vlastně pocítila něco, co jsem myslela, že už je mimo mě. Já jsem byla najednou doma v židovském prostředí. Přitom jsem věděla, že paní Chludilová není židovka, my jsme se nikdy na toto téma nebavili, ale měla jsem možnost projít, byť velice rychle, galerii a přimrazil mě jeden obraz, o kterém jsem si říkala, ta paní snad viděla do mé duše ještě, než mě uviděla. Ten obraz znázorňuje proroka Eliáše, ale toho si tam musíte najít. On tam není, ale on tam je. Mm-hmm. A je tam pohár na víno a na Pesach, což jsou židovské svátky, se vždycky jedna sklenička vína dá bokem pro proroka Eliáhu neboli Eliáše, který přijde a vypije ji. Já jsem tomu celé dětství věřila, vlastně i potom, co jsem se jednou přesvědčila, že tatínek vypil tu skleničku, protože jsem spala v místnosti jiné než normálně, jsem byla nemocná a moje maminka byla tak vynikající, že mi to vymluvila a říkala, ne, to se ti jenom zdálo. Náš dům teď bude pod ochranou Eliáhu celý rok. A o tom ten obraz byl. Mm-hmm. Já jsem u něj stála úplně fascinovaně, ale nepromluvila jsem. Já jsem vlastně nikdy Silvie neřekla, o čem to je. Pak jsme tam, nemohla jsem vydržet bez té galerie a přinutila jsem svého muže, že tam pojedeme znovu. A znovu jsem tou galerii procházela a můj muž, který mě zná, zřejmě pochopil, že mě tam něco šíleně fascinuje. Musím prozradit, že na Vánoce, na jiný svátek, než je Pesach, když jsme měli stromeček a rozdávali si dárky, jsem dostala něco takového velkého, zabaleného, jakoby v prostěradle. A já jsem si říkala, Ježišmarja, my už máme 2 televizory, oni mi kupujou další. Tak jsem to dala tak bokem a všichni říkali, no tak se podívej, všichni jsme zvědaví. Tak jsem to rozbalila a byl tam můj obraz, ke kterému pak Silva vybrala rám, protože nikdo by vlastně neuměl vybrat ten rám tak, jak ona, tak jsem ho chvíli měla bez rámu. A teď ho mám na takovém místě, kde mě každý den pozdraví, já se na něho podívám a ten Eliahu je tak v pozadí a vždycky ke mně kráčí. A musím prozradit, že mezi tím mám ještě jeden obraz od Silvy, ten je ještě osobnější, ale o tom teď nebudu vyprávět. Já jenom pokud jde o ní, chci říct, že mě fascinuje její znalost judaismu, hebrejštiny, její péče o židovský hřbitov, kde úplně sama o své vůli provází bezpočet návštěvníků, protože mikulovský židovský hřbitov je nádherný. Teď je tam nová synagoga, je stará, ale je zrekonstruovaná.
1: Čím je pro vás Silva Chludilová?
3: Já bych řekla, tak úzce spřízněným člověkem, jakého jsem nepotkala od dob, kdy jsem se vrátila z Osvětimi a žádná z mých kamarádek se nevrátila. A já celý život vlastně trpím tím, že ostatní znají lidi, s kterými chodili do školy, pak na vysokou školu, scházejí se na abiturientských večírcích a já se nemám s kým sejít, protože v té Žilině žádná z mých spolužaček ani starších děvčat nepřežila. A já jsem po těch dlouhých letech u Silvy pocítila něco, co je asi nepopsatelné, ale absolutní příbuznost duše. A já ji není tím, aby se mnou sdílela každý den, to by asi bylo nad její i moje síly, ale opravdu toužím potom být s ní nějak spojená, i když se nevidíme z očí do očí, já vím, že pro mě existuje a že je se mnou. A to považuji vlastně za splnění mé touhy, když jsem vždycky prosila vesmír, aby mi poslal někoho tak blízkého. To se mi podařilo poprvé v životě.

0: Paní Silvo, jste šťastná?
1: Já jsem vděčná. Jsem vděčná za všechno, co mě potkalo v životě, za co jsem si taky kolikrát mohla sama. Protože bez toho, aby člověk, je to můj názor, prožil nějaké bolesti a různé takové nepříjemnosti, které kolikrát svádí na osud a na všechno kolem, tak bez toho by nepoznal ani štěstí. Ani to nejde.
0: Mm-hmm.
1: Nemohl by se vcítit do druhého člověka. Já si myslím, že je hodně důležitá nějaká laskavost, nějaký soucit, ne lítost nad něčím, ale opravdu soucit a empatie. A to je to, co člověku může, myslím si, jako jediné přinést pocit štěstí. Nic nemá jinak smysl.
0: Jsi mi taky napsala větu, naučit se tančit v dešti je lepší, než čekat, až přijede bouřka.
1: Přesně tak.
0: To zní hodně do budoucna.
1: To je takové docela moje krédo.
0: Co teď malujete?
1: No, moje období takové, kdy ráda maluju a kdy to jde tak, jak si samo. Není léto zrovna. Není zrovna letní období, kdy chodí hodně turistů. Ale bez štětce moc nevydržím. Takže momentálně maluju akvarely. No a věnuji se i dalším činnostem přes prázdniny. Mám v galerii dílničky pro dětičky, pro děti, které dělám
0: hrozně.
1: Učíte
0: je malovat?
1: Já je neučím malovat. Neučím je, spíš se snažím v nich objevovat, je povzbudit k tomu, aby objevili to krásu a kouzlo barev.
0: Mm-hmm.
1: Dávám jim zásadně jenom tři barvy základní.
0: A to?
1: Červenou, modrou, žlutou. S tím, že jim řeknu, ani nemalují strom, krajinku, domečky, a oni řeknou, no, ale tady není zelená. Kde máme zelenou? Říkám, tak to zkuste. Zkuste si tu zelenou najít. Ona tam je. Zkuste míchat ty barvy dohromady.
0: Mm-hmm.
1: Ale není to o tom tvořit nějaké obrazy konkrétní, umělecká díla. Ale spíš o té radosti z té tvorby a o tom objevování. Je to strašně hezké a myslím si, že to chybí a dělá to dobře většinou i rodičům, protože většina tam zůstane s dětmi. Matlat, patlat.
0: Silva Chludilová byla hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Moc děkujeme za návštěvu a někdy v Mikulově. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. For I have learned that all you give

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už je dávno světlo, už je den.
1: Ale náš meteor svítí tak jasně, že je vidět i ve dne.
0: A hlavně je slyšet. Právě začíná jeho další vydání.
1: Ze studia vám příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Kde hledat informace o počasí?
1: Divoká příroda Prahy aneb Barrandov, jak ho neznáte.
0: Když staví přehrady příroda.
1: Vyrobte si svíčku z pomeranče.
0: Stroj času objeven.

0: Jak ten čas letí, mám pocit, že nedávno jsme přáli posluchačům hezké Vánoce, pak Velikonoce a teď, aby člověk začal myslet na blížící se dovolené a prázdniny.
1: Máte pravdu. Za měsíc, abychom začali balit kufry a hurá na výlety. Třeba do přírody. Jen to počasí, aby vyšlo.
0: No, to je vždycky veliká loterie. Ale kdo sleduje předpověď počasí, kdo ví, kam se podívat na ty správné informace, ten může na vrtochy počasí reagovat.
1: Ano. Zeptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Moc by nás zajímalo, kde hledá informace o počasí meteorolog, když je na dovolené.
2: Tak já se přiznám, že nikde. Přece jenom je to dovolená a snažím se jí trávit bez předpovědí. O dovolený mám jí člověk klid, ale je pravda, že něco přece jenom sleduju, protože při té dovolené je jedna věc poměrně důležitá a to je případná hrozba nějakého nebezpečného počasí. To znamená, že se snažím hledat, jestli byla nebo nebyla vydána výstraha na nějaké nebezpečné jevy, s tím, že tu výstrahu těžko hledat v médiích běžných, protože už jsme si zvykli na to, že jakmile je vlastně předpovídaná nějaká ojedinělá malá pravděpodobnost výskytu silné bouřky, tak z toho jsou hned titulky, že na Česko se valí mimořádné bouřky a podobně. Takže je lepší vždycky ty výstrahy sledovat přece jenom přímo u zdroje. A v České republice existuje systém integrované výstražné služby, který provozuje Český hydrometeorologický ústav a informace z něj najdeme na internetových stránkách ústavu, což jsou www.chmi.cz, kde napravo od předpovědní mapky, která nás uvítá, najdeme menší mapku a na to, když klikneme, tak se dostaneme jednak ke grafickému znázornění výstrahy, ale taky ke konkrétnímu textu.
0: Já jsem si tady zatím ty stránky chmi.cz otevřel. Připadám si na nich jako doma, chodím sem často. Nejsou sice plné líbivé grafiky, ale za to plné informací. A ty výstražné mapy, ty mají barvu v podstatě jako na semaforu.
1: Ano, tady vpravo mapa meteorologických výstrah s vyznačenými hranicemi krajů. Když je zelená, vše je v pořádku, žádná výstraha. Při nízkém stupni nebezpečí je barva žlutá, oranžová znamená vysoký stupeň nebezpečí a červená, to už je extrémní nebezpečí.
0: No, je pravda, že povodně nebo silné bouřky mohou naše plány o prázdninách opravdu zhatit. Takže taková informace se určitě hodí.
1: Háček je ale v tom, že výstrahy, které tam najdeme, jsou jen pro Českou republiku. Co když si vyrazíme za hranice? Dá se najít něco podobného po Evropě?
2: Dá. Jednak samozřejmě je možné navštívit internetové stránky národních povětrnostních služeb, podle toho, kam jedeme, ale existuje jeden takový projekt, už poměrně dost dlouho, to bude tak zhruba 10 let, existuje projekt, který se jmenuje Meteoalarm EU a tam jsou zveřejňované meteorologické a hydrologické výstrahy na 2 dny, to je na dnes a na zítra, s tím, že do tohoto projektu už je dnes zapojeno více jak 30 evropských zemí a chybí v podstatě východ Evropy, chybí Albánie, ale trošku překvapivě se zatím ještě nepřidala Litva, ale pokud vím, tak se chystá. Ta orientace je celkem jednoduchá na té mapě. Jednak to barevné značení je používané úplně stejné jako u nás. To znamená zase žlutá, oranžová, červená podle stupně nebezpečí. A navíc není tam ani jazyková bariéra, protože celá ta stránka meteoalarm.eu nabízí i české jazykové rozhraní.
1: meteoalarm.eu. Máte pravdu. Přepnulo se mi to samo do češtiny. Vlevo mapa, vpravo ve dvou sloupcích evropské státy seřazeny podle zkratky státu a u každého seznam výstrah.
0: To jsou tedy výstrahy v zahraničí i u nás, ale na rozdíl od vás, Martine Nováku, mě na dovolené zajímá i běžná předpověď. Kde najít tu nejlepší, nejpřesnější, nejspolehlivější?
2: Tak jde o to, jaký druh předpovědi hledáme. Pokud nám stačí taková ta slovní klasická předpověď počasí, tak zase je nejlepší se obrátit na stránky té příslušné národní povětrnostní služby. V našem případě opět je to teda ten Český hydrometeorologický ústav. S tím, že na stránkách najdeme jednak celostátní předpověď, ale najdeme tam i předpovědi pro jednotlivé kraje, které se vytváří přímo v regionech, což má samozřejmě svoji výhodu. Jednak je připravuje, dá se říct, místní prognostik, který zná ten kraj přece jenom líp. Každý zná vždycky nejlíp ten kraj, kde žije. A navíc v těch předpovědích je větší prostor pro detaily. Takže zatímco třeba v celostátní předpovědi těžko budeme hledat nějakou zmínku o šluknovském výběžku, pokud se tam očekává počasí trochu jiné, tak v té krajské předpovědi pro Ústecký kraj už dost často ten šluknovský výběžek najdeme odlišený. Pokud jde o předpovědi v médiích, třeba v televizní předpovědi počasí, tak tady bych jednoznačně u nás doporučoval veřejnoprávní Českou televizi. Jednak samozřejmě tam není tolik bulvárního balastu, ale další je výhoda, že na České televizi vlastně reprodukuje tu předpověď počasí meteorolog. To znamená, člověk, který rozumí tomu, co tam je, je schopen to i líp vysvětlit a vypíchnout to, co je opravdu důležité. No a pokud posloucháme rádio, tak samozřejmě nemůžu říct nic jiného než Český rozhlas, ale můžu to říct s klidným svědomím.
1: Vida? Nejlepší jsou předpovědi pro kraje, to jsem nevěděla. Kde to tady na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu je? A tady, druhý odkaz pod mapou České republiky.
0: Když budu mluvit za své kamarády, většinou amatérské astronomy, tak ti se moc rádi dívají na předpovědi počasí na norských stránkách a nemůžou si je vynachválit. Jak je hodnotíte vy jako meteorolog?
2: Tak to už je úplně jiný druh předpovědí. Jedná se o modelové předpovědi, tedy výstupy z matematických modelů atmosféry, s tím, že vlastně to jsou přímé výstupy. To znamená, neprochází vůbec přes meteorologa, meteorolog je nijak needituje, neupravuje. Zdá se, že mezi lidmi v České republice je ten norský model, nebo takzvaný norský model, asi nejpopulárnější. Najdeme ho na serveru yr.no, to znamená yr.no, s tím, že ale je tady jedna taková trošku záměna, ten model totiž není norský. Pokud teda sledujeme počasí pro Českou republiku a blízké okolí, tak rozhodně není norský, protože norský model začíná počítat pro oblast severně od Berlína. Ale na těch stránkách je vlastně poskytována taková služba, že v těch místech, kde není takzvaná doména toho norského modelu, je pro zobrazení použit model evropský, z Evropského centra pro střednědobou předpověď. Velkou výhodou toho serveru norského je jedna věc. On má velmi pěkně udělanou grafiku. Srozumitelnou, pěknou, nijak náročnou, takže proto asi ty předpovědi jsou oblíbené. Já můžu z vlastní zkušenosti říct, že není lepší než ostatní, ale ani horší než ostatní. Je to prostě model. Co tam taky najdeme, tak jsou takzvané meteogramy, což jsou vlastně grafy, kde najdeme časový vývoj meteorologických charakteristik dopředu pro jedno zvolené místo. Je tady ale opět jedno malé šmečko, lidově řečeno, protože pokud my si zvolíme nějakou lokalitu, on si ji z geografické databáze najde, vykreslí nám ten meteogram a tváří se, že je to přesně pro tu lokalitu. Ale ve skutečnosti je to pro nejbližší uzlový bod toho modelu. V současné době ten evropský model už teda zmenšil krok té sítě uzlových bodů asi na 13 kilometrů, to znamená, že ta chyba nebývá větší než 10 kilometrů, takže to není tak strašné, ale přesto v nějaké velmi členitém terénu ten rozdíl může být daný právě tím geografickým rozdílem uzlového bodu a místa, pro který to jakoby zobrazuje.
0: Když člověk tady na norských stránkách přepne změně nesrozumitelné norštiny na angličtinu, tak je to hned lepší. No, ta mapa světa, kde se dá pustit animace počasí na 9 dní dopředu, vypadá impozantně.
1: Hezké pozlátko. Ale jak jsme slyšeli, model je to jako každý jiný. Mě by spíš zajímalo, jestli máme i české modely. Co třeba takhle Aladin?
2: Jsou takové dva základní modely, které najdeme na českých stránkách a mají český původ. Aspoň částečně, jednak je to model Aladin, který je počítaný u nás na Českém hydrometeorologickém ústavu, kde najdeme jednak základní mapy, teplotu, vítr, oblačnost, srážky, a najdeme tam ale také i ty meteogramy, o kterých jsme mluvili v souvislosti s norským modelem, a to pro každou obec, která má více než 2,5 tisíce obyvatel, ale také pro letiště, včetně amatérských letišť, a také pro horská střediska. Dalším modelem je potom takzvaný MEDART, což je moc pěkné meteorologické jméno. Ten vyvíjeli a počítají na Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Ten model MEDART najdeme na stránkách www.medart-online.cz A kromě předpovědi srážek, teploty, větru, tam najdeme jednu zvláštnost, a to sice předpověď znečištění ovzduší těmi základními polutanty. Je tam oxid siřičitý, oxid dusičitý, polétavý prach a je tam také přízemní ozon.
1: Jak jsme slyšeli, je z čeho vybírat. Děkujeme za rady. Ale nevím, jestli si posluchači stihli všechny ty adresy zapsat.
0: Tak to vám řeknu přesně, nestihli. Je jich totiž moc. Takže jsem požádal Martina Nováka, aby nám je pěkně sepsal a přidal k ním ještě několik dalších odkazů pro ty posluchače, které zajímá předpověď do hloubky. A po skončení Meteoru najdete vše na našem webu.
1: Tedy na meteor.rozhlas.cz. Vyťukat, najít a hurá na dovolenou, bez obav z nedostatku informací o počasí.

0: Petře, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
0: Všimla jsem si, jak máte poškrábané ruce na předloktí, jak se vám to stalo?
1: No to je na další vyprávění.
0: No, vyprávějte.
1: Natáčel jsem pro Meteor reportáž.
0: Snad ne někde v zoo.
1: Ne, to mě nepoškrábala zvířata, ale rostliny.
0: Ale o to víc mě zajímá, jak se to stalo.
1: Tak dobře, začalo to tím, že jsem se dozvěděl o nové knize, na které mě ihned zaujal název Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.
0: Co pak v Praze je ještě nějaká divoká příroda? To jsou samé domy, silnice, parkoviště, nákupní centra.
1: No právě. To mě na tom zarazilo. Pod knihou jsou podepsáni geolog Radek Mikuláš a botanik Jan Albert Šturma. A tak jsem je oslovil, jestli by některé místo, které považují za divokou přírodu Prahy, nepředvedli i posluchačům Meteoru.
0: Aha, a podle vašich poškrábaných rukou vidím, že předvedli. Kam jste se vydali? Do jaké divoké přírody?
1: Na Barrandov.
0: Na sídliště? Nebo snad do filmových ateliérů?
1: Pod barrandovské skály, na kterých je známý nápis. Já tam předtím nikdy nebyl a nevěděl jsem, do čeho jdu. Dole na naučné stezce jsme se sešli v úterý v 16 hodin. Robert Mikuláš a Jan Šturma byli oblečeni do terénu a já, polobotky, kalhoty a bunda, prostě to, v čem chodím do rozhlasu.
0: Jak to pod barrandovskými skalami vypadá? Pusťte nám svou reportáž.
2: Takže my jsme se vydali na jedno z míst, které se nachází v Praze, nedaleko Rušné silnice. Jsme tady zrovna v době, kdy se blíží dopravní špička, ono je to trošku slyšet. Jsme u barrandovských skal, na místě, kde dřív byl očividně bazén letní. Takže z pohledu přírody, čím je tato oblast význačná?
3: Tak z pohledu neživé přírody to je jeden z nejvýznamnějších odkryvů geologických, který zachycuje vrstvy spodního devonu a svrchního siluru. Je zajímavý, teď jsem se dozvěděl před chvílí, že ta zdejší komunita bezdomovců prý odtud vyhání geology s kladivem, tak doufám, že to dělá aspoň nějak jako míru milovně a zkoušej to po dobrým, protože i já jsem občas sem chodil kvůli té neživý přírodě. Byl tady takovej jeskyní výklenek, postupně zvětšovaný činností sběratelů z kamenělin a v to bylo plný úlomků korálu a lilic. Ale vám jde asi

0: Petr Bindr a František Pop. Mám otázku, která vlastně vyplývá z muziky, kterou jsme slyšeli, muziky, která reprezentovala v tomto smyslu žánr zvaný jazz. Před lety jsme spolu dělali i rozhovor a ty jsi říkala, že když je všechno už utichlé v tom domečku vašem a všechno to je uložený, pan Remunda má několik prášků v sobě, je postaráno o něj, o děvčata, že odcházíš a tam si nahoře občas děláš poznámky nebo si posloucháš muziku. Mě zajímá ten princip toho naslouchání hudbě. Jak posloucháte, Iva i Sabina, muziku? Jestli třeba je to jenom gramofon, kompakt, jestli to je takzvaně puštěno na plné pecky, anebo jestli naopak tak jenom, aby člověk byl součástí té atmosféry, aby ta muzika ho nepřehlušila vlastně.
1: Tak se, Venko, začneš?
2: No, dobře, tak já, protože jsem se ještě nezmohla na nějakou pořádnou aparaturu nebo na něco, na čem bych si mohla vlastně pouštět to, co bych chtěla asi.
0: To je takový problém.
2: No,
0: jste tak tři holky, tak zajdu za tátou, ne, řeknu, jako ale jinak nebudem poslouchat a jsme no, tři.
2: Já právě proto nejradši poslouchám takovou, jsem mamince zcizila takovou krásnou hrací skřínku, která se jako natáhne, takhle se natočí a chvilku to hraje asi 2 minuty. Nebo minutu, tak to mám nejradši. Tam máme asi 15 takových speciálních desek plechových. Tak to mám nejradši. Tak
0: to jsi mě zaskočila, pačovostně, já nemůžu říct, jaký to je žánr. Víte, to není ani opera, ani jazz, to je hrací plechovka.
2: To je taková směsice všech možných operetních a melodií.
0: Dobře, a Ivo?
1: No, já se strašně řídím podle nálady. Vždycky, nikdy jsem neuměla odpovědět na otázku, že mezi jakými žánry si vybírám. Jazz například tady mám strašně ráda, jednoznačně, tam nemusím, tam celkem poznám podle toho, že ta muzika je dobrá, protože mě přesto, že může být často velmi plná silných decibelů, tak mě nevadí, mě nikdy nedráždí. Ale hlavně teda jsem se dostala k tomu, že to poslouchání podřizuju svýmu vlastnímu rozpoložení momentálnímu. A to směrodatný v tom je to, která muzika mě v tu chvíli vadí nebo nevadí. Jo. Může mě někdy, já si pamatuju, že Jesus Christus Star, nebo jak se jmenovala ta nahrávka, Superstar jsem měla v autě a to jsem nemohla nikdy poslouchat. To mě strašně jako svíralo duši. Jo. To byla muzika taková pro mě velice agresivní. Ale v poslední době jako se rozhoduju, jestli vypnu nebo zapnu podle svého momentálního rozpoložení tu muziku tak nějak přijímám. Například ten poslech, který teď předcházel, mě strašně potěšil, ten byl příjemný.
0: No tak to František Kobe dobře naladěn. Já jsem tam dokonce si uvědomil, že jsem předtím řekl František Pop, možná pod vlivem populární hudby, takže Františku, omlouvám se, ale chtěl bych se dostat k jedné věci, prosím vás. Na tento telefon, který jsem řekl v úvodu, 24 21 09 65, už můžete teď volat své dotazy a Zdeněk Doležal mě poslal výsledky, takže první, kdo zavolal a odpověděl dobře na tu anketní otázku, byla doktorka Milena Beránková, potom Miroslav Král, Olga Svobodová, Jaroslava Šnerchová.

0: A Lenka Kučabová a správně odpověděli, doufám, že se teda nepletu, že ta hra se jmenuje Divoká kachna a že se hraje na půdě Národního divadla. Na ten, prosím vás, je všichni, kteří jste dobře zavolali a uhodli, máte dnes u nás volné vstupenky na zítřejší premiéru, ve které bude hrát Sabina Remundová a její přátelé z absolventského ročníku DAMU. Tečka a teď už nám můžete na ten telefon volat dotazy na Sabinu, na Ivu Janžurovou a v zápěti také na Ondřeje Sokola, kterého pozvu za chvíli. Tak a teď mě řekněte, Sabino a Ivo, jak to vypadá v šatně Národního divadla těsně před tím představením Divoká kachna. Je tam něco, o čem jsme my dokonce se Sabinou hovořili, ty to ani nevíš, v jednom rozhlasovém interview, kde jsem se ptal, jestli jsou nějaké rady, nemyslím do života, ale třeba k hereckému projevu, a Sabina na to velice hezky odpověděla, my ti potom někdy řekneme, co řekla.
1: Radši ne.
2: Tak ty zase ty potřebovala řekni, vědět, co řekla.
1: No právě.
2: No, my jsme každá v jiné šatně, protože jsme tam v té hře jenom tři herečky a tam jsou tři šatny, takže jsme si to na to představení rozhodili. Sabinka chodí daleko dřív než já do divadla, je velmi soustředěná a nemá ráda, když jí vcházím do šatny, protože se skutečně nechce nechat rušit. Pro nás v této spolupráci, kterou já jsem ani nejmenším nespůsobila, dokonce jsem sama Ivana Raimonta přemlouvala, aby, když se mě ptala, jestli bych neměla nic proti obsazení Sabinky, tak jsem říkala, no já nevím, já se bojím, aby to nevypadalo, že to je kvůli mně, ty lidi si to budou takhle vysvětlovat. No on mě opáčil, že to je jeho věc a že se mě ptá vlastně jenom proto, že chce vědět, jestli by mě to nepřekáželo, jako že předpokládá, že budu mít na jevišti zkomplikovanou pozici o to, že jako budu vlastně kromě svý role ještě sledovat výkon té role své dcery. No tak já jsem řekla, že na to nemůžu odpovědět jinak, než že by mi to nevadilo, protože i kdyby mi to vadilo, tak bych to musela zpracovat, abych tedy tuto příležitost, kterou jí nabízí, nějakým způsobem neohrozila. No a při zkouškách jsem se chovala tak, že když zkoušela Sabinka scény, které jsem neměla, jsem odcházela, taky proto, abych jako nenabírala v sobě právě ty rady, protože jsem chtěla, aby ona se chovala samostatně, spolupracovala jenom s režisérem, abych já do toho nezasahovala. No, nevím, jestli jí to bylo příjemný nebo nepříjemný, spíš asi příjemný, protože ona je samostatná a ani doma, když se připravuje na jakoukoliv práci, nemáme možnost, i když kolikrát chceme si nechat něco předvést, tak to je odmítnuto velmi kategoricky a já přicházím na její představení třeba školní naprosto nepopsaná, vůbec nevím, co se mi tam vlastně spolu vejdu mezi diváky a jsem úplně nepopsaný divák jako všichni ostatní a trnu jako co asi se mě tam naskytne, jestli si nebudu vyčítat později, že jsem nepřišla dřív a nějak neporadila. No tak jedinou možnost mám v představeních, která hrajeme společně v rámci takového toho našeho zájezdového divadla. Tam se úplně změním a tam začnu jako dirigovat a říkat tohle ne, tohle jo, protože Sabinka zaskakovala za jednu kolegyni, takže tam jsme potřebovali, aby se vešla do toho místa, které chybělo, tak jsme jí tam jako velice zase kategoricky řekli, tohle musíš dělat, tohle nebudeš dělat. Tak tam tak je to jiný.
0: Ty jsi právě říkala, že bys potřebovala vědět, co řekla Sabina, když tak Sabinu mě pooprav, ale ve stručnosti si vzpomínám, že v tom rozhovoru, který jsme dělali se Sabinou, Sabina řekla, že uznává, že řadu okamžiků máš pravdu, že by to asi tak mělo být, ale že chce k tomu rozhodnutí, jak to ona bude dělat, dospět sama, aby to byl pocit svobodného rozhodnutí. Asi tak nějak. Bylo to tak? Fajn. Máme první telefonát. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Můžete hovořit, můžete se i představit, můžete nás i dobře naladit.
3: Dobře. Já se jmenuji Pilcová a volám z Pittsburghu. Já bych se chtěla zeptat paní Janžurové, jestli její smích je od malička tak nakažlivý, nebo až v té pubertě, nebo kdy ho získala.
0: Jo. Na stromě. No, zůstaňte u telefonu, pač to je velmi hezká otázka, takže můžem říct, třeba dát tři možnosti, buď na stromě s těma ptákama, nebo já myslím, že to je úplně ale někde způsobeno něčím jiným.
2: Já na to těžko asi správně odpovím. Vlastně svůj osobní smích civilní tak jako moc nekontroluju. Někdy mě chtěli vyvést z divadla nebo z kina jako diváka, tedy když jsem se smála většinou na místech, kde bylo úplně ticho. A druhá věc je můj smích, který někdy volím pro určitý role, někdy jsem i jako speciálně se prosazovala určitým druhem smíchu, jako jestli si pamatujete na tu Krapsatou, Valdemaru Krapsatou, to je tenkrát mě jednak napodobovali všechny děti, které chodí u nás v parku do školy, takže jsem ho slyšela už ráno jako budíček, ten smích. A potom to byla taková doba velice složitá a já si vzpomínám, že jednou mi někdo vypravoval, že v tramvaji jako ráno jeli ty lidi, všichni byli jako zasmušili a naštvaný a měli svý starosti a nechtělo se jim ještě vstávat, vlastně už byli v tramvaji. A teď se tam někdo zasmál po mně tím způsobem, který byl tenkrát dost ten styl napodobitelný snadno, někteří dokonce to dělali pak už líp než já. A v tu chvíli celá ta tramvaj rozkvetla a začali se všichni pochechtávat, tak to bylo pro mě takový na celý život takový příjemný zážitek. Druhý byl, že nějaký pán vykládal, že se holil v koupelně a najednou se to taky zas nešťastný a naštvaný a ze světlíku se to ozvalo. Ta imitace toho mýho smíchu, takže se taky málem říznul a potěšil v tu chvíli. Ale tak...
0: Mně by se to líbilo, jako když zasedá parlament, že bychom tě měli natočenou. A já bych tě tam pouštěl, protože tam mě to připadá hodně k smíchu, často.
2: No, tak ale já jsem potom nechtěla ten smích přetahovat přes tuhletu roli. Jednou mě dokonce Zdeněk Podskalský, málem jsme se spolu rozkmotřili, nutil, abych vystupovala v Lucerně v nějakém pořadu pro dárce krve, abych se tam smála tímhletím smíchem. Já jsem říkala, to nemůžu, to patří jenom do toho ranku té televize, do toho seriálu a já to vlastně bych ani neuměla na pódiu. No, ale pak jsme chystali takové svoje vystoupení, že všechny ty smíchy ze všech rolí, které jsem jako uměle vytvořila, jako nějak jinak než ten svůj osobní smích, který mi často uniká bezděčně, že z nich udělám nějakou scénku, tak to mám pořád před sebou, to už je tak, taky 25 let, co jsme to plánovali, tak to možná, že někdy udělám, dokud ještě budu mít dech nějaký na to.
0: Hele, já bych ti dal podnět takovej, jo, a Sabině taky. Jak budete reagovat, jakým smíchem? Jo, představte si, ráno 6 hodin, já lezu z postele, mám na hlavě čepeček, krátký pyžamový kalhoty. Vypadám skoro tak, jak vypadám teďka. Jak byste na to reagovali?
2: No, tak já už jsem se zasmála.
0: No, mě to taky stačí takhle. Ale...
2: Sabinka dělá takový... Jo.
0: Dobře, já se chci ptat, milé posluchačky, jestli stačilo toto krásné vysvětlení i v Janžurové. Posluchačka se nám ztratila pod vlivem tvého smíchu. Aha. Tak já jsem ani nevím, co jste řekla, ale nevadí. My vám chceme poděkovat za telefonát. Mějte se hezky a uvolníme telefonní linku zase opět někomu jinému, ano? Děkuju.
4: Haló?
0: Aha, už je tam někdo jiný. Haló, haló.
4: Už je tady někdo jiný.
0: Ano.
4: Už je tady paní Drtíková z Liberce.
0: Paní Drtíková z Liberce.
4: A já chci strašně moc pozdravovat tu moji milou paní Ivu Janžurovou.
0: Ano.
4: Kterou jsem kdysi před asi 20 rokama viděla na Vysočině, jeli někam na zájezd s divadlem. A ona se hrozně srdečně smála. Uh-huh. I s paní, jak se jmenuje, Jiráskovou.
0: Ano.
4: A já ji chci moc pozdravovat, moc ji chci popřát, hodně zdraví. A ať nám ještě rozdává hodně toho štěstí a toho krásného, co ona má.
0: Poslechněte, když voláte z Liberce, víte o tom, že paní Janžurová hrála v Libereckém divadle? Víte
4: ano,
0: to? Nebo víte?
4: Protože, jo.
0: A viděla jste ji tam na jevišti?
4: Neviděla, bohužel.
0: Dobře, představte si, že teď ona pojede na zájezd, bude tam mít volno a s panem Remundou by chtěli příjemně prožít nějaké odpoledne v Liberci. Kam byste je pozvala?
4: Já bych je pozvala k nám.
0: No, jo.
4: Já bych je pozvala k nám na oběd, na hrozně dobré, já jsem snad dobrá kuchařka, tak bych ji hrozně pozvala k nám na Králův háj.
0: Ano.
4: Moc bych ji pozdravovala a moc bych se s ní ráda pobavila.
0: No víte, ale pro mě to je málo konkrétní, co by bylo na stole?
4: Co by bylo na stole? No tak asi můj milovaný guláš.
0: Jo, váš, no, otázka
4: já
0: je,
4: dobrý guláš.
0: Pan Remunda má rád guláš?
2: Ano,
0: ano. A kdyby nechtěl, tak by ho musel, že jo? Tak.
4: Paní Janžurová, já vás hrozně moc zdravím.
2: Děkuji.
4: A jste hrozně moc milá Hrozně moc pěkná paní a moc vám přeju, abyste byla ještě hodně dlouho zdravá.
2: Děkuju a všecko vám to přeju taky.
0: Ano, my vám děkujeme. Trošku jsem se lekl, že ta paní už ti udělala diagnozu, abyste byla hodně zdravá, jakože nejsi třeba. Tady působíš dojmem, ale ještě lezeš po stromy, že jo, navíc, jak říkáš. Já vám chci poděkovat za ten telefonát a znovu oznamuju 24 21 09 65. Tak, a teď bych pozval už muže, kterého jsem sliboval na začátku, Ondřeje Sokola. Ondřej, prosím, vem si židličku sebou, jsi režisér, ale ještě ne úplně s diplomem, takže můžeš klidně nosit i židle na jeviště. Až od zítřejšího dne, přátelé, přestane Ondřej Sokol nosit židle na jeviště, protože už bude oficiálním režisérem. Chci se zeptat, jak došlo k tomu, že jste si vybrali tu hru stenotypisté, Šizgalovu. V čem tě zaujala, jestli to je jenom proto, že tam jsou vlastně tragické i komické momenty, se prolínají v jednom okamžiku. A můžeš také pozvat posluchače. Zkus to. Učili jste se hovořit na damu?
5: Učili. Já jsem studovaný herec.
0: Ty jsi studovaný herec, tak to je ještě lepší, takže to na tobě si budu dávat bacha, chlapče. Tak, volba, proč padla na stenotypisty?
5: No, protože je to krásná hra, no, protože to už jste říkal, jak je tragikomická, to já mám strašně rád, a Sabina určitě taky, ta na to má dokonce talent to předvíst. A no, je to prostě jak ta hudba, je to hra o tom, jak se lidi umějí poslouchat nebo neumějí poslouchat. No.
0: Zítra, plácni mě jedno.
2: Tak to je správný.
0: Vlastně hovorově můžu někdy, ty lzeš na stromy, já hovorově, zítra. Zítra je premiéra, srdečně vás zveme, ale chci se zeptat i vy, Janžurové, jestli četla tu hru, jestli jsi to třeba nějak i komentovala, nebo jestli jsi to nerozmluvala, nebo naopak doporučila.
2: No, já jsem pro jistotu tu hru nečetla, abych byla úplně nepopsaný divák. Pak jsem se snažila žádat tuto dvojici, že jestli by nechtěli, aby jsem se já nebo můj muž podívali na zkoušku a jestli bychom jim mohli třeba něco doporučit nebo nedoporučit. A zdá se, že to nevyužili, tuhle nabídku, což mě je samozřejmě sympatické, protože jednak to svědčí o jejich samostatnosti, za kterou já jsem strašně vděčná, protože jednak z časových důvodů taky se... že jo? A hlavně si myslím,
0: tak
2: že to je...
0: Tak z časových víc?
2: Ne, myslím si, že to je hrozně důležitý pro ně, pro oba. A i když třeba všecko nevyjde, tak oni sami budou mít pocit, že to je jejich zásluha. I hlavně úspěch, kdyby se dostavil, tak by byl taky čistě jejich. To oni asi takhle tak myslejí. A hlavně mají ten správný, tu vlastnost, kterou nechci chválit, protože chci říct, že jsem ji měla taky, ale já jsem byla taky příšerně vždycky samostatná a těžko jsem snášela jakýkoliv zasahování, takže to dovedu pochopit. Vůbec se na ně za to nezlobím a přeju jim, aby jim to dobře dopadlo, abych já jsem, až jsem zítra, doufám, dorazím.
0: Ne, doufáš, určitě.
2: Abych byla spokojená. Určitě. Těším se na to.
0: Budeme to jistit, jo. Já koupím kytku, ty taky ne, pane Rmuda, taky, to už máme 3 kytky.
2: No.
0: Zde někdo ležal, ten se bude teda hodně přemáhat, jak ho znám, pak ho málo platíme, ale koupí taky, takže 4 kytky máme. Přátelé, kdo z vás přijde s kytkou ještě? Okamžitá rychlá anketa. Zvedněte ruce. Kolik, no? No to je výsledek. Jediná ruka není nahoře. Jo, Ondřej přinese, ano. Ale ty tu kytku dáš Sabině. Další telefonát. Dobrý den. Můžete hovořit.
6: Dobrý den, tady Richterová.
0: Dobrý den.
6: Já jsem se chtěla zeptat, když před lety se ptala paní Jenžerová nás, co jsou to množiny, jestli dneska má nějakou představu o tom, co je v počítači. Pro mě je tam shromáždění trpaslíků. Když se jich na něco zeptám, tak se poradí a rychle mi odpovědí.
0: Jo, děkuju, Jiřinko, děkuju, takže...
2: No, já to tak trošku se snažím spíš pochopit jako vy, protože vím, že můj mozek by to nezvládl. Jako, nesnažím se o to přesně ty drátečky a ta spojení tam všechny rozpoznat. Já spíš bych chtěla se někdy naučit jako ten vnější přístup toho řadového spotřebitele nebo řadového používatele, co nejvíc rozšířit, abych co nejvíc těch možností, které mi ti trpaslíčci zevnitř nabízejí, mohla využít. myslím, že to už by byl moc velký hobby snažit se pochopit, jak to tam vlastně chodí v tom počítači, ale chodí to tam dobře. Někdy líp než mý vlastní hlavně, opravdu. Většinou líp teda.
0: Já teď přinám malý dárek paní Ivě Janžurové. Je to moje knížka, trošku ješitně se k tomu přiznávám, která se jmenuje Slámoviny a ty ses tam dostala do té knížky také. Jsi tam vyfotografována s mojí plešatou hlavou, no. Kdy já už 2 roky před revolucí říkám, že znárodníme kinematografii, my 2. A ono se vám to náhodou povedlo. My jsme na tom neměli zásluhu, takže to je malý dárek ode mě.
2: Děkuju.
0: A otázka, prosím, na všechny 3, pak si zahrajeme písničku, chlapci, která zní takto. Národní divadlo, já nevím, kolik kilometrů je dlouhé to jeviště, ale je to hodně dlouhý. A široký je to neméně několik kilometrů. A teďka najednou, vy třeba na těch zájezdech, když jezdíte s panem Remundou a s dalšími kolegy, tak najednou se ocnete na malém prostoru. Totéž vlastně platí pro Sabinu, která hraje na Národním divadle, ale zítra bude mít premiéru v malém sálku Euroklubu. Jak se vyrovnáváte s rozdílnými prostory?
2: Já už jsem v tom daleko cvičenější samozřejmě. Já jsem už prožila hodně let na divadle. Hodně jsem jezdila, vždycky mě ty zájezdy byly hrozně příjemný právě proto, že jsem se cítila daleko svobodnější tím, že jsem unikla tomu chomoutu té zodpovědnosti toho oficiálního divadla, takže jsem se mohla pouštět i do takových riskantnějších věcí, do toho velice úzkého kontaktu s diváky a tam nezáleží vlastně na prostoru. My jsme hráli v malinkém obsazení ve Velikém Janáčkově divadle v Brně. Všichni technikáři se na nás dívali s despektem, když jsme si tam rozbalili těch pár našich kufříčků. Ale my díky lidem, kteří tam přišli a se kterými se nám podařilo navázat, jsme zvládli ten ohromný prostor velice dobře a hrálo se nám tam moc dobře. Zrovna tak se někdy znamenitě hraje v takhle malém prostoru a právě to, že my jsme nuceni najednou na tom jevišti zvládat jiný prostor, vyhejbat se, dokolikrát se nedostaneme kolem stolu, musíme změnit trasy, aranžmá, to právě způsobí, že to velice osvěží tu třeba už 800krát reprízovanou hru, což jsme udělali s minulou zájezdovkou, kde máme snad už skoro 1000 repríz, že to dá vždycky nový impuls k tomu, že se na tom jevišti musíme jinak zachovat, jinak přizpůsobit. Tak já to mám ráda, tuhle tu změnu.
0: Sabino?
7: Já musím absolutně potvrdit to, co říkala maminka. Já mám úplně stejné zážitky, akorát v menší míře samozřejmě. A ten rozdíl je pro mě akorát v tom, že Divokou kachnu, kterou hrajeme spolu ve Stavovském divadle, tam mám přesně ten pocit takový tý obrovský zodpovědnosti. A nechci říct, že na divadle, které hrajeme právě na zájezdech, něco takového nemám, ale jsem přesně taky, jak říkala maminka, taková svobodnější, ale jinak mám to vědomí, že ten divák je všude stejný. A tím pádem se s tím vždycky nějak vypořádám.
0: Poprosím Františka Kopa, aby se připravil, ale mám pro vás otázku, která mě napadla teď. Já se přiznám, že jsem si včera večer pročítal knížku Zuzany Maléřové, kterou napsala o hercích Národního divadla, ale nejen tedy o hercích, jsou tam i pasáže věnované režisérům, výrazným osobnostem Národního divadla. Jak jste reagovali na to, co napsala Ivo o tobě a jak se zdívala na to Sabino ty, co napsala Zuzana o mamince? Protože ten pohled ty Zuzany Maléřové je naprosto vlastně ojedinělý, protože ona do toho vidí zevnitř, pač sama působí na půdě Národního divadla. Mně se právě zdálo, že dokáže svým pohledem vlastně se dostat až na podstatu samotné věci a že to nemusí být to klasický interview, kde vlastně herec může hodně mluvit, ale nic o sobě neřekne. Tak to je jenom můj pocit. Jak jsi to četla, tu pasáž o mamince, nebo tu kapitolu věnované mamince?
7: No.
0: Pač je tam i o tobě, tam bylo napsáno, že maminka kvůli vám chtěla opustit divadlo, abyste se mohli volně rozvíjet.
7: O tom se těžko mluví, já bych radši nejdřív, aby o tom... Těžko se o tom mluví, já bych radši, aby nejdřív řekla něco maminka, protože
2: No, já bych řekla zásadně, možná, že už to Sabince se zasulo trošičku mě taky, já se přiznám, protože ono je těch rozhovorů spousta. Já jsem v poslední době měla zase dva rozhovory v novinách a kdybys mě teď se zeptal, který byl, který a kde jsem o čem mluvila, tak si už přesně nespomenu. Zásadně, moje dcery vždycky hrozně trpí, když o nich kdekoliv mluvím a teď už jsou schovývavější, to se stalo s věkem, ale tak před, když měli takový ty pubertální roky, což u nich skoro nijak nebezpečně neprobíhalo. Budou spíš po mně, budeme mít tu pubertu celý život všichni, ale tak byli tak jako vždycky kategoricky a říkali, tak ale už příště o nás ani slovo, nebo tohle, co si to, proč to tam? A viděla jsem, že se stydějí třeba před svými spolužáky ve škole, takže jsem se snažila veškeré zmínky, které jsem vždycky myslela nějak vtipně, nebo jako pobavit čtenáře, tak jsem se to pak snažila omezovat a škrtat při závěrečném kontrolování toho rozhovoru. Takže já myslím, že tahle odpověď na tuhle tu otázku trošku rozprášíme.
0: Ano, já jsem pro.
2: Protože není pro nás tuhle chvíli úplně zřetelná. No.
0: Dobrá, já jsem pro a rozprášíme to teda další písničkou Petr Bindr a František Kopp.

0: Děkuju Františku Kopovi a panu Mindrovi. Tak, my jsme tady také nakousli jednu věc, a to je zítřejší premiéra absolventského představení Damu. Ono těch premiér pravděpodobně je více ročníkových, ale o té hře jsme mluvili také. Končíte studium. Co bude následovat, Sabino, Ondro? Co vás čeká až zítra? No. Je třeba říct také, přátelé, abyste to věděli. Možná studujete, ani nevíte, čím to... Když uděláte státnice, tím to ještě nekončí, milí damáci. Teprve absolventským představením to končí. Takže zítra to ukončíte, co potom?
1: No, ono je to teď trošku jinak, takže se stalo to, že my jsme se vlastně loni dověděli, že čtvrtým ročníkem nekončíme, ještě máme před sebou pátý ročník, který ale už bude vlastně tak jako... Nebude to už provázet ta pravidelná školní docházka. My jsme dostali v pondělí bakalářské tituly a diplomy. Takže my si teď můžeme před jméno psát BC.
0: No co, já tam mám GR.
1: No právě to nás čeká. Pravděpodobně za rok, jestli se nám podaří úspěšně složit magisterskou zkoušku.
0: Takže oni která... nevidí, co je MGR, říkají, to je Magor. Ne?
1: No si to právě, proto, no. My nevíme, pak jestli se o to máme hlásit, o ten titul. No takže tam nás čeká předložit nějakou velkou roli a důležitou nějakou práci, kterou budeme obhajovat u takové zkoušky, která asi bude něčím
0: dobře,
1: jako...
0: Sabino, musí to být inscenace nebo třeba jenom monolog z nějaké hry?
1: Já vlastně přesně ještě nevím. Já myslím, že to asi bude různé, protože myslím si, že třeba někteří naši spolužáci se třeba ani nebudou věnovat práci v divadle, takže protože my jsme vlastně druhý ročník, který tenhle způsob ukončení studia čeká, takže to bude asi, to ukáže asi praxe.
0: Ondra?
1: Jak to bude?
2: No, ona to říká krásně.
1: Ona
2: to říká krásně. No. Je to tak? No.
0: Dobře, máme telefonát. Dobrý den, můžete hovořit a ptát
3: Dobrý
0: se.
3: Den.
0: Dobrý den.
3: Já bych chtěl poslat mluvit s paní Janžurovou.
0: No, už můžete, prosím.
3: Paní Janžurová, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši Kláskovou, kterou jste udělala.
0: Klásková to je...
3: Z Lucerny.
0: Ano, z Lucerny.
3: A bylo to na desce, kde vám byl partnerem pan Kemr. Což bylo tak nádherný, to se mi líbilo ještě víc, jak v televizi. Vy jste tam se řádila jak... Já bych chtěl se zeptat, jestli opravdu takhle s manželem, jestli jako, nebo jestli to taková klidná, rozvážná, jako to třeba je.
0: Jo,
3: a jak to bývá, že třeba ten, kdo je taková čertice, jako vy, že potom soukromí je...
4: Taky čertice.
0: Taky čertice, anebo pod pantoflem. Ale já jsem jenom neporozuměl jedné věci, kde se vám zdálo, že více řádila na divadle, anebo když jste poslouchal tu gramofonovou desku?
3: Ne, na těch nahrávce.
0: Aha, to je zajímavé, protože to vlastně vy máte pak dobrou fantazii a pustil jste ji na úzdu, jak se říká, že jo?
3: No, protože tam, jak panu Kemrovi dával, to bylo hrozný. Jak tam přijde v první dějství, že tady není, jak tam začne řvát.
4: Jo, tak jsem zakrochtala taky, no, tak to je taky jedna forma mýho smíchu.
0: Ano, je to jedna z forem smíchu paní Ivy Janžurové.
3: A jak na to vzpomínáte, já jsem se chtěla zeptat na tu Klásku, jestli to je taková vaše životní role, nebo jestli máte nějakou jinou?
4: No představte si, že právě tahle ta Klásková byla pro mě velice, nebo je pro mě velice památná, protože jsem, pokud si to nepletu, já jsem schopná si plést už i svoje vlastní činy životní, pokud se nepletu, tak je to asi stočeno z té televizní inscenace, kterou jsem dělala s Františkem Filipem, a to jsem byla strašně krátce herečkou a dostala jsem se mezi ty nejostřílenější herce. To byla vlastně moje jediná životní příležitost, kdy jsem hrála s panem Pivcem, s panem Zdenkem Štěpánkem, s panem Dejlem mladším. Pan Záhorský, no, to byla vlastně jediná moje příležitost, kdy jsem se dostala ještě do téhleté nádherné generace, jako kde jsem se vloudila, a všichni tenkrát říkali, že to je nesmysl, že pan Lukavský taky hrál ten inscenaci, že ten, prosím? No vidíte, vy to všecko víte. A všichni říkali, že jsem jako Klásková, že to bylo divný, protože já byla ještě neznámá, neotrkaná, nic. Tak já jsem se k týhletý čertovině, se který vy jste mě tady dneska krásně našknul, musela propracovat ještě přes veliký ostych, veliký posvátný pocit úcty k těm partnerům. Tak vám děkuju, jestli to takhle vychází ještě po těch letech. Potom jsem se ke Kláskové dostala, když jsem vstoupila na prkna Národního divadla, což bylo už poměrně v mém hodně dospělém věku. Už jsem skoro byla dospělá. A netušila jsem a nevěděla jsem rok před tím, že vůbec někdy vlastně ještě se stanu členkou Národního divadla a shodou okolností tehdejší šéf Milan Lukeš tam udělal, protože najmul spoustu nových herců, udělal přeobsazení staré inscenace Lucerny a já jsem se k té Kláskové ještě dobrala. Takže jsem si ještě zařádila trošku v Národním, ale možná, že Lucerna to je takový titul, který nepřetržitě by se tam podle názoru mnoha lidí měl hrát, že si ještě jednou zahraju.
3: No podle mě taky, protože je to hrozná škoda, že se nehraje ta Lucerna.
4: No.
3: Když tam se vyšla vy a paní Hlaváčová, jak to
4: Kněžná.
3: Když si myslím, že teďka byste se to třeba i mohli prohodit, že by to bylo velice zajímavé, kdyby byste hrála Kněžnu a ona Kláskovou.
4: Jo. Já jsem pro.
0: Vy jste dobrý, ale vy nám tady zasahujete do dramaturgie Národního divadla. Od toho tam jsou jiní a já už ani nevím, kdo tam je ředitel. Jo, pan Srstka je teďka ředitel, ten by se zlobil moc. Ale děkuji vám za zavolání, mějte se hezky a buďte nám nakloněn. Děkuju.
3: To jsem má s paní Janžrový zvlášť.
0: Ano, děkuju. Tak to jsem rád. Vida. Víš, ty jsi tady připomněla tu nádhernou generaci lidí, pan Pivec, Záhorský, mohli bychom jmenovat další jména, ale ono to je tak, že zase po letech lidi budou říkat, jo, to bylo v době, kdy tam hrála paní Janžurová, já jsem vedle ní mohl hrát a podobně. Mně to nedá, abych se nezeptal, máme ještě asi 9-10 minut na dvě věci. Jedna je, co chystáte právě za ten nový zájezdový program, o kterém jsem jenom letmo hovořil s panem Remundou přes telefon. Nesmíme zapomenout ještě na to absolventské představení a také jenom krátce tvůj dojem z nádherné inscenace Joneskových židlí ve Stavovském divadle.
4: Tak, jak mám začít? Tak začnu od konce, to si pamatuju ještě v tuhle chvíli.
0: Joneskovi
4: židle měli nedávno derniéru, po té derniéře už se dvakrát hráli a my věříme, že se ještě budou hrát. Protože hrajeme s Miroslavem Donutilem Stařečky 90-letý, takže na to máme ještě pořád čas to hrát.
0: A já chci říct, že kdyby nebyly finanční prostředky, já to představení celý koupím a budu
4: ano.
0: Tam.
4: Tak. No, tak tady to můžeme hrát zrovna.
0: Je to by bylo skvělé. No. To já bych byl rád hrozně. No.
4: Tak to je jedna věc. To bylo na inscenace pro mě asi velice významná. Všichni to říkali, že se to povedlo. Já jsem za to vlastně byla vděčná, že jsem to mohla hrát. Dokonce jsme proti všem posměváčkům a škarohlídům a věstitelům špatných zpráv to prosadili na jevště Stavovského divadla a docela se to tam hrálo dobře, uplatnilo se to dobře a mělo to velkou návštěvnost a mělo to úspěch. Takže za to představení jsem ráda, jak říkám, že my jsme se s tím psychicky vlastně nerozloučili a neloučili. No,
0: další, zájezdový program.
4: Zájezdový program.
0: Září máte mít premiéru.
4: Ano, září máme mít premiéru, už několikrát jsme měli mít a teď snad už konečně bude, protože jsme závazně začali přijímat objednávky. Představení se bude jmenovat Hypnotizérova nevěsta. Vzniká řada omylů, často pořadatelé píšou, takže my bereme tu sklerotickou milenku, zaměňujou tituly, nebo jak to ještě říkají?
1: Hypnotizerová manželka.
4: Hypnotizerová manželka.
1: Nevěsta hypnotizerová.
4: Erotická milenka. Nebo no, taky.
0: To je nejvíc objednávo.
4: Takže správný název je Hypnotizerová nevěsta. No, začali jsme zkoušet a ještě nás čeká ta klopotná etapa teda toho vytváření té inscenace, ale v září doufám vyjedeme a doufám, že to budeme moc hrát i v Praze a že se uvidíme i s naším dnešním publikem.
0: Děkuju a to bude pravděpodobně poslední telefonát. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Hniličková, Praha 4.
0: Dobrý den,
5: paní
0: Hniličková.
5: Já bych chtěla paní Ivě Janžurové říct, když byl seriál Eliška a její rod, že kdysi paní Olga Scheinblugová se o ní vyjádřila, to byla maledička tenkrát paní Janžurová, že bude výbornou a dokonale výbornou teda herečkou. A to jste potvrdilo.
4: Mm-hmm. No.
5: A že pozdravuji a přeji hodně zdraví.
0: No poslechněte, já už to využiju, vy jste tady takzvaně hodila kompliment paní Janžurové, zcela oprávněný. Přijdete zítra na premiéru?
5: No mohla bych teda.
0: No co mohla? Určitě přijďte, máte u mě volný, kolik volný? 3 lístky nebo 4?
5: Jeden.
0: Ne, jeden stačí, to zase, aby se dostalo na ostatní. Takže když zítra přijdete, Euroklub Bývalé divadlo hudby,
5: ano.
0: Mě poznáte, svítím, budete mít lístek u nás a budu rád, že shlednete představení, které tady je nachystáno. Ještě poprosím, děkuji vám za zavolání, Ondřej. Protože ta premiéra je zítra teda o 7:30, ano. Kdy máte další reprízy?
2: No, další reprízy máme další neděli, to je 12. a potom pátek, potom 17. Já tady čtu pořád ty jména těch lidí, jak vyhráli tu anketu a jim měli to těch, co se třeba nedovolali a věděli to správně, tu odpověď, tak jestli jste to věděli, tak přijďte, my na vás budeme hodní.
0: Ty nám tady organizuješ, člověče, hlediště, ale to je dobře, to je vidět, že se učíte na DAMU jiné věci, než jenom věci herecké a divadelní. Když už jsme tedy u těch pozvánek, tak já bych rád zase pozval dneska dospělé diváky, ale hlavně jejich děti. Odpoledne ve 3 hodiny tady je speciální představení pro děti. Bude tady Jitka Molavcová, Jan Petráň, mým Rudolf Papežík, takže věřím, že s Jitkou Molavcovou dnes ve 3 hodiny a s ostatními prožijete rodiče a děti hezký odpoledne, hezký den. Tak, dnešní tobogán budeme za malou chvíli končit. Sabina začíná svoji hereckou dráhu, Ondřej také, Iva Janžurová v ní pokračuje a to ještě teda hodně dlouho. Čím pro vás setkávání s diváky je, a teď mám na mysli diváka i rozhlasového posluchače v podstatě, protože najednou tady nevytváříte herecké výkony, nemluvíte prostřednictvím dramatické postavy ani dramatického textu, jen tak volně sedíme, povídáme. Sabino.
1: Já jsem se tak dlouze zamyslela, vy jste to přihrál zase na mě první. No, já protože začínám, tak ještě neznám úplně přesnou odpověď na tuhle otázku, ale už v 15 letech, kdy jsem se rozhodla jít na konzervatoř a v 18, kdy jsem se rozhodla přestoupit na DAMU, jsem... Teď mám úplně chuť odpovědět jednou replikou z naší inscenace. Jsem měla takovou nějakou velkou vnitřní potřebu něco říct, co ještě přesně nevím, co znamená. Mm-hmm. Takže nechávám to otevřený.
0: Ano, to je dobře a je to fajn. A poprosím Ivu, aby vlastně krátce svým vyznáním ukončila naše dnešní setkání, přímý přenos toboganu.
4: No, já bych asi mluvila strašně dlouze, ty to víš, že mám tu necnost. Na tohle téma bych asi mluvila hodinu. Tak řeknu jenom krátce, že jsem v posledních letech pochopila, že existuje mezi herci na jevišti, nebo mezi mnou, teď to budu jenom říkat osobně, a divákem, nějaký spojení, který se nedá vlastně popsat. Je to něco nekonkrétního, nějaké vlny mezi námi přechází. A já věřím na to, jednu dobu jsem se bála, že vlastně, když se lidem moc otvírám, že moc ztrácím, ale dospěla jsem k daleko lepší odpovědi na tuhle otázku. Já věřím, když se hodně otvírám, že to lidi pochopí a že mi to všechno zase vrací zpátky. A když vím, co jim chci říct, jak říká Sabinka, že až bude vědět přesně, co říct, nebo jsem to pochopila, když vím, co chci říct, a jsem strašně ráda, když to vím a myslím, že to musím vědět, když něco hraju, většinou to je takový poselství mezi námi, je tam výměna nějaké lásky nebo nějakého poselství, tak velice dobře cítím, že to, co dávám, zase dostávám zpátky, čili to naše řemeslo je takový krásný a diváci jsou většinou v přesile, takže já jsem vlastně daleko víc bohatší tím, každým tím představením, pokud ho udělám dobře. Pokud ho dělám dobře, tak já si přeju, abych je dělala vždycky dobře a vždycky si přeju, aby jsme si měli co předávat zpátky, aby nás to vzájemně posilovalo.
0: Děkuju. Milí posluchači, dámy a pánové, dnešní přímý přenos tobogánu končí. Loučíme se a děkujeme Sabině Remundové, Ondřeji Sokolovi a Ivě Janžurové. Definitivní tečku dělají naši muzikanti František Kop a Miroslav Bindr.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dnes vám na Pohodě nabízíme v pravidelném čase původní rozhlasovou komedii Michala Lázňovského z roku 1986 Zahrádkáři, aneb až se jaro zeptá. Příběh o dvou pošetilých drobných pěstitelích, pánech Jahodovi a Růžičkovi, kteří soupeří nejen v oblasti pěstitelské, ale také milostné. V hlavních rolích se představí Rudolf Hrušinský, Vlastimil Brodský a Iva Janžurová. Přejeme pěkný poslech.
3: Založit si vlastní zahrádku, to je velká radost i velká odpovědnost. Zvláště ti, kdo se zahrádkářstvím teprve začínají, měli by se vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Pro ně jsme se rozhodli zveřejnit vybrané poznatky a zkušenosti ze života a práce na zahrádce. Každý zahrádkář si musí především uvědomit, že život jeho zahrádky probíhá v cyklu, který je dán změnou polohy naší mateřské planety vůči zdroji veškerého života ke slunci. Zahrádkář ovšem k tomuto vesmírnému ději nepřihlíží nečinně, trpělivě se ho učí využívat ve svůj prospěch. Věnoval tomu svou zimní teoretickou přípravu a takto vyzbrojen nezbytnými znalostmi vyčkává příchodu jara. V březnu se v krajině sice již leccos začíná odehrávat. Něco se chystá, ale zahrádkář se neunáhluje.
4: Tak kolik pak to máme, Pavle?
5: 567 metrů od hráze, Petře.
4: A raz, dva, tři. Tak, tady.
6: Přímo u plotu bude rybník nejhlubší a na hladině se bude pohupovat boje. Zatluč sem kolík.
7: Zatím si vydechnu.
5: Tak tady. Zatloukám.
6: Je to pěkné údolí. Bude to krásný rybník.
5: Země je ještě promrzlá, jinak je to tu samá mokřina a komár.
6: Ale tady, co jsou zahrádky, zřejmě není špatná půda.
5: Naplavená. Tak je to jediný zúrodněný kousek údolí.
6: Zahrádek je mi líto. Co práce je v nich uloženo.
5: Máš pravdu, Petře. Jak pečlivě jsou obě obdělané, zvlášť ta vlevo. Jak úzkostlivě byla připravena na zimu.
6: Máš pravdu, Pavle. Ta vpravo je ale malebnější. Zrovna vybízí k odpočinku.
5: Ta vlevo slibuje mnohem víc užitku, Petře. I chata je solidnější. Dobře podsklepená.
6: Ta vpravo je sice skromnější, ale jak citlivě je zakomponována do zahrady.
5: Je to škoda, že letos naposledy.
6: Obecný užitek má přednost před prospěchem jednoho nebo dvou.
5: Jestli pak něco tuší.
6: Obávám se, že budou nemile překvapeni. Půjdeme? Musíme vyměřit hráz.
5: Je ještě docela chladno. Podívej, poletuje sníh.
6: A přeci. Už je něco cítit ve vzduchu.
3: Skutečný a neodvolatelný počátek jara nastává v dubnu. Zahrádkář Má plné ruce práce, neví, kde mu hlava stojí. Když zjistil, jaké škody mu na zahrádce napáchala zima, pustí se do práce. Postřikuje, ošetřuje, vyvazuje, vysazuje, přesazuje, ořezává, prořezává, vyřezává, potírá a likviduje, kypří, hnojí, zalévá, prosévá, vysévá, rije a přerývá, zarývá, vyrývá, odhrnuje, přihrnuje a zahrnuje celou svou zahrádku a každou jednotlivou rostlinku všemožnou péčí. Z jahodníku odstraníme zimní kryt, přisypeme kompost. Kompost přidáme také růžím, které se nám později za tuto pozornost bohatě odvděčí.

0: Zdravím vás, sousede.
1: Ale, vítám vás. Tak konečně taky do práce.
0: Vidím, že už jste byl pilný, půda není promrzlá.
1: Ale kde pak, je kypra jako dort.
0: Hnojíte?
1: Hnojím.
0: Také jsem něco koupil, ale obávám se, že je toho málo. Nevyšel jsem s penězi, to víte, než si člověk zvykne hospodařit s důchodem.
1: S penězi je to teď horší, ale toho času, co jsme získali, konečně to... Tady dávám opravdu do pořádku.
0: Začal jste letos skutečně velkoryse.
1: To je otázka důslednosti. Už jsem postřikoval. Taky byste měl postřikovat.
0: To máte pravdu.
1: Prořezal jsem. Měl byste radikálně prořezat.
0: To máte pravdu. To budu muset. Koukám, že tamhle mi to kvete. Podívejte, ty krokusy, nádhera. Máte krokusy?
1: Nemám krokusy.
0: Příště bych vám dal. Nejsou k zulíbání. No a tady už to taky raší. Podívejte, no ne. A čemeřice? To bych nečekal právě letos, ale tady nám to nějak nejde, co pak to?
1: Musím přesadit jabluňku, má tady málo slunce.
0: Taky bych měl přesazovat buxus, koulička střapatá, tady jakoby trošku namrzlo.
1: Hezky obrýt.
0: A co pak to vyráží ven? Příroda dere se vpřed a tlačí nás před sebou. Vše znovu ožívá.
1: Pozor na kořínky.
0: Měl bych to tu nějak přeorganizovat.
1: Jak podložit?
0: Že bychom udělali větší prostor pro čilim.
1: Tak a zvedáme.
0: Ale z kterého pohledu celkový obraz komponovat?
1: Opatrně naložit, hlavně neporušit bal.
0: Možná.
1: No a můžeme převážet.
0: Možná, že by to chtělo pohled od Alpínia.
1: Jáma je připravená. Přidal jsem substrát. A přihnojil jsem.
0: Nejlepší by to bylo od chaty. Pohled z verandy.
1: Opatrně uložit do jámy.
0: Ale ne, takhle je to hrozné. Vertikála, horizontála, tu je jalovec, to se musí předělat.
1: No všem, tady ti bude líp. Ne jako ve stínu té sousedovy džungle.
0: A co tady od lavičky?
1: A teď tě opatrně přihrneme a uděláme kolo.
0: Vida, za větrem se už docela příjemně sedí. Šimrá sluníčko, jen poles.
1: Tak ještě trochu zatřeseme.
0: A co pak?
1: Aby se půda sesedla okolo kořínku.
0: Támhle nám něco vymrzlo.
1: No, a teď to bude chtít vodu.
0: A co pak ty tu chceš, zpěváčku? Přišel jsi mě pozdravit? No to víš, že jsem na tebe nezapomněl. Něco jsem vám přivezl.
1: Bude to chtít hodně vody.
0: No ber, na. No.
1: Jen aby nebylo suché jaro.
0: No Frank. No, a je pryč. Švitorka jedna. Viděl jste ji? Však ona si přijde. Co pak, sousede? Bolí vás záda? Jestli pak jste něco udělal?
1: Zatím jsem teprve přeryl z záhony pro zeleninu. Pohnojil, navezl kompost, obryl rybízy, oškrabal kůru, prořezal stromy, připravil pařeniště na výsadbu, postavil sudy, opravil okap. A teď jsem přesadil jablůnku. Neměla tu dost slunce. Musím ji rychle zalít a pumpa je ještě zabalená.
0: Taky mám spoustu práce. Něco bych měl přesadit. Nechám to na přes rok. A růže moc nejdou. Musím je ošetřit. Co pak si to tam zapisujete?
1: Poznamenávám si do plánu, co jsem splnil.
0: Vy máte plán?
1: Vy nemáte plán?
0: Plán čeho?
1: Plán všeho.
0: To neznám.
1: tady mám plánek zahrady. Toto je harmonogram prací, seznam pěstovaných druhů a odrůd, včetně latinských názvů. A zde, na každém listě, vždy plán zahrady s terminářem setí, obdělávání a sklízení. Něco takového nemáte?
0: Zatím ne.
1: Jak potom pracujete?
0: Když je potřeba, ale vidím, že jste letos nic neponechal náhodě. Začínáte nový život?
1: Ne, jak se to vezme. Vidíte? Tady je lilek, pažitka, kopr, česek.
0: Jahody, jahody, libeček, pastyňák. A tady to je sortiment sousede. Mohl byste prodávat a nakonec na tom zbohatnout?
1: No, všechno se zužitkuje. Nebo zpracuje. Vše se dá uložit, zavařit, zalekovat, sušit nebo destilovat. Jednou se to všechno hodí. Pojďte, darmo neklábosíme, odstrojíme pumpu. Mrazy jsou, předpokládám, za námi.
0: Dobrá, přejdu na vaši stranu.
1: Ne, zůstaňte na své, každý uchopíme ze své strany.
0: Je chladná, jako bychom svlíkali panu.
1: Musí běhat jako po masle. Pravte tam dost vazeliny.
0: Tak.
1: No, teď zapumpujte.
0: Přenechám právo prvního zapumpování vám, přepadla mě tréma.
1: Oh, prosím, proč ne? Člověk se nesmí bát udělat první krok.
0: S citem, sousede, je to poprvé.
1: No, ne? Už zabrala.
0: Ano, slyším. Teče voda.
1: Tak tam dejte kýbl.
0: Jaká čistota. Jaká průzračnost.
1: Co to tam plave za svinstvo? A na zalití to bude dobré.
0: Myslím, že letos bude šťastný rok.
1: Odsamral jste si nohy. Podívejte, teče vám kbelík, ten můžete vyhodit.
0: Pokusím se ho vyspravit.
2: Květen je měsíc radostných příslibů. Celá příroda prožívá pravé orgie plození.

0: Jímečky ba dokonce zalátané montérky a vyčištěné boty. Dokonce bych řekl, že jste se nejen oholil, ale i navonil.
1: No dobrá, řeknu vám tedy to, co byste se stejně rozvěděl. Čekám ženu.
0: Sousede, nacházím u vás stále nečekané rysy. Je-li tomu tak, rád vám věnuji kytičku na slavnostní tabuli.
1: Nedělejte si škodu, takové krásné tulipány, když tak by stačily dva.
0: Berte, ať slouží svému účelu, třeba v cizích službách. Kdo jiný je ocení, ne-li žena? Zdrží se přes noc?
1: No to předpokládám. Neřekl jsem vám, že čekám manželku.
0: Manželku? Probůh, teď, kdy jste získal svobodu jako důchodce, dobrovolně se jí odříkáte? Žena je element těkavý, sousede, a přináší do našeho života neklid.
1: Neznáte ženy, sousede. Vnášejí do našeho života jistotu a klid. Možná víte, že jsem byl inspektorem na dráze. Teď si chci dopřát vyprané košile, voňavé kapesníky, denně čisté ponožky a teplou stravu. A také jednotvárný výhled do krajiny při usínání i vstávání. Je to tak nepochopitelné.
0: Jak hluboce se mýlíte. Což jsme nemohli v míru a svornosti obdělávat tento kousek světa, aniž bychom na svou hlavu přivolávali katastrofy. Všechno jste zkazil, sousede.
1: Uvidíme. Využil jsem doby vegetačního klidu k dokonalé přípravě na sezónu.
0: Využil jste doby vegetačního klidu k nesmyslům. Přecenil jsem vás.
1: Mluví z vás závist. Promiňte, nemám čas vybavovat se sousedy, mám práci.
0: Jak smutné. Ale máte pravdu, sousede. Radujte se. Dokonce jásejte, až přijede. Nic jiného vám teď už nezbývá. Ale zdá se, že je to tady.
2: Tak a jsme na místě.
3: Díky, pánové. Nebýt vás, zapadla bych někde v bažině.
4: Máte pravdu. Je to tu nebezpečné. Dokonce nezdravé, ale brzy se všechno vyřeší.
2: Právě se vytyčuje hráz.
4: Tady je vaše zavazadlo.
3: Jak se vám odměním? Budete přehradu?
2: Jenom rybník, i když nádherný.
4: Bylo to pro nás potěšení po těch dlouhých dnech v krajině promluvit s krásnou ženou. Navíc z velkého města.
3: Jste milý. Teď mi ještě poraďte, která zahrádka patří mému muži. Nikoho nevidím.
2: Jistě ta vpravo.
4: Určitě vlevo. Podívejte ten kompost, ty kvetoucí jahody.
2: Ty utěšené konifery, ten zlatý déšť.
3: Máte pravdu. Myslím, že ji poznávám. Je to ona. Díky.
2: Mnoho štěstí.
4: A nashledanou.
3: Zlatý déšť. Ano, hořec. Tulipány, Petr Klíče, jú, takový rododendron, skalka. Tušila jsem, že se jednoho dne dočkám. Taková krása.
0: Dobrý den, paní, hledáte někoho?
3: Já? Jistě. Svého muže. A vy?
0: Já jsem na svém pozemku.
3: Vy? A můj muž?
0: Čeká vás, pokud vím. Ale jeho zahrádka je ta sousední.
3: A tahle je vaše?
0: Líbí se vám?
3: No, jak jste na to přišel?
0: Nelekejte se, vaše zahrádka je obdělaná důkladněji. A neroste v ní jediná rostlina, která by nepřinášela užitek. Už od června máte co zavařovat, konzervovat, sušit, lisovat a nakládat. Vypadáte zklamaně.
3: Já? Hluboce se mýlíte. Promiňte, že jsem vás vyrušila.
0: Ani v nejmenším jsem vás nechtěl urazit.
3: Naschledanou.
0: Mohla jste přejít přes studnu. Máme ji společnou.
3: Pejsku! Jsi tady?
0: Půvabná žena.
3: Ty cibule a kedlubny. Jako podle pravítka.
0: A zdá se, že má smysl pro skutečnou krásu.
3: A co pak je tohle? No, však se uvidí. Jak pak to voní? Mm-hmm.

0: To bude asi něco léčivého.
1: Tak kde pak vězíš?
2: Je! Co tady děláš? Já myslel, že už nepřijedeš. Kde jsi byla, prosím tě?
0: Ty vypadáš.
2: No, vidíš to. Já mám takovou radost, že jsi přijela.
0: Nejlepší oblek a lezeš mě po záhonech.
2: Ale to já kvůli tobě.
0: Kdybys nebyl radši přišel naproti, div jsem neuvízla v bažinách.
2: Sama si přece říkala...
0: Já ti nic nevyčítám. Hlavně, že jsem tady díky dobrým lidem, živá a zdravá. Víš co, uvaříme si kafe. Natáhnu si chvilku nohy, jsem celá utrmácená.
2: Kafe. Jo, kafe. Nechceš radši pivo?
0: Kafe.
2: Chtěl jsem koupit a zrovna ho neměli. Nebo čaj?
0: Nebo bych si mohla vyhrabat mrkev?
2: Ne, to ne, ta je ještě malinká. Ale cibulka už by tu byla. Všechno tu čeká na tebe. Já mám plán. Dobře jsem hnojil. A všechno zpracujeme. 6 metráků jablek, 3 metráky švestek. Ve šveskách možná i překročíme. 2 metráky hrušek, to je až dost. A co se týče rajských jablíček...
0: Možná, že bude lepší, když odjedu hned.
2: Ne, neboj se, seženu. Zatím si prohlížej zahrádku. Vpředu jsou bobuloviny, za nimi okopaniny, tamhle je kořenová zelenina. Košťáloviny, vpravo jahodník, vlevo luštěniny.
0: Kam jdeš?
2: K sousedovi, půjčím si od něj.
0: A to ne!
2: No proč? Aspoň se seznámíte.
0: Ne, nechci, abych tomu pánovi byla něco dlužna.
2: A ty ho znáš?
0: No, před chvílí jsem se s ním seznámila.
2: No a?
0: No, stačilo mi to.
2: Ale vždyť je to v podstatě milý a hodný člověk.
0: A vyvyšuje se nad tebe před cizími lidmi.
2: No má sice své vady, nevidí nic než ty své kytičky, růžičky, měsíčky, no ale jinak...
0: Nechci jeho kávu. Stačí mi sklenice pramenité vody.
2: Jak myslíš, Květuš? Vyvyšuje?
0: Bože, to jsi tak naivní, ale ne, třeba se mýlím, no, třeba to myslel úplně jinak.
2: Žije docela sám a nikdy mi neodmítl pomoc. Tak se napí. Počkej, až ho poznáš. Dal mi pro tebe dokonce tyhle tulipány. Musíme ho jednou pozvat na oběd.
0: Skvělá voda. Čirá. Průzračná. Zdá se mi, že větší půlka studny je na naší zahrádce, ne?
3: Červen. Doba nejšťavnatější idyly na naší zahrádce. Kocháme se jí, vždyť nebude trvat věčně, ale nepřestáváme plít, okopávat, kypřit a zalévat mrkev, petržel i záhon letniček. Nepodceňujeme boj proti škůdcům, košťáloviny poprašujeme proti květilce a nosatcům, celer, rajčata, cibuli a okurky postřikujeme proti houbovým chorobám. Sklízíme první plody své práce. Salát, hrášek, kedlubny, kapustu, zelí. A naším prvním ovocem jsou jahody. Jestliže jsme jim věnovali opravdovou péči, ponesou nám hojné, chutné a krásné plody. Květy růží seřezáváme. Rostlině to jen prospěje.
0: Prosím, nandavám, pánové.
4: No ta vůň. Sliny se mi zbíhají. Ne, tolik ne.
2: Jen mu přidej, takové ještě nejed. První ovocné knedlíky v letošním roce. Moje jahody jsou jahody.
4: Věřím ve vaše pěstitelské kvality, stejně jako v kuchařské umění vaší paní. Děkuji.
0: Prosím, ještě tvaroh.
2: Tvaroh, cukr, máslo, na tom ušetřit nelze.
0: Dejte si chutnat. Máš dost, pejsku?
2: Neboj se, já se ošidit nedám.
4: Oh,
2: Co je?
4: Neuvěřitelné, takové jsem nejedl snad od dětských let. Zbožňoval jsem pratetu, dělala kynuté knedlíky jako peří, ačkoliv jinak byla nerudná. Její muž měl dřevěnou nohu a tak léty zatrpkla. No, tomu se říká umění s velkým U.
2: Hej, rád přeháníte.
4: Mám k umění vztah? Ano, hrával jsem na housle. Zdědil jsem je po pratetě.
1: Dobrá ta s tou nohou?
4: Její sestřenice.
2: Přines pivo.
1: Já? Hned jsem zpátky.
4: Stejně vám závidím, sousede. Měl jste pravdu. Někdy večer ulehnu a srdce se mi rozbuší. Bůh, bůh, bůh. Nepokoj, znáte. Jaro, léto, podzim, zima se bláznivě otáčejí. Jako jsou dvě oči, dvě uši, ruce, nohy, tak mají být dva lidé, aby byl život úplný.
1: Prosím.
4: Jíst dobré jídlo, to je téměř jako objímat krásnou ženu.
2: Aby člověk pořádně žil, musí pořádně jíst.
1: Stačí vám to?
2: Kdyby nám něco scházelo, tak si řekneme. Pijte, sousede.
4: Tak... Na zdraví, na vaše, paní Květo.
2: No. To to chtělo.
1: Ani nevím, jestli se mám poděkovala za ty růže, jsou skvostné.
4: Za ty není třeba děkovat.
2: Nemám vás praštit.
4: Už je to nelepší. Vzpomněl jsem si, jak se má první žena pokoušela uvařit ovocné knedlíky.
1: Vy jste byl dvakrát ženatý?
4: No, třikrát.
1: Jo, nikdy to nevyšlo?
4: Vždycky to vyšlo. Taky jsem měl psa. Mám je všechny na fotografii. Přinesu vám je ukázat.
1: Měl jste své ženy rád?
4: Nikdy jsem se bez lásky neženil.
2: Máš je dneska nějaké tuhé.
1: Ježíš. To by mě mrzelo, zrovna když je tady soused.
4: Moje jsou jako obláček, dokonale se rozplývají na jazyku.
1: Nechcete přidat?
4: No, díky, ne, dobrého pomálu.
1: Já bych vám přidala.
2: Já si přidám.
1: No, vidíš. Tak vy jste hrál na housle? Hned jsem si říkala, že máte k umění blízko.
2: Přivedte to někam.
4: Bohužel. Babička mi tajně kupovala pralinky, abych necvičil.
2: Asi jste neměl hudební sluch.
4: Něco na tom bude.
2: No, vidíte, to já hudební sluch mám. Hrával jsem na piáně. A dobře, to musím říct. Ale já jsem ze 7 dětí, na hlouposti nebylo pomyšlení. No co, už jsme zůstali jen dva. Nejmladší Slávka a já. Kdo pak z nás je teď na řadě?
1: Prosím tě.
2: Nikdo neví dne ani hodiny. No a kde je psáno, že musíme umírat přirozenou smrtí?
4: To máte pravdu. Smrt pratety s houslemi je také do dneška opředena tajemstvím.
2: Taky si jdete zřímnout, sousede?
4: Já půjdu jednotit mrkev. Řekl jsem si kvůli očím.
2: To jste měl mít dávno hotové.
1: Mohli jsme si ještě vypít kafe.
2: No, tak jdeme. Pivo vem sebou.
1: Tak se nezlobte.
4: Bylo to velice milé.
1: Tu máte kedlubny a salát a karfiol. A neprozraďte mě.
4: Díky.
2: Tak kde jsi?
1: Už běžím, pejsku. A dobrou chuť.
4: Naschledanou.
3: Červenec tvoří předěl v životě naší zahrádky. Období růstu se proměňuje v dobu zrání. Je čas sklíznit drobného ovoce, kvete nepřeberné množství květin. Sbíráme a odstraňujeme padlé plody, mohou být zdrojem nebezpečné nákazy. A nezapomínáme bojovat proti škůdcům, především proti savému hmyzu. Růže, pokud chceme, aby nám jejich květy i nadále přinášely radost, přihnojujeme zálivkou. Sklizeň jahod končí, ale záhon nesmíme nechat neošetřený.

0: Panie, Selahi, taková noc, hvězdy, Slavko, neboha, holčičko, Stopánky, kde je tvůj smích? Proč jsi mě nechala samotného? Tolik se radovala, že jsem se konečně oženil. Vidíš to? Jsem šťastný. Sotva jsem tě uložil do země. Poslýchám, abych své ženě pošeptal, že jí miluji. Ano. Řekl bych, že se ze mě stává lepší člověk. Ach, ta vůně. Jsem na místě. Ne, je škoda. Zapomněl jsem na květinu. Určitě by jí udělala radost. Hledá, že bych... No, co by se mohlo stát? Že by to byla krádež? No, jako by ode mne nedostal víc. Jenom jednu růži. Sousedou. Já počkat. Tiše. Sakra. Měsíček. Zrovna musí zajest. Au! A píchá potvor. Ale voní. Margot. Ekybl. Pryč to, kurek. Ještě, že jsem dost zaléval. Jako zloděj. Jestli to stálo za to. Ha? Nic. Třeba jsem ho nevzbudil.
1: Je tady někdo?
2: To jste vy, sousedé?
1: Taky vás zbudil ten Rámus?
2: Nemohla jsem usnout.
0: Sakra.
1: Zloděje jsme tady zatím neměli. Manžel se ještě nevrátil z pohřbu?
2: Říkal, že přijede v 8 ráno, znáte ho?
1: Má plán, víte, je přesný.
2: Strašlivé dusno.
1: Taky nemůžu spát. Trochu se schladím.
2: Máte pravdu. Dáte si cigaretu?
0: To nemyslí vážně.
1: Díky. Pozor, je tu tma.
2: Příjemně chladí. Děkuju.
1: Cítíte ten harmonický akord vůní? Hudba bez tónu. Teď právě vede gladiola. Pod ní stěžka karafiát, hřejivě výš tymián a mezi nimi těká... Těžko ji zachytíte necvičeným nosem.
2: Aha.
1: Královna...
2: Růže. Myslím, že ji cítím.
1: Chvilenku, hned vám ji... Prosím, přijměte ji ode mě.
2: Je krásná. Růžová?
1: Čajová.
0: Šiváku, i tu jsem chtěl já pro ní.
2: Jste hrozně milý. To manžel. Ale on je jinak hodný.
1: Dovolíte, abych vám nalil trochu bílého? Výborně chlazené ve studni. Mívám tu zásobu.
2: Manžel nerad vidí, když kouřím a ještě víno.
0: No ty nechceš opít, parazite.
1: Tak, na zdraví, to vás osvěží.
2: Jen trochu, nejsem zvyklá. Ach, to je příjemné.
1: Kolikrát jsem tajně pozoroval, jak těmihle štíhlými prsty uchopíte hlávku zelí nebo kedluben a energicky říznete. Člověk nikdy nezmoudří. Stále ho napadají neslýchané myšlenky.
0: Zabiju tě. Já na tebe vlítnu.
1: A pak si uvědomí, je to jenom sen, který se nemůže stát skutkem.
0: To si piš.
2: Nečekala bych to od vás. Jsem úplně zmatená.
1: Vyzařuje z vás takový klid? Taková jistota? Nikdy bych si nedovolil.
2: Tu jistotu mi dává manželství.
1: Ano, ano, chápu.
2: Půjdu.
0: Už nežvoň a běž.
1: Můžete klidně spát. Nejspíš to byl ježek. Nebo rozdychtěné kočky dovedou se svým vášním oddávat přímo nezřízně.
2: Stejně nebudu spát. Budu se jen tak převalovat pod prostěradlem.
1: Spíte jen tak?
2: Nejraději.
1: Dobrou noc.
2: Jdete spát?
0: No, co by měl dělat?
1: Posedím ještě v houpacím křesle. Zapálím si dýmku.
2: Mám ráda vůně dýmky. Mračíte se u toho?
1: Vezměte si sklenku a dopijeme v chatě. Mám tam něco na zub.
0: No to přece. No to ne, tohle to ne.
1: Slyšela jste? Někde se tu vážně toulá ježek.
2: Podejte mi ruku. Je tady tma. Ale tohle je ruka.
0: Slavinko, sestřičko, proč nejsem na tvém místě? Zabiju ji. Ne, zabiju jeho. Ne, půjdu tam hned. A co? Sakra, růže pitoma. Pitoma! Kytičky. Ještě se budete posmívat. Kde je? Motika. Ak. A ti dám. Kytičky. Růžičky. Tomáš. A tohleto. Taky. Odporné vůně. Kde je nějaký užitek? Jen zlo. Zlo. Tak, ale to. A teď pryč. A zítra v 8:05 naschledanou.
3: A přes noc je tu srpen. Den se krátí, noc se prodloužila. Sklízíme, co jsme zaseli, okurky, cibuli, zelí, kapustu, květák, ale už také rajská jablíčka. Náš boj proti škůdcům neochabuje. Plody napadené monilózou odstraňujeme a likvidujeme ohněm nebo zakopáním. Musíme už také myslet na příští rok. Je čas vysazovat nové sazenice jahodníku. Růže seřezáváme nadále a zvolna si připravujeme půdu pro jejich vysazování nebo přemysťování.
4: Pěkné jitro, ale už začíná být dusno.
5: Zdá se, že jsme tu příliš brzy.
4: Nevadí, počkáme. Dnes už jim to musíme oznámit. Je nejvyšší čas.
5: Podívej, tamhle někdo vychází z chaty.
4: To je ta paní, kterou jsme zachránili. Tak vidíš, opravdu patřila na zahrádku vpravo.
5: Je nějaká rozcuchaná. A kam to jde?
4: Je půvabnější než tehdy. A plíží se jako kočka. Co pak asi chce? ve vedlejší chatě.
5: Tak vidíš, přeci jen jsem měl pravdu, patřila vlevo. Rozumíš tomu?
4: Není třeba tomu rozumět. Slunce také zapadá na západě a vychází na východě. Tak i žena.
5: Možná, že jsme měli pravdu oba. Ale komu teď máme říct, že zahrady bude třeba s podzimem vyklidit?
0: Někoho hledáte?
5: Je? Dobrý den?
4: Čekáme na vás. Máme tu důležité poslání.
0: A proto se mi opíráte o plot? Podívejte, je celý prohnutý, to je to poslání.
5: Promiňte, ale to už bylo.
0: Myslíte si, že mám na nový? Tohle to mi musí vydržet do smrti.
2: Pejsku, tak už jsi tady. Jaký byl pohřeb?
0: Nasnídám se.
2: Vypadáš unavený. Promiň, pojď.
5: Ale měli bychom mu to...
4: Teď není vhodná chvíle. Podívej, ale sousedovi bychom mohli. Už je také vzhůru.
6: To jsem dnes rozlámaný, jako bych přeryl celou zahradu. Zdravím vás, sousedé, upřímnou soustrast. Ale co to? Co je to? Co se to stalo?
4: Vidíš to také?
5: Vidím, celá zahrada je rozlitá jako od stára divočáku.
6: Bláznil jsem se.
5: Hrůza spoušť.
6: Tím?
4: Nepřišli jsme ve vhodnou chvíli, Pavle. Vrátíme se jindy.
6: Já se zblázním.
5: Takové vandalství. Třeba by mu bylo útěchou, kdybychom mu oznámili, že už na tom vlastně nezáleží.
6: Zabiju toho, kdo se opovážil.
4: Pojďme.
2: Stalo se něco? Co je vám... Sousede, oněměl jste?
6: Myslím, že jsem se zbláznil.
2: Proboha, to je strašné.
6: Všechno, všechno.
2: Pejsku, viděl jsi?
6: Tady je jedna.
2: To je strašné.
6: Nebojte se, zachráním vás, musím, jestli ho dopadnu.
0: Je to strašné. A člověk se ptá, proč? Netušíte?
6: Nic nechápu. Nejsem si vědom.
0: Ne? A co například ti dva, co se tu povalovali? Proč tak zčista jasna zmizeli?
6: Co by z toho měli?
0: Jich jste se měl zeptat.
2: Museli mít nějaký důvod.
0: A není dost vandalů, kteří ničí krásné věci pro nic za nic? Pro chvilkovou rozkoš?
2: Běžte za nimi, běžte oba dva.
0: Jdu zalít zahradu, bez tak si to určitě neudělala.
6: Když jsi šla ráno, nic jsi neviděla?
2: Nic jsem nevnímala. Byl jsi úžasný.
6: Dívá se na nás. Je nějaký divný. Vydám se za nimi sám. Ale kam?
0: Jen ať se proběhne. Nic nechápeš?
2: No, co myslíš?
0: Kde pak jsi dneska spala?
2: Já v posteli.
0: Viděl jsem tě. Viděl jsem vás oba.
2: A co jsi mohl vidět?
0: Podívej se na ty okurky. Vidíš, jak jsou zničené? I to je tvoje zásluha. Odtud jsem všechno pozoroval.
2: Ty jsi mě v noci špehoval. Ježek, chápu. Ubožáku, chudinko, zbabělče. A ta spoušť, to je tvoje dílo.
0: Ubohá pomsta. Chvíle zatmění mozku. Teď vidím daleko jasněji. Měl jsem vás na místě zabít.
2: Co je s tebou?
0: Zabít.
2: Netvař se tak, pejsku.
6: Zmizeli, jako by se do země propadli. Takovou spoušť nemohli udělat dva lidé.
2: Stačil na ní jeden.
6: Jeden?
2: Ano. Pozoroval nás. Špehoval mě. A tohle je jeho práce.
6: Vy? To vy, soused?
2: No.
6: Pravda? Tak strašlivou pomstu mohl zosnovat jedině zahrádkař.
2: Už ani chvíli s tím šílencem, ani minutu. Jdu k tobě, medvídku. Jen co si zbalím věci. Ne, ne, ať se ke mně nepřibližuje.
0: Jen si jdi.
6: Ale to já, sousede, vždyť se snad tolik nestalo, všechno vám vysvětlím. Byla to jenom chvilka slabosti, jaké pak stěhování, snad se věci dají vyřešit smírně.
0: Ne, co jste zasil, budete sklízet.
6: Ale sousede.
0: S Bohem.
2: Mervítku, tu máš. Vezmi ten kufr. Tak, a jsem u tebe. Uvařím slavnostní oběd.
6: Karta se obrátila, sousede, ale neradujte se předčasně.
3: Září je dobou sklizně nejen zeleniny, ale už také mnohého ovoce, švestek, hrušek, jablek. Z nejkrásnějších květů letníček si uchováváme semínka pro budoucnost. Je také vhodná doba vykopat jámy pro novou výsadbu. A měli bychom se pokusit přilákat síkorku, aby se u nás usadila natrvalo. Připravíme proto krmítko se semínky a slojem. Ještě můžeme vysazovat jahodník a odstraňovat výhonky starších rostlin. Listy růží, napadené padlým a rzí, odstraňujeme a pálíme.
2: Hladce obrace, hladce. Brr, sotva se schová sluníčko, už se ochladí. Obrat se, teď nabrat, dvě spojit.
0: Dvě tuš.
2: Fuj, teď mi uteklo oko. To si ty, pejsku, kdy ses naposled holil.
0: Není tady.
2: Ne, předělává vřesoviště. Buduje všechno znovu. Od té doby, ach jo.
0: Kde najednou bere tolik energie?
2: Št, tady jsem ti zalátala ponožky. Myješ se aspoň? Přines si potom kastrůlek? Dám ti do něj trochu leča.
0: Nepřišel jsem kvůli leču. Řekni mi, muselo se to stát. Musela jsi mě opustit? Ty si nedovedeš představit tu prázdnotu.
2: Zradil jsi mě při první příležitosti.
0: Miloval jsem tě. Vážil jsem si tě.
2: Ale Kedluben pro tebe vždycky znamenal víc. On se ke mně chová jinak.
0: Vyměnil by tě za první cizokrajnou růži.
2: To není pravda. Žádlíš.
0: Prosil mě, abych si tě nechal u sebe.
1: Květuš, podívej, první chryzantéma rozkvetla. Ale, no kam pak, sousede? Utíkáte přede mnou, to nemusíte. Vím přece dávno, že vám vaše žena podstrojuje. I to, že ponožky na mém stole padnou na vaši nohu. Na co si hrajete?
0: Mýlíte se, sousede.
1: Naříkáte a dolézáte. A zahrádka vám chátrá. Skoncujme s tím, co říkáte. Vezměte si to, na čem vám tolik záleží a nechte mě v klidu žít a pěstovat.
0: Já?
2: To mluvíš o mně?
1: Nepředpovídal jsem vám podobné konce, sousede. Nesnesu, abyste se za mými zády domlouvali a rozleptávali můj klid. Odejděte tam, odkud jste přišli.
0: Něco vám řeknu, sousede. Neměl jste si nás všímat. Nepotřeboval jsem, abyste se věnoval mé ženě. Stejně jako jste se nevěnoval mé zelenině.
2: To mluvíš o mně?
1: Nechci nic jiného, než aby vše bylo jako dřív.
0: Nepřicházíte s takovým přáním, trochu pozdě.
1: Já jsem vás varoval, oba dva.
2: Neboj se, rozuměli jsme a děkujeme.
1: To jsem rád.
0: Abyste nelitoval. Jak jsi to slyšela? Vrať se. Všechno bude jako dřív. Slibuji.
2: Nech mě být. Dejte mi pokoj, musím doplést rukáv.
0: No to nevadí, kdyby jsi to rozmyslela, stačí zavolat.
2: Zmys.
0: A ničemu nerozumím.
2: Hladce, obrace. Správně, člověk si musí umět přiznat pravdu. Byl to sen. No, sen o zlatém věku, který nastane. Chacha. Je na čase probudit se. Teď nabrat, dvě spojit. Vždyť je to tak jasné. Není proč váhat.
7: Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den.
2: Moji zachránci. Vítám vás. Něco jste nám přinesli?
7: Máme tu nějakou poštu. Svěřili nám ji.
5: Vodní stavby, poštovné paušalováno. Do vlastních rukou. Můžete nám to podepsat?
2: Pro koho je ta pošta?
7: Jáhoda František.
5: Růžička Josef.
2: Musíme je zavolat. I když... Zrovna teď... Museli byste...
7: Jen nám to podepište. My víme, že jim to v pořádku předáte.
5: Oběma.
2: Jak myslíte? Tady podepsat? A
7: právě jsem.
2: Tak, prosím.
5: Děkujeme.
7: A nashledanou.
2: Spěcháte hodně?
7: To mi jen tak, ze zvyku.
5: Kam taky spěchat?
2: Mám cestu do města. Byli byste tak laskaví a pomohli mi se zavazadlem?
5: Bude nám potěšením.
7: A radostí.
2: Jsem zpátky za minutku.
7: Sláva. Konečně vyřízené.
5: A bez zbytečných nepříjemností.
7: Bez dohadování.
5: Přeci jen je to opravdický úřední papír.
7: Černé na bílém.
5: Podívej se, Petře. Na ženu je ta paní opravdu rychlá.
7: Máš pravdu, Pavle. Vypadá to, jako by před něčím utíkala.
5: Třeba nás nechce nechat dlouho čekat.
7: Nejspíš jí brzy jede vlak.
2: Tenhle kufr už znáte, že?
7: Máte pravdu, vzpomínám.
2: Doufám, že jsem tam nic nezapomněl. Ten svetr dopletu ve vlaku, bude se mi hodit.
5: Po tak krásném létu bude nejspíš následovat tuhá zima.
7: Na dlouho jedete?
2: To víte, léto skončilo.
5: Je to tak, tráva začíná žloutnout.
7: Ale že jste si letošní léto pěkně užila, co říkáte?
2: Já? Uhádl jste, jak to víte?
7: To se pozná na první pohled.
3: I když nastane sebesmutnější říjen, naše zahrádka musí zůstat pěkná a upravená. Je třeba pilně a pečlivě sklízet jablka a hrušky, odklízet a ničit nakažené a spadané plody, rozhazovat a zarývat kompost, do připravených jam sázet nové stromy a keře. Rok na naší zahrádce sklizní zimního ovoce nejen vrcholí, ale také zvolna končí. Jahodník přihnojíme a pročistíme a můžeme ho začít přikrývat. Keříky růží pečlivě přihrneme zeminou, když jsme je předtím pohnojili.
0: Sousede! Haló, sousede!
8: Už zase rachotí pakáš, v čem si to hrabou? Člověk nerozezná pokřik sojky od nářku racka.
0: Sousede!
8: Přeci jen mě sluch nešálil. To vy, sousede, voláte snad na mě?
0: Vyrušil jsem vás z práce.
8: Vylekal mě váš hlas? Odvykl jsem slýchat lidský hovor.
0: Mám pokrk toho mlčení. I toho věčného hukotu. Zdálo se mi, že něco kutíte v zahradě.
8: Pozoroval jsem ptáky, jak se pasou na housenkách. A housenky, jak se pasou na kytkách.
0: Poslední dobou vás často vidím nečinně posedávat na zápraží. Nesklízíte?
8: Také jste zhubl. A zešedivěl. Na žebříku jsem vás za celý podzim neviděl. Volal jste mě ohledně sklizně.
0: Odhalil bych vám své tajemství. Svůj poklad, kdybyste měl zájem, k ničemu vás nenutím.
8: Zvete mě k sobě?
0: Nechtěl bych vás připravit o drahocenný čas.
8: Sám vidíte, že pro mě čas docela ztratil cenu. Čím víc ho utrácím, tím jsem spokojenější.
0: Naleju vám ze svých zásob. Začal jsem likvidovat sklep.
8: Tohle je příjemná zpráva. První od té doby. Přijímám.
0: Sejde z očí. Sejde z mysli, říkají. A já na ní myslím dosud. Ublížili jsme jí.
8: Byla to půvabná žena, nemyslím.
0: Zradili nás předsudky.
8: Které máte na mysli?
0: Proč se neumíme o ženy dělit? Mohli jsme si žít docela spokojeně. O co mi šlo, nevíte?
8: Byl jste zamilovaný a tudíž zhlouplý. To je přirozené.
0: Napijeme se tedy.
8: Na co?
0: Jen tak. Co říkáte?
8: Také, myslím.
0: Byl jsem zamilovaný dřív, než jsem něco začal tušit.
8: Bývá tomu tak.
0: Co?
8: No je vynikající. To je z vašich švestek? Nečekal jsem, že budete mít cit pro tak jemné věci.
0: Ještě něco mi vrtá hlavou. Vy jste nikdy nezatoužil milovat jedinou ženu a zůstat jí věrný?
8: Po čem jiném jsem toužil po celý život? O čem jiném jsem snil? Ale řekněte sám, lze najít ženu, která by podobné břemeno unesla?
0: Děkuji. Na zdraví. Vy jste zkušenější. Nejspíš máte pravdu. Svět je jednotvárný.
8: Nikoliv. Svět je do té míry rozmanitý, že by se v něm člověk ani nemusel pohybovat. Stačilo by ležet a pozorovat jej.
0: Nemusíte se pohybovat. Zkuste teď ochutnat z této lahve. Prosím. Co? To je věc, co?
8: Myslím, že je to vaše veledílo.
0: A je radost spolupracovat s odborníky.
8: Ořechovice. Vidíte? Jemná. Velejemná.
0: Na zdraví.
8: Objevují ve vás jistou velikost, sousede, které bych se byl nenadál. Co bych vám nabídl proti hodnotu?
0: Mám vám co splácet, sousede. Když uvážíme, že mravností ženy lze sotva vyvážit zmrhaný záhon růží. Napijeme se, budu mluvit pravdu.
8: Na zdraví.
0: Pečlivě jsem na družstevních polích sbíral housenky Běláska Zelného a prakem je vystřeloval na vaše záhony. Vaše háďátko, třásněnky i puklice byly mým dílem. Ano, taková byla moje žárlivost.
8: Potěšil jste mou představivost, sousede. Byl jste aktivnější než já. Jediní škůdci, na které jsem se zmohl, byli svilušky. Ano, přenesl jsem je na vaši zahradu bydlem. To všechno způsobuje touha. Touha. Vrháme se za ní a doufáme v její naplnění. Teprve pozdě pocítíme změnu sladké vůně v trpkou pachuť. Znám recept na štěstí, sousede. Ponechme si své touhy. Ponechme si své vzpomínky a ponechme si čas, aby nám olizoval rány. Pohleďte, jak bez zespěchu a neslyšně padá list. Což pak je v tom upachtěné směřování.
0: Souhlasím s vámi, sousede. Díky tomuto vydařenému roku jsem pochopil, že je možné trávit čas postrkováním figurek po čtverečkovaném kartonu, posloucháním neutěšených sportovních zpráv a popíjením alkoholických nápojů.
8: A práce na zahrádce?
0: Nyní je čas sklizně, sousede, polévejte.
3: I v sichravém listopadu zahřeje zahrádkáře spousta práce. Vždyť je třeba připravit zahrádku na tuhou zimu. Uklízíme, vyhrabáváme, přihnojujeme, zarýváme, klestíme, opravujeme nářadí a stále ještě zaléváme mladé stromky. Nezapomínáme, že špatně ošetřená zahrada je méně odolná proti mrazům. Řídíme se heslem, co můžeš udělat letos, nenechávej na přes rok.
0: Zase už padá chlad. Mohu vám dolít, sousede?
8: Díky, sousede, jste milý, ale organismus se brání. Nejsem schopen pozřít další hrt.
0: Opravdu?
8: Představte si, co se mi přihodilo. Dnes ráno jsem se probudil s nutkavou potřebou pracovat. Znamená to snad něco?
0: Ano. Také jsem vyšel na zahradu. Ale ucítil jsem pach tlejících jablek a kvasících švestek. Vrátil jsem se do chaty, přezul se do papučí a zatopil v kamnech. Odpečetil jsem novou láhev a vyhlíže je z okna, jsem se zamyslel. Člověk se dře a dře a dře, jako ta pitomá včela. A potom pojde. A k čemu to všechno? Sousede.
8: Ne, sousede. Začínám opět věřit, že život je nejen snesitelný, ale dokonce dráždivý, dužnatý a chřuplavý. Není jen kompost, tlení a rozklad. Jsou také motýly, konipáskové a růže. Uvidíte, že opět přijde jaro.
0: No, nevím, proč bych vám neměl dopřát váš optimismus. Jak se však radovat ze světa, v němž nelze nepotkat proradné ženy, úlisné sousedy a neucítit pach hnijících plodů.
8: Mám jediný recept. Pojďme se společně věnovat práci. Třeba to projasní naše myšlenky, které, ať mylně nesoudím, jsou již dosti zemdlelé.
0: Udělám to teď jenom proto, že vám tím mohu pomoci. Ale kdysi? Ano. Zdálo se mi docela přirozené, že člověk na jaře zasije, aby na podzim sklidil. Věděl jsem, že musím hnojit, zalévat, kypřit a plít, abych se dočkal plodů.
8: Věřil jste v přirozenou kauzalitu. Od této chvíle budete každý krok vážit. Kdo ví, zda právě to není cesta ke skutečnému štěstí.
0: Tak tedy dobrá, no. Přineste štafle, začneme tím, že očešeme zbylá jablka. Co tomu říkáte?
8: Myslím, že by to mohl být dobrý počátek naší práce.
9: Co tady děláte?
5: Kde se tu berete?
9: Jak je to možné, všechno bylo zajištěno.
5: Prostor byl uzavřen.
9: Začalo napouštění jezera.
5: Slyšíte to šplouchání?
9: Zatím je vzdálené, ale hladina bude stoupat až sem.
5: Nad vrcholky vašich stromů.
9: Okamžitě vykliďte prostor nádrže.
0: Co je to za nesmysly? Děláte si z nás blázny.
5: Netvařte se tak nechápavě.
8: Jaké pak nechápavě, co nám to tady vykládáte?
9: Jestli okamžitě nevyklidíte prostor, budete pokutováni. V případě neuposlechnutí vás necháme zadržet.
0: A tohle jsou naše zahrádky a ty nám nikdo nemůže brát. Co je za plotem, prosím, to nás nezajímá.
5: Jezero zaplaví celé údolí.
8: Udělejte si tu třeba niagarské vodopády, ale musíte mít náš souhlas, máte ho?
0: No, co vy na to?
9: Však jste dostali včas písemný výměr. To nezapřete, mohli jste se do měsíce odvolat.
5: Ale nemáte se čeho bát, vaše ztráta vám bude přiměřeně nahrazena.
9: Ano, můžete začít jinde, znovu.
5: A doufejme, že líp, vždyť se podívejte na své zahrádky.
9: Jsou trestu hodně spustlé.
0: Do toho vám nic není.
8: A žádný výměr jsme nedostali, vy snad ano, sousedé.
0: No, v žádném případě.
8: No tak vidíte.
9: Ale vaše paní ty dopisy přebírala.
5: Máme její podpis.
8: To nebyla moje paní.
9: Tak tedy vaše paní.
0: Moje paní?
9: Docela jasně si to pamatuju. Bylo to ten den, kdy jela do města.
5: Doprovázeli jsme ji na nádraží.
8: Co bylo v těch dopisech?
5: Úřední výměr, jímž se vám ve vyšším zájmu odnímá užívací právo na tyto zahrádky a kde vám jsou nabídnuty podmínky náhrady. Zeptejte se vaší paní. Pardon, jeho paní.
0: No ale moje paní.
8: Vaše paní. Chápete? Sousede, zatajila nám je, pomstila se nám, seslala na nás potopu.
0: To není možné. Může být tohle pravda?
8: Je to tak.
9: Ale nebojte se, tenhle mokřinatý kraj konečně dostane smysl.
5: Konečně bude sloužit všem.
9: Bude vyřešen problém zavlažování.
5: Budou tu kvést vodní sporty.
9: V korunách vašich stromů se budou prohánět kapři.
5: Na vašich záhonech se bude povalovat sumec.
9: Pod hrází vznikne pěkná elektrárna.
5: Nad hrází půjčovna loděk.
9: Tisíce lidí tu najdou zdraví a odpočinek. Není to radost i pro vás?
0: Ale já jsem si objednal nové sazenice jahod.
8: A já budu vysazovat zcela novou odrůdu růží.
5: Mohou se vám hodit. Jsem přesvědčen, že na novém působišti si budete počínat lépe než tady.
0: No, kdo ví. Třeba zde zůstanu. A stanu se plavčíkem.
8: Vy, zahrádkář? Měníte názor jako ponožky v dobách manželské harmonie. Odkládáte je, aniž byste je unosil.
0: Abyste věděl, vzmáhá se ve mně jakási radost z představy, že se můj rýč ponoří do panenské půdy, aby ji zúrodnil. Nebylo by od věci, kdybychom podobné dobrodružství podnikli spolu.
8: Nakazil jste mne, sousede. Také mě začíná na tomto konci zajímat počátek, který je v něm obsažen.
3: Ani s příchodem zimy nemůže zahrádkář složit ruce do klína, i když poloha naší oběžnice ve vesmíru není pro něj ani pro jeho zahrádku příznivá. Najde se nejedna práce, kterou není možné odkládat. Ale nastala především příhodná doba na rozmýšlení, co dál. Protože každý zkušený zahrádkář ví, že než se naděje, zaťuká na vrátka zahrádky jaro s otázkou, co pak si zahrádkáři dělal celou zimu.

0: Slyšeli jste původní rozhlasovou komedii Michala Lázňovského z roku 1986 Zahrádkáři, aneb Až se Jaro zeptá. V režii Josefa Melče účinkovali jako Jahoda Rudolf Hrušínský, Růžička Vlastimil Brodský, Květa Iva Janžurová, Petr Jan Kaniza, Pavel Marek Eben a vypravěč Miroslav Doležal.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: tak ať nezboží se k nám, jak ty bys si přál, ale život sám nám uletí, v duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!
1: Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Love is now the stardust of yesterday. The music

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněná, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině, a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. No i dnes vysíláme nebo natáčíme v divadle Ungelt bez publika. To je velice smutný pohled. Prázdné divadlo, nicméně mám elitní dva hosty. Takže nebudu zdržovat, po mé pravici vynikající česká divadelní, filmová, televizní, rozhlasová herečka, také několikanásobná matka. Asi už tušíte, a v současné chvíli také manželka diplomata, tak je to jasné, Veronika Žilková.
4: Dobré poledne, nebo předpolednem, dobré půl jedenácté, ano. Nebo jedenáctou, nebo kolik
3: takže
4: vlastně je.
3: Zdravím, ahoj.
4: Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání do tvého pořadu.
3: Pokud bychom natáčeli před diváky, tak by po mé levici na jevišti seděl další host, ale on je režisér a vyměnil si, že bude sedět v hledišti, takže je od nás lehce vzdálený. I tak ho srdečně zdravíme a představujeme vynikající přední český divadelní režisér, ale také prvotřídní dramatik a příležitostný herec Martin Čičvák. Ahoj.
5: Dobrý deň, ahoj.
3: No a první otázka, nevím, kdo začne, kdo si dříve vzpomene, když jste se poprvé spatřili vy dva.
4: Mě zarazilo, že český režisér, který mluví slovensky, tak Martine, vy jste český režisér?
5: Já normálně uprostřed věty prejdem do jiného jazyka. Takže teraz jsem zdravil slovensky a tím pádem můžu v druhé části věty přecházet do druhého jazyka. Dobře? Promiňte.
4: Ne, ale vy jste národnosti?
5: Slovák.
3: Jo. No a tak když tohoto Slováka poprvé spatřila, Veroniko, drž se otázky.
5: Ale tři děti moje už jsou vlastně narodení Pražáci. Nepříjemní, zlí Pražáci.
4: Takže vy jste Slovák s českými dětmi.
5: Já jsem Slovák s českou manželkou, Hradečačkou.
4: Já už vám to nechám moderovat, nebojte.
5: Pozdravujem svoju manželku, ahoj lásko, ahoj děti.
3: A v Karlíně zdravíme.
5: Oni vědí, do Karlína oni vědí, že když tatínek prejde do slovenčiny, je zle.
3: Takže mluv česky, prosím tě, v tomto pořadu, ať není zlé.
5: A ať se nemusím soustředit na to, jak to říkám, ale o čom hovorím. Dobře, kdy jsme se prvýkrát my dvaja stretli? 24-25 rokov jsem mal, keď jsem nastoupil vlastně do činoherního klubu. Taký vystrašený chlapec z Košíc, Jamák, právě vyštudovaný, který všetko vie najlepšie. No a tam vlastně celá ta plejada hercov, tak som si vlastne ani netrúfol k nikomu a už k vám vôbec nie, Veronika, prísť. A tak som sa len skromne prišiel predstaviť, že ja tady dobrý deň skúšim Vojcka a Veronika mi na to povedala, proč neskúšite nieco modernejšieho, třeba Mrožka?
4: To není pravda.
5: Je to pravda.
4: Vážně?
3: Tak si to pamatuje. To
4: já si pamatuju, že na baru stál, a vím přesně, kde vidím ten bar před sebou, v pravé části na baru stál mladý režisér, který byl opředený pověstí velkého talentu, a já jsem byla strašně šťastná, když asi po 3-4 letech působení v tom divadle si mě všiml a obsadil mě poprvé. Ale pravda je, že zpočátku jste měli Vojcka a pak měli představení, kdy vlastně jsme si všichni přáli v nich nehrát, protože končili až po půlnoci, kdy už nejezdilo metro. Mm-hmm. To byly nejdelší představení v životě.
3: Nejdelší.
5: Divadelní večery v samém baru vlastně jste zkoušeli jste deskový statek s panem Smočkem, ano. A vy a Dana Černá jste za mnou, ještě jsme spolu neskúšali, vlastně jsme se úplně nepoznali, jste za mnou přišli a spýtali jste sama, pane režisére, řekněte nám, jak se hraje lesbický vztah nebo lesbická láska na jevišti. Co my dvě máme dělat?
4: Vidíte, režírovaný Smočkem jsme šli o radu tady
5: ano,
4: k panu jako, Čičváku.
5: Len si preradu, nevím prečo odo mňa, ale poradil jsem vám. Samozřejmě.
4: No a já jsem viděla, musím říct, jedno z nejhezčích představení ve svém životě, a to byl Mizantrop. Nevím, kolikátá to byla vaše režie.
5: V činoherním klubu možno druhá, třetí.
4: Tak, tak. A to opravdu jsem byla úplně unešená, protože víte, co je hrozně těžký začínat v divadle, kde je velká legenda před vámi. Tam prostě duch starého činoheráku pořád strašil a vlastně každý nový režisér byl pořád strašený tou obludou, která už tam dávno nebyla, protože Petr Čepek už nežil, pan Abraham už tam nehrál, Menzel už tam nerežíroval, ale pořád tam viselo takový, jako v Národním divadle Národ sobě, tak tam viselo Bacha, starý činohrák tě vidí. A pro všechny
5: tam v tom divadle doteď a je to dobře, že to tam visí.
4: Ale tam už nikdo není, kdo by pamatoval starý činoherák. I když mě bude letos 60, ani já nepamatuju starý činoherák. No, tak, já ještě pamatuju, když jsem tam vlastně nastupovala za Libušku Šafránkovou, která byla na mateřský. Tomu synově myslím skoro 40, když byla na mateřský. Ale přesto, jako já jsem zažila tam ty lidi, ale... Už to taky nebyl. Už taky říkali, to už není ten pravý činoherák. Ale myslím si, že to byla strašně dlouhá odpověď.
5: Ale to nepomlouváme teď. Já ho s obrovskou láskou si myslím k tomu divadlu, o tom hovoríme. A keď nevím prečo, keďže jsme v divadle Ungel, to hovoríme o činoherákovi.
3: Nevadí, ale dopátrali jsme se, k tomu jsme směřovali do vašeho prvního setkání. No a taková
5: čili jak se
3: nejúžší spolupráce vás dvou tedy v tom činoheráku předpokládám. Představení, které jste spolu spáchali, které v tobě zanechalo Veroniko nejhlubší stopy.
4: My jsme rozkoušeli víc představení, ale dozkoušeli jsme tři a všechny tři, musím říct, že jsou moje životní role.
3: A to je vyznání, Martine.
4: Ano, já si prostě Martina Čičváka hrozně vážím.
5: Děkujem, Veronika.
4: A miluju putky, nebo jak to říct, souboje s ním, protože jsou úžasný. Martin je takhle, vůbec fenomén herečky je šílený. To jsou ženy, které jsou extravagantní.
3: Promiň, už se bezděčně usmívám, něco o tom vím. Ano.
4: Sebestředný. A to mluvím o českých herečkách. Moje slovenské kolegyně jsou krát 10. A prostě Martin, když přišel do divadla, tak se vlastně bál trošku, myslím si, hereček. A ještě těch hereček, co už teda zřejmě v dětství někdy viděl v televizi. Protože já to vlastně strašně závidím těm slovenským kolegyním. Oni jsou tam někdo. U nás česká herečka prostě jezdí metrem, vaří, chodí do školy a já mám pocit, že ty Slovenky jsou prostě jako bohyně.
5: Veronika, Slovenky nejezdí metrem, protože tam žádné metro není. Jo? Takže, jo?
4: Ale prostě v životě ke mně nikdo nepřistupoval s takovou úctou jako Martin Čičvák. A já jsem z toho byla hrozně nervózní, protože jsem furt říkala, ale já nepotřebuju tady okolo ty věty, co říkáte, jako že mě to sluší, nebo jestli můžu jít doleva nebo doprava. Mně je to jedno a už se z hlediště ozývalo. Neříkejte mi, že je vám všecko jedno, že jste z mnoha dětí a matka 6 dětí, že je vám to jedno. Ale mně to opravdu bylo jedno, protože já jsem po jeho shlédnutí první režie byla tak okouzlená, že já buď s těma lidma se nebavím a nepracuju, anebo jim propadnu. A Martin Čičvák je jeden asi ze 4 režisérů ve svém životě, kterým jsem propadla. A mě bylo jedno, jestli mi řekne postav se na hlavu, buď nahá. Když mě nutil...
5: Já jsem to nevěděl.
4: No tak vy jste mě nutil kouřit v hrobě, jo. Jakože sedím a kouřím v hrobě a piju. A vlastně mě
5: já
4: donutil...
5: Já myslím, že to měla autorka, to je vlastně prvá věc, kterou jsme spolu robili. Marina Kár u Kočičí bažiny.
4: Ano, adaptace
5: Médeji. A to bylo absolutně skvostné, co Veronika urobila s tou rolou. To,
4: ale
5: to,
4: strašný
5: to nedalo vydržať sa na to pozerať. Tak dobre to bolo. Tak to je
4: strašný bylo, když jsem pak do toho Irska jela, tak jsem mu volala a psala a říkala jsem, jakým právem já jsem to hrála. Když jsem vlastně nevěděla, že to Irsko je ještě několikanásobně ponurejší. A já jsem hrála takovou výtržnici potulnou, já nevím, Rómku. Jak to říct? Prostě takovou jako...
5: Ženu razancie a temperamentu a vy máte razancie a temperamentu absolutně dostatok a na rozdávanie. Takže
4: musím
5: tam,
4: říct, že po
5: tam vůbec tenhle vhled není potřeba.
4: A mě to přišlo, jako, že jsem to nevěděla dost hluboko. Protože v tom Irsku jsem to najednou viděla a říkala jsem si ano, tady je to buď a nebo. Buď prostě zabiješ a nebo přežiješ. A přišlo mi to, že jsem furt byla taková moc městská na to, jak vlastně to Irsko samo je krutý, i když je pravda, a teď teda řeknu, doufám, že se nerozvede kvůli tomu, byl v Hledišti, mám říkat to jméno? Ne, já ho neřeknu. Takovej velmi známý člověk, režisér, který mi po tom představení napsal, už vím, proč se tě celý život bojím a nikdy jsem si s tebou nezačal. Zničila bys mě, stejně jako v Kočičí bažině, Hester zničila celou vesnici. A to bylo jakoby dobrý, jo, protože...
3: Už o kom je řeči a možná jo.
4: Já myslím, že ani jeden nevíte.
3: Ne? Takže to já není Jiří Mence. Že...
4: Ne, mnohem mladší. Ten...
3: Aha.
4: Ne, to byl...
5: Dobré, ale nejdeme ničí toto manželství.
4: Nebudeme, ale ne, tak možná mě jako ženu by možná potěšilo, že to nikdy neudělal, ale pravda, že o tom uvažoval.
5: Tak to byla, Veronika byla lavina v té inscenaci a je pořád. Ano, tak jsme
3: Veroniko, ale ano. Posluchači tohoto pořadu jsou zvyklí, že v té první trojrozpravě, čekají vás pak ještě další dvě, se přeci jenom dozví něco o vašem rodinném původu, tak já bych začal tebou, tak tatínek, hudební pedagog, velký milovník flétny, flétnou léčil.
4: No my jsme skončili s tím divadlem už.
3: Ne, my se k divadlu dostaneme,
4: ale ne, protože my ještě máme další dvě úžasný převratný inscenace, o kterých je třeba mluvit.
3: A tohle není divadelní magazín, ale tak prozradě, jaké dvě ještě?
4: Ne, protože druhé představení a třetí představení Martin i sám napsal. A to je hrozně důležité.
3: Aha, já jsem ho uvedl také jako dramatika, takže je to na místě.
4: Ano, hovor. Je. A vlastně druhé představení jsme hráli s panem Kukurou. Vlastně se to jmenovalo Kukura. A byl to takový, ta druhá půlka, kde teda jsem vystupovala já jako vlastně substance všeho špatného, co je na herečkách.
5: No ano, ta hra, abych to uvedl, tomu bys možná rozuměl, intendant divadla a režisér čekají v takovémhle divadle, jako je Ungeld, na herečku, která jim přijde buď vrátit, nebo nevrátit médeu. Takže čekají na ní hodinu a přibližně hodinu spolu mluví, dvě figury, Kukura či Čvák se jmenují ty figury, a pak přijde takzvaně ona.
3: A Čičvák hrál Čičváka?
5: Čičvák nehrál Čičváka, na to byl tam etablovaný moji kolegovia. A pan Kukura hrál pana Kukuru a Veronika opäť ako lavina prišla v druhej polovici a vysypala zo seba snaď 20 strán môjho textu, ale s tak obrovským šarmom, že nakoniec aj ten môj text bol pre publikum proste stráviteľný.
4: Bylo to vlastně krásný, jak je to souboj mezi komercí a kulturou. To, co vlastně často herečky zrovna, co se objevují v Ungeltu, zažívají. Do jaké míry můžou umírat hlady, protože chtějí dělat umění, a do jaké míry teda přece jenom můžou v pět ráno točit nějaký příšerný seriál. A vlastně tato moje postava, si myslím, že v ní byly všechny slavné herečky Československa. Byly tam všechny jejich maníry obsažený a já jsem to milovala, to představení. Já jsem se strašně bála, protože to opravdu bylo ode zdi ke zdi, ale bylo to uchvatný a ten text byl, Martinovi texty jsou vlastně, teď to řeknu hrozně blbě, jo, ale jsou chytřejší, než já vůbec by mě napadlo. Takže mě hrozně jako herečku těší, když vlastně já něco řeknu a vím, že ještě zatím je hluboký tunel, kde vůbec moje vědomí ani schopnosti to zahrát nejsou. A to je úžasný, protože to je hra nad propastí. A třetí hru, kterou jsme spolu
3: dělali,
4: byla urna, kde jsme hráli s urnou Martina Čičváka. Proto jsem
5: taky
4: chtěla...
5: to nebyla moje urna. To taky
4: ale byl to váš text.
5: Byl to můj text a v urně opravdu vlastně byly to čtyři divy, tři herečky činoherná, jedna operná diva, které jdou v prázdnom divadle na prázdnom javisku roztrusit popol mrtvého režiséra. A postupně se rozkličovává nebo postupně se ukazuje, co se tam vlastně stalo mezi těmi pěti lidma.
4: No, já myslím, že to ale je potřeba říct. I když to někdo uvidí, a my jsme ho prostě zabili, toho režiséra. Takže tyhle ty tři hry si myslím, že vlastně vrcholí můj vztah s Martinem Čičvákem, že od médií přes teda hvězdu všech hvězd, komerčně kulturní krávu, jsem se dostala až k jeho vražetkyni. A tím bych teda naší spolupráci ukončila a skočila bych k té rodině.
3: No, já lapám po dechu, to byla bohatá spolupráce, možná na ní tedy Čičvák s herčkou Žilkovou ještě někdy naváže, přál bych vám to. Veroniko, tak ty to nezapřeš, to všichni vědí, vyrostla si v rodině hudebního věhlasného pedagoga, asi hrála také na flétnu, díky tomu, že on léčil flétnou.
4: No, můj tatínek byl člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, takže já jsem rozhlasový dítě, já jsem jezdila na tábory s rozhlasem, já jsem jezdila na hory s rozhlasem a dětství jsem trávila v Ladírně, kdy jsem čekala na tatínka, protože dřív nebyly žádný chůvy a žádný takový jako vymoženosti, co jsou dnes, ani nebyl moc kroužků pro děti odpoledne, takže já, když jsem měla, prostě když mě neměli dohlídat, tak jsem byla v Ladírně, anebo jsem potom večer spala na Pražském jaru, milovala jsem Rudolfínum, protože tam byly měkčí sedačky než ve Smetanově síni.
3: Tam se líp spalo.
4: Ano. A mě bylo těch 5-6 a vlastně tatínek mě takhle hlídal, no, že jsem prostě trávila život v zákulisí orchestru.
3: Nicméně hudební dráze si unikla, tví sourozenci ne. Jak se přihodilo, že v sobě objevila přece jenom dnes zjevné komediantské nadání?
4: Já jsem teda na flétnu hrála a dokonce jsem měla jet do Londýna studovat flétnu, vyhrála jsem nějakou soutěž a nějaký stipendium, jenomže jsem se zamilovala do předsedy SSM. Já, katolické děvče z rodiny, která byla neustále režimem pronásledovaná, a já jsem kvůli tomuto svazáku do toho Londýna nejela a zničila jsem si život. A pak jsem se teda stala omylem herečkou. Já vlastně, proto mě tak hrozně těšily Martinovy hry, protože já jsem nikdy herečka bejt nechtěla. Nikdy jsem neměla ambici bejt herečka. Já mám ambici bejt dobrá matka. A to herectví jsem vždycky brala, že to je nejlehčí způsob, jak vlastně zabezpečit rodinu materiálně. Ale já jsem nikdy netoužila potom být herečka, do divadla nechodím. To, že jsem byla v Ungeltu už dvakrát, je zázrak, protože já jsem
3: jako
4: za svůj...
3: matka jsi přišla, ano.
4: Ano, já jsem za svůj život viděla asi 10 představení a většinou to bylo buď, že v tom hrál můj syn, anebo tam hrál můj manžel. A je to
5: nebo
4: možná...
5: sama Veronika jste v tom hrála, ne? Takže...
4: To jsem chodila do práce, to jo. Když jsem v tom hrála, tak jsem přišla. Ale aby šla jako divák. To mě, já jsem z té hudební rodiny, takže pro mě umění je vážná hudba a hudebníci. Já vím, že je to asi rouhačství říkat, já jsem šla studovat filozofickou fakultu a kdyby to nebylo v době bolševické ideologie ve škole, tak bych z té filozofické fakulty nezběhla a nešla bych studovat Damu z nudy z rozmaru, chtěla jsem studovat tanec tam.
3: No a kdyby ses měla vrátit úplně jaksi do svého dětství, jak se na tobě podepsal táta a jak máma? Teda ty ses přiznala, že to nejpodstatnější v tvém životě je rodina, tak to je asi dědictví po mámě. Proto bylo asi taky to rodinné prostředí, to určující. Táta byl umělec.
4: Musím říct upřímně, že ne. A moje matka udělala tu chybu, že se takzvaně obětovala a celý život nám to velmi hlasitě vyčítá. Její 97 a pořád
3: stále vyčítá.
4: Stále mi říká, já tu fakultu, maminka studovala v Brně na vysoké škole francouzštinu, nedodělala to kvůli tatínkovi takzvaně. A takzvaně nám to celý život vyčítá a je to lež, protože to dodělat mohla. Jako je možný mít děti a k tomu nějakou profesi, ale moje matka se rozhodla, že se obětuje a bude nám to vyčítat. Daří se jí to.
3: No a podíl táty na tom, kdo seš dnes?
4: Po tatínkovi ten podíl je genetický. Jak říkala Stella Zázvorková, Žilkovi jsou Marťani, protože ta energie, co mají v sobě, ta není pozemská. Takže my jsme takový zvláštní ufa. Takže já po tatínkovi mám asi takovej ten pocit, že každou překážku přece musím překonat. Je to úplně nesmyslná vlastnost, kterou jsem dostala po něm. A musím říct, že jako mě opravdu letos bude 60 a já už jsem zapomněla, jaký to je být dítě. Já vím, jaký je to být matka, jak je to složitý, to vím, ale jako na svý dětství to už je tak dávno, že už fakt si to nepamatuju.
3: Dáme ale příležitost teďka Martinovi, aby on se vrátil do svého dětství. Ty ses narodil v Košicích, jak jsem se dočet, tak prozrať, jaké bylo rodinné klima u vás. Máš sourozence, co táta, co máma, umělec někdo z nich?
5: Otec zo štyroch súrodencov, traja bratia, jedna sestra, otec ako dizident, jeden brat ako eštebák, tretí ako bohem, akademický maliar. To vlastne rozprávka o slovenských troch bratoch. Vždycky to tak bolo, že jeden si mohol robiť, čo chce, druhý s tou stranou. Dedo bol veľký komunista. To je tá klíma, to povedať musím. A v tomto sme vyrastali. Nejak tá televízia ako takého nejakého chlapca potrebovala na také moderovačky a tým pádom som vlastne behom strednej školy bol viac v televízii a niečo tam ako furt moderoval a furt niečo hral. Potom som hral v štátnom divadle Princa, lebo potrebovali Princa a potom ma dokonca aj prijali na konzervatórium, ale až...
3: Ale v Košiciach?
5: Ale keď otvárali ten ročník, tak ja už som bol na gymnáziu. Práve v ten rok, keď som ja prechádzal na strednú školu, tak neotvárali. Takže až... A po tom roku už som si povedal, že zostanem na gymnáziu.

60. Přes záchvaty kašle budu se tě ptát a na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třesu. Až mě moje milá bude 60, zanechám už rock'n'rollu, přestanu mít roupy, když dovolíš mi na houpačce dělat houpy, houpy. Až mě moje milá bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát.

0: dozněla píseň, která rozechvěla přímo Veroniku Žilkovou. Až mi bude 60. tomu Stropnickému, který zpíval, hrál na kytaru, ty jsi hrála na flétnu.
1: Ne, to hrál
0: je,
1: Honza
0: ne?
1: Jiráň. To hrál Honza Jiráň. To,
0: aha,
1: já
0: to
1: jsem v té době
0: Stropnickýho... napsali, hrála Žilková, ne?
1: Nepak, já jsem ho neznala v té době. To oni...
0: Koho
1: to oni,
0: neznala?
1: Martina. To oni byli z duo Stropnický Jiráň v době, kdy já jsem ještě byla na Gimplu.
0: Folkové duo, autorské písničky, aha.
1: Já jsem je neposlouchala.
0: No ale mimochodem tohle je natočeno v roce 2007 a v roce 2008 si z Stropnického vzala, tak tady
1: aha,
0: přeskočila ta jiskra, že jo?
1: Počkej, to je natočeno 2007?
0: Ano, jsou to Bolkoviny.
1: Jo, tak to jsem hrála já. Tak to je pravda.
0: Že jsi to hrála, ty tak napsali to správně.
1: To jsem hrála já.
0: Jsou to
1: nevím.
0: Bolkoviny, Žilková hraje na flétnu, mi tady napsali na kytaru. Hraje a
1: Martin,
0: zpívá Martin Stropnický.
1: Já jsem úplně zapomněla, že jsme byli u Bolka v pořadu a že jsme to tam hráli a my jsme si to nechali, nám to přišli zahrát naživo herci z divadla Y na naší svatbu. A tohle nám zaznělo jako místo svadebního pochodu, nám zazněla tato písnička, až mě bude moje milá 60. Ano, tak no, už mu bude letos 65 a těch 60 bude mě.
0: Martin Čičvák se hlásí o slovo a opět spolu s ním Archiv Českého rozhlasu.
2: Slyšeli jste minutu?
3: Tak ještě jednou, jo? Zazní ano. Hudba, rozsvítí se červený světlo a vy to přečtete.
2: Ano, a jak daleko mám být od mikrofonu?
3: Stojíte dobře.
2: Aha, takže asi takhle je to správně. A až uslyším hudbu, přečtu to.
3: Ne.
2: Ne.
3: Přečtete to, až se rozsvítí červené světlo. Jasný?
2: Ano, ano, ano, jasně. Hudba, světýlko, čtu.
3: Tak, přesně tak. Hudba, světýlko, čtete.
2: Ano, a jak?
3: Cože?
2: No, jak si přejete, abych to přečetl? Já mám, rozumíte, poměrně široký rejstřík.
3: Prosím vás, přečtěte to věcně. Co nejvěcněji.
2: Ano, rozumím. Ano, věcně. Je, pardon.
3: No, tak mikrofon, ten nám tady ještě nikdo neschodil.
2: Je mi to trap, já se moc omlouvám. Já snad jsem s tím nic neudělal.
3: Dobrý, tak můžeme začít?
2: Jistě. Hudba, světýlko, čtu věcně.
4: Slyšeli jste minutovou hru Martina Čičváka v režii Kateřiny Rathouské.

0: Martine, to byl tvůj autorský rozhlasový počin, navázal jsi na něj. Co tvá spolupráce s Českým rozhlasem?
1: Tak musím říct, že to byl projekt minutových her.
0: Celý cyklus. No.
1: Celý cyklus a mně se na tom strašně páčilo, že to jsou hry, alebo to jsou texty, které by se Kateřině Ratovské mohly posílat SMS-kou. Že minutová hra sa vojde do SMS-ky. Takže ja som ich jej poslal niekoľko, tých SMS-iek, a táto teda zvíťazila a spolu sme ju dokonca tam spolu aj účinkujeme v nej. Tak toľko k tomu.
0: Pokračuje tvoje spolupráce s rozhlasem? Napsal si nejakú rozhlasovú hru, nebo máš to v plánu?
1: Myslím, že nenapsal. Myslím, že ne. Teda doufám.
0: Zatím.
1: Zatím.
0: Veroniko, zase se vracím, pojďme na školu. Nakonec ses rozhodla, že tou herečkou budeš. To už bylo plamené rozhodnutí během školy, už si trošku propadla té představě?
2: Ne, mě, že to bude tvůj život? Mě od přijímaček vybrali vlastně na hlavní roli do televize a já dřív, než začala škola, tak já už jsem měsíc, tehdy se zkoušelo v televizi 6 týdnů televizní inscenace a já absolutně nepolíbena jakýmkoliv herectvím, já jsem vůbec nevěděla, jak se hraje, tak už jsem vlastně v září, než začala v říjnu vysoká škola, tak jsem zkoušela s Luďkem Munzarem a s Janou Hlaváčovou jejich dceru v cyklu Tak se ptám, ale je ženatý, kde jsem hrála vlastně hlavní roli holku, která začne chodit jako mladá holka se ženatým. A to byla moje škola. Já jsem vlastně na tý Damu byla párkrát ve škole. Já jsem vůbec tam nechodila. Já jsem prostě tak, jak jsem vlastně potom netoužila a tak, jak vlastně, říkám, jsem úporná matka, ale herectví mě vlastně přijde takový jako k pobavení, tak já jsem měla strašnou kliku, já jsem šla z role do role a já jsem vlastně vůbec ve škole nebyla. Já jsem hned dostala potom roli ve filmu.
0: Mejdany s tou partou.
2: Vůbec, oni mě ani neměli moc rádi. No právě, že ne, já jsem furt točila.
0: Žilková se stranila, jo?
2: Ne, já jsem furt točila. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně za Damou natočila, já nevím, asi 12 filmů a 5 seriálů. Já jsem opravdu v té škole prakticky nebyla a hnedka jsem vlastně byla na konkurs vybraná do Činoheráku, takže já už jsem v prváku hrála s panem Nárožným a s Ninou Diviškovou za Libušku Šafránkovu. Takže já jsem dostávala vlastně tu školu v praxi a vím, že Regina Rázlová, což byla moje profesorka, neměla z toho radost, ale já jsem prostě, ty nabídky byly, no, tak to tak je, někdy to v životě takhle přijde a pak člověk třeba 20 let nic nenatočí, ale já jsem měla takovou tuhle tu kliku, že ty 4 roky vlastně, nebo 3 roky jsem protočila. No a pak jsme byli ve 3. ročníku na festivalu v Coimbře v Portugalsku. No a já jsem dostala v té době nabídku do Vinohradského divadla, abych si 4. už dodělala jako ve Vinohradech a abych zkoušela Roxanu v Siránovi. No a já jsem se v tom Portugalsku zapletla s jedním studentem, který chodil v tradičním obleku, v černém, jako choděj prostě v těch starých univerzitách, prostě měl černý plášť a černé kalhoty.
0: Portugalský občan to byl.
2: Student, student. Z Coimbře, ale chodil ano. V tom tradičním obleku ano. Studentským a nějaká moje spolužačka mě napráskala STB za styk s fašistickou stranou, protože on chodil v černým a já jsem byla vyhozená z Vinohrad a měla jsem zákaz natáčení a vyhodili mě z Damu. A takže já jsem 3 roky zažila hvězdnou kariéru a pak jsem zažila držkopát a takhle to já mám v životě vždycky. Takže já se proto vůbec neraduju z úspěchu, protože vím, že vždycky přijde strašná rána hubou vozem. A o prázdninách jsem, já nevím, to je, já už se mám pořád povídat, mám pořád
0: Nepovídej.
2: Povídat. No a já jsem s tím Portugalcem se strašně zamilovala. A
1: je
2: vlastně
1: to thriller, Veroniko, fakt thriller.
2: A vlastně jsme se domluvili, že se vezmeme a on si vyřizoval tady přestup na ČVUT, protože studoval elektrotechnickou fakultu a to bylo ale za hlubokýho bolševika.
0: Já si přeji, abyste se vzali, ale víme, že tomu nedošlo. Že
2: no
0: jo?
2: Protože v prázdninách mému kamarádovi umřela maminka a já jsem ho utěšovala tak, že jsem z toho otěhotněla. A když přijel ten Portugalec si mě vzít, tak se mnou šel na testy, já jsem zjistila, že jsem těhotná, čekala jsem Agátu a vlastně to takhle dopadlo. No,
0: promiň, to jsou neuvěřitelné.
2: Jsem omluvila Portugalci, řekla jsem promiň.
0: Jsem těhotná, ano,
2: prostě
0: ale ne s tebou.
2: V létě utěšovala spolužáka, kterému umřela maminka.
1: Já bych tohle to napsal jako rozhlasovou hru, kdyby, ale neminutovou, co? Neminutovou.
2: No a takže vlastně mě, takže, ale to těhotenství mě zachránilo, že mě tatínek vlastně popadl za ruku a odvedl mě za děkanem AMU a řekl, ona je těhotná, ona už nikdy prostě hrát nebude a nechte jí to prostě dodělat tu školu a oni mě podmínečně vzali, takže já mám tu Damu dokončenou. Tehdy Ilja Bojanovský vlastně risknul a podmínečně mě vzal, ale byla jsem vyhozená z Vinohrad, měla jsem zákaz činnosti a ještě jsem byla zbouchnutá a přišla jsem do Portugalce, takže to bylo super, ten čtvrťák, to bylo opravdu úžasný a musela jsem vlastně hrát s tím břichem, protože Agáta se narodila v dubnu a bodeď by nebyla rebelka, když prostě celý to těhotenství byla taková zvláštní rebelie.
0: Také dobrodružné.
2: A jako katolička jsem samozřejmě z katolické rodiny nepřipadalo v úvahu potrat. To prostě samozřejmě by bylo nejlogičtější, ale...
0: bylo nezbytné se vdát proto taky, že?
2: Ano, já jsem se vdala a stejně jsem se za 3 roky rozvedla, protože to prostě nebyl to ten pravý asi, omlouvám se. Ale no tak prostě to jsou, proto já mám takový pochopení, když učím sama na škole pro tyhle ty veletoče mladých, protože prostě když je člověk jako...
0: No kdy jindy, když ne v mládí?
2: No a vlastně dělá rozhodnutí, které jsou na základě teď emoce a nepoužívá mozek a to je asi součást, proč jsem teda herečka, protože herečky ten mozek moc nepoužívají. My jsme všichni takový jako pudový a citový a nejdřív srdce a pak zadlouho přijde ten mozek. Takže je vlastně zázrak, že vlastně jsem ten život nějakým způsobem nakonec ukočírovala a do nějaký práce jsem chodila a nějak jsem se vdala sice 3krát. No není to bůh ví, jaký teda životopis.
1: Ale teraz to už je jako definitivní, ne? Nebo budete čekat, jak se ten vztah bude vyvíjet?
2: Ne.
0: Ne, to jsem někde s tebou četl rozhovor, že jaksi za normálních okolností by to bylo složité, manželství na dálku, ale ty spravila v našem věku už se to zvládnout dá.
2: Doufám.
0: Martine, pojď ty zavzpomínat, asi neudržíš krok, pokud jde o dobrodružnost tvého tento. Mládí, ale seš na jamu, končím školu a vracíš se k mému údivu, jak jsem se dočet, do Košic jako režisér, který absolvoval jamu.
1: Jako student jamu jsem ještě tam režíroval, ale když už jsem skončil tu školu, tak jsem nastoupil do Mahenky a do činoherního klubu, tak půl na půl. A myslím, že tam někdy Mizantrop a pak hned potom jsem začal se Slovenským národním divadlem spolupracovat. Takže to bylo dalších takých 10 rokov Slovenského národného divadla. Tam jsme tiež taká generácia vlastně, tí herci to divadlo držia doteraz a jsou tam doteraz Bárta, Zuza Fialová. Takže já jsem se do Košic vrátil až minulý rok po 20 rokoch, vyše 20 rokoch, pretože v Ostravě na festivalu sme byli práve s urnou na prázdnom jevišti účinkovať v Ostravě na festivalu a tam som sedel takhle venku v hospode a poslouchal ten akcent, ten dialekt ostravský a napadlo ma, že tak ale keby raz človek chcel robiť Pygmalion, to už je niekde blízko, tento jazyk. A potom vlastne, ale veď to by bolo ideálne v Košicoch, kde ešte hútory, ešte takto, ano. Že vlastne tá Liza Dulitlová, ona bola nájdená tam na tej ulici a hovorí týmto maďarsko-prapodivným nárečím, ktoré je naozaj v tých Košiciach strašne živé. Tak som hneď zavolal do toho divadla, či teda ešte stále platí ich ponuka, ktorú som odkladal rok od roka. A naozaj sme celý tento projekt s istou pani Milkou Zimkovou, ktorú niektorí určite poznáte, pretože ona vlastne je odborník na tento jazyk, tak my s Feldekom sme preložili tú akože proste slovenskú časť. Toto nárečie nám preložila pani Milka Zimková s takým jedným a prešiel to sitom svojim taký jeden košický, prešovský reper, ktorý ten jazyk naozaj ovláda perfektne. A naozaj to v tých Košiciach, kým sa hralo, áno, tak sa tam nedal kúpiť lístok na to, pretože tí ľudia boli nadšení z toho, že nás z javiska počujú proste svoj jazyk, svoje nárečie, ktoré normálne takto používajú na ulici. A aj ich fascinovalo to, že vlastne tej žene, tej Líze sa postupne berie ten jazyk, až ju dostanú vlastne do normálnej televíznej, konvenčnej slovenčiny. Dokonca pani Anička Javorková, pretože ten profesor Higgins to robí kvôli svojej matke, tak prijal zo Slovenského národného divadla to, že tam cestuje do tých Košíc a hraje, účinkuje ako táto matka. A to bol návrat po 20 rokoch a tú hlavnú rolu hosťoval Marek Geisberg, keď už teda som sa o tom rozprával, ktorý je vlastne zosnulého Geisberga syn, ktorý sa rozhodol, že bude žiť v Martine. Nemá rád úplne cestovať do Bratislavy, ale do tých Košíc rád. Tak teraz sme sa dohodli, že budúcu sezónu, že september, október, spolu tam v Košiciach ešte naskúšame jednu vec. Takže tam znova sa teším a znova tam idem. Dokonca aj deti si obľúbili pobyt tam v Košiciach. Keď tam som, tak ich beriem so sebou a babička má radosť. A, tak...
0: a opäť sa hlási o slovo archív. A krásná pohádka.
3: Pojď už domů, Kaj.
4: Jdi si sama, mně se tahle chumelenice líbí.
3: Jsi promrzlý, dej mi ruku.
4: Nejsem děcko a ty nejsi moje chůva. Chci se ještě projít ve Vánici.
3: Smím jít s tebou?
4: Pořád jsi spěchala domů, tak proč si teď na mě věšíš?
3: Kaj.
4: Co se ti nelíbí?
3: Proč jsi takový?
4: Ještě se mi dej do pláče, seber se radši a běž domů.
3: Počkej na mne. Kaj, nestačím ti, neutíkej tak.
4: Podívej, to je krasu jízda.
3: Sněhové mračno, nechoď tam, Kaj.
4: Stříbrné sáně, letí jako vichřice a ta bílá krasavice na ní.
3: Má ledový dech, cítím ho až sem. Vrať se, Kaj, to je sněhová královna.
4: Krásná paní. Smím se s vámi svést?
5: Sedni si vedle mne.
3: Kaj, nechoď, zvrazí tě svým dotekem.
5: Nedbej na lidské povídačky, hochu, podej mi ruku.
3: Miláčku, Kaj, ne. Má dlaně z ledu.
4: Chtěl bych držet otěže bílých sobů, dovolíte mi?
5: Dám ti všechno, po čem tvé srdce baží, když se mnou vydáš do mého království.
3: Kaj, vrať se ke mně. Kaj, můj milý Kaj.
0: No, bylo ti 25, sněhová královna, vzpomínáš na to?
2: Na Karla Weinlicha vzpomínám, jako samozřejmě prostě jeho pohádky ve 2 hodiny v neděli, to bylo to vlastně, na čem já jsem vyrostla, takže jako dítě. To bylo u nás povolené. Já jsem se nesměla dívat dopoledne na televizi, kdy byly pohádky, protože to jsme byli v kostele, ale po obědě tatínek, která mě dovolil, to bylo jediné, co jsem snad směla. Jinak my jsme se ani nesměli číst doma. Můj tatínek všecko směřoval k té hudbě, takže vlastně, když jsem třeba s ním jela autem, tak on mě zkoušel z dominantních septakordů a když třeba večer bylo volno, my jsme se moc na televizi nedívali, tak mě tatínek zkoušel z oper, z obsahu oper, ale ty pohádky v neděli ve 2 hodiny, myslím, že začínaly, tak to bylo něco, co se u nás jako smělo a znělka Hajaji, to nahrál můj tatínek, ta pořád vlastně zní, nevím ještě, jestli vůbec existuje večerníček, tenhle ten Hajaja v Českém rozhlase, ale tu nahrávku slavnou nahrál můj táta.
0: Má Veronika Žilková a Martin Čičvák čas na koníčky, máte nějaké osobní koníčky? Vejdou se vám do života?
1: Tak Veronika má koníček děti, já mám taky koníček děti. Jo, takhle, aha.
2: Já mám opravdu koně jako zvíře.
0: Stalo se, jo, že máš, ty máš svého koně?
2: Ano, na kterém jezdí má dcera. Je to můj majetek.
1: Kde bydlí ten kůň?
2: Bydlí v Suchdole. My jsme měli už je to druhý kůň, jeden kůň bydlel u nás na zahradě, to byl minikůň a teď teda máme velikýho koně a ten bydlí ve stáji a já musím říct, že vlastně je to pro mě úplně nový svět a protože tu holčičku, tu poslední, co máme s Martinem Stropnickým, vlastně jsme měli hodně pozdě. Ona chudinka ve svých 15 letech má seniory, rodiče, tatínka už důchodce, maminka letos půjde do důchodu, tak jsme jí dovolili koně a jenom se o ní bojíme. Mhm. Takže můj kůň je vozitý na koně a tam trpět tím, že se na ní dívám a pak za to smím třeba vykydat stáj nebo přivízt seno nebo zajet s ní koupit nějaký, nevím, čabraky nebo jak se to jmenuje, abraky, čabraky. Ale takže to je teďkon můj hlavní koníček.
0: Martin?
1: Já bych jako považoval psaní za svůj koníček. Já prostě, jelikož vlastně režíruji docela frekventovaně, tak na to mám málo času a vždycky se těším, že prostě něco můžu. Mám to vlastně z toho všeho tak nějak nejradši. ty 3 hodiny denně si najít čas, jako nemám ho samozřejmě.
0: Tak to není ale úplný to... koníček, to je součást tvého kreativního žití, denně píšeš.
1: Ne, nepíšu denně, ne, to ne, to ne. To ne, to právě, že to psaní je, jako i ten román jeden, který jsem teda napsal, i to potřebovalo vlastně mít 2 měsíce nebo 3 úplně jako jiný režim. Kdo jako píše, tak ví, že jenom dostat se do toho stavu, že to člověk jako může začít dělat, trvá hodinu, pak to vydrží člověk dělat 3 hodiny velice intenzivně, ale nesmí pípnout ani mobil, nesmí vlastně člověka nic vyrušit a pak tak ještě se z toho dostává člověk tak třeba 30 minut. Takže ono to je práce na 4-5 hodin, a to, ale nikto nesmí být okolo, nikto nesmí, jako úplně intimná, tak to je vzrušující a krásné.
0: Asi nemají chalupu, nebo máte chalupu?
1: Máme chatu,
0: a ty
1: máme chatu
0: manuálně zručný
1: člověk. Na kocábě, sám ji trošičku opravuji.
0: Prosím
1: mám tě. Přímořeznou pilu vlastním brusku a tak dále. To
2: se mi nechce věřit.
1: Ano,
0: mě taky ne.
1: Ano. Teď už ale, jelikož ji opravuji sám, tak je už ta chata je vlastně připravena na to, aby anglické slovo wrecking ball, čili taková ta černá koule, kterou jeřáb donese na bourání domu, jak víte, kterou myslím, tak ta chata je zralá na to, aby teď přišla tahle černá koule, zbourala ji a nechali jsme si tam něco, až jednou si to budeme moc dovolit. Tak to, děti to tam mají rádi, my to tam máme rádi, akorát prostě je to, jak by, krásné české slovo, je to sflikované riadně. Teda.
0: Veroniko, a cestování je tvoje vášeň, tvůj koníček, vůbec, Izrael, ne? To je teď tvá země.
2: Ano, to ano, ale jinak můj koníček je také psaní, takže já letos třeba píšu 2 knihy, ale přesně já jsem strašně ráda, že to Martin říká, já furt nemůžu najít ty hodiny, kdyby na mě nikdo nepromluvil. Moje první kniha, kterou jsem nikdy nedokončila, se jmenovala A mami a nikdy jsem ji nedokončila, protože vždycky jsem začala psát, se ozvalo A mami, můžeš mi říct? A následovaly dotazy dětí. Tak teďkon se to jmenuje o svaté zemi, nemenuje se to o svaté zemi nesvatě, ale jmenuje se to o svatém nesvatě. A ráda bych vlastně udělala takový jako knihu fejetonu, už jsem podepsala smlouvu, o tom, co jsem si myslela, když jsem byla mladá a co jsem si o svém životě myslela poté, co jsem navštívila svatou zemi. Protože ta svatá země opravdu... Je to nějaká pouť a asi by ji měl každý prostě ve svém životě vykonat. Netušila jsem vůbec, co to pro mě bude za velké téma. Protože doteďka jsem pořád jenom někomu sloužila. Pořád jsem jenom mila nějaký botičky a vařila nějaký večeře a učila se nějaký text, který jsem tak nějak řekla a zase jsem utíkala domů mít ty botičky a vařit ty večeře. A vlastně jsem si s hrůzou uvědomila, že jsem ve 23. porozením prvního dítěte naskočila do nějakého vlaku, v kterým jsem do svých 55 jela a vůbec jsem neměla čas žít. Furt jsem jenom točila. Já jsem natočila, já nevím, 500 filmových a televizních rolí. Já jako vlastně, ani tím, že jsem nechtěla být herečka, tak mi to vlastně bylo fuk, jo. Víc jsem prožívala těch 5 porodů svých dětí a víc jsem prožívala ty neúspěchy dětí a prostě nemoce.
0: Milostné vzněty taky.
2: A milostné vzněty a všecko. A teď vlastně poprvé jsem jakoby se dostala z dosahu té rodiny, jenom z tou nejmladší. A najednou jsem byla rok a půl v zemi, kde jsem najednou mohla začít přemýšlet, vzpomínat. A najednou jsem zjistila, že jsem ten svůj mozek zastavila v těch 23, pak jsem sloužila. A teď vlastně najednou se můžu na ten svůj život podívat z této optiky návštěvy svaté země.
0: Takže teď zazní nádherná hebrejská píseň, v Izraeli ji všichni znají.

0: dozněla Havana Gila, slavná hebrejská píseň o radosti ze života. To by se stýská po Izraeli.
1: Mně se stýská po Izraeli. V Izraeli se nepřipíjí na zdraví, ale lachaim na život. V Izraeli je strašně cítit láska k životu. Je to země, kam je potřeba jet si odpočinout od Evropy, protože tím, co ten národ zažil už od Starého zákona přes Hitlera, tak je to vede k strašné skromnosti a k strašné radosti z každého okamžiku. A v Izraeli se říká, že každý den je dost dobrý na to, aby se stal vaším svátkem. A to je samozřejmě věc, která mi tady chybí. Tady v Čechách, kde myslím, že si toho života, jako kdyby si lidi tolik nevážili. Tady boj o život se teď stal vlastně podivným politickým bojem a trošku se zapomnělo, že jde opravdu o život. Ale v té Izraeli, ač mají teď čtvrtý předčasný volby během 2 let, tak prostě boj s covidem je věc boje o život, kterého si vážejí. Toho života po těch velkých ztrátách, co měli díky holokaustu, tak si prostě vážejí každýho života. My prapodivně ne.
0: Tak a co máme před sebou? Naše hodinka se pomalu blíží k závěru. Na co se lze těšit?
1: No já se hrozně těším, až začne hrát divadlo Ungelt, protože můj syn Vincent tady hraje a musím říct, že tady chytil takovou zvláštní, asi to, co vy jste měl v mládí. On z něho je avantgardní umělec a on odmítá hrát kdekoliv jinde. A když mu volají z televize a nabízejí mu seriál, když mu nabídli pohádku v české televizi, seriál na jiné televizi, a on prostě, pro něho je všecko málo umění. A já jsem z něho úplně zoufala, protože myslím si, že už za chvilku možná i sní stůl a židle, protože prostě nebude mít vůbec žádný peníze. Ale Ungelt je taková laťka umění v Praze.
0: Ale tady se nehraje zadarmo, Veroniko.
1: Ne, ale vy nehrajete, takže já se těším, až otevřete a budete hrát. Ale já tě jenom chci vlastně teď ti pochlebovat tím, že pro mladého herce moc hrát v Ungeltu je tak vysoko si postavit laťku, že se prostě pod to žádná televize už jako nevejde, protože ta laťka je tak vysoko, že on prostě odmítá jakékoliv jiné spolupráce, protože Ungelt je Art of Prague.
0: Čičváku, lepší tečku za touto hodinkou, promiň, nevymyslíme. Takže
2: já děkuji, že jsem tady mohl s vámi být. Veroniko, budu se těšit, až zas spolu začneme něco dělat, protože bych se na to těšil.
1: Já moc děkuji i Martinovi a samozřejmě děkuji divadlu Ungelt a Milanovi za pozvání a vlastně se omlouvám, že jsem byla taková lavina.
0: Prosím tě. Buďme jací jsme.
2: Lavina je kompliment, Veroniko. To přece.
1: Když to přežijete, tak ano.
0: Takže se loučí. Přežili jsme Veronika Žilková, Martin Čičvák, loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce pořadem Milan Hein. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku dnešní sestavy vlídných tónů. V nich bych se dovolil vrátit ke smutné zprávě, kterou přinesl závěr letošního ledna. Ve věku 86 let zemřel veleslavný autor filmové hudby Michel Legrand. Ten byl bez pochyby velkou a váženou osobností nejenom francouzské hudby 20. století a významně vstoupil do její větve klasické, filmové, jazzové i populární. Rodilý Pařížan Michel Jean Legrand pocházel z muzikantského rodinného prostředí. Jeho otec Raymond Legrand byl uznávaným hudebním skladatelem a dirigentem. Maminka, napůl Arménka, Marcel de Miquelian, byla sestra skladatele Jacquesa Eliana. Absolvent konzervatoře v Paříži Michel Legrand se nejdříve v mezinárodním měřítku prosadil jako pianista. Výrazný vliv na jeho kariéru měl pobyt v Americe, kde se potkal a spolupracoval s velkými hvězdami, jako třeba s countryovým zpěvákem Frankie Lanem nebo jazzovým trumpetistou Milesem Davisem. Nedlouho potom byla použita Legrandova nahrávka slavné skladby Bixe Beiderbecka In a Mist jako hudební doprovod k novátorskému celovečernímu dokumentu Amerika očima Francouze. A tím de facto začala nesmírně úspěšná umělecká dráha Michela Legranda, co by nejenom interpreta, ale především autora filmové hudby. Michel Legrand byl v silném spojení s režiséry tvůrci francouzské nové vlny, jako například s Jeanem Lucem Godardem či Agnes Vardovou. A už v 60. letech se stal Michel Legrand ve světě filmové hudby pojmem. Malý výběr z jeho slavných melodií vám nabízíme k poslechu v podání dvou elitních orchestrů, André Costellanece a Jeffa Laua. A Jiří Kasel vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Orchestr Angličana Tmavé barvy pleti Jeffa Lova, rodáka Stone Mordenu, zahrál ústřední melodii z filmu Léto roku 1942. Jehož děj je umístěn na ostrov Nantucket ve státě Nová Anglie, kde tráví prázdniny s rodiči tři pubertáci Hermy, Oski a Benji. Film byl natočen v britské produkci v roce 1971 a proslaven byl především působivou hudbou Michela Legranda, který se dále prosadil coby skladatel filmy Slečinky z Rochefortu, Tři mušketýři nebo případ Thomase Crowna, z něhož vzešla stále oblíbená písnička The Windmills of Your Mind, kterou u nás zpívala Helena Vondráčková s textem Zdeňka Borovce pod názvem Můžeš zůstat, můžeš jít, známý ale také v novějším zpracování se zpěvem Hany Hegerové. Nyní si můžete poslechnout v rámci dnešních vlídných tónů na Českém rozhlase České Budějovice v podání orchestru André Costellanece, kterýžto dirigent dosáhl velkého úspěchu v Americe, ovšem jeho původ sahá do Ruska. Narodil se jako Abram Namovič Costellanec v Petrohradě. A teď už se můžete zaposlouchat do krásné Legrandovy hudby v podání orchestru André Costellanece.

V podání orchestru André Castellanet se zazněla hudba Michela Legranda z filmu Tři mušketýři. Ve finále dnešních vlídných tónů bude Michel Legrand, nositel 3 Oscarů a 5 hudebních cen Grammy, který před několika týdny opustil tento svět, zastoupen také jako kapelník, ale samozřejmě rovněž jako autor. Jeho orchestr natočil slavnou skladbu I Will Wait For You, Budu čekat na tebe, z úspěšného francouzsko-německého muzikálu Paraplíčka z Cherbourgu. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

aç kırbaç gitani. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

vítáme vás a Jando, zaspívej papoušku jeden péřovej, tady šla sousedka s pejskem. Tak co ten váš šimráček dělá? To ještě byly ty hezký dny toho babího léta, kdy Janda byla s klecí venku.

co ten váš Šimráček dělá? No, Žaninko, řekni, co děláš, Šimráčku? No jo, toto letí. Už jsme tady zase s naším pořadem a vítáme vás. Nebo už jsme to říkali, já mám tu, jak se tomu říká, ta nemoc skleróza, skoro.

zim dokáže pěkně vonět. To se dělali touhletou dobou hluboký orby v Pavlíkově a všude ve vesnicích. A to ta zoraná země tak voněla, když do ní napršelo. A listí spadaný tlelo a taky vonělo. A z každého stavení vonělo právě to, co se vařilo, když bylo kolem oběda, a to byly takový vůně, jen si vzpomeňte, když se někde pekly škvarkový placky na kamnech. Sliny se mě začaly zbíhat úplně. Škvarkový placky. To, ta teplá škvarková placka, která se tak hezky lámala, protože vždycky se nahoře udělala nožem taková mřížka, aby to šlo dobře lámat, a když tam byla ta pečená škvarka v té škvarkové placce. To bylo takový nasládlý těsto, maštěný sádlem zřejmě. No vůbec na plotně se dělali takový dobrý dolky.

co pak nám dětem stačil třeba, když jsme měli velký hlad, tak nám stačil chleba, ukrojený krajíc chleba a namazaný hořčicí. A když jsme k tomu mohli přikusovat jabko zrovna utržený ze stromu, nebo když bylo spadaný a už třeba bylo i přešlý mrazem, tak jako kdyby to jabko bylo takový myši ho třeba mohli klidně okousat kousek toho jabka. To nám nevadilo. Jsme měli v kapse nůž, to jsme odkrojili a teď jsme to jablíčko, vonící, červený, když to bylo panenský, nebo soudek, přikusovali k tomu chlebu. To byla dobrota. No jo, ale pečený placky, škvarkový, jo, na vůbec naplotně ty dolky, co se dřív pekly. No je to vůbec možný, že dřív byly takový dobroty? Všecky ty druhy dolků, co se pekly naplotně? V dolky sladký, s povidlama, posypaný tvarohem, nastrouhaným, bílým, krásným a ještě politý ty středy smetanou. No, pozdrav teda, jak říkala babička, ta nebrala, já už jsem chtěl říct, ale babička říkala, neber nikdy boží jméno nadarmo. No jo, ale již ono to bylo tak dobrý, tyhle ty dolky s těma povidlama sypaný tvarohem a ještě politý smetanou, ze skořicí s cukrem nebo s perníkem nastrouhaným. Vzpomínáte si na ty dobroty? Jako talíř velký, kynutý dolky. Měli takovou jako do zlatova byli vypečený, protože ty kynutý dolky s takovýma, mně se opravdu zbíhají sliny, s těma velkýma dírama, jak se lámali do rajský vomáčky, místo knedlíku, nebo do koprový vomáčky, nebo do cibulový vomáčky.

to všecko byly chutě. Když bylo poledne, tak to jsme čuchali, co se kde vaří. To jsme si říkali, a je, u Kopeckých dělají cibulovou omáčku, u Černých mají koprovou. No jo, tamhle zase dělají rajskou. No co tady? Co tady u Vítů? Možná, že dělají mléčnou polívku. Mléčná polívka byla dobrá, cibulová polívka, zapražená polívka s cibulkou, nebo bramboračka se zeleninou a krupková polívka. A hrachová kaše byla dobrá a chlupatý knedlíky, takový zvláštní, to byl zvláštní druh knedlíků z bramborového těsta nebo z čeho to, no to všecko. A na Chodsku, jak o tom poslední dobou mluvíme, často na Chodsku, tam dělali zelí kyselí dobrý, teta Dorla do toho dávala vždycky brambory do toho zelí, nastrouhaný. No to byla dobrota teda, takový zelí chodský zelí, ještě kousíčky špeku v tom byly. To jsme se rozmlsali tady, ztracený vejce v koprový omáčce, to taky byla dobrota, protože maso bylo málo, kdy jenom v neděli trošku. A nebo třeba, když se zabila slepice, tak slepice na paprice, králík na paprice, brambory pečený ve šlupce, jo, v troubě, z trouby vytažený a na loupačku a k tomu, když se pilo podmáslí. To jsme se tady s Žandor rozvášnili, ta na mě kouká, jak tady slintám blahem. Papoušku, máš tam co zobát v těch tvých krmích?

Žaninko, ona se vonipuje. Už jsem tě někdy vyprávěl o hůrce, po tom kopci na jihovýchodní straně za Pavlíkovem, za Potůčkem. Nahoře, až nahoře stála bílá zeď hřbitovní márnice, takovýma velikýma dvěma podlouhlejma oknama se koukala jako dvě oči. Takový memento mori to bylo, jak ta márnice koukala na celou ves. Lidi sice dělali, že i tu márnici nevidí, ale často jsem slyšel, když třeba koupali husy u rybníka, nebo šli z Konzumu, nebo něco kupovali v Konzumu, kde já jsem tak rád okouněl a pozoroval jsem buď pana Kučeru, nebo pana Síkoru, že z ničehož nic každá ta paní řekla, fuj, to na mě šáhla smrť. A oklepala se.

ale ta hůrka. Potom přes kopec a přes louku byla cihelna. To vám taky slibujeme, že tam někdy půjdeme. Do cihelny, kde už se dávno nepálily cihly. Ale všecko tam bylo jako dřív. I kousek kolejiště, dva vozejky, kovový sklápěcí, železný tedy, pece, kde se pálily cihly a vysoký komín s hromosvodem. Ale zůstaňme na té hůrce. Ta hůrka, to byl svět sám pro sebe. To bylo takový, ale opravdu hezký, takový dětský království, takový akorát na hraní. Ten kopec nebyl veliký, ze severní strany se šlo po takový pěšině mezi hruškama a tam se tak hezky sáňkovalo, když napad sníh. No a potom jsme mohli pokračovat rovně a vejít takovejma rozvrzanýma železnýma vratama, který vždycky tak žalostně zavrzali. Buď jsme mohli vejít na hřbitov, když jsme třeba šli já s maminkou nebo s babičkou na hrob zalejvat nebo vyměňovat kytky ve váze nebo podívat se, jestli už pivoňky kvetou na hrobě babičky. Jak to vypadá na hrobě táty? Tam vždycky vítr porazil vázu. No, buď jsme teda mohli jít na hřbitov, kde bylo spoustu krásy, sochy andělů a smuteční vrby tam byly vytesaný do kamene, ty nápisy na hrobech, jak byly dojemný. Všecko, co jsem miloval, nám osud vzal, nebo něco takového.

mohli jsme taky hned před hřbitovní zdí odbočit doprava a seběhnout po pěšince dolů. A tam byla merglová skála z takového červeného drolivého železitého kamene. No tam to bylo pěkný. Tam byla taková rovinka, obehnaná kolem dokola velikejma, zaoblenejma. To nebyla ostrá skála, jako jsou kameny, takový ty. Ten lom, kde se lámaly kameny na stavby, ten byl o něco níž. Ale tam nahoře byl zbytek zvětralý, železitý, červený skály, jsme tomu říkali. No jo, ale my jsme si do té skály mohli udělat takový pícky. Kouskem železa, třeba velikým hřebíkem nebo kramlí železnou, si tam každej mohl udělat takovou, no, takovej tunílek, malej, aby se tam do toho tunílku vešla jenom krabička od krému na boty.

A teď v té skále byl jeden tunýlek vedle druhýho, protože každý jsme tam museli mít ten svůj tunýlek, tu svoji pícku. Tam se odehrávalo něco, na co tak rád vzpomínám. To bylo něco úplně, co nám připomínalo vzdáleně, jak to asi mohlo vypadat v pravěku. Protože my jsme do toho tunýlku vždycky zasunuli tu plechovou krabičku od krému na boty. Jsme si obvázali drátem a udělali jsme si tam takový držátko, aby nás to nepálilo. Protože do té plechovky jsme dali směs vzácných, voňavých věciček. Kousek mechu, tam musel být, suchýho mechu, to jsme si předem museli nasušit. Někde na takovým místečku pod kamenem, kam třeba nepršelo. Na kousek mechu jsme dali kousek pryskyřice, tu jsme někde našli, na borovici. Tam byly taky pár borovic vedle skály, borovicová pryskyřice. Když se uloupne, to byla vůně veliká.

No a potom jsme u hřbitovní zdi vždycky našli kousek svíčky, vyhozený, nedohořený, nebo takový ty zbytečky, ty špalíčky těch svíček, který už dál nehoří, protože knot už tam nebyl. No a to byl kousek toho bílého, zažloutlého parafínu. A teď jsme z toho udělali takovou hromádku. Zapálili jsme to, protože mít sirky, nůž, po případě baterku, zvětšovací sklo, tušku a kousek papíru, to snad každý pořádný kluk měl vždycky v kapse, tyhle ty věci.

my jsme zapálili ten mech. A on začal doutnat. Najednou se roztál ten bílej parafín a už to splálo větším takovým plamínkem. Nejdřív to skomíralo takovým, to byl plamínek ani ne centimetrovej. A když se roztál ten vosk, ten parafín, tak ten mech se nacucal tím voskem a začalo to hořet větším plamínkem. Ale to ještě nebylo to pravý. To pravý teprve přišlo, až když se začala škvířit ta pryskyřice z té borovice. Tak to začalo ten plamínek najednou zčervenal a my jsme to hned šoupli do té pícky, do toho tunýlku v té skále a teď jsme to buď klacíčkem, nebo druhým takovým drátěným pohrabáčkem, to byly všecko takový drobný, droboučký věcičky. Jsme to všelijak obraceli, ten náš poklad v té prázdné krabičce od krému, že byl jednou nahoře třeba kousek té pryskyřice a vzplál ten kousek pryskyřice a zavonil. Potom tam byl zase kousek mechu. Zase jsme to obrátili, aby byl nahoře kousek parafínu, který už se pomalu roztával a udělal z toho takovou tekutou, vonavou, tak se to pohybovalo a najednou to hořelo celý. Celý to takzvaně kadilo. Taky tomu obřadu jsme říkali kadění. Protože jako z kadidla, když jsme to vídali třeba, když kněz, pan hrobník, když se někdo pochovával, tak kadidlem mával třeba nad hrobem a vonělo to kadidlo, ale to naše kadidlo vonělo mnohem a mnohem líp, protože tam voněla ta pryskyřice a ten vosk a ten mech. A ono to čadilo a ten, kdo měl tu jeskyňku nejvíc očazenou, tak ten sklízel největší obdiv. Takže když se snášel takovej ten dušičkovej soumrak koncem října, začátkem listopadu, tak my jsme tam nás bylo na takovým plácku kolem té stěny, té merglové skály, u těch pícek, těch malejch pecí, který jsme si tam tak pracně vždycky ty tunýlky vydlabali. Tam byl Květakopeckej, Oda Jendelojc, Pepík Vosikojc, i holky tam byly, Věruška Hamouzojc, Jitka Ledvinkojc, Milena Liškojc, Pepík Sojka tam byl pořád, Pepa Tyšer, Vláďa Kopeckej, i kluci Jirkovskej, Ota Kotík. No každej touhletou dobou chodil kadit. No kadit. No, jak tomu jinak říct, my jsme to jinak ani nepojmenovávali, protože to byl takovej rituál dětský, vonavej, jak se to škvířilo a ten kouř zabarvoval tu červenou skálu. Ta postupně hnědla, až tam byly úplně od těch plamínků takový černý proužky. No a kdo měl nejzačernalejší tu pícku, tak, jak jsem řekl, ten sklízel největší obdiv.

když už hodně se začalo šírat a už bysme měli bejt doma, tak jsme měli připravený víčko od té plechovky na boty a to jsme právě za ten drátek museli vyndat z té pece malinký, položit to na zem a přiklopit na toto víčko, na tu rozpálenou krabičku od krému, která tak voněla a v tu ránu bylo po ohni a v tu ránu obřad skončil, ten posvátnej, kdy každý se koukal do toho malýho svýho ohýnku.

budeme muset i celý vysypat, vyčistit a dávat tam zase všecko znova začít. Tam budeme muset naskládat znova ty věci. Kousek mechů, kousek parafínu a kousek pryskyřice.

Pracívali jsme se domů takový provoněný. Provoněný, ono to tak hezky voní, hlavně ta pryskyřice borovicová. Musím se tam podívat na tu skálu, jestli tam jsou nějaký zbytečky těch našich dětských pecí, když ono je to tak dávno. Ale bylo to takový romantický a dětsky něžný.

Před náma byla cesta domů, to jsme mohli jít kolem potůčků, každých pár kroků tam byly takový tůňky z betonu, kde příštila z polí čistoučká voda z melioračních trubek. Ta vyústěvala do toho potůčku, ve kterým plavaly malý rybičky mřenky. Kvetly tam blatouchy na jaře.

No ale to už se snášel soumrak pod zimu na ty louky. Blatouchy už byly dávno odkvetlí, jenom tam zářilo tu a tam jako zlatá krůpěj, taková pozdní nějaká pampeliška a smeklice a odkvetlí bodláky. V dálce na polích se černaly třeba hromady ořezaných lupení, když někdo tam měl burgán a sklízel krmnou řepu. To byly ty políčka takový uzoučký, malý, rozdělený kvetoucími mezemi s takovou hutnou, hustou, zelenou, voňavou trávou, kterou ženský tak rádi vyžívali srpama. Nebo někde stály opuštěný kozlíky, na některých ještě byla třeba trošičku vojtěžka, suchá, kdo to nestačil ještě odvíst. No prostě ta příroda se už připravovala na zimu. Všecko to bylo takový malebný, posmutnělý, ale krásný. Někdo měl zase na poli třeba v řadě, jako když střelí hromádky hnoje, který ten hnoj přivez a že ho druhý den, jestli bude hezky, rozhází. Vidle má to babička tak uměla hezky. Já jsem to jednou, divo toho, nech to, neumíš to, to musíš hezky, stejnoměrně, protože hnoj to bylo bohatství, dobrý hnoj. To děda si na tom zakládal na kompostu. No, a už jsme došli k prvním stavením a v konzumu u pana Sýkory se už svítilo. Jinak ještě ne, protože se držela černá hodinka. To se rozsvěcovalo až pozdě, ale v konzumu tam šla zář. Tam ženský štěbetali, nakupovali. Před konzumem stál kočárek. To jsme do toho koukali, hlavně holky. Ty by nejradši si s tím miminem hráli jako s panenkama, ale jak to ty mimina, ty dětičky malý voněly. Možná pudrem značky Sipsy. Každý kočárek

Tomu jsme jako děti tak rádi si přivoněli, protože to byla vůně toho vypraného čistého prádílka. Ono to tak jako mrňoukalo to mimino. Nebo některý i řvalo a brečelo. A to hned holky se vrhly na kočárek a že prej ho budou houpat, než přišla jeho mami.

Tak jsme šli dál, šli jsme kolem rybníka, tam už nebyla ani jedna husa, ty už byly všechny doma. A naší ulicí jsme šli nahoru. Kluci Kepartovic zmizeli doma, nejdřív Zdeněk Ledvinkojic, potom kluci Kepartovic, potom Pepík Vosikojic, Jindra Vítojic a Láďa Hladkojic s náma byl. A ještě Jirka Čadek taky, který bydlel dál. No, ale viděli jsme u Hladků, tam to zase vonilo petrolejem, protože pan Hladkov byl hodinář a pan Hladkov, oni neměli elektriku, protože jim na tu elektriku nezbyly peníze, takže tam se svítilo petrolejem, tam to tak hezky vonilo. A pan Hladkov, hodinář, mistr, byl sehnutej. Bylo vidět, že má na voku trubičku, to byla lupa, a dvě petrolejové lampy, jednu zprava, druhou zleva, se zrcátkama, aby měl co nejvíc světla, protože zrovna asi zakládal novej vlásek do hodinek. Vlásek, to byla taková ta malinká spirálka v kapesních hodinkách. To bylo jediné světlo v naší ulici. U Franku, u Jardy tam taky byla tma. Všude se držela černá hodinka. Ani u nás jsme ještě nesvítili.

u nás u dědy zářila barevná stupnice rádia. Oranžová žárovička, modrá, zelená, žlutá. To byly vlnový rozsahy. No a to byl ten poklid toho večera, kdy ještě babička dělala poslední práce na dvoře, třeba zrovna byla ve chlívě a hádala se s těma potvorama, krávama, ale děda ten už vychutnával takovej smradlavej tabák z fajfky. Dětku jeden, kdo to má čuchat? No jo, ale tenkrát nic nebylo po válce. Ale děda to... jak jako pukal takhle. A hodiny tikaly. Velký, vždycky hrkli každou čtvrt hodinu. A byli každou celou hodinu. A rádio hrálo nějaký valčík. A jako kdyby v duši každýho panoval takovej pokoj. Nikdo se nikam nehnal. Nebylo taky kam se hnát. Zvlášť na takový malý vesnici. Jako kdyby se čas zastavil.

No a víte, na co jsem se těšil? To jsem odkoukal od babičky. Bílý kafe, Žaninko. Žando, ty máš svoje chutě. Ta si dokáže vyžebrat všecko. Bonbonem počínaje a třeba bábovkou konče, viď, Žanino? Papoušek rozmrsanej teďko začal líst po kleci. Až do teďka byl hodný a teďko nám začne tady dělat rotiku. To už vidím. Jo, jsem málem zapomněl to, na co jsem se těšil, že budu mít k jídlu. Když přijdu takhle z té obřadné činnosti, kdy jsme tak jako dráždili každý ten svůj plamínek v tom malým dětským kadidle, udělaný z krapičky od krému na boty, tak jsem se těšil, že mě maminka do takového velikého hrnku udělá bílý kafe z praženého žita, jak to tak babička pražila. A do toho kafe, že si nalámu krajíček chleba. Nic jiného babička nevečeřela. Jenom kafe s nalámaným chlebem. Každý den. A mně to taky tak přišlo k chuti. Hlavně, když jsme s klukama si hráli a člověk přišel takovej rozlítanej, takovej žížnivej a vyhladovělej. No, najednou už před mnou ten hrneček stojí s tím, a já si tam lámu ten chleba, teďko to kafe bylo takový teploučký a najednou to začalo. To si jednou vzpomínám, no to teda byla bolest. Co, chlapče, to děláš? Co tak vzdycháš? Bolí mě zub, mami, bolí mě strašně zub. Vokaž kterej? Otevři pusu. Tady ten takhle. No jo, šestka. Tam je kas, chlapče, to musíme k zubaři. K dentistovi. A už najednou ten krásný den potemněl, protože druhý den odpoledne autobusem pojedeme do Rakovníka k dentistovi, který někde tam na zátiší má ordinaci, na zátiší, no, hned vedle náměstí.

Hezký to bylo. Kousíček, ona nesmí čokoládu. Viď, ale dostaneš. Malinký kousíček, když zaspíváš hezky. No dál. To nebylo moc hezký, tedy to ne. To tě nemůžu dát. Jo, Žaninko, ty se máš, že nemáš zuby. Poslouchej, jak jsem potom šel druhý den k tomu zubaři. Víš, no jo, tenkrát nám zakazovali cucat bonbony, že prej se kazí zuby. No oni byli takový, no po válce, turecký met, no to bylo sladký, to bylo hrozný. Nebo cukrová vata, jak jsme byli oblemtaný takovou tou růžovou, jak to namotávali v takovým velikým bubnu na takový šprejle. Nebo špalky cukrový, sladký, který byly takový duhově barevný žilky. V tom byly, vzpomínáte si, to bylo, to tak hezky vonělo. Ten krámek na pouti, když tam prodávali tyhle ty dobroty, jo, ty laskominy, ty sladký všelijaký. No, nebylo toho moc po válce, ale nicméně je špalek takovej, kulatej, asi mohl být tak 3 cm. No měli jsme toho plnou hubu, viď, Žando? Museli jsme jíst rybí tuk, Žando. Generace rybího tuku. Aby jsme měli dost vitamínů a aby nám prej sílili kosti. Žíci rybího, no to teda bylo hrozný, Žaninko. Ty tady koukáš na tu čokoládu, viď? Zaspíváš? Tak zaspívej, dostaneš kousíček, dělej. No... už si vyžebrala čokoládu, no tak trošičku tě dám, ale víš, že to máš zakázaný.

To u nás na Hůrce to vonělo mechem, to naše kadidlo, a tady to voní nějakým lizolem nebo čím. A z toho plamínku nejde vůně pryskyřice, ale taková nějaká chemie, jako kdyby to byl líh, který se tam pálí. Je a ta vrtačka. Šlapací. Elektrická je tam taky na zdi s takovým malinkým motorkem. Na ramení, který se vytahovalo jako, když se hodně kleští dá dohromady, jako v Pavlíkově byl na takovým cik-cak stojánku, mikrofonek v hovorně nad telefonem. Takovej pantograf se tomu říká. Tak takovou vrtačku tam má taky. Pan doktor, pan dentista, pan zubař. Já ani nevím, jak jsem mu tenkrát říkal. Snad jsem mu neříkal nic, protože jsem byl z toho tak vyděšený. Ale ten motorek prej nejde. Tak to budeme muset udělat šlapací vrtačkou. A teď vidím ten stojan těžkej s tím šlapákem dole. Celý černej, zlatý linky na tom jsou. A tam je napsáno na tom, kde ta vrtačka byla nejsilnější, tak je napsáno zlatým písmem Doriot. Doriot. A samý řemeny kožený.

Tak sokolíku, otevři tu pusu, ať se podíváme. Joj, to bolí, píchnul mě do toho jehlou. No, tady to máme, tak to vyvrtáme. To jsem seděl v takový židli, kožený, ošoupaný. A hlavu jsem měl ležet na takových jako dvou sluchátkách. Černých, kožených, tak vypolstrovaných. Cvak, cvak. Takový držátko dřevěný měl, to bylo asi z ebenového dřeva. V tom vyměnil, zastrčil takovým krásným cvaknutím ten vrták, začal šlapat. Ona se ta vrtačka tak rozbručela, jako čmelák. Takhle to vypadalo, už se tam v tom zubu ten vrták zakusuje a mě to rozklepalo celou hlavu, protože on se netočil asi dost rychle. Já jsem se začal vrtět v tom křesle, on přestal a řekl, to vaše dítě je asi na nervy, že jo? Ale není, Jiříku, drž, říkala maminka, pojď sem, já tě takhle budu držet hlavu tam zvrácenou, co chvilku to bude. Je, jak za jakou chvilku, ono se to zdá všecko tak dlouhý. Zase mě to rozklepalo celou hlavu a potom balónkem do toho fouká nějakej teplej, voňavej vzduch, sice to byl, ale nicméně to stejně to bolelo. A už se blombuje a už se to hladí a už tam ta vrtačka visí a už vím, že mě vrtat nebude, pan zubař, pan dentista, pan... Tak to máme hotový, chlapče. Bolelo to? Jsem řekl, bolelo. Že je ten chlapec nějakej choulostivej? Ale není, říká maminka. To víte, je poprvé u zubaře. Tak maminka zaplatila, nebylo to ani moc drahý.

Pět smyslů. Pět smyslů má člověk. Jak v nás vůně můžou vyvolat vzpomínky? Třeba zrovna ten plamínek hořící vedle stolečku se zubařskými instrumenty. Tak zvláštně vonívával. To je celý svět vůní. Vůně světů, svět vůní. Poprvé, když jsem přišel na Vltavě na parník, jak ten parník voněl těma nátěrama z kotelny, tím škvířícím se šmírem a uhlím. No jo, ale vůně lesů. To jsem mohl jít se zavřenýma očima Saneckou horou. Jinak voněl vosíkovej les. Jinak březovej les. Na začátku byly modříny, ty taky voněly jinak. Potom dál borovice, ty voněly po Pryskyřici. Smrky taky voněly. A verpány modříny taky voněly jinak. Tam, kde jsem nacházel vždycky hříbka, to byl takovej malej ráj. Tam bylo hodně mechů. Tam to taky vonělo takovou zvláštní sváteční vůní. Málo kdy, když jsem tam přišel, tak tam hříbek na mě nečekal. Málo kdy jsem odcházel s prázdnou, to jsem nesměl nikomu říct, kde nacházím hříbka.

co je to v nás tak hluboko uložený, že těm stromům máme takovou úctu. Možná, že už je to od pradávna, že ty stromy nám poskytovaly ochranu, útočiště, byly zdrojem tepla. Když se strom porazil a spálil, dávali stín. To je jako s tím ohněm. Takový ty pravěký pudy jako děti, když jsme tam na hůrce, to naše kadidýlko, v té malinký jeskynce, v merglový skále. To je to tajemný, co si, co je v nás, co nás všecky převyšuje. Co někdy se v nás ozve jako takový znění skrytejch, nejhlouběji skrytejch strun. Teď jsme to řekli skoro okřídleně básnicky. Vidíš, Janinko?

pět smyslů máme. Smysly jsme obdarováni a smysly to jsou vlastně živly, které v nás jsou. Oni nás obohacujou, ale taky nás ovládají. Já když si vzpomenu, když jsem hrával na buben s naší kapelou, je to ty vůně těch tančících dívek a žen, jak s náma, s těma muzikantama, jak to s náma šilo.

Několikrát s náma jel hrát Ladislav Čepelák, kantor z Akademie výtvarných umění. Učil mě grafiku. Ládíček, on taky dřív hrával ve veltruský kapele z Veltrus. Byl. Ten to taky tak dokázal prožívat. Častokrát si i půjčil trumpetu a měl tak hezký tón. On potom později sám si stavěl, byl na to hrdej, housle. I myslím, violu si postavil s takovým vyřezaným hezkým krkem, kde byla hlava, takový hlava ženy v renesančním účesu. A Láďa ten to dokázal prožívat. Ten tomu říkal, to jsou řízky ze života. Taneční zábava, to je takový řízek ze života. A tón na trubku měl tak hezký, zrovna měl nejradši taky Polky Borovičkovi, Poncarovi, Vejvodovi. A Láďa všechny ty prožitky dokázal tak vtisknout do svého grafického díla, i když dělal jenom třeba lány polí, na kterých jsou zbytky tajícího sněhu.

No, Ladislav Čepelák potom později vychoval několik generací grafiků, protože učil na Akademii výtvarných umění. A vždycky, když jsme se potkali, tak jsme vzpomínali na ty krásné doby, když jsme třeba jeli nám hrát na máje. No a Láďa už od 9. října nás poslouchá od někud z těch slovy těžko popsatelných vesmírných dálek. Určitě nás Láďa slyší a určitě si to pochvaluje, tu davelskou polku, kterou měl tak rád. To je tak. Lidi nás opouští, ale zase jiní se rodí. Proti věku není léku, říkala babička, a už se začalo kácet i v našem lese.

vůně. Jak nás dovedou povznést vůně přírody třeba? Jakou dobrou náladu nám dokážou, nebo jako zase tesklivou náladu, ty podzimní vůně, ty přírody, která už se chystá k tomu dlouhému zimnímu spánku. Ke každému ročnímu období něco patřilo. K podzimu patřilo pasení husí, pečení bramborů ve vohníčku i jablek, pouštění draka. Ty draky, jak jsme dělali, ono to nechtělo držet to lepidlo z mouky. A všechno jsme si sami museli vyřezat, ty dřevěné latičky, to jsme se kolikrát tak pořezali. Ale hezky jsem ho vždycky měl omalovanýho, vždycky se ta tlama šklebila. A bábr lata byly taky pěkný. A po provázku jsme posílali tomu drakovi psaníčka. Jednou byl takový vítr, že mě ani provázek nestačil. A on se mě ten drak utrhl a já utíkal, až se zachyt ve vzorný zahradě do nejvyššího ořechu nahoru. Nahoru tam v té koruně byl a takovej potrhaný. A co s tím, vylez se tam nedalo? Tak jsem tam každý den chodil, jestli ho vítr neschodí, ale on už stejně by nebyl k ničemu. Potom sprchlo a ty vodové barvy se roztekly, tak ty jeho usměvavý oči byly takový roztekly, jako kdyby plakali.

No jo, každý rok měl svý kouzlo. Každá roční doba i to, ty naše dětský kadidýlka v těch píckách, na tý začervenalý merglový skále pod hřbitovem, to nebylo vůbec myslitelný, aby někdo šel kadit kadidlo na jaře, jako nebylo myslitelný na podzim šukat kuličky do důlku. Každý roční období mělo svý hry. Podzim draky, pásání husí, kadidla, jaro kuličky, dělání vodních mlejnků, pouštění lodiček z borovicový kůry vyřezaný, léto zase mělo svoje hry v rybníce a svoje ukopnutý palce a rozříznutý chodidla, protože vždycky něco, někdo, nějakej zlej člověk hodil do toho rybníka nějaký rozbitej hrnec, nebo třeba lahev. No, to jsme nemohli vůbec pochopit. To se třeba celý týden pajdalo, jak na to babička dávala, jak to obvazovala, dávala beraní pytlík a arniku, nebo mořskou cibul, aby ta rána se hezky hojila, aby ten hnis vytáhli tyhle ty byliny. Jo, a potom v zimě zase to byly jiný hry. Stavění sněhuláků a sáňkování a koulování se a chodění na návštěvu a hraní loutkových divadel, jak se to loutkový divadýlko vždycky stavělo někde v rohu místnosti, buď na židlí, nebo na malém stolku. To bylo dětství plný poezie. To už jsme tolikrát říkali, ale je to pravda, že jo?

Ale taky to byly časy. Třeba to jaro. To babička nosívávala. Ty zcvrklý jablíčka, to nebylo ovoce. Jako je teď ovoce, že klidně v prosinci si jdeme koupit nejenom rozkvetlý růže, ale i zahradní jahody, dobrý. To už je ta globalizace, vidíte. Že v kteroukoliv roční dobu dostanete dnes cokoliv. Jahody klidně v prosinci. Kdykoliv jsou tady ty zelený chřupavý jabka veliký. Třešně taky ve francouzský prodejně, když je Žaninka hodná, tak Milada jde koupit třeba za 5 korun jednu třešni v prosinci. No jo, ale za našich dětských let byl čas jahod a třešní jedině z jara. Potom přišel čas jablek, lusek, čas brambor vonících, který jsme tak rádi vybírali. Teď je to skoro jako v té pohádce o 12 měsíčkách, jak ta zlá macecha posílala Marušku do mrazu, do lesa, aby přinesla jahody. Vzpomínáte si na tu krásnou pohádku, jak prosinec, který vlád, udělal místo měsíci červnu a najednou všecko roztálo. A začalo to rychle kvíst a začaly jahody rozdávat a Maruška přinesla. Přinesla těm zlejím svým nevlastním sestrám v krutým mrazu domů jahody. To bylo v pohádce. A teďko na starý kolena, kdybychom se do té pohádky zase dostali. Vidíte, ta globalizace? No, globalizace. Všecko se to zmenšilo, i ten svět. Vytočíte číslo a zhned můžete zavolat třeba do New Yorku nebo do Sydney. Telefonem, to dřív z pavlíkovský pošty, než to pan pošmistr Ledvinka nebo Ráža, všecky ty banánky, všecky ty šňůrečky propojoval, aby jsme se mohli dovolat třeba do Skřivaně nebo do Křivoklátu panu Winklerovi, jestli má na skladě nějakou hezkou látku na šaty. Tak to bylo třeba na hodinu. Jsme tam čekali na poštovním úřadě. To teďko je to šup šup a... Pravda, čísel musíte točit hodně, třeba i 12, ale hned to vezme Anča v Chicagu třeba. Má galeristka.

Jo, tak to máme ten pokrok k našemu dobru, ne? To jsme se zase vydali daleko. Od ztracených vajec v koprových omáčkách přes škvarkový placky. Dolečky povidlový, sypaný nastrouhaným perníkem nebo s kořicí.

přes něžný plamínky našich dětských kadidel jsme se dostali k vrtačce se zlatým nápisem Doriot. To byla bolest. A až po krásnou polku Antonína Borovičky, která se jmenuje Davelská.

No a naše hodinka je u konce. Děkujeme vám za přízeň. Děkujeme vám za nádherný, láskyplný dopisy. Opatrujte se, abychom se zase setkali u našeho pořadu příště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: 350. díl pořadu Zlatá 60. To nám to letí. A to počítáme pouze tato naše víkendová setkání. Jak dobře víte, hodinku hudby 60. let můžete od 17 hodin slyšet na Pohodě každý den, ale v sobotu a v neděli jsem tu tedy navíc ještě já, Lukáš Berný, s krátkými komentáři k těm písničkám a interpretům, které posloucháme. Za chvíli se podíváme jako vždy v úvodu do kalendária, ale nejprve tedy první hity. Začínáme anglickou kapelou Dave D. Dozy Beaky McIntitch a jejich ovšem tak trošku španělském vonícím hitem Don Juan.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Haha, said the clown, Manfred Mann. No, já se dívám do kalendária na 17. květen. Co se v hudebním světě dělo? Roku 1965 bylo ukončeno neuvěřitelné dva roky trvající policejní šetření. Zda ve špatně srozumitelných částech textu hitu Louis Louis od Kingsman nespívá náhodou zpěvák nějaká oplzlá slovíčka. No, myslím, že dnes už by to nikoho ani nenapadlo řešit něco takového. Narozeniny má dnes třeba z muzikantů bubeník Bel Bruford, slavný hlavně díky kapelám Yes nebo King Crimson. Roku 1966 tohoto dne vystoupil Bob Dylan v Británii, kde byl sice nadšeně přijat s akustickým blokem svých písniček, ale když v druhé polovině pozval na pódium kapelu Band a spustili ten elektrifikovaný Big Beat, někteří fanouškové to tehdy úplně neskousli. Slavný je okamžik, když někdo z publika na Dylana zařve, že je jidáš. Až tak vážně to tehdy fanouškové brali, ten přerod akustického a elektrifikovaného Dylana. No tak my si dáme toho druhého. Queen Jane, Approximately.

It's a man's world. James Brown, muž obrovského talentu, ale jinak také člověk, se kterým to asi nebylo úplně jednoduché v osobním životě. Zejména k ženám se prý nechoval právě nejlépe, ačkoliv tahle píseň je vlastně poctou všem ženám. Brown tam sice popisuje, co všechno umí muž, ale vždy tu sloku zakončí tím, že bez ženy by muž nebyl absolutně ničím. No možná škoda, že to nevnesl také do svého soukromého života. To ten další zpěvák je, myslím, větší gentleman, i když se kolem něj dívky tedy také vždy točily. Tom Jones, dáme si jeho verzi hitu I Was Made to Love Her, takže jsme vlastně zase tam v češtině, to znamená, byl jsem stvořen k tomu, abych ji miloval.

A World of Our Own, The Seekers. Za chvíli z jejich domovské Austrálie přeskočíme do Ameriky a do příběhu písniček si dnes pozveme skupinu The Turtles. A to s písničkou, o které si prý vůbec nemysleli, že by z ní někdy mohl být hit. No a nakonec to byl přímo žebříčkový trhák. Ale to až za chvíli. Vezmeme to z té Austrálie oklikou, nejprve britští Kings a posléze americká skupina Martha and the Vandellas.

0: a na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Dnes se v příbězích písniček ponoříme do repertoáru skupiny, která si říkala Želvy, The Turtles. Zamilovaná písnička s dívčím jménem Eleanor. To bude skladba, která nás dnes zajímá. Ačkoliv často čteme, že tenhle ten hit měl být takový zamilovaný vzkaz směrovaný od Turtles ke zpěvačce Leslie Gore, zpěvačce hitu It's My Party, tak pozadí toho vzniku písničky bylo trošku jiné. Nehledě na to, že tedy Leslie by lásku chlapců z Turtles právě neopětovala, protože její srdce a city patřily ženám. Každopádně, poté, co single Turtles Happy Together doslova boural hit parády a zároveň další desky jako Sound Asleep nebo Story of Rock'n'Roll už se zas tak dobře neprodávaly, tak producenti a vydavatelská firma na kapelu tlačili, ať přijdou s dalším hitem a ať je to něco takového jako Happy Together. Hlavní zpěvák kapely Turtles Howard Kalen k tomu řekl, cituji,

0: Eleanor byla vlastně parodie na Happy Together. Nikdy jsme si nemysleli, že náš další single by mohl být takový hit. Vlastně to měl být spíš takový vzkaz té firmě, která nám neustále dýchala na záda, ať už uděláme další Happy Together. No tak jsme jim přinesli tohle, skoro bez změny akordů a se všemi těmi podivnými slovy v textu. A mysleli jsme si, že když to poslechnou, takže uslyší, že to je špatné a že nás zkrátka nechají na pokoji. Jenomže oni to nějak nepochopili a zdalo se jim, že to je vlastně dobrý. A pravda je, že zvukově to bylo dobře udělané a ta slova prostě asi nikdo nevnímal. No zkrátka ono to nějak fungovalo. Asi mě nic v životě nepřekvapilo víc než úspěch té desky. Říká tedy hlavní zpěvák skupiny Turtles Howard Kalen na adresu písně Eleanor. Úspěch to byl opravdu veliký. Top 10 v Americe, Británii, v Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu. Ta písnička vyšla na jejich koncepčním albu The Turtles Presents The Battle of the Bands, tedy Turtles uvádějí souboj kapel, kde každou písničku natočili pod jiným smyšleným názvem a v trošku jiném hudebním stylu. To album se po velkém úspěchu Eleanor velmi často přejmenovávalo právě podle tohoto jména. No a ještě doplním, že na Slovensku tu písničku pod titulem Mátoha parohatá přespíval Ivo Heller. Přespívali třeba ale také Ital Gianni Morandi nebo Američan Dean Torrance, polovina dvojice Jane and Dean. Ale my si samozřejmě pustíme ten originál od Turtles, Eleanor.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Dedicated to the One I Love, původně dívčí skupina Supremes, my jsme ale poslouchali tuto píseň v podání Mamas and Papas. No a teď tady mám Paula Simona a Arta Garfunkla. Paul Simon byl v 60. letech nějakou dobu v takové osobní krizi, ze které se nemohl dostat. Pořád propadl depresím, skládal smutné písničky, už nevěděl, co s tím, a pak prý jednou šel takhle nad ránem přes most Queensborough a najednou to z něj všechno spadlo a nad tím svítáním se mu tam nějak vlila energie a dobrá nálada dožil. No a Paul Simon si sedl a přímo vysypal písničku o tom, jak se zkrátka cítí skvěle. Pojmenovali podle silnice u toho mostu, tedy 59 Street Bridge Song, ale všichni říkali podle takové specifické části textu, tedy Feeling Groovy.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Stay Around, skupina Shadows, nejenom skvělí instrumentalisté, ale jak jsme slyšeli, i výborní zpěváci. No ale ten další hlas, to je hlas opravdu s velkým H, nebo tedy s velkým O, Orbison, Roy Orbison. Přitom věřte nebo ne, Roy Orbison poté, co mu v začátcích pár singlů propadlo, uvažoval, že nebude zpívat, že bude spíš takový profesionální skladatel a že bude zkrátka psát pro jiné. S tímhle třeba nabídl písničku Claudette Everly Brothers, kteří ji velmi rádi natočili, ale zároveň přesvědčovali Roye, ať tomu zpívání ještě dá šanci. No on to tedy nakonec ještě zkusil, a to s písničkou Only the Lonely, no a za chvíli celý svět znal jméno Roy Orbison a hlavně ten jeho skvělý hlas. A co single, to opravdu nadčasový hit. Nepustíme si dneska žádnou z jeho balad, dáme si rock'n'rollovější nahrávku s názvem Dream Baby.

0: I'm Alive, jedničkový hit skupiny The Hollies v 60. letech. Vlastně jediný single této skupiny, který se dostal až na tu zlatou příčku, na to první místo žebříčku. I když paradoxně si myslím, že jejich hity jako Bus Stop nebo Just One Look jsou vlastně známější, i když těm k té jedničce trošku chybělo ještě. Ale všechny ty písničky jsou skvělé. Ono najít od Hollies slabou nahrávku v jejich singlové diskografii 60. let, to podle mě ani nejde. Ode mě už je to dnes vše. Přeji krásný zbytek neděle. 350. díl Zlatých 60. končí a já, tady Lukáš Berný, se na vás budu těšit zase za týden. No a posílám ještě třeba Swing Blue Jeans nebo Tremelous.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Milý pane, vůbec netušíte, jak mi tohle dalo zabrat. Nejsem příliš sdílná a strašně nerada mluvím o sobě, což jste nejspíš poznal. Pro vnímavějšího diváka jsou i tak dostatečně vypovídající moje obrazy. Nevím v tomto případě, jak se vyjádřit psaným slovem a už vůbec ne mluveným. Ale z nějakého neznámého důvodu vám věřím a spoléhám na vaše profesní schopnosti a zkušenosti. Každopádně jsem zvědavá, jak to dopadne, to zas jo. Sama u sebe nikdy nevím, ale těším se. Do Stříbrného větru přišla výtvarnice Silva Chludilová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Opravdu takové obavy z mikrofonu?
1: Mm-hmm.
0: Jo. Vy odjakživa žijete v Mikulově. Co vám dal Mikulov?
1: Všechno. Všechno, co mám.
0: Lásku?
1: Taky.
0: Smutek?
1: Taky.
0: Jaké jste byla dítko?
1: Dítko jsem byla takové extrémně zvědavé.
0: Ano.
1: Poměrně temperamentní. A ta zvědavost se projevovala velmi zvláštně. Takže jsem strkala nos všude, kam jsem teda zřejmě neměla.
0: Kam například?
1: No jo, ale ono kam například, ale já jsem tam strkala hlavně hlavu celou a to byl ten problém.
0: I s nosem ovšem, samozřejmě, jo. Ano. Takže někdy přišel nějaký úder?
1: No ani ne tak úder, ale já jsem třeba tu hlavu nacpala do židličky dětské.
0: Ano.
1: A chtěla jsem se podívat, jak to vypadá tam, za tou židličkou.
0: A co jste tam pro Bůh našla?
1: No většinou teda jsem tam našla to tejsa před židličku, ale to bylo taky zjištění. Horší bylo potom tu hlavu vytáhnout zpátky, no a to tež jsem zopakovala párkrát. Zábradlí, to bylo zajímavější.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem hledala takový jiný úhled pohledu.
0: To museli mít rodiče radost, ne?
1: To měli všichni radost kolem mě.
0: To znamená, že jste byla taková objevitelka.
1: Mm-hmm.
0: A jak jste trošku dospívala, tak jak taky se to projevovalo potom? Pořád stejně. Čím jste chtěla být?
1: Já ani nevím, čím jsem chtěla být. Já si myslím, že tohle jsem snad ani neměla nějak definované.
0: Mm-hmm. Měla jste nějaké možná touhy nebo nějaké talenty?
1: No talenty jsem měla na různé blbosti. To jsem měla velké talenty. No a to malování mě samozřejmě bavilo.
0: Jo, co jste malovala jako dospívající dívka?
1: Jako dospívající dívka? To jsem malovala jako dospívající dívka, to ani přesně nevím. Nějaké portréty, to mě držely ty obličeje. Ale jako dítko jsem malovala to, co jsem viděla v různých skvrnách na zdi, mraky, co jsem tam viděla. To jsem měla bujnou fantazii.
0: Čili už tehdy vás zajímaly takové rozmazané věci, že? Skvrny třeba.
1: Tak tam se dá najít lecos.
0: Mě docela zaujalo z toho, co jste mě popsala o sobě, že vy jste tedy strkala všude hlavu a vy jste taky padla někde na Turoldě, tak jsem musel hledat, zjišťovat, co je to Turold, to je nějaký kopec u Mikulova.
1: Aha.
0: A co se to stalo?
1: No, to je ta zvědavost. Opět lezla jsem se tam podívat na nějakou rostlinku. Vím, že byla žlutá, ale pak už si toho moc nepamatuji. Protože nahoru to šlo sice, ale dolů v těch teniskách, když jsem tam měla nějaké kluské bodky, tak ono to šlo taky, ale já si to nepamatuju. No, byl z toho pád, asi já nevím, kolik to mohlo být, asi tam od té doby nebyla, 6-7 metrů, 8.
0: Takže traumatická záležitost.
1: Tak já nevím, já jsem měla třes mozku lehký. Pak to bylo fajn, že, protože jsem rodila, 2 měsíce jsem si užívala, ne školu zrovna. No, to jsou ty zvědavé... bytosti.
0: To mě řekněte, když tohleto se o vás dozvídáme, tak když jste šla do školy na zdravotní sestřičku, to muselo jít proti sobě, ne?
1: No to šlo
0: zkoumat
1: proti
0: nějaké
1: sobě.
0: Skvrny v nemocničním
1: pokoji. To šlo hodně proti sobě a taky to tak dopadlo.
0: Jo?
1: Jak to dopadlo, no.
0: Nebyla jste schopna to zvládat?
1: Ne. Bylo to úplně něco, úplně jiný svět, než já jsem si představovala v těch 15. Ale tehdy jsem měla takový pocit, že nebudu zvládat takové, studovala jsem na dětskou sestřičku a po pár návštěvách v nemocnici, když jsem viděla nemocné děti, tak mě to všechno, celé to prostředí a tady toto natolik vzalo, že jsem si myslela, že nebudu mít sílu nikdy pomoct těm dětem a ustát to.
0: Tak jste to řešila nějak razantně?
1: No, řešila jsem to tak, jak jsem to uznala za vhodné.
0: To jest?
1: To jest, že jsem si to ujasnila v hlavě v neděli večer. V pondělí ráno jsem zbalila učebnice do síťovky. Šla jsem řádně do školy, akorát, že jsem nešla do třídy, šla jsem za soudruhem, tehdy ředitelem, Tam jsem vyskládala knížky nahromadu a oznámila jsem, že končím a že odjíždím.
0: Co na to ředitel?
1: No zpočátku nic. Mm-hmm. No pak jsem ji snažila jako nějakým způsobem vymluvit, že takhle to nejde, že v 15 letech mají jakousi zodpovědnost, což mě teda nezastavilo a skutečně jsem odjela.
0: A co rodiče na to, že jste nechala školy?
1: No byli celý rádi.
0: A dál bylo co?
1: No, dál bylo, ono to bylo docela složité v té době, protože jsem musela žádat různě, ale já jsem se podivu dobře učila, takže ten přestup nakonec opravdu dopadl, takže jsem přestoupila na Gimpl Mikulovský, na Mikulovské gymnázium.
0: A tam už to šlo.
1: A tam už to šlo, tam už byla výtvarka a úžasná paní profesorka.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi.

Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým přišla výtvarnice Silva Chludilová. Vy jste potom učila na základce jako paní učitelka. To přece není jenom tak, ne?
1: Tak mě bylo 20 a tehdy mě to připadlo jenom tak, ale nebylo to skutečně jenom tak. A já jsem učila asi 2 roky celé a v té době bylo učitelství hodně spolitizované, což teda taky...
0: Co jste učila?
1: Příliš, ne. Já jsem byla 3 dny v 5. třídách a potom jsem učila v 9. třídě matematiku a výtvarnou výchovu.
0: První velká láska?
1: Velká láska první, právě v té době nějak.
0: Co to je vlastně velká láska?
1: No to je ta, která zrovna probíhá.
0: Teď jste mě dostal. No ale tahle ta velká láska měla i nějaké výsledky, že?
1: Ano, měla takové ty výsledky, které z lásky z velké jako bývají, takže jsem ze mě stala maminka, 2 dětí, syna, dcery, které přišly po roce.
0: Ovlivnilo to nějaké vaše výtvarné touhy, tahle ta velká změna ve vašem životě?
1: Výtvarné touhy?
0: Nebo pořád ty šmouhy tam převažovaly?
1: No tak, no, trošku ty šmouhy tam, ty tam byly vždycky, ale samozřejmě že dětičky naladí člověka trošku jinak, tak přibyly nějaké takové motivy dětské. A to mě jako hrozně bavilo, vymýšlet hračky a ono toho oblečení moc nebylo, bylo všechno moc takové příliš standardní, to není nic na mě, takže jsem obšívala děti a háčkovala.
0: Nebylo to k něčemu dobré, ten nedostatek kolem
1: tak
0: nás?
1: K tomuhle byl určitě dobrý, že tu kreativitu u člověka, který se s tímhle nespokojil, no tak probouzel.
0: Úplně váš první takový obraz, který skutečně za obraz považujete vy sama? To bylo někdy v té době?
1: Já mám takový pocit, že to bylo někdy po prvním rozvodu. Asi.
0: Ten byl ještě před revolucí.
1: Ano.
0: Co to bylo za obraz?
1: To byly takové s vyhozenými, s částečně kartami. A část těch karet tak jakoby byla vyhozená.
0: A co to mělo znamenat?
1: Do vzduchu. To byla taková řešení si otázky, do jaké míry je ten osud hrou a do jaké míry, jestli ty karty padají nahoru, letí nahoru, anebo jestli na nás padají dolů.
0: Do jaké míry ten váš osud byl hrou?
1: On je pořád hrou. Já si ráda hraju.
0: Vzpomenete si ještě na listopad 89?
1: Samozřejmě.
0: Jak to probíhalo v Mikulově a ve vašem životě?
1: V Mikulově to neprobíhalo v takových velkých samozřejmě intencích, jak Praha, větší města. Tam ten Mikulově v tomhle byl a bude zřejmě vždycky takový trošičku jiný. Lidi jsou velmi opatrní. No a u mě osobně jsem právě řešila ty vztahové problémy, takže mě to tak jako až tak nezasáhlo.
0: Bylo to až na druhém místě. Vy jste potom měla docela problém i v tom, že jste po revoluci bydlela v bytě, který někdo zdědil, nebo zrestituoval, nebo koupil.
1: Koupil.
0: Nebo jak to bylo?
1: Koupil.
0: A?
1: Koupil a klasika, úplně naprosto klasický případ. Snažil se dostat že, ty nájemníky.
0: Tedy vás
1: tedy
0: a
1: mě
0: děti?
1: A děti z bytu. No. Což teda...
0: Co dělal všechno?
1: No tak to, co dělají nájemníci, když potřebují se, teda majitele, když se potřebují zbavit nájem.
0: Tak mě nikdy nikdo nevyhazoval, tak ani nevím.
1: Tak těch případů bylo zveřejněných spousta, nebyl výjimkou, zastavoval vodu, zastavoval plyn, a očerouboval se zábradlí, když bylo před Vánocem a odpojila se anténa, no a vlastně to gradovalo tím, že opravdu tu vodu zastavil do toho bytu asi na 6 měsíců.
0: Bránila jste se nějak?
1: Bránila, samozřejmě. Měla jsem za sebou děti a možná to mám trošku v povaze. A je to v dnešní době, si myslím, jako taková docela nespravedlnost. Že tam bylo spousta dalších věcí. Najala jsem si právníka, který ovšem teda na prvním stání začal z nějakého důvodu vypovídat proti mně.
0: Tak to jste si najala dobrého právníka?
1: No, tak tím pádem jsem skončila s právníky a začala jsem se o tuto otázku bytovou a právní zajímat sama. Takže jsem se hájila sama, no.
0: Výsledek?
1: No, ustála jsem to nervově, nebylo to ale nic jednoduchého. A pan majitel 2 roky podmínku.
0: Takže nakonec uznali, že vy jste měla pravdu. Nicméně z bytu jste se...
1: Odstěhovala.
0: A váš nový byt, a to mě zajímá. Jste prý se nastěhovala do domu, kterému se říkalo Dům hrůzy?
1: No, říkalo, já doufám teda, že už jsem tak neříkala, říkala jsem mu Duma Hruzy.
0: Proč?
1: No, protože tak vypadal trošku, hlavně teda uvnitř.
0: A co to bylo
1: to
0: za dům?
1: Složení těch obyvatel bylo takové, že napomáhali vydatně k tomu, aby to jako Dům Hruzy vypadalo. Já si myslím, že to nebylo spojené s tím, že by tam bylo strašilo nějak, ale jistě to tam vypadalo. Jako...
0: Bývalá židovská škola.
1: Ale jinak je to úžasný dům, je to bývalá židovská škola pro malé chlapečinky.
0: Jak to tam vypadalo, když jste tam přišla poprvé?
1: Hromady odpadků všude. Mm-hmm. Samozřejmě si dovede člověk představit, asi když jsou hromady odpadků, které se nevynáší, nevyváží, tak jak to tam působí a jak to tam cítit. No a byt byl bez sociálního zařízení, nebylo tam zkrátka vůbec nic. Ale pamatuju se velice dobře, když jsem tam šla poprvé se podívat na ten byt. On je úplně nahoře v druhém patře. Tak byl takový krásný den, svítilo sluníčko a oni jsou tam vysoké stropy. A mě tam najednou bylo tak neskutečně krásně, přestože tam nebylo lautr nic, tak jsem cítila takovou nějakou... Cítila jsem se tam dobře.
0: Jste si řekla, já to tady uklidím, já to tady přestavím, jo. Opravím. Fakt?
1: Jo.
0: Dala jste nějak si se to takový udělá. Celoživotní úkol.
1: Jak to musí udělat.
0: Tak se to povedlo? Vy tam máte dneska i svoji galerii. Co všechno tam člověk vidí, když se přijde podívat do vaší galerie Efram?
1: Záleží, kdy tam přijde se podívat.
0: Kdy je nejlépe?
1: Záleží, pokud tam člověk jde se podívat jako do galerie a je mu vcelku jedno, kdo tam co vystavuje, nebo sleduje program a jde cíleně na nějakou výstavu, nebo si přečte zlatou tabulku na zdi zvenku, kde je napsáno, že to je historický dům, který byl tím a tím a tím a je z takového a takového roku a zajímají ho nějaké architektonické prvky. No, když tam vejde, tak tam vidí ty architektonické prvky, které jsou hrozně zajímavé a hrozně zvláštní. Jsou tam nepravidelné klenby, které se někde setkávají, někde rozcházejí. Není nikde žádný pravý úhel a možná je to tohle ten důvod, proč mě osobně je tam tak dobře.
0: A chodí tam spíš kamarádi nebo lidi úplně zdaleka?
1: Chodí tam ti i ti.

0: Možná vycházím z nějakého pocitu. Nějakého pocitu. Já dopředu nějak si nedělám žádné náčrtky ani nespekuluju o obraze. Ale tak nějak jako ho v hlavě mám, včetně těch pocitů. A pak už ho tak jenom odkreslím.
1: Řekněte příběh nějakého vašeho obrazu.
0: Tenhle, který se jmenoval, mám tam podobný, který se jmenoval a jmenuje Strážce ztracených klíčů. Mám takový malinký obrázek, asi o rozměrech 20x15 cm, na které mám, ono je to asambláž, klíč starý, nalepený a takové nějaké právě ty strážce. Strážce, andělíky, já nevím, kdo to je, co to je, jsou to strážci zkrátka. Já ty konkrétní úplně věci nemám až tak ráda. Ani o ně nejde. A měla jsem ho v ateliéru, věšený, ten nevystavuju. A jednou mezi těmi návštěvníky byla rodinka, manželský pár z Berlína. A oni teda si kupovali, no se mnou je to jako velmi těžké s tím kupováním, ale tihle ode mě opravdu si koupili jeden obraz, dlouze jsme kolem toho mudrovali.
1: A proč vy prodáváte obrazy, nebo?
0: No, prodávám, ale dělá mi to velké problémy.
1: Fakt? Rozloučit
0: se s tím? A některé neprodávám. A jak komu?
1: No a přijeli prostě?
0: No a paní tam uviděla tenhle malý obrázek, který se jí nějakým způsobem hodně dotkl. Nějakým vzal srdce. Při další návštěvě, on jezdí tak asi jednou za půl roku, přijel jenom ten pán a přivezl starý klíč s tím, že by chtěl něco podobného pro manželku, nějaký takový obraz a chtěl by tam 4 ty postavy. No, ale mně se do tohoto obrazu teda vůbec nechtělo, toho obrázku. Nebavili jsme se vůbec o rozměrech. Já jsem měla vůči tomu pánovi takový nějaký zvláštní, nemůžu říct negativní pocit, ale takový smíšený. Zkrátka jsem ten klíč tam měla asi 2 roky nebo 3, nebo 4, už ani nevím, jako dosti dlouho. On se vždycky za čas ozval, jestli teda už je ten obrázek hotový a nebyl hotový. Já jsem zkrátka z toho neměla pořád nějaký takový dobrý pocit a nemohla jsem se odhodlat tady k tomuto. Oni tam proběhly ještě další nějaké věci, které já ani nechci popisovat, proč jsem měla takovou nějakou vnitřní zábranu. Ale nakonec jsem teda skutečně se rozoupala, ten obrázek jsem teda vytvořila, namalovala, dala dohromady s tím klíčem. No a nakonec jsem se dozvěděla, když přijeli si pro ten obrázek, tak paní se rozplakala a on ten klíč byl od jejich berlínského domu, který už neexistuje. A paní byla z židovské rodiny a ty strážci, to byly maminka, to byly lidi, na které ona vzpomíná, kteří nežijí. No a manžel, jeho tatínek byl, já nevím, do jaké míry aktivní, ale voják ve Wehrmachtu. A no, tak to bylo takové jako zvláštní.
1: Vy zasahujete do osudu lidí?
0: Já do osudu cizích lidí si myslím, že nemůžu zasahovat.
1: Ne.
0: Ani nechci.
1: A je to obvyklé, že výtvarník vezme něco, co je někomu hodně blízké, dá to na to plátno a k tomu přimaluje něco, co je zase hodně blízkého tomu výtvarníkovi?
0: Já si myslím, že to může takto fungovat. Záleží na empatii, na nějakém vcítění se, na něčem, co se nedá možná ani nějak přesně popsat, no, specifikovat. Nemusí člověk přece úplně všechno.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.
3: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval výtvarnici Silvu Chludilovou. Co ten výtvarník potřebuje víc? Mozek, srdce nebo ruce? Aby byl dobrý výtvarník.
2: Srdce.
1: Nejdůležitější. Vy jste měla takové období, kdy vás zlobila ruka. A z toho, co mi naznačujete, tom, co jste mi napsala, to muselo být hodně těžké období. Co se to stalo?
2: Bylo to těžké období. Ono to nebylo samozřejmě ze dne na den, ale začala mě z nějakého neznámého důvodu bolet právě zápěstí, pravá ruka u mě jako pravačky. To nebylo příjemné, jenomže ono se to stupňovalo asi 2-3 roky. Byly vyřčeny různé diagnózy, některé trošku kuriozní, ale
1: například?
2: Například se mě jeden pan doktor zeptal, jestli mám automatickou pračku. A říkám, no nemám. A říkám, ale vy máte malé děti, že? Říkám, no mám. No a to perete jako v normální pračce? Říkám, tak jako jak jinak? No a židí máte? Říkám, vyždímaš se. No
1: ale to ruku
2: určitě namáháte. Říkám, tak jako namáhám. No ale to bude tím asi, no tak.
1: No ale to je pravda, já kolikrát, když ždímám, tak mě bolí ruka.
2: Ale to bylo opravdu hodně. No ale tak nakonec to skončilo operací, dokonce dvojnásobnou operací, protože za tu dobu toho období té pračky, tak se rozpadly zápěstní kůstky a bylo potřeba to řešit operativně. A nedopadlo to úplně až tak při té první operaci. Nastalo celá hrozné období, kdy ta ruka šíleně bolela. Muselo se přistoupit k další operaci, což teda pomaličku potom, velmi pomaličku, odstupovaly ty bolesti, ale
1: vlastně... Jste v té době vůbec nemalovala?
2: To se nedalo.
1: Nedalo.
2: To se nedalo z začátku vůbec, ale ono to nebylo jenom jako o tom malování. Samozřejmě strach, že člověk přijde de facto o funkci té pravé ruky, byl jako docela velký, ale i psychicky to bylo těžké, protože jsem na to nebyla připravená vůbec, na tuhle možnost. Zůstala jsem bez přátel, ale ono ne, zůstala jsem bez přátel. To je takový typ, že když mám nějaké tyhle problémy, tak si připadám jak nějaké zvířátko, pejsek, zálezu a snažím se z toho sama nějakým způsobem dostat.
1: Já teď musím prozradit, jak my dva jsme se vlastně seznámili. Musím říct, že nás seznámila Erika Bezdíčková, žena, která byla hostem Stříbrného větru před pár měsíci. Poslala mě na koncert do Mikulova, kde tedy Český rozhlas měl koncert, a my dva jsme byli domluveni, že půjdeme společně na koncert, že já se zastavím ve vaší galerii a vytáhnu vás na ten koncert. Pak se stala věc, která se teda skutečně mě nikdy nestala. Já jsem, vážení posluchači, přišel do úplně jiné galerie, kde jsem úplně jiné dámě řekl, jdeme spolu na koncert, a dáma řekla ano, šla se mnou na koncert. Až na tom koncertě jsme zjistili, že to je úplně jiná galerie, jiná dáma. Jak jste se potkala s Erikou Bezdíčkovou?
2: S Erikou jsem se potkala na výtvarném sympoziu, výtvarně vzdělávacím sympoziu EFRAM, které pořádám pro studenty zaměřené na židovství. O Erice jsem věděla, tak jsem ji pozvala.
1: A něco se ale stalo mezi vámi, ne? Já když vás pozoruji, tak mě připadáte jak dvě nekonečně blízké kamarádky.
2: Já si myslím, že to tak muselo být snad, že jsme se museli zrovna v tuto dobu potkat. A jsou věci, které si člověk neumí vůbec vysvětlit nějak rozumově, a ono je to dobře, že to tak je. Nemusí člověk skutečně všecko snažit vysvětlit rozumově, protože to ani nejde, ale my jsme si neskutečně porozuměli. Erika je pro mě, znamená pro mě strašně moc.
1: Já teď ani nevím, jestli to mohu říct, ale vy nejste židovka a přesto jste židovstvím nasycena. Jak se to stalo?
2: Ono si mě to tak nějak našlo všechno.
1: Co vás z toho světa, co do vás proniklo?
2: Možná nějaký smutek, ten dům, osudy lidí. Zrovna ten stav, to bylo nějak možná v té době, když jsem prožívala tady to těžké období, Nevím, já to neumím přesně vysvětlit.
1: A když jedete do Izraele, před chvílí jste říkala, že jste vstoupila do toho domu, tak jste se hned cítila dobře a teď víme, že často jezdíte do Izraele, tak ty pocity?
2: Stejné, jako bych jela domů.
1: Já jsem dokonce viděl takový deníček, který jste si malovala cestou po Izraeli. Tak něco z toho, co jste tam viděla a co jste tam prožívala, dejte.
2: Já jsem byla v Izraeli letos po 7. tuším. Měla jsem tam teda i výstavu v Jeruzalémě, ale oni v Tel Avivu. Ale po první letos, musím říct, že jsem byla v dubnu na 14 dní, tak jsem zavnímala, já mám teda hrozně ráda Jeruzalém, tak jsem poprvní snad zavnímala ten Jeruzalém po takové i romantické až stránce. Všechno kvetlo, vonilo. Takže nebylo to jenom chození v uličkách starého města, kde bych mohla možná provázet, ale celkově celá ta atmosféra krásná jarní. A poprvní vlastně jsem letos něco začala tvořit. Mm-hmm. Protože nikdy jsem k tomuhle, ačkoliv jsem odjížděla s tím, že budu malovat, budu něco dělat, tak to tam jaksi nešlo. Ty prožitky byly silnější než v podstatě ta praktická věc, vysít tu tušku a na barvě postoje a začít něco tam začít malovat. Letos to bylo poprvní takhle.
1: Co jste namalovala?
2: No, všechno možné. Co jsem potkávala, co se mi líbilo. Jsou tam i ty uličky, jsou tam sny moje.
1: Jaký obraz, váš obraz se nejvíc líbí Erice Bezdíčkové?
2: No, to byste se musel zeptat Eriky.
1: Tak vám to řekla někdy, ne?
2: Ne.
1: Tak další věc, která je poprvé v tomto pořadu, tak my pozveme Eriku Bezdíčkovou k mikrofonu a ta nám to řekne. Dobrý den, Eriko. Zcela výjimečně dvě ženy ve stříbrném větru. Pojďte k nám. Vy jste velká obdivovatelka, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Obdivovatelka obrazu Sylvy Chludilové, který z nich na vás tak nejvíc dýchá.
3: Jednak prostředí staré židovské čtvrti je samo o sobě nesmírně působivé. A když jsem poprvé vešla do galerie Efram na pozvání paní Chludilové, abych se setkala s mladými lidmi na sympóziu, tak jsem vlastně pocítila něco, co jsem myslela, že už je mimo mě. Já jsem byla najednou doma v židovském prostředí. Přitom jsem věděla, že paní Chludilová není židovka, my jsme se nikdy na toto téma nebavili, ale měla jsem možnost projít, byť velice rychle, galerii a přimrazil mě jeden obraz, o kterém jsem si říkala, ta paní snad viděla do mé duše ještě, než mě uviděla. Ten obraz znázorňuje proroka Eliáše, ale toho si tam musíte najít. On tam není, ale on tam je. A je tam pohár na víno a na Pesach, což jsou židovské svátky, se vždycky jedna sklenička vína dá bokem pro proroka Eliáhu neboli Eliáše, který přijde a vypije ji. Já jsem tomu celé dětství věřila, vlastně i potom, co jsem se jednou přesvědčila, že tatínek vypil tu skleničku, protože jsem spala v místnosti jiné než normálně, jsem byla nemocná a moje maminka byla tak vynikající, že mi to vymluvila a říkala, ne, to se ti jenom zdálo. Náš dům teď bude pod ochranou Eliáhu celý rok. A o tom ten obraz byl. Já jsem u něj stála úplně fascinovaně, ale nepromluvila jsem. Já jsem vlastně nikdy Sylvie neřekla, o čem to je. Pak jsme tam nemohla jsem vydržet bez té galerie a přinutila jsem svého muže, že tam pojedeme znovu. A znovu jsem tou galerii procházela a můj muž, který mě zná, zřejmě pochopil, že mě tam něco šíleně fascinuje. Musím prozradit, že na Vánoce, na jiný svátek, než je Pesach, když jsme měli stromeček a rozdávali si dárky, jsem dostala něco takového velkého, zabaleného, jakoby v prostěradle. A já jsem si říkala, Ježišmarja, my už máme dva televizory, oni mi kupujou další. A tak jsem to dala tak bokem a všichni říkali, no tak se podívej, všichni jsme zvědaví. Tak jsem to rozbalila a byl tam můj obraz, ke kterému pak Silva vybrala rám, protože nikdo by vlastně neuměl vybrat ten rám tak, jak ona, tak jsem ho chvíli měla bez rámu. A teď ho mám na takovém místě, kde mě každý den pozdraví. Já se na něho podívám a ten Eliahu je tak v pozadí a vždycky ke mně kráčí. A musím prozradit, že mezi tím mám ještě jeden obraz od Silvy, ten je ještě osobnější, ale o tom teď nebudu vyprávět. Já jenom pokud jde o ní, chci říct, že mě fascinuje její znalost judaismu, hebrejštiny, její péče o židovský hřbitov, kde úplně sama o své vůli provází bezpočet návštěvníků, protože mikulovský židovský hřbitov je nádherný. Teď je tam nová synagoga, je stará, ale je zrekonstruovaná.
1: Čím je pro vás Silva Chludilová?
3: Já bych řekla, tak úzce spřízněným člověkem, jakého jsem nepotkala od dob, kdy jsem se vrátila z Osvětimi a žádná z mých kamarádek se nevrátila. A já celý život vlastně trpím tím, že ostatní znají lidi, s kterými chodili do školy, pak na vysokou školu, scházejí se na abiturientských večírcích a já se nemám s kým sejít, protože v té Žilině žádná z mých spolužaček ani starších děvčat nepřežila. A já jsem po těch dlouhých letech u Silvy pocítila něco, co je asi nepopsatelné, ale absolutní příbuznost duše. A já ji nenutím, aby se mnou sdílela každý den, to by asi bylo nad její i moje síly, ale opravdu toužím potom být s ní nějak spojená, i když se nevidíme z očí do očí, já vím, že pro mě existuje a že je se mnou. A to považuji vlastně za splnění mé touhy, když jsem vždycky prosila vesmír, aby mi poslal někoho tak blízkého. To se mi podařilo poprvé v životě.

0: Paní Silvo, jste šťastná?
1: Já jsem vděčná. Jsem vděčná za všechno, co mě potkalo v životě, za to jsem si taky kolikrát mohla sama, protože bez toho, aby člověk, je to můj názor, prožil nějaké bolesti a různé takové nepříjemnosti, které kolikrát svádí na osud a na všechno kolem, tak bez toho by nepoznal ani štěstí, ani to nejde. Ani to nejde. Mm-hmm. Nemohl by se vcítit do druhého člověka, já si myslím, že je hodně důležitá nějaká laskavost, nějaký soucit, ne lítost nad něčím, ale opravdu soucit a empatie. A to je to, co člověku může, myslím si, jako jediné přinést pocit štěstí. Nic nemá jinak smysl.
0: Jsi mi taky napsala větu, naučit se tančit v dešti je lepší, než čekat, až přijede bouřka.
1: No, přesně tak, přesně tak.
0: To zní hodně do budoucna.
1: To je takové docela moje krédo.
0: Co teď malujete?
1: No, moje období takové, kdy ráda maluju a kdy to jde tak jaksi samo. Není léto zrovna. Není zrovna letní období, kdy chodí hodně turistů. Ale bez štětce moc nevydržím. Takže momentálně maluju akvarely. No a věnuji se i dalším činnostem, přes prázdniny mám v galerii dílničky pro dětičky, pro děti, které dělám
0: hrozně.
1: Učíte
0: je malovat?
1: Já je neučím malovat. Neučím je, spíš se snažím v nich objevovat, je povzbudit k tomu, aby objevili to krásu a kouzlo barev. Mm-hmm. Dávám jim zásadně jenom 3 barvy základní.
0: A to?
1: Červenou, modrou, žlutou. S tím, že jim řeknu, ani nemalují strom. Krajinku, domečky a oni řeknou, no, ale tady není zelená. Kde máme zelenou? Říkám, tak to zkuste. Zkuste si tu zelenou najít. Ona tam je. Zkuste míchat ty barvy dohromady. Mm-hmm. Ale není to o tom tvořit nějaké obrazy konkrétní, umělecká díla. Ale spíš o té radosti z té tvorby a o tom objevování. Je to strašně hezké a myslím si, že to chybí a dělá to dobře většinou i rodičům, protože většina tam zůstane s dětmi. Matlat, patlat.
0: Silva Chludilová byla hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Moc děkujeme za návštěvu a někdy v Mikulově. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. For I have learned that all you give

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou, klidnou a ničím nerušenou půlhodinku, strávenou ve společnosti dechové muziky, přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Dnes vám budou troubit trumpety z Kobylí, kde má své domovské sídlo Lácaranka. Tak tedy, dobrý poslech.

To, že hlavní slovo má dnes Lácaranka, se vám řekl úvodem, no a ještě dodám, že všechny dnešní skladby jsou z nového hudebního nosiče s názvem Kobylské vínko. První písnička se jmenovala Zpívaj, zpívaj, autoři Slavek Smíšovský, Václav Babula, zpívali Jitka Lukášová, Míša Šiprová. Druhá skladba Měl jsem já frajárku, autor Vladimír Hnátek, a třetí Dobřínská cesta, tu napsali Láďa Pfeffer a Pavel Jech, který si společně také s Pavlem Kadrnkou zaspívali. Po těchto úvodních písních vám, kteří to snad nevíte, připomenu, proč se tato kapela z Kobylí jmenuje Lácaranka. Sami muzikanti přiznávají, že tato otázka je jim velmi často kladena. Tak tedy, nad Kobylím leží kopec, který nese název Lácary. Jak jednoduché a prosté. Ovšem, když jsem ho před 2 lety šlapal na kole, tak to tak jednoduché a prosté nebylo a potupně jsem několikrát sesedl ze svého kovového oře. Možná to bylo tím, že jsem před cestou odmítl dopovat tím skvělým kobylským červeným. No a taky, proč to tajit, nemám tak skvělou kondici. Za to, když se před měsícem v domácím prostředí konal koncert Lácaranky spojený s křestem CDčka, chutnalo víno všem, kdo tam byli. Také Joška Kaňa, který byl u zrodu kapely v roce 1975 a vedl jí téměř 20 let, připil na zdraví nového kapelníka Pavla Růžičky. Všem hostům i kapele přišli zaspívat kobylští mužáci pod vedením muzikanta a skladatele Jary Nováka z Čejkovic. No a ti také nahráli několik písniček s tímto orchestrem. K ním patří i titulní skladba Kobylské vínečko, kterou si teď poslechneme, napsali Pavel Svoboda. Další, která zazní, se jmenuje Slovenské mamičky, je to lidová. A třetí v pořadí V Kobylí, autoři Pavel Svoboda, Josef Dofek, a opět budou zpívat děvčata Jitka Lukášová a Míša Šiprová.

Věřím, že vás písničky z nového nosiče Lácaranky potěšily a určitě by z kapely měl radost i jeden ze zakladatelů, pan Metoděj Hanák, na kterého velmi často vzpomíná i hlavní kmenový skladatel a trumpetista Pavel Svoboda. My si poslechneme jeho písničku s názvem Kapela, kterou otextovala Blanka Kaňová, mimochodem sestra předchozího kapelníka Jošky. Závěrečná skladba je orchestrální, jmenuje se Pavla, napsal ji Pavel Svoboda. Hezký zbytek večera a sladké, stále ještě májové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Už je dávno světlo, už je den.
4: Ale náš meteor svítí tak jasně, že je vidět i ve dne.
3: A hlavně je slyšet. Právě začíná jeho další vydání.
4: Ze studia vám příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
3: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Kde hledat informace o počasí?
1: Divoká příroda Prahy aneb Barrandov, jak ho neznáte.
0: Když staví přehrady příroda.
1: Vyrobte si svíčku z pomeranče.
0: Stroj času objeven.

0: Jak ten čas letí, mám pocit, že nedávno jsme přáli posluchačům hezké Vánoce, pak Velikonoce a teď, aby člověk začal myslet na blížící se dovolené a prázdniny.
1: Máte pravdu. Za měsíc, abychom začali balit kufry a hurá na výlety. Třeba do přírody. Jen to počasí, aby vyšlo.
0: No, to je vždycky veliká loterie. Ale kdo sleduje předpověď počasí, kdo ví, kam se podívat na ty správné informace, ten může na vrtochy počasí reagovat.
1: Ano. Zeptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Moc by nás zajímalo, kde hledá informace o počasí meteorolog, když je na dovolené.
2: Tak já se přiznám, že nikde. Přece jenom je to dovolená a snažím se jí trávit bez předpovědí. O dovolený mám člověk klid, ale je pravda, že něco přece jenom sleduju, protože při té dovolené je jedna věc poměrně důležitá a to je případná hrozba nějakého nebezpečného počasí. To znamená, že se snažím hledat, jestli byla nebo nebyla vydána výstraha na nějaké nebezpečné jevy, s tím, že tu výstrahu těžko hledat v médiích běžných, protože už jsme si zvykli na to, že jakmile je vlastně předpovídaná nějaká ojedinělá malá pravděpodobnost výskytu silné bouřky, tak z toho jsou hned titulky, že na Česko se valí mimořádné bouřky a podobně. Takže je lepší vždycky ty výstrahy sledovat přece jenom přímo u zdroje. A v České republice existuje systém integrované výstražné služby, který provozuje Český hydrometeorologický ústav a informace z něj najdeme na internetových stránkách ústavu, což jsou www.chmi.cz, kde napravo od předpovědní mapky, která nás uvítá, najdeme menší mapku a na to, když klikneme, tak se dostaneme jednak ke grafickému znázornění výstrahy, ale taky ke konkrétnímu textu.
0: Já jsem si tady zatím ty stránky chmi.cz otevřel, připadám si na nich jako doma, chodím sem často. Nejsou sice plné líbivé grafiky, ale za to plné informací. A ty výstražné mapy, ty mají barvu v podstatě jako na semaforu.
1: Ano, tady vpravo mapa meteorologických výstrah s vyznačenými hranicemi krajů. Když je zelená, vše je v pořádku, žádná výstraha. Při nízkém stupni nebezpečí je barva žlutá, oranžová znamená vysoký stupeň nebezpečí a červená, to už je extrémní nebezpečí.
0: No, je pravda, že povodně nebo silné bouřky mohou naše plány o prázdninách opravdu zhatit. Takže taková informace se určitě hodí.
1: Háček je ale v tom, že výstrahy, které tam najdeme, jsou jen pro Českou republiku. Co když si vyrazíme za hranice? Dá se najít něco podobného po Evropě?
2: Dá. Jednak samozřejmě je možné navštívit internetové stránky národních povětrnostních služeb, podle toho, kam jedeme, ale existuje jeden takový projekt, už poměrně dost dlouho, to bude tak zhruba 10 let, existuje projekt, který se jmenuje Meteoalarm EU a tam jsou zveřejňované meteorologické a hydrologické výstrahy na 2 dny, to je na dnes a na zítra, s tím, že do tohoto projektu už je dnes zapojeno více jak 30 evropských zemí a chybí v podstatě východ Evropy, chybí Albánie, ale trošku překvapivě se zatím ještě nepřidala Litva, ale pokud vím, tak se chystá. Ta orientace je celkem jednoduchá na té mapě, jednak to barevné značení je používané úplně stejné jako u nás, to znamená zase žlutá, oranžová, červená podle stupně nebezpečí a navíc není tam ani jazyková bariéra, protože celá ta stránka meteoalarm.eu nabízí i české jazykové rozhraní.
1: Meteoalarm.eu. Máte pravdu, přepnulo se mi to samo do češtiny. Vlevo mapa, vpravo ve dvou sloupcích evropské státy seřazeny podle zkratky státu a u každého seznam výstrah.
0: To jsou tedy výstrahy v zahraničí i u nás, ale na rozdíl od vás, Martine Nováku, mě na dovolené zajímá i běžná předpověď. Kde najít tu nejlepší, nejpřesnější, nejspolehlivější?
2: Tak jde o to, jaký druh předpovědi hledáme. Pokud nám stačí taková ta slovní, klasická předpověď počasí, tak zase je nejlepší se obrátit na stránky té příslušné národní povětrnostní služby. V našem případě opět je to teda ten Český hydrometeorologický ústav. S tím, že na stránkách najdeme jednak celostátní předpověď, ale najdeme tam i předpovědi pro jednotlivé kraje, které se vytváří přímo v regionech, což má samozřejmě svoji výhodu. Jednak je připravuje, dá se říct, místní prognostik, který zná ten kraj přece jenom líp. Každý zná vždycky nejlíp ten kraj, kde žije. A navíc v těch předpovědích je větší prostor pro detaily. Takže zatímco třeba v celostátní předpovědi těžko budeme hledat nějakou zmínku o Šluknovském výběžku, pokud se tam očekává počasí trochu jiné, tak v té krajské předpovědi pro Ústecký kraj už dost často ten Šluknovský výběžek najdeme odlišený. Pokud jde o předpovědi v médiích, třeba v televizní předpovědi počasí, tak tady bych jednoznačně u nás doporučoval veřejnoprávní Českou televizi. Jednak samozřejmě tam není tolik bulvárního balastu, ale další je výhoda, že na České televizi vlastně reprodukuje tu předpověď počasí meteorolog. To znamená, člověk, který rozumí tomu, co tam je, je schopen to i líp vysvětlit a vypíchnout to, co je opravdu důležité. No a pokud posloucháme rádio, tak samozřejmě nemůžu říct nic jiného než Český rozhlas, ale můžu to říct s klidným svědomím.
1: Vida? Nejlepší jsou předpovědi pro kraje, to jsem nevěděla. Kde to tady na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu je? A tady, druhý odkaz pod mapou České republiky.
0: Když budu mluvit za své kamarády, většinou amatérské astronomy, tak ti se moc rádi dívají na předpovědi počasí na norských stránkách a nemůžou si je vynachválit. Jak je hodnotíte vy jako meteorolog?
2: Tak to už je úplně jiný druh předpovědí. Jedná se o modelové předpovědi, tedy výstupy z matematických modelů atmosféry, s tím, že vlastně to jsou přímé výstupy. To znamená, neprochází vůbec přes meteorologa, meteorolog je nijak needituje, neupravuje. Zdá se, že mezi lidmi v České republice je ten norský model, nebo takzvaný norský model, asi nejpopulárnější. Najdeme ho na serveru yr.no, to znamená yr.no, s tím, že ale je tady jedna taková trošku záměna, ten model totiž není norský. Pokud teda sledujeme počasí pro Českou republiku a blízké okolí, tak rozhodně není norský, protože norský model začíná počítat pro oblast severně od Berlína. Ale na těch stránkách je vlastně poskytována taková služba, že v těch místech, kde není takzvaná doména toho norského modelu, je pro zobrazení použit model evropský z Evropského centra pro střednědobou předpověď. Velkou výhodou toho serveru norského je jedna věc. On má velmi pěkně udělanou grafiku. Srozumitelnou, pěknou, nijak náročnou, takže proto asi ty předpovědi jsou oblíbené. Já můžu z vlastní zkušenosti říct, že není lepší než ostatní, ale ani horší než ostatní. Je to prostě model. Co tam taky najdeme, tak jsou takzvané meteogramy, což jsou vlastně grafy, kde najdeme časový vývoj meteorologických charakteristik dopředu pro jedno zvolené místo. Je tady ale opět jedno malé šmečko, lidově řečeno, protože pokud my si zvolíme nějakou lokalitu, on si ji z geografické databáze najde, vykreslí nám ten meteogram a tváří se, že je to přesně pro tu lokalitu. Ale ve skutečnosti je to pro nejbližší uzlový bod toho modelu. V současné době ten evropský model už teda zmenšil krok té sítě uzlových bodů asi na 13 kilometrů, to znamená, že ta chyba nebývá větší než 10 kilometrů, takže to není tak strašné, ale přesto v nějaké velmi členitém terénu ten rozdíl může být daný právě tím geografickým rozdílem uzlového bodu a místa, pro který to jakoby zobrazuje.
0: Když člověk tady na norských stránkách přepne změně nesrozumitelné norštiny na angličtinu, tak je to hned lepší. No, ta mapa světa, kde se dá pustit animace počasí na 9 dní dopředu, vypadá impozantně.
1: Hezké pozlátko. Ale jak jsme slyšeli, model je to jako každý jiný. Mě by spíš zajímalo, jestli máme i české modely. Co třeba takhle Aladin?
2: Jsou takové dva základní modely, které najdeme na českých stránkách a mají český původ. Aspoň částečně, jednak je to model Aladin, který je počítaný u nás na Českém hydrometeorologickém ústavu, kde najdeme jednak základní mapy, teplotu, vítr, oblačnost, srážky, a najdeme tam ale také i ty meteogramy, o kterých jsme mluvili v souvislosti s norským modelem, a to pro každou obec, která má více než 2500 obyvatel, ale také pro letiště, včetně amatérských letišť, a také pro horská střediska. Dalším modelem je potom takzvaný MEDART, což je moc pěkné meteorologické jméno. Ten vyvíjeli a počítají na Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Ten model MEDART najdeme na stránkách www.medart-online.cz A kromě předpovědi srážek, teploty, větru, tam najdeme jednu zvláštnost, a to sice předpověď znečištění ovzduší těmi základními polutanty. Je tam oxid siřičitý, oxid dusičitý, polétavý prach a je tam také přízemní ozon.
1: Jak jsme slyšeli, je z čeho vybírat. Děkujeme za rady. Ale nevím, jestli si posluchači stihli všechny ty adresy zapsat.
0: Tak to vám řeknu přesně, nestihli. Je jich totiž moc. Takže jsem požádal Martina Nováka, aby nám je pěkně sepsal a přidal k nim ještě několik dalších odkazů pro ty posluchače, které zajímá předpověď do hloubky. A po skončení Meteoru najdete vše na našem webu.
1: Tedy na meteor.rozhlas.cz. Vyťukat, najít a hurá na dovolenou, bez obav z nedostatku informací o počasí.

0: Petře, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
0: Všimla jsem si, jak máte poškrábané ruce na předloktí, jak se vám to stalo?
1: No, to je na další vyprávění.
0: No, vyprávějte.
1: Natáčel jsem pro Meteor reportáž.
0: Snad ne někde v zoo.
1: Ne, to mě nepoškrábala zvířata, ale rostliny.
0: Ale o to víc mě zajímá, jak se to stalo.
1: Tak dobře, začalo to tím, že jsem se dozvěděl o nové knize, na které mě ihned zaujal název Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.
0: Copak v Praze je ještě nějaká divoká příroda? To jsou samé domy, silnice, parkoviště, nákupní centra.
1: No právě. To mě na tom zarazilo. Pod knihou jsou podepsáni geolog Radek Mikuláš a botanik Jan Albert Šturma. A tak jsem je oslovil, jestli by některé místo, které považují za divokou přírodu Prahy, nepředvedli i posluchačům Meteoru.
0: Aha, a podle vašich poškrábaných rukou vidím, že předvedli. Kam jste se vydali? Do jaké divoké přírody?
1: Na Barrandov.
0: Na sídliště? Nebo snad do filmových ateliérů?
1: Pod barrandovské skály, na kterých je známý nápis. Já tam předtím nikdy nebyl a nevěděl jsem, do čeho jdu. Dole na naučné stezce jsme se sešli v úterý v 16 hodin. Robert Mikuláš a Jan Šturma byli oblečeni do terénu a já, polobotky, kalhoty a bunda, prostě to, v čem chodím do rozhlasu.
0: Jak to pod barrandovskými skalami vypadá? Pusť to nám svou reportáž.
1: Takže my jsme se vydali na jedno z míst, které se nachází v Praze, nedaleko Rušné silnice. Jsme tady zrovna v době, kdy se blíží dopravní špička, ono je to trošku slyšet. Jsme u barrandovských skal, na místě, kde dřív byl očividně bazén letní. Takže z pohledu přírody, čím je tato oblast význačná?
2: Tak z pohledu neživé přírody, to je jeden z nejvýznamnějších odkryvů geologických, který zachycuje vrstvy spodního devonu a svrchního siluru. Je zajímavý, teď jsem se dozvěděl před chvílí, že zdejší komunita bezdomovců odtud vyhání geology s kladivem, tak doufám, že to dělá aspoň nějak jako míru milovně a zkoušej to po dobrým, protože i já jsem občas sem chodil kvůli té neživý přírodě. Byl tady takovej jeskyní výklenek, postupně zvětšovaný činností sběratelů z kamenělin a v tom bylo plný úlomku korálu a lilijic. Ale vám jde asi hlavně o tu živou přírodu, která vlastně je obsahem té naší knížky.
3: To, co tady, když tady stojíme, vidíme, tak vlastně jsme na okraji Českého krasu, to je vlastně jeden z jeho nejsevernějších cípů, že jo? A skála, která je nad náma, tak je takový mix té krasové flóry, která je specifická, protože je vázaná na vápenec, spousta těch kytek, co tady už kvetoucí, a ta sice žlutě kvetoucí, která byla na tom defile, když jsme kousek odtud stáli, je typická pro takové jako skalní stepy a tak. Tak krom těch druhů typických pro ty skalní stepy je tady obrovské množství kytek, které jsme říkali neofity. Jo, neofity jsou vlastně druhy, které poměrně nedávno nebo aktuálně utekli z kultur, ze hrad, jířívali se snadno železnicí a řekou. Obojí je tady kousek vedle, že jo, 50 metrů od nás. To znamená, že tady ta koncentrace těch neofitů a zároveň koncentrace těch jakoby autochtonních druhů je obrovská.
0: Když tak poslouchám, jak to pod barrandovskými skalami vypadá, to není zrovna tiché místo pro natáčení.
1: No to opravdu není. Frekventovaná silnice, železniční trať a právě v tomto úžasném kontrastu divoká příroda. Přesunuli jsme se o pár desítek metrů dál, počkali, až přijede vlak a mohli natáčet dál. Kam jsme to tady došli?
2: Došli jsme do starého lomu mezi bývalým koupalištěm pod Barrandovem a Barrandovou skálou s tím známým nápisem Barrand, který už je tam asi 130 let. Jsou tady nádherné ukázky těch lián. Boubín třeba nemá, ale tyhle ty městské pralesy mají většinou takovou síť lián, že kolikrát jsem se snažil o tom šplhat a ani to se mnou se neutrhlo. Tady je to především ten plamenek Potní, jo, opletka, no. Opletka, nevím, jestli tady taky někde je.
3: Opletka víc pod náma, na tom
2: pod
3: svahu.
2: Náma, no.
3: Když jsme sem stoupali vlastně tou pěšenkou, což bylo asi 20 výškových metrů, no 15, tak jsme vlastně míjeli několik jakoby zbytků těch kultur, které tady postupně zdivočujou, splňujou. Míjeli jsme několik šeříků, míjeli jsme teďka žlutě kvetoucí mahony, co jsme míjeli s tou, která se pěstuje z toho důvodu, že stále zelená i v zimě a že to je hezký dekorativní keř, tak jsme měli jedno z prvních jarních jídel v takovéhle krajině a to je pažitka, česnek.
0: Vida, mohli jste se občerstvit?
1: Ano, mohli, stačilo ujít pár kroků.
3: Tady je ten česnek, o kterém jsem mluvil.
4: Jo, česnek.
3: Je výborný.
4: No jo.
3: Chutná vám.
1: Musím říct, že dost mi chutná.
0: A co bylo dál?
4: Padlo zásadní rozhodnutí, že budeme šplhat až nahoru na skálu. Já naprosto neoblečen k takovému výkonu, v levé ruce mikrofon, přes ruku přehozenou bundu, protože už mi bylo děsné horko a jenom pravou rukou jsem se mohl zachytávat keřů a kmenů, abych neuklouznul. Dobrodružství začalo.
5: Tak teda.
1: Au.
0: To bylo co?
4: První šrám na ruce. Ale dost stížností, přesunuli jsme se asi o 10 výškových metrů.
3: Tak na tomto místě je vidět to, že ty boky se trhají, protože ta skála je vlhká, padá to. A vlastně kmeny těch stromů jsou zahnutý, to znamená, že rostou na místě, který se pohybuje a že ten strom se to vlastně snaží dorovnat, tím se pořád otáčí nahoru. Takže z toho vzniká taková typická jakoby ústup, která pravidelně jsou takovýhle struktury. Podle toho vlastně můžete poznat, že ten svach je nestabilní.
2: Tam v tom koutě z té terasy s těma stromama, až sem, tak kdy někam stojíme, se v zimě tvoří ledopád, který má takový často poměrně pěkný, 2 metry široký jampouch, což je lákadlo pro horolezce. Sám jsem to zkusil jednou a musím říct, že jsem byl hodně rád, když jsem to měl šťastně za sebou.
0: Myslím, že vám bohatě stačil jarní svah barandovských skal, že?
4: Mně ano, ale budete se divit, nepřístupný svah vyhovuje bezdomovcům. Asi je tam nikdo neobtěžuje. Bohužel, ale dělají dost nepořádek.
3: Jsme teďka na hromadě odpadků, který tady zanechal někdo, kdo tady nějakou dobu země sídlil nebo aspoň česně přebýval. A já na ní chci vlastně říct to, že tý městský ani žádný jiný vlastně krajní není žádný substrát cizí. To znamená, že i na kusech tady poházeného plastu a molitanu už se něco děje, prorůstají tu nějaký porosty sinic, něco tady klove do molitanu. Dalo by se skoro říct, že v té městské divočině jsou odpadky a podivné substráty jako molitan, poházený mikiny a kalhoty, poměrně jako běžný substrát, se kterým se ta krajina docela dobře vyrovnává.
2: Například na tom igelitu to je pítko, že jo, pro ptáky docela atraktivní, myslím.
3: Luxusní jezírko, dočasní pro nějaký larvy komárů a takovýchhle věcí. A i tamhle v té hnusní splesnivělý majonéze, prostě to uvnitř docela žije, jo. To znamená, že v takovémhle místě, jako jsou takovýhle příměstský krajiny, se člověk musí trošku oprostit od takových těch tradičních estetických norem a brát tady ty odpadky a tady ty zbytky jako přirozenou součást vlastně takovýhle krajiny.
2: Čímž teda si nemyslím, že by se to nikdy třeba nemělo uklidit. V mnoha případech, jako i to je legitimní zásah samozřejmě to uklízet, nejenom to sem nosit.
3: A teďka nás teda čeká trošku drastická cesta vzhůru tím svahem. V jedné části jsou tam schůdky dřevěný, po které bychom se měli dostat nahoru na tamhle ten útes.
0: Ajaj, to asi bylo opět těžké šplhání.
4: Proti tomu, co nás ještě mělo čekat, úplná procházka růžovým sadem. Vyšplhali jsme další desítky metrů.
3: Jsme tak asi kolik? 30 metrů na tratí vlakovou na takový plošince. To místo, na kterém stojíme, je tvořený různýma utečencema ze zahrady. Jsou sem naházený ty přešky ze zora, jste tady žlutě kvetoucí, ta mahony, cesmín listá. Pod náma různý kultivary kosaců. Nicméně pod náma asi 5 metrů je zbytek krasový stepy, takový vysoký trávy, vypadá to jak nějaká pampová tráva. Jsou to kavily. A jako kontrast k tomu za náma je taková tsunami, obrovská tsunami vlastně v tom straně lián, který se plazí po skále dolů, tak to je opletka Ubertova. To je jeden z těch invazních druhů, který takovýhle místa opanují a místama jako zpětka právě stojíme dominuje.
2: Tady jsem si jenom všech tulipánů ještě, těch je poměrně dost. Tamhle za náma, tady oni ty cibule vydržejí poměrně dlouho na takovýchhle místech, občas disturbovaných. Postupně ta cibule zaklesá, že jo, do země, ale třeba 50 let vydrží.
3: Jo. Podobně jako sněženky, které jsme teďka rozšlapali.
2: No jo, takže tady je taková směs, opravdu docela vysoká diverzita. S tím se můžou měřit určitě některých zbytovy, že jo, tam je taky z principu velká diverzita. A zase jinde v té nový divočině to třeba až takový není, ale rozhodně to nebude taková mizerie jako naproti přeseklanče golfových hřištích, že jo. To mám tak nějak z principu snad ještě méně rád, že jo, než betonový povrchy, ty golfové hřiště, protože oni se tváří jako zeleně, ve skutečnosti takovou roli v podstatě ani neplnějí.
0: To je známá věc, v nízko sestřižené trávě skoro nic nežije. Kolik vám ještě zbývalo vyšplhat?
4: Už se zdálo, že to je jenom pár metrů, že za chvilinku už musíme být nahoře na skále v oblasti, kde začínají zahrádky a rodinné domky. A to byl ten problém. Kde jsou obydlí, tam dochází k nečekaným změnám.
3: Já, když jsem tady naposled procházel, tak to bylo normálně průchozí nahoru, když tady nebyl ten plot. Tak to můžeme to vzít dolů, když tak tady to jako dosadí se a sejít. A nebo si, když si dáte chvilku takovou plazivku, jako roštím, tak vylezem nad tou chatou už na tu silnici. Drastický úsek je tak 20 metrů. Vystoupáme nahoru podél té chaty a měli bychom tam být. Tady vám radši pomůžu, když tak, ono to je tady exponovaný docela.
4: Následovalo lezení po kolenou, plazení se keři plnými trní a to všechno na strmém svahu, kde, když by mě ujela noha, byl by konec asi nejenom reportáže. Mikrofon a bundu jsem si musel dát k Janu Šturmovi do batohu, abych měl obě ruce volné. No, nakonec jsme to zvládli. A tak, když jsme se unavení dostali nahoru, přišla zasloužená úleva.
3: Předávám tady mikrofon zpátky.
1: Ježišmarja.
3: Myslím, že k divočině patří dobrodružství.

0: Vybudovat obří vodní přehradu trvá roky a stojí to obrovské finanční prostředky.
1: To platí v případě, že ji staví člověk. Naproti tomu přírodě se to povedlo během minut a zdarma.
0: Navštívíme střední Asii, nebeské hory. A to vše díky četbě z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švejk.

Když staví přehrady příroda. Dnes vás zavedu do střední Asie, do pohoří Tian Shan. V překladu z čínštiny jde o nebeské hory, z ujgurštiny hory duchů. Je to rozsáhlé pohoří táhnoucí se rovnoběžkovým směrem v délce asi 2800 kilometrů od Kyrgyzstánu po Čínu. Průměrná šířka pohoří je 300 až 600 kilometrů a je to šesté nejvyšší pohoří na světě. Pohoří Tian Shan jsem vybral, abych vám ukázal, co dokáže voda v souboji s povrchem naší planety. Ač se to nezdá, vodní živel je ve své podstatě líný. Vždy se snaží odstraňovat tu část zemského povrchu, kde s tím má co nejméně práce. Pokud si může vybrat, vždy dá přednost měkké hornině před tvrdou a rozpukané před pevnou. Proto také naprostá většina řek sleduje zlomy v zemském povrchu. A právě to dělá i Karasu, neboli Černá řeka, zde v pohoří Tian Shan. Kopíruje jeden z největších zlomových systémů na planetě, Talaso-Ferganský zlom. V období Triasu a Permu, zhruba před 13 až 286 miliony lety, se dvě kontinentální desky začaly přes sebe posouvat a tento pohyb se dosud nezastavil. Rychlost posunu rozhodně není nijak zanedbatelná. Obě desky se o sebe třou rychlostí 13 až 14 mm za rok. Za 100 let je to posun téměř o půl druhého metru. Není tedy divu, že jde o jedno ze seismicky nejaktivnějších míst na světě, kde zažít zemětřesení není nic výjimečného. Talaso-Ferganský zlom se táhne na vzdálenost okolo 800 kilometrů, takže i laik může na morfologické mapě snadno najít obrovskou lineární strukturu. V pohoří Tian Shan se stalo něco mimořádného.

Pokud se člověk rozhodne vybudovat sypanou hráz za použití nejmodernější technologie, mu to trvá roky. Příroda takovou stavbu zvládne za několik vteřin. Zhruba před 500 lety došlo v oblasti Tianšanu k mimořádně silnému zemětřesení, které způsobilo gigantický sesuv. Skalní zřícení doprovázené plošným sesuvem půdy. S trochou nadsázky se dá prohlásit, že na dno údolí spadla celá hora. Nemusíte být geologem, abyste ještě dnes dokázali ve svahu identifikovat místo, kde chybějí miliony kubíků hmoty. Příroda zde na řece Karasu postavila geniální technické dílo. Na dno nasypala propustný materiál a přes něj navršila obrovskou masu hlíny a jílů, které vytvořily dokonale nepropustnou hráz. Když se nádrž naplnila vodou z řeky Karasu až po okraj, voda přetékat nezačala. Kdyby k tomu došlo, eroze vody by přehradu postupně zničila. Voda místo toho začala prosakovat při dně hráze, ale jen takovým tempem, který se rovnal přítoku. Ustavila se rovnováha, která...

která naplnila nádrž dlouhou několik kilometrů, odolávající obrovskému tlaku vody již po dlouhá staletí. Člověk by na tomto místě měl v tichém úžasu smeknout a obdivovat sílu přírody. Současně by právě tato lokalita měla být varováním. Jen o 20 kilometrů dále se řeka Karasu vlévá do obrovské Toktogulské přehradní nádrže, která zadržuje 19,5 kilometrů krychlových vody. A teď si představte, že k podobnému sesuvu jako na Karasu by došlo na nádrži Toktogulu. Zřícené masy zeminy by vyvolaly vlnu, kterou bychom mohli přirovnat k tsunami. Ta by s ničivou silou smetla hustě osídlené Ferganské údolí. Na cestě by sebou mimo jiné brala i nezajištěné skládky s radioaktivním a chemickým odpadem, které tu zůstaly z dob Sovětského svazu. Tento případ není bohužel v oblasti Tianšanu ojedinělý. Na území dnešního Tádžikistánu vznikla v roce 1911 v údolí řeky Bartang naprosto identickým přírodním způsobem nejvyšší hráz na světě. Přehrada místy vysoká až 700 metrů. Zemětřesení tehdy pohřbilo vesnici Usoji se všemi jejími obyvateli a vytvořilo jezero dlouhé 70 kilometrů a hluboké více než 500 metrů. Objem vody jezera se odhaduje na 17 kilometrů krychlových. Zdejší hráz považují odborníci za jednu z nejrizikovějších na světě, protože ohrožuje populaci zhruba 5 milionů lidí na povodí řek Bartang, Pianže a Amudarya. Přes veškerý pokrok člověk zemětřesení nedokáže předvídat a už vůbec ne jakýmkoliv způsobem ho korigovat. K podobné katastrofě může v pohoří Tianšan dojít za dalších 500 let, stejně jako si o ní můžeme přečíst v novinách hned zítra.

0: Říkám si, zajímá to někoho. Každý geolog ví, že riziko zemětřesení v prostoru atomové elektrárny v Temelíně je vyloučeno. Větší je nebezpečí, že se právě sem zřítí meteorit. Přesto jako reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukushima způsobené vlnou tsunami, provádíme další bezpečnostní analýzy v místě vzdáleném 1000 kilometrů od nejbližší mořské pláže a zajišťujeme Temelín i proti nesmyslným rizikům. Skutečná nebezpečí, která mohou ohrozit miliony lidí, nás ale nechávají v klidu.
1: Složitá je situace s vodou ve střední Asii. Ještě že my žijeme v zemi, kde kromě občasných povodní jinak voda v podstatě ničím nehrozí.
2: Jediné, co hrozí, je, že nebudete znát odpověď na naši soutěžní otázku.
1: Uvidíme. Na otázku z minulého týdne ale správných odpovědí přišlo dost, i když někteří posluchači se nechali zmást. Ptali jsme se...
2: Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
1: A toto je odpověď Zbyňka Hrkala.
3: V geologické minulosti bylo naše území několikrát pod hladinou moře. Jako jasný důkaz nám z těchto období zůstaly minerální vody, které obsahují složky pocházející z tehdejších moří. Jako ukázku můžeme uvést minerální termální vodu v Karlových Varech, která obsahuje směs srážkových vod a zbytků zasáklých tzv. Fosilních mořských vod. Ještě názornější jsou vysoce mineralizované znovu fosilní vody na Moravě, konkrétně v Darkově nebo v Hodoníně.
2: Eliška Plánská z Mělníka vzala naši soutěž s humorem a napsala nám, že slaná voda se nachází na Oravě, protože tam je stejnojmenná horská chata.
1: Jako správnou odpověď to samozřejmě uznat nemůžeme, mimo jiné, protože nás zajímalo území České republiky a ne Slovenska.
2: Ze správných odpovědí jsme nakonec vybrali odpověď Marka Imriska z Nového Jičína. Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní otázka bude opět hodně o přemýšlení, takže dávejte dobrý pozor. Voda se vaří při 100 stupních Celsia, to ví každý. Když však horolezec chce uvařit čaj kdesi v Himalájích, narazí na nečekaný problém. Za nižšího atmosférického tlaku, který v horách je, se mu voda začne vařit už při nižší teplotě. Očekávaných 100 stupňů prostě nedokáže docílit. Teplota varu vody totiž závisí na tlaku. A dnešní otázka zní...
2: Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí.

0: Chemie je velmi užitečný obor. A protože všechno kolem nás má nějaké chemické složení a s něčím reaguje, nedá se chemii uniknout.
1: To nedá. Ostatně to my v Meteoru ani nechceme. Naopak chemii si k nám zveme. Přesněji chemiky. Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické právě přicházejí.
2: Dobrý den.
1: Vítejte.
3: Dobrý den.
0: Co nám nesete dnes?
3: My jsme si pro vás dnes nachystali speciální úkol. Máme tady pro vás pomeranč, olivový olej a zapalovač. Chtěli jsme vás poprosit, jestli byste nám z toho neudělali svíčku.
2: Svíčku? No a na to ale budeme potřebovat určitě jako první, co mě napadá, knot. Ten máte?
4: No ten právě nemáme. Ještě vám tady můžeme nabídnout nůž jako jediný nástroj, který smíte používat.
1: Svíčku z pomeranče. Ale jak?
0: Oloupat, nakapat šťávu do oleje, naházet tam kůru a zapálit, já nevím.
1: Je mi divné, že tu nemáme žádný knot. Bez něj se svíčka prostě neobejde.
0: Souhlasím. Tak pánové, my si myslíme, že bez knotu to nepůjde.
3: Máte pravdu v tom, že potřebujeme knot a my už ho vlastně máme. Ten knot je totiž schovaný uvnitř toho pomeranče. Odborně se tomu říká semenicový sloupek a je to takový ten bílý provazec, který je uvnitř pomeranče obalen těmi pomerančovými plátky a pokud ten pomeranč zvládneme správně otevřít, ten semenicový sloupek, ten náš knot tam zůstane zachovaný.
1: No to ale budete muset vy. My neznáme správný postup.
0: Jak na to?
3: Pomeranč uchopíme do jedné ruky a nožem opatrně rozkrojíme kůru podél celého pomeranče tak, abychom...
4: Máš na mysli jako po rovníku, jo?
3: Po rovníku, přesně tak. Rozkrojíme náš pomeranč po rovníku opatrně, abychom nezasáhli dovnitř, ale pouze kůru mírně nakrojili.
4: Ale když hřízneme trošku do té dužiny, tak se nic neděje.
3: Nic se neděje, budeme pouze špinaví od pomerančové šťávy. Tak, pomeranč je obkroužený a teďka opatrně strčíme prsty do vnitřního otvoru a pokusíme se odloupnout tu naši kůru od vnitřku pomeranče. Ten náš knot půjde lépe oddělit na straně, kterým pomeranč drží na stromě, to znamená na té vrchní. Tak, cítíme, jak se uvolňují ty jednotlivé svazky a máme to tu?
1: Zůstal tam takový výběžek asi 2 cm.
0: To je náš knot, že ano?
3: Přesně tak. Pokud se podíváme na vnitřek pomeranče, tak vidíme, že za tou naší oranžovou pevnou slupkou je vnitřní bílá dužnina, která je porézní, nasákavá a pokud my nyní tuto dužninu naplníme naším olejem, ten olej se nasákne dovnitř a vyzlíná potom knotu navrch.
4: Musíme tam toho oleje nalít jenom tolik, aby celý ten knot nebyl potopený, aby prostě koukala špička toho knotu, tak jako u svíčky, kdy také z toho rozstaveného vosku vždycky musí kus trčet ven. Tak já vám to takhle podám a když se podíváte, tak ještě před zapálením je krásně vidět, že ten olej se skutečně do té bílé části dužiny pěkně nasáká.
0: Ano, ano, je tady vidět, jak vlastně klesá hladina toho oleje a vlhne ta vnitřní strana té kůry pomeranče.
4: Přesně tak. A těmi kapilárními otvory v té kůře vzlíná olej i do toho našeho knotu. A to může trvat několik minut třeba nebo čtvrt hodiny. A pokud to chceme urychlit, tak můžeme i ten knot prstem trošku opatlat tím olejem, aby se nám to promočení urychlilo.
1: Patlámo, patlámo a je to. Teď mám prsty od oleje.
0: Pojďme na to. Jsem zvědav, jak hoří pomerančová svíčka.
3: Z začátku to chvilku potrvá, protože je to ovoce a je plné vody. Tak.
4: Tak, vidíte, že nám knot vzplál a tady máte lampičku z pomeranče.
1: Krásná. Musím říct, že vypadá moc hezky.
4: Ona je to velmi pěkná dekorace, pokud chcete udělat zajímavé osvětlení třeba při nějaké slavnostní večeři nebo romantické večeři, tak si můžete na stůl dát 4 lampičky z pomerančů a je to.
1: Kdyby hořel knot, asi by moc dlouho nevydržel, že? To bude zařízeno nějak jinak.
4: Ten princip lampičky je vlastně stejný, jako funguje svíčka, protože to, co tam ve skutečnosti hoří, tak není ten kapalný olej, ale až produkty jeho tepelného rozkladu, které mají plynné skupenství. To znamená, ten knot nehoří, ten knot funguje skutečně pouze jako přívodní potrubí v podobě mikrokapilár, které nasává ten olej A tím, jak je na vršku rozžhaven, jak tam hoří ten plamen, tak tam dochází vlastně k částečnému rozkladu a k částečnému odpařování toho oleje. A teprve tyhle ty plynné produkty rozkladu tak hoří a hoří čadivým plamenem, který my vnímáme jako ten charakteristický žlutý plamen svíčky nebo téhle naší lampičky.
3: Ta žlutá barva toho plamene je právě způsobena drobounkými částečky sazí, které se v tom plameni rozehřívají a žlutě svítí.
4: To, že vznikají v tom plameni sazy, si můžeme vyzkoušet. Já bych možná poprosil tady váš hrnek s čajem, který tady máte. Když ho zkusíte strčit do plamene svíčky opatrně, skutečně tak, aby ho ten plamen olíznul, tak se nám ten...
2: Zčernal.
4: Tak se nám na tom chladném povrchu porcelánu vyloučí právě ty saze, které tam v tom plameni hoří. Kdybychom totéž udělali třeba s plamenem lihového kahanu, který má takový modrý a nesvítivý plamen, tak tam by se nám ten porcelán neočoudil.
1: Za těch několik minut, co nám tady hoří pomerančová svíčka, musím říct, že se nám studio pěkně vyvonilo.
0: To je odměna, pánové, že se vám podařilo udělat svíčku z pomeranče.
4: Ta vůně je způsobená, jak jsem říkal, nejenom tím olejem, ale také silicemi, které jsou přítomné v té pomerančové slupce ve velkém množství. A když tady teda máme vlastně tu druhou polovinu pomeranče oloupanou, tu kůru z něj, tak si můžeme zkusit ukázat ještě jeden docela pěkný efektní pokus.
3: My jsme zmínili slovo silice. Silice je eterický olej, který se nachází v té vrchní slupce pomeranče. Jsou to organické látky, které jsou těkavé a to, jak odtěkávají, tak způsobuje, že se snadno šíří do prostoru, my je cítíme a vyvolávají onu známou citrusovou vůni. A proč jsou to organické látky a jsou těkavé, tak jsou zároveň i hořlavé, což si můžeme ukázat na jednoduchém experimentu. Pokud vezmeme pomerančovou kůru a umístíme ji blízko plamene a poté ji zmačkneme, silice vystříknou do prostoru a měly by v tom plameni vzplanout.
4: Tak je potřeba tu kůru vlastně přelomit vnější stranou směrem do plamene.
2: Úplný plamenamet.
4: A opět, když se podíváte, tak z toho plamene, tak jde docela černý obláček sazí. To je ten samý princip jako u toho plamene, totiž, že dochází k nedokonalému spalování těch složek silic. Hlavní složkou pomerančové silice je limonén, který se jmenuje právě, nebo byl pojmenován po citronech, které se v různých jazycích řeknou limon nebo lemon. To je elegantní důkaz toho, že slupka pomeranče obsahuje váčky, které jsou skutečně plné těchto vonavých a do značné míry i léčivých látek.
1: Děkujeme za návštěvu i za provonění studia. A naschledanou za týden.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Jiří Grygar nechybí v žádném meteoru. A to platí i pro ten dnešní.
1: Představuje nám sbírku svých citátů, většinou z oblasti astronomie. Dnes to tak nebude.
2: Dnešní citát pochází od významného německého filozofa, ale také matematika, vynálezce infinitesimálního počtu, Gottfrieda Wilhelma Leibnice. Ten žil 1646 až 1716 a ukázal na velmi hlubokou souvislost mezi hudbou a mezi matematikou. A ten citát zní takhle. Hudba je radost, kterou lidská duše zakouší z matematiky, aniž si uvědomuje, že jde o počty.
0: Je to tak? V hudbě je skryto mnoho matematiky.
1: Ale mnohem víc je skryto ve vesmíru. A proto ještě neodebíráme slovo Jiřímu Grygarovi.
0: Ten nám představí objev, ze kterého až mrazí.
1: Začneme na jižní polokouli, na jejímž nebi září moc zajímavá hvězda.
2: Astronomové vědí už velmi dlouho, že jedna z nejhmotnějších hvězd v naší galaxii, která má hmotnost možná skoro 100 sluncí, je hvězda, která se jmenuje Eta Carinae. Nachází se na jižní polokouli v souhvězdí lodního kýlu a my dokonce dneska víme z pozorování, která byla vykonána v posledních asi 30 letech, že je to fakticky dvojhvězda velice hmotná. Ta hmotnější složka má asi 90 hmotností slunce, ta druhá má asi 40 hmotností slunce. Na druhé straně také víme, a to víme díky našim předkům, že v 19. století tato hvězda, která normálně asi páté hvězdné velikosti nebo dokonce šesté hvězdné velikosti, takže prakticky je na hranici viditelnosti očima, tak ve století 19. mezi roky 1840 a 1860 byla po Siriovi druhou nejjasnější hvězdou celé oblohy.
0: To se stává. Některé vybuchující hvězdy, takzvané novy, mohou zazářit a i když předtím byly vidět jen velkým dalekohledem, stávají se z nich hvězdy viditelné pouhým okem.
1: Jenomže to není tento případ. Proč se tehdy Eta Carinae zjasnila, je nejasné. Tehdy bohužel nebyly dnešní přístroje.
2: A jediné, co z toho období máme, jsou přirozeně pozorování dalekohledem, ale dalekohledem očima, protože ještě ani fotografie neexistovala a žádné jiné modernější metody zpracování obrazu. Takže tohle jsou jediné údaje, které máme. Máme je docela hodně, protože na jižní polokouli už tehdy pracovalo hodně hvězdářů, ale to je všechno. Takže víme, že tam byla dvě maxima, mezi tím ta hvězda trošku zeslábla, pak se zase zjasnila a pak to všechno někde tak pomalinku končilo koncem 19. století a od té doby je ta hvězda relativně v klidu, i když není vyloučeno, že to udělá znovu. No tak pochopitelně, že astronomové jsou nešťastní z toho, že v té době, jak jsem říkal, nebyla fotografie, nemáme přesnou světelnou křivku, máme jenom přibližnou, prostě očima odhadovanou. A za druhé, co by nás velice zajímalo, by bylo spektrum, pochopitelně. Ale spektrum také ještě neexistovalo. Ta spektroskopie se rodila a nikdo ještě nebyl schopen pozorovat spektra hvězd, to bylo vyloučeno.
0: Tak to je špatné. To se nikdy nedozvíme, proč ta hvězda vybuchla, co se s ní dělo, jaké chemické prvky zářily v atmosféře.
1: Vypadá to jako ztracený případ, ale pozor, existuje už 75 let jedna úžasná myšlenka.
2: Už v roce 1940 dva velcí světoví astronomové toho nejvyššího kalibru, a to byl Holanďan Jan Oort a Američan švýcarského původu Fritz Zwicky, publikovali práci, že by teoreticky bylo možné využít toho, že každá hvězda, když vybuchne, tak vybuchne všemi směry. Nejenom ve směru k nám, kde teda ten signál přijde nejprve, ale také ve směru od nás. Ovšem tento signál je pro nás ztracený, protože letí jiným směrem. Ale astronomové mají výhodu. Naše galaxie není jenom záležitost hvězd, ale je to také záležitost mezihvězdné látky. A ta mezihvězdná látka není rozložena rovnoměrně, tvoří chuchvalce, velká taková oblaka, říkáme tomu obří molekulová mračna, a ta dokonce buď svítí, anebo naopak pohlcují světlo podle toho, jestli na ně něco svítí, anebo jestli jsou zcela tmavá a studená. A i když teda jako získat odlesk od nějakého prachu mezihvězdného není asi jednoduché, tak vinou toho, že ta Eta Carinae vybuchla tak silně, že se tolik zjasnila, tak je napadlo, že by to možná šlo udělat tak, že bychom si našli nějaké mračno, které je od nás trochu dál, než je ta Eta Carinae, řekněme o 100 let světelných. To znamená, že ten signál, který byl v té velké erupci mezi lety 1840 až 1860, letěl tím směrem, tím se zpozdil o 100 let, pak se odrazil, spozdil se o dalších 100 let a to znamená, že přijde na Zemi se spožděním 200 let.
0: Takže takové kosmické zrcadlo. Na těch obřích vzdálenostech už se projeví, že je rychlost světla konečná a trvá mu to.
1: Přesně tak, jenomže tohle zrcadlo není ani hladké, ani čisté. Představte si černé zrcadlo, které odrazí jenom nepatrný zlomek světla. Ale proč to neskusit?
2: No a tak to zkoušeli. V 60. letech to zkoušel jeden holandský astronom udělat pomocí fotografické techniky a neuspěl. Ten důvod je dneska, jak víme, v tom, že pochopitelně ta fotografie je tak málo účinná, že většinu toho světla vlastně nezaznamená. Teď se situace podstatně změnila, protože máme polovodičová čidla, to jsou ty čipy, a ty čipy mají kvantovou účinnost, která je téměř o 2 řády vyšší než fotografické emulze. Tak to astronomové zkusili znovu, našli vhodná mračna a našli možnost, jak nejenom získali světelnou křivku, takže teď přesně vidíme, jak se ta hvězda měnila, skutečně s přesností, kterou potřebujeme pro světelné výzkumy, ale navíc získali to spektrum, protože to spektrum je naprosto nepoškozené, jelikož ten prach je neutrální, ten nemění nějak to spektrum dopadajícího odlesku a tak to teda dopadlo dobře.
0: To tedy znamená, že dnes astronomové vidí jakoby z filmového záznamu opakovaný záběr toho, co se dělo v 19. století.
1: Dívají se na mezihvězdný mrak, který se před jejich očima zjasňuje a zeslabuje, zkrátka mění se úplně stejně, jako se tehdy měnila sama hvězda Éta Carinae.
0: To je senzační. Skoro jako stroj času. Teď vidíme, co se odehrávalo v 19. století.
2: Takže dneska máme k dispozici přesné údaje o tom, jak vypadalo spektrum té hvězdy, které prvky tam svítily, které teda sloučení tam eventuálně byly, jakou teplotu ta hvězda měla. Prostě najednou to máme zpátky. A pokud ještě budeme něco potřebovat, tak si najdeme nějaké trošku vzdálenější mračno, třeba o 3 světelné roky dál. Takže získáme 6 roků k dobru a za 6 roků si to můžeme přehrát znovu. Tohle je metoda, která mě fascinuje a která se začala používat teď už masově. To znamená, že se zejména zkoumají supernovy v naší galaxii, které vzplanuly od roku 1054 do roku 1680. Všechny ty supernovy byly pochopitelné v době, kdy ještě žádné fotografické záznamy nebyly a byly jenom přibližné údaje. A teď jsme schopni i u těchto supernov získávat jak světelné křivky, tak spektra. Jenom si musíme vybrat vhodné mračno a to se vždycky najde.
1: A tak už se podařilo sledovat spektrum supernovy, která před 1000 let vytvořila souhvězdí Býka známou Krabí mlhovinu, nebo supernovu, kterou v roce 1604 pozoroval Johannes Kepler.
0: Jak říkám, úplně jako by astronomové měli stroj času. Všechny nejjasnější kosmické výbuchy si mohou přehrát znovu.
1: Úžasný objev. Nový princip, který hodně pomůže výzkumu vesmíru. Co dodat?
2: Tak to mně připadá, že to je teda opravdu... To je bomba.
0: A s touhle bombou se s vámi loučíme.
1: S některými ne na dlouho. Ještě dnes od 13 hodin nás oba můžete vidět na vlastní oči na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu.
0: Od 13 hodin budeme ve studiu 1, hned za vchodem z Vinohradské ulice.
1: Těšíme se na vás, ať už osobně za pár hodin, nebo
0: prostřednictvím rozhlasového meteoru za týden. Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dnes vám na Pohodě nabízíme v pravidelném čase původní rozhlasovou komedii Michala Lázňovského z roku 1986 Zahrádkáři aneb až se Jaro zeptá. Příběh o dvou pošetilých drobných pěstitelích, pánech Jahodovi a Růžičkovi, kteří soupeří nejen v oblasti pěstitelské, ale také milostné. V hlavních rolích se představí Rudolf Hrušinský, Vlastimil Brodský a Iva Janžurová. Přejeme pěkný poslech.
3: Založit si vlastní zahrádku, to je velká radost i velká odpovědnost. Zvláště ti, kdo se zahrádkářstvím teprve začínají, měli by se vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Pro ně jsme se rozhodli zveřejnit vybrané poznatky a zkušenosti ze života a práce na zahrádce. Každý zahrádkář si musí především uvědomit, že život jeho zahrádky probíhá v cyklu, který je dán změnou polohy naší mateřské planety vůči zdroji veškerého života ke slunci. Zahrádkář ovšem k tomuto vesmírnému ději nepřihlíží nečinně, trpělivě se ho učí využívat ve svůj prospěch. Věnoval tomu svou zimní teoretickou přípravu a takto vyzbrojen nezbytnými znalostmi vyčkává příchodu jara. V březnu se v krajině sice již leccos začíná odehrávat. Něco se chystá, ale zahrádkář se neunáhluje.
4: Tak kolik pak to máme, Pavle?
5: 567 metrů od hráze, Petře.
4: A raz, dva, tři.
6: Tak, tady. Přímo u plotu bude rybník nejhlubší a na hladině se bude pohupovat boje. Zatluč sem kolík. Zatím si vydechnu.
5: Tak tady. Zatloukám.
6: Je to pěkné údolí. Bude to krásný rybník.
5: Země je ještě promrzlá, jinak je to tu samá mokřina a komár.
6: Ale tady, co jsou zahrádky, zřejmě není špatná půda.
5: Naplavená. Tak je to jediný zúrodněný kousek údolí.
6: Zahrádek je mi líto. Co práce je v nich uloženo.
5: Máš pravdu, Petře. Jak pečlivě jsou obě obdělané, zvlášť ta levo. Jak úzkostlivě byla připravena na zimu.
6: Máš pravdu, Pavle. Ta vpravo je ale malebnější. Zrovna vybízí k odpočinku.
5: Ta vlevo slibuje mnohem víc užitku, Petře. I chata je solidnější. Dobře podsklepená.
6: Ta vpravo je sice skromnější, ale jak citlivě je zakomponována do zahrady.
5: Je to škoda, že letos naposledy.
6: Obecný užitek má přednost před prospěchem jednoho nebo dvou.
5: Jestli pak něco tuší.
6: Obávám se, že budou nemile překvapeni. Půjdeme? Musíme vyměřit hráz.
5: Je ještě docela chladno. Podívej, poletuje sníh.
6: A přeci. Už je něco cítit ve vzduchu.
3: Skutečný a neodvolatelný počátek jara nastává v dubnu. Zahrádkář má plné ruce práce, neví, kde mu hlava stojí. Když zjistil, jaké škody mu na zahrádce napáchala zima, pustí se do práce. Postřikuje, ošetřuje, Vyvazuje, vysazuje, přesazuje, ořezává, prořezává, vyřezává, potírá a likviduje, kypří, hnojí, zalévá, prosévá, vysévá, rije a přerývá, zarývá, vyrývá, odhrnuje, přihrnuje a zahrnuje celou svou zahrádku a každou jednotlivou rostlinku všemožnou péčí. Z jahodníku odstraníme zimní kryt, přisypeme kompost. Kompost přidáme také růžím, které se nám později za tuto pozornost bohatě odvděčí.

0: Zdravím vás, sousede.
1: Ale, vítám vás. Tak konečně taky do práce.
0: Vidím, že už jste byl pilný, půda není promrzlá.
1: Ale kde pak, je kypra jako dort.
0: Hnojíte?
1: Hnojím.
0: Také jsem něco koupil, ale obávám se, že je toho málo. Nevyšel jsem s penězi, to víte, než si člověk zvykne hospodařit s důchodem.
1: S penězi je to teď horší, ale toho času, co jsme získali, konečně to... Tady dávám opravdu do pořádku.
0: Začal jste letos skutečně velkoryse.
1: To je otázka důslednosti. Už jsem postřikoval. Taky byste měl postřikovat.
0: To máte pravdu.
1: Prořezal jsem. Měl byste radikálně prořezat.
0: To máte pravdu. To budu muset. Koukám, že tamhle mi to kvete. Podívejte, ty krokusy, nádhera. Máte krokusy?
1: Nemám krokusy.
0: Příště bych vám dal. Nejsou k zulíbání. No a tady už to taky raší. Podívejte. No ne. A čemeřice? To bych nečekal právě letos, ale tady nám to nějak nejde, co pak to?
1: Musím přesadit jabluňku, má tady málo slunce.
0: Taky bych měl přesazovat buxus, koulička střapatá, tady jakoby trošku namrzlo.
1: Hezky obrýt.
0: A co pak to vyráží ven? Příroda dere se vpřed a tlačí nás před sebou. Vše znovu ožívá.
1: Pozor na kořínky.
0: Měl bych to tu nějak přeorganizovat.
1: Jak podložit?
0: Že bychom udělali větší prostor pro čilim.
1: Tak a zvedáme.
0: Ale z kterého pohledu celkový obraz komponovat?
1: Opatrně naložit, hlavně neporušit bal.
0: Možná.
1: No a můžeme převážet.
0: Možná, že by to chtělo pohled od Alpínia.
1: Jáma je připravená. Přidal jsem substrát. A přihnojil jsem.
0: Nejlepší by to bylo od chaty. Pohled z verandy.
1: Opatrně uložit do jámy.
0: Ale ne, takhle je to hrozné. Vertikála, horizontála, tu je jalovec, to se musí předělat.
1: No všem, tady ti bude líp. Ne jako ve stínu té sousedovy džungle.
0: A co tady od lavičky?
1: A teď tě opatrně přihrneme a uděláme kolo.
0: Oh, vida, za větrem se už docela příjemně sedí. Šimrá sluníčko, jen poles.
1: Tak ještě trochu zatřeseme.
0: A co pak?
1: Aby se půda sesedla okolo kořínku.
0: Tamhle nám něco vymrzlo.
1: No, a teď to bude chtít vodu.
0: A co pak ty tu chceš, zpěváčku? Přišel jsi mě pozdravit? No to víš, že jsem na tebe nezapomněl. Něco jsem vám přivezl.
1: Bude to chtít hodně vody.
0: No ber, na. No.
1: Jen aby nebylo suché jaro.
0: No frnk. No, a je pryč. Švitorka jedna. Viděl jste ji? Však ona si přijde. Co pak, sousede? Bolí vás záda? Jestli pak jste něco udělal?
1: Zatím jsem teprve přeryl záhony pro zeleninu. Pohnojil, navezl kompost, obryl rybízy, oškrabal kůru, prořezal stromy, připravil pařeniště na výsadbu, postavil sudy, opravil okap. A teď jsem přesadil jablůnku. Neměla tu dost slunce. Musím ji rychle zalít a pumpa je ještě zabalená.
0: Taky mám spoustu práce. Něco bych měl přesadit. Nechám to na přes rok. A růže moc nejdou. Musím je ošetřit. Co pak si to tam zapisujete?
1: Poznamenávám si do plánu, co jsem splnil.
0: Vy máte plán?
1: Vy nemáte plán?
0: Plán čeho?
1: Plán všeho.
0: To neznám.
1: Tady mám plánek zahrady. Toto je harmonogram prací, seznam pěstovaných druhů a odrůd, včetně latinských názvů. A zde, na každém listě, vždy plán zahrady s terminářem setí, obdělávání a sklízení. Něco takového nemáte?
0: Zatím ne.
1: Jak potom pracujete?
0: Když je potřeba, ale vidím, že jste letos nic neponechal náhodě. Začínáte nový život?
1: Ne, jak se to vezme. Vidíte? Tady je lílek, pažitka, kopr, česek.
0: Jahody, jahody, libeček, pastyňák. A tady to je sortiment sousede. Mohl byste prodávat a nakonec na tom zbohatnout?
1: No, všechno se zužitkuje. Nebo zpracuje. Vše se dá uložit, zavařit, zalekovat, sušit nebo destilovat. Jednou se to všechno hodí. Pojďte, darmo neklábosíme, odstrojíme pumpu. Mrazy jsou, předpokládám, za námi.
0: Dobrá, přejdu na vaši stranu.
1: Ale zůstaňte na své, každý uchopíme ze své strany.
0: Oh, je chladná, jako bychom svlíkali panu.
1: Musí běhat jako po masle. Pravte tam dost vazeliny.
0: Tak.
1: No, teď zapumpujte.
0: Přenechám právo prvního zapumpování vám, přepadla mě tréma.
1: Oh, prosím, proč ne? Člověk se nesmí bát udělat první krok.
0: S citem, sousede, je to poprvé.
1: No, ne? Už zabrala.
0: Ano, slyším. Teče voda.
1: Tak tam dejte kýbl.
0: Jaká čistota. Jaká průzračnost.
1: Co to tam plave za svinstvo? A na zalití to bude dobré.
0: Myslím, že letos bude šťastný rok.
1: Odsamral jste si nohy. Podívejte, teče vám kbelík, ten můžete vyhodit.
0: Pokusím se ho vyspravit.
2: Květen je měsíc radostných příslibů. Celá příroda prožívá pravé orgie plození a růstu. Nestačí však kochat se a přihlížet. Na zahrádce je spousta práce. Okopáváme, zaléváme, plejeme, vyséváme, vysazujeme, přepichujeme a přesazujeme a pečlivě střežíme naši zahrádku před nebezpečími, která jí hrozí. Škůdci. Ano, i jim jde jaro k duhu, již vystrkují růžky. Proto postřikujeme, poprašujeme, bedlivě je vyhledáváme a v zárodku likvidujeme. Zvláštní pozornost věnujeme jahodníku. Vždyť jahody budou naše první ovoce, které nám jistě udělá mnoho radosti i užitku. Dosud je také vhodný čas na srezávání růží.
0: A co se to s vámi děje, sousede? Takhle slavnostního jsem vás jak živ neviděl. Chystáte se na pouť nebo máte narozeniny?
1: Čekám návštěvu.
0: Po celé jaro vás nepoznávám. Máte vždy přišité knoflíky, vyžehlené límečky, ba dokonce zalátané montérky a vyčištěné boty. Dokonce bych řekl, že jste se nejen oholil, ale i navonil.
1: No dobrá, řeknu vám tedy to, co byste se stejně dozvěděl. Čekám ženu.
0: Sousede, nacházím u vás stále nečekané rysy. Je-li tomu tak, rád vám věnuji kytičku na slavnostní tabuli.
1: Nedělejte si škodu, takové krásné tulipány, když tak by stačily dva.
0: Berte, ať slouží svému účelu, třeba v cizích službách. Kdo jiný je ocení, ne-li žena? Zdrží se přes noc?
1: No to předpokládám. Neřekl jsem vám, že čekám manželku.
0: Manželku? Probůh, teď, kdy jste získal svobodu jako důchodce, dobrovolně se jí odříkáte? Žena je element těkavý, sousede, a přináší do našeho života neklid.
1: Neznáte ženy, sousede. Vnášejí do našeho života jistotu a klid. Možná víte, že jsem byl inspektorem na dráze. Teď si chci dopřát vyprané košile, voňavé kapesníky, denně čisté ponožky a teplou stravu. A také jednotvárný výhled do krajiny při usínání i vstávání. Je to tak nepochopitelné.
0: Jak hluboce se mýlíte. Což jsme nemohli v míru a svornosti obdělávat tento kousek světa, aniž bychom na svou hlavu přivolávali katastrofy. Všechno jste zkazil, sousede.
1: Uvidíme. Využil jsem doby vegetačního klidu k dokonalé přípravě na sezónu.
0: Využil jste doby vegetačního klidu k nesmyslům. Přecenil jsem vás.
1: Mluví z vás závist. Promiňte, nemám čas vybavovat se sousedy, mám práci.
0: Jak smutné. Ale máte pravdu, sousede. Radujte se. Dokonce jásejte, až přijede. Nic jiného vám teď už nezbývá. Ale zdá se, že je to tady.
3: Tak, a jsme na místě.
4: Díky, pánové. Nebýt vás, zapadla bych někde v bažině.
5: Máte pravdu. Je to tu nebezpečné. Dokonce nezdravé, ale brzy se všechno vyřeší.
3: Právě se vytyčuje hráz.
5: Tady je vaše zavazadlo.
4: Jak se vám odměním? Budujete přehradu?
3: Jenom rybník, i když nádherný.
5: Bylo to pro nás potěšení po těch dlouhých dnech v krajině promluvit s krásnou ženou. Navíc z velkého města.
4: Jste milý. Teď mi ještě poraďte, která zahrádka patří mému muži. Nikoho nevidím.
3: Jistě ta vpravo.
5: Určitě vlevo. Podívejte ten kompost, ty kvetoucí jahody.
3: Ty utěšené konifery, ten zlatý déšť.
4: Máte pravdu. Myslím, že ji poznávám. Je to ona. Díky.
3: Mnoho štěstí.
5: A nashledanou.
4: Zlatý déšť. Ano, hořec. A tulipány, Petr Klíče. Jú, takový rododendron. Skalka. Tušila jsem, že se jednoho dne dočkám. Taková krása.
6: Dobrý den, paní. Hledáte někoho?
4: Já? Jistě. Svého muže. A vy?
6: Já jsem na svém pozemku.
4: Vy... A můj muž?
6: Čeká vás, pokud vím. Ale jeho zahrádka je ta sousední.
4: A tahle je vaše?
6: Líbí se vám?
4: No, jak jste na to přišel?
6: Nelekejte se, vaše zahrádka je obdělaná důkladněji. A neroste v ní jediná rostlina, která by nepřinášela užitek. Už od června máte co zavařovat, konzervovat, sušit, lisovat a nakládat. Vypadáte zklamaně.
4: Já? Oho, hluboce se mýlíte. Promiňte, že jsem vás vyrušila.
6: Ani v nejmenším jsem vás nechtěl urazit.
4: Naschledanou.
6: Mohla jste přejít přes studnu, máme ji společnou.
4: Pejsku, jsi tady?
6: Půvabná žena.
4: Ty cibule a kedlubny. Jako podle pravítka.
6: A zdá se, že má smysl pro skutečnou krásu.
4: A co pak je tohle? No, však se uvidí. Jak pak to voní? To bude asi něco léčivého. Tak kde pak vězíš?
1: Co tady dělám? Já myslel, že už nepřijedeš. Kde jsi byla, prosím tě?
4: Ty vypadáš.
1: No vidíš to. Já mám takovou radost, že jsi přijela.
4: Nejlepší oblek a lezeš mě po záhonech.
1: Ale to já kvůli tobě.
4: Kdybys mi byl radši přišel naproti, div jsem neuvízla v bažinách.
1: A sama si přece říkala...
4: Já ti nic nevyčítám. Hlavně, že jsem tady díky dobrým lidem, živá a zdravá. Víš co, uvaříme si kafe. Natáhnu si chvilku nohy, jsem celá utrmácená.
1: Kafe. Jo, kafe. Nechceš radši pivo?
4: Kafe.
1: Chtěl jsem koupit a zrovna ho neměli. Nebo čaj?
4: Nebo bych si mohla vyhrabat mrkev?
1: Ne, to ne, ta je ještě malinká. Ale cibulka už by tu byla. Všechno tu čeká na tebe. Já mám plán. Dobře jsem hnojil. A všechno zpracujeme. 6 metráků jablek, 3 metráky švestek. Ve šveskách možná i překročíme. 2 metráky hrušek, to je až dost. A co se týče rajských jablíček?
4: Možná, že bude lepší, když odjedu hned.
1: Ne, neboj se, seženu. Zatím si prohlížej zahrádku. Vpředu jsou bobuloviny, za nimi okopaniny. Tamhle je kořenová zelenina. Košťáloviny, vpravo jahodník, vlevo luštěniny.
4: Kam jdeš?
1: K sousedovi, půjčím si od něj.
4: A to ne.
1: No proč? Aspoň se seznámíte.
4: Ne, nechci, abych tomu pánovi byla něco dlužna.
1: A ty ho znáš?
4: No, před chvílí jsem se s ním seznámila.
1: No a?
4: No, stačilo mi to.
1: Ale vždyť je to v podstatě milý a hodný člověk.
4: A vyvyšuje se nad tebe před cizími lidmi.
1: No má sice své vady, nevidí nic než ty své kytičky, růžičky, měsíčky, no ale jinak...
4: Nechci jeho kávu. Stačí mi sklenice pramenité vody.
1: Jak myslíš, květuš? Vyvyšuje?
4: Bože, to jsi tak naivní, ale ne, třeba se mýlím, no, třeba to myslel úplně jinak.
1: Žije docela sám a nikdy mi neodmítl pomoc. Tak se napí. Počkej, až ho poznáš. Dal mi pro tebe dokonce tyhle tulipány. Musíme ho jednou pozvat na oběd.
4: Skvělá voda. Čirá. Průzračná. Zdá se mi, že větší půlka studny je na naší zahrádce, ne?
2: Červen. Doba nejšťavnatější idyly na naší zahrádce. Kocháme se jí, vždyť nebude trvat věčně. Ale nepřestáváme plít, okopávat, kypřit a zalévat mrkev, petržel i záhon letniček. Nepodceňujeme boj proti škůdcům. Košťáloviny poprašujeme proti květilce a nosatcům, celer, rajčata, cibuli a okurky postřikujeme proti houbovým chorobám. Sklízíme první plody své práce. Salát. Hrášek, kedlubny, kapustu, zelí. A naším prvním ovocem jsou jahody. Jestliže jsme jim věnovali opravdovou péči, ponesou nám hojné, chutné a krásné plody. Květy růží seřezáváme. Rostlině to jen prospěje.
4: Prosím, nandavám, pánové.
6: No ta vůň. Sliny se mi zbíhají. Ne, tolik ne.
1: Jen mu přidej, takové ještě nejed. První ovocné knedlíky v letošním roce. Moje jahody jsou jahody.
6: Věřím ve vaše pěstitelské kvality. Stejně jako v kuchařské umění vaší paní. Děkuji.
4: Prosím. Ještě tvaroh.
1: Tvaroh, cukr, máslo, na tom ušetřit nelze.
4: Dejte si chutnat. Máš dost, pejsku?
1: Neboj se, já se ošidit nedám. Co je?
6: Neuvěřitelné, takové jsem nejedl snad od dětských let. Zbožňoval jsem pratetu, dělala kynuté knedlíky jako peří, ačkoliv jinak byla neru.

0: Srdce se mi rozbuší, buch, buch, buch. Nepokoj, znáte. Jaro, léto, podzim, zima se bláznivě otáčejí. Jako jsou dvě oči, dvě uši, ruce, nohy, tak mají být dva lidé, aby byl život úplný.
1: Prosím.
0: Jíst dobré jídlo, to je téměř jako objímat krásnou ženu.
2: Aby člověk pořádně žil, musí pořádně jíst.
1: Stačí vám to?
2: Kdyby nám něco scházelo, tak si řekneme. Pijte, sousede.
0: Tak na zdraví. Na vaše, paní Květo.
1: No.
2: To chtělo.
1: Ani nevím, jestli se mám poděkovala za ty růže, jsou skvostné.
0: Za ty není třeba děkovat.
2: Nemám vás praštit.
0: Už je to lepší. Vzpomněl jsem si, jak se má první žena pokoušela uvařit ovocné knedlíky.
1: Vy jste byl dvakrát ženatý?
0: No, třikrát.
1: Jo, nikdy to nevyšlo?
0: Vždycky to vyšlo. Taky jsem měl psa. Mám je všechny na fotografii. Přinesu vám je ukázat.
1: Měl jste své ženy rád?
0: Nikdy jsem se bez lásky neženil.
2: Máš je dneska nějaké tuhé.
1: Ježíš, to by mě mrzelo. Zrovna, když je tady soused.
0: Moje jsou jako obláček. Dokonale se rozplývají na jazyku.
1: Nechcete přidat?
0: No díky, ne. Dobrého pomálu.
1: Já bych vám přidala.
2: Já si přidám.
1: No vidíš. Tak vy jste hrál na housle? Hned jsem si říkala, že máte k umění blízko.
2: Přivezte to někam.
0: Bohužel. Babička mi tajně kupovala pralinky. Abych necvičil.
2: Asi jste neměl hudební sluch.
0: Něco na tom bude.
2: No vidíte. To já hudební sluch mám. Hrával jsem na piáně. A dobře, to musím říct. A já jsem ze 7 dětí, na hlouposti nebylo pomyšlení. No co? Už jsme zůstali jen dva. Nejmladší Slávka a já. Kdo pak z nás je teď na řadě?
1: Prosím tě.
2: Nikdo neví dne ani hodiny. No a kde je psáno, že musíme umírat přirozenou smrtí?
0: To máte pravdu. Smrt pratety s houslemi je také do dneška opředena tajemstvím.
2: Taky si jdete zřímnout, sousede?
0: Já půjdu jednotit mrkev. Řekl jsem si kvůli očím.
2: To jste měl mít dávno hotové.
1: Mohli jsme si ještě vypít kafe.
2: No, tak jdeme. Pivo vem sebou.
1: Tak se nezlobte.
0: Bylo to velice milé.
1: Tu máte kedlubny a salát a karfiol. A neprozraďte mě.
0: Díky.
2: Tak kde jsi?
1: Už běžím, pejsku. A dobrou chuť.
0: Naschledanou.
3: Červenec tvoří předěl v životě naší zahrádky. Období růstu se proměňuje v dobu zrání. Je čas sklíznit drobného ovoce, kvete nepřeberné množství květin. Sbíráme a odstraňujeme padlé plody, mohou být zdrojem nebezpečné nákazy. A nezapomínáme bojovat proti škůdcům, především proti savému hmyzu. Růže, pokud chceme, aby nám jejich květy i nadále přinášely radost, přihnojujeme zálivkou. Sklizeň jahod končí, ale záhon nesmíme nechat neošetřený.

panie, Selahi. Taková noc, hvězdy. Slavko, neboha, holčičko.

0: smích. Proč jsi mě nechala samotného? Tolik se radovala, že jsem se konečně oženil. Vidíš to? Jsem šťastný. Sotva jsem tě uložil do země. Poslýchám, abych své ženě pošeptal, že jí miluji. Ano. Řekl bych, že se ze mě stává lepší člověk. Ach, ta vůně. Jsem na místě. Ne, je škoda. Zapomněl jsem na květinu. Určitě by jí udělala radost. Hledá, že bych... No, co by se mohlo stát? Že by to byla krádež? No, jako by ode mne nedostal víc. Jenom jednu růži. Sousedou. Já počkat. Tiše. Sakra. Měsíček. Zrovna musí zalézt. Au! A píchá potvor. Ale voní. Margot. Ekybl. Pryč to, kurek. Ještě, že jsem dost zaléval. Jako zloděj. Jestli to stálo za to. Ha? Nic. Třeba jsem ho nevzbudil.
1: Je tady někdo?
2: To jste vy, sousedé?
1: Taky vás zbudil ten Rámus?
2: Nemohla jsem usnout.
0: Sakra.
1: Zloděje jsme tady zatím neměli. Manžel se ještě nevrátil z pohřbu.
2: Říkal, že přijede v 8 ráno, znáte ho?
1: Má plán, víte, je přesný.
2: Strašlivé dusno.
1: Taky nemůžu spát. Trochu se schladím.
2: Máte pravdu. Dáte si cigaretu?
0: No to nemyslí vážně.
1: Díky. Pozor, je tu tma.
2: Příjemně chladí. Děkuju.
1: Cítíte ten harmonický akord vůní? Hudba bez tónu. Teď právě vede gladiola.
2: Aha.
1: Pod ní stěžka karafiát, hřejivě víš, tymián, a mezi nimi těká... Těžko ji zachytíte necvičeným nosem.
2: Aha.
1: Královna...
2: Růže. Myslím, že ji cítím.
1: Chvilenku, hned vám ji... Prosím... Přijměte ji ode mě.
2: Je krásná. Růžová?
1: Čajová.
0: Šiváku. I tu jsem chtěl já. Pro ní.
2: Jste hrozně milý. To manžel. Ale on je jinak hodný.
1: Dovolíte, abych vám nalil trochu bílého? Výborně chlazené. Ve studni. Mívám tu zásobu.
2: Manžel nerad vidí, když kouřím a ještě víno.
0: Co ty nechceš opít, parazite?
1: Tak, na zdraví, to vás osvěží.
2: Jen trochu, nejsem zvyklá. Ach, to je příjemné.
1: Kolikrát jsem tajně pozoroval, jak těmihle štíhlými prsty uchopíte hlávku zelí nebo kedlu ben a energicky říznete. Člověk nikdy nezmoudří. Stále ho napadají neslýchané myšlenky.
0: Zabiju tě. Já na tebe vlítnu.
1: A pak si uvědomí, je to jenom sen, který se nemůže stát skutkem.
0: To si piš.
2: Nečekala bych to od vás. Jsem úplně zmatená.
1: Vyzařuje z vás takový klid? Taková jistota? Nikdy bych si nedovolil.
2: Tu jistotu mi dává manželství.
1: Ano, ano, chápu.
2: Půjdu.
0: Tak už nežvaň a běž.
1: Můžete klidně spát. Nejspíš to byl ježek nebo rozdychtěné kočky. Dovedou se svým vášním oddávat přímo nezřízně.
2: Stejně nebudu spát. Budu se jen tak převalovat pod prostěradlem.
1: Spíte jen tak?
2: Nejraději.
1: Dobrou noc.
2: Jdete spát?
0: No, co by měl dělat?
1: Posedím ještě v houpacím křesle. Zapálím si dýmku.
2: Mám ráda vůni dýmky. Mračíte se u toho?
1: Vezměte si sklenku a dopijeme v chatě. Mám tam něco na zub.
0: No to přece. No to ne, tohle to ne.
1: Slyšela jste? Někde se tu vážně toulá ježek.
2: Podejte mi ruku. Je tady tma. Ale tohle je ruka.
0: Slavinko, sestřičko, proč nejsem na tvém místě? Zabiju ji. Ne, zabiju jeho. Ne, půjdu tam hned. A co? Sakra, růže pitoma. Pitoma! Kytičky. Ještě se budete posmívat. Kde je? Motika. Ak. A ti dám. Kytičky. Růžičky. Tomáš. A tohleto. Taky. Odporné vůně. Kde je nějaký užitek? Jen zlo. Zlo. Tak, ale to. A teď pryč. A zítra v 8:05 naschledanou.
3: A přes noc je tu srpen. Den se krátí, noc se prodloužila. Sklízíme, co jsme zaseli, okurky, cibuli, zelí, kapustu, květák, ale už také rajská jablíčka. Náš boj proti škůdcům neochabuje. Plody napadené monilózou odstraňujeme a likvidujeme ohněm nebo zakopáním. Musíme už také myslet na příští rok. Je čas vysazovat nové sazenice jahodníku. Růže seřezáváme nadále a zvolna si připravujeme půdu pro jejich vysazování nebo přemysťování.
4: Pěkné jitro, ale už začíná být dusno.
5: Zdá se, že jsme tu příliš brzy.
4: Nevadí, počkáme. Dnes už jim to musíme oznámit. Je nejvyšší čas.
5: Podívej, tamhle někdo vychází z chaty.
4: To je ta paní, kterou jsme zachránili. Tak vidíš, opravdu patřila na zahrádku vpravo.
5: Je nějaká rozcuchaná. A kam to jde?
4: Je půvabnější než tehdy. A plíží se jako kočka. Co pak asi chce? Ve vedlejší chatě.
5: Tak vidíš, přeci jen jsem měl pravdu, patřila vlevo. Rozumíš tomu?
4: Není třeba tomu rozumět. Slunce také zapadá na západě a vychází na východě. Tak i žena.
5: Možná, že jsme měli pravdu oba. Ale komu teď máme říct, že zahrady bude třeba s podzimem vyklidit?
0: Někoho hledáte?
5: Je? Dobrý den.
4: Čekáme na vás. Máme tu důležité poslání.
0: A proto se mi opíráte o plot? Podívejte, je celý prohnutý, to je to poslání.
5: Promiňte, ale to už bylo.
0: Myslíte si, že mám na nový? Tohle to mi musí vydržet do smrti.
2: Pejsku, tak už jsi tady. Jaký byl pohřeb?
0: Nasnídám se.
2: Vypadáš unavený. Promiň, pojď.
5: Ale měli bychom mu to...
4: Teď není vhodná chvíle. Podívej, ale sousedovi bychom mohli. Už je také vzhůru.
6: To jsem dnes rozlámaný, jako bych přeryl celou zahradu. Zdravím vás, sousedé, upřímnou soustrast. Ale co to? Co je to? Co se to stalo?
4: Vidíš to také?
5: Vidím, celá zahrada je rozlitá jako od stára divočáku.
6: Bláznil jsem se.
5: Hrůza spoušť.
6: Tím?
4: Nepřišli jsme ve vhodnou chvíli, Pavle. Vrátíme se jindy.
6: Já se zblázním.
5: Takové vandalství. Třeba by mu bylo útěchou, kdybychom mu oznámili, že už na tom vlastně nezáleží.
6: Zabiju toho, kdo se opovážil.
4: Pojďme.
2: Stalo se něco? Co je vám... Sousede, oněměl jste?
6: Myslím, že jsem se zbláznil.
2: Proboha, to je strašné.
6: Všechno, všechno.
2: Pejsku, viděl jsi?
6: Tady je jedna.
2: To je strašné.
6: Nebojte se, zachráním vás, musím, jestli ho dopadnu.
0: Je to strašné. A člověk se ptá, proč? Netušíte?
6: Nic nechápu. Nejsem si vědom.
0: Ne? A co například ti dva, co se tu povalovali? Proč tak zčista jasna zmizeli?
6: Co by z toho měli?
0: Jich jste se měl zeptat.
2: Museli mít nějaký důvod.
0: A není dost vandalů, kteří ničí krásné věci pro nic za nic? Pro chvilkovou rozkoš?
2: Běžte za nimi, běžte oba dva.
0: Jdu zalít zahradu, bez tak si to určitě neudělala.
6: Když jsi šla ráno, nic jsi neviděla?
2: Nic jsem nevnímala. Byl jsi úžasný.
6: Dívá se na nás. Je nějaký divný. Vydám se za nimi sám. Ale kam?
0: Ať se proběhne. Nic nechápeš?
2: No, co myslíš?
0: Kde pak jsi dneska spala?
2: Já... v posteli.
0: Viděl jsem tě. Viděl jsem vás oba.
2: A co jsi mohl vidět?
0: Podívej se na ty okurky. Vidíš, jak jsou zničené? I to je tvoje zásluha. Odtud jsem všechno pozoroval.
2: Ty jsi mě v noci špehoval. Ježek, chápu... Ubožáku, chudinko, zbabělče. A ta spoušť, to je tvoje dílo.
0: Ubohá pomsta. Chvíle zatmění mozku. Teď vidím daleko jasněji. Měl jsem vás na místě zabít.
2: Co je s tebou?
0: Zabít.
2: Netvař se tak, pejsku.
6: Zmizeli, jako by se do země propadli. Takovou spoušť nemohli udělat dva lidé.
2: Stačil na ní jeden.
6: Jeden?
2: Ano. Pozoroval nás. Špehoval mě. A tohle je jeho práce.
6: Vy? To vy, soused?
2: No.
6: Pravda? Tak strašlivou pomstu mohl zosnovat jedině zahrádkař.
2: Už ani chvíli s tím šílencem, ani minutu. Jdu k tobě, medvídku. Jen co si zbalím věci. Ne, ne, ať se ke mně nepřibližuje.
0: Jen si jdi.
6: Ale to já, sousede, vždyť se snad tolik nestalo, všechno vám vysvětlím. Byla to jenom chvilka slabosti, jaké pak stěhování, snad se věci dají vyřešit smírně.
0: Ne, co jste zasil, budete sklízet.
6: Ale sousede...
0: Sbohem.
2: Mervítku, tu máš. Vezmi ten kufr. Tak, a jsem u tebe. Uvařím slavnostní oběd.
6: Karta se obrátila, sousede, ale neradujte se předčasně.

0: Září je dobou sklizně nejen zeleniny, ale už také mnohého ovoce, švestek, hrušek, jablek. Z nejkrásnějších květů letníček si uchováváme semínka pro budoucnost. Je také vhodná doba vykopat jámy pro novou výsadbu. A měli bychom se pokusit přilákat síkorku, aby se u nás usadila natrvalo. Připravíme proto krmítko se semínky a slojem. Ještě můžeme vysazovat jahodník a odstraňovat výhonky starších rostlin. Listy růží, napadené padlým a rzí, odstraňujeme a pálíme.
1: Hladce obrace, hladce. Brr, sotva se schová sluníčko, už se ochladí. Obrace, teď nabrat, dvě spojit.
2: Dvě tuž.
1: Fuj, teď mi uteklo oko. To si ty, pejsku. Kdy ses naposled holil?
2: Není tady.
1: Ne, předělává vřesoviště. Buduje všechno znovu. Od té doby... Ach jo.
2: Kde najednou bere tolik energie?
1: Št, tady jsem ti zalátala ponožky. Myješ se aspoň? Přines si potom kastrůlek? Dám ti do něj trochu leča.
2: Nepřišel jsem kvůli leču. Řekni mi, muselo se to stát. Musela jsi mě opustit. Ty si nedovedeš představit tu prázdnotu.
1: Zradil jsi mě při první příležitosti.
2: Miloval jsem tě. Vážil jsem si tě.
1: Ale Kedluben pro tebe vždycky znamenal víc. On se ke mně chová jinak.
2: Vyměnil by tě za první cizokrajnou růži.
1: To není pravda. Žárlíš.
2: Prosil mě, abych si tě nechal u sebe.
3: Květuš, podívej, první chryzantéma rozkvetla, ale... No kam pak, sousede, utíkáte přede mnou, to nemusíte. Vím přece dávno, že vám vaše žena podstrojuje i to, že ponožky na mém stole padnou na vaši nohu. Na co si hrajete?
2: Mýlíte se, sousede.
3: Naříkáte a dolézáte a zahrádka vám chátrá. Skoncujme s tím, co říkáte. Vezměte si to, na čem vám tolik záleží a nechte mě v klidu žít a pěstovat.
2: Já?
1: To mluvíš o mně?
3: Nepředpovídal jsem vám podobné konce, sousede. Nesnesu, abyste se za mými zády domlouvali a rozleptávali můj klid. Odejděte tam, odkud jste přišli.
2: Něco vám řeknu, sousede. Neměl jste si nás všímat. Nepotřeboval jsem, abyste se věnoval mé ženě, stejně jako jste se nevěnoval mé zelenině.
1: To mluvíš o mně?
3: Nechci nic jiného, než aby vše bylo jako dřív.
2: Nepřicházíte s takovým přáním, trochu pozdě.
3: Já jsem vás varoval, oba dva.
1: Neboj se, rozuměli jsme a děkujeme.
3: To jsem rád.
2: Abyste nelitoval. Jak jsi to slyšela? Vrať se. Všechno bude jako dřív. Slibuji.
1: Nech mě být. Dejte mi pokoj. Musím doplést rukáv.
2: No to nevadí. Kdyby jsi to rozmyslela, stačí zavolat.
1: Zmys.
2: A ničemu nerozumím.
1: Hladce, obrace. Správně. Člověk si musí umět přiznat pravdu. Byl to sen. No, sen o zlatém věku, který nastane. Chacha. Je na čase probudit se. Teď nabrat, dvě spojit. Vždyť je to tak jasné. Není proč váhat.
4: Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den.
1: Moji zachránci. Vítám vás. Něco jste nám přinesli?
4: Máme tu nějakou poštu. Svěřili nám ji.
5: Vodní stavby, poštovné paušalováno. Do vlastních rukou. Můžete nám to podepsat?
1: Pro koho je ta pošta?
4: Jahoda František.
5: Růžička Josef.
1: Musíme je zavolat. I když... Zrovna teď. Museli byste...
4: Jen nám to podepište. My víme, že jim to v pořádku předáte.
5: Oběma.
1: Jak myslíte? Tady podepsat? A
4: právě jsem.
1: Tak, prosím.
5: Děkujeme.
4: A nashledanou.
1: Spěcháte hodně?
4: To mi jen tak, ze zvyku.
5: Kam taky spěchat?
1: Mám cestu do města. Byli byste tak laskaví a pomohli mi se zavazadlem?
5: Bude nám potěšením.
4: A radostí.
1: Jsem zpátky za minutku.
4: Sláva. Konečně vyřízené.
5: A bez zbytečných nepříjemností.
4: Bez dohadování.
5: Přeci jen je to opravdický úřední papír.
4: Černé na bílém.
5: Podívej se, Petře. Na ženu je ta paní opravdu rychlá.
4: Máš pravdu, Pavle. Vypadá to, jako by před něčím utíkala.
5: Třeba nás nechce nechat dlouho čekat.
4: Nejspíš jí brzy jede vlak.
1: Tenhle kufr už znáte, že?
4: Máte pravdu, vzpomínám.
1: Doufám, že jsem tam nic nezapomněl. Ten svetr dopletu ve vlaku, bude se mi hodit.
5: Po tak krásném létu bude nejspíš následovat tuhá zima.
4: Na dlouho jedete?
1: To víte, léto skončilo.
5: Je to tak, tráva začíná žloutnout.
4: Ale že jste si letošní léto pěkně užila, co říkáte?
1: Já? Uhádl jste. Jak to víte?
4: To se pozná na první pohled.
0: I když nastane sebesmutnější říjen, naše zahrádka musí zůstat pěkná a upravená. Je třeba pilně a pečlivě sklízet jablka a hrušky, odklízet a ničit nakažené a spadané plody, rozhazovat a zarývat kompost, do připravených jam sázet nové stromy a keře. Rok na naší zahrádce sklizní zimního ovoce nejen vrcholí, ale také zvolna končí. Jahodník přihnojíme a pročistíme a můžeme ho začít přikrývat. Keříky růží pečlivě přihrneme zeminou, když jsme je předtím pohnojili.
2: Sousede! Haló, sousede!
6: Už zase rachotí pakáš, v čem se to hrabou? Člověk nerozezná pokřik sojky od nářku racka.
2: Sousede!
6: Přeci jen mě sluch nešálil. To vy, sousede, voláte snad na mě?
2: Vyrušil jsem vás z práce.
6: Vylekal mě váš hlas. Odvykl jsem slýchat lidský hovor.
2: Mám pokrk toho mlčení. I toho věčného hukotu. Zdalo se mi, že něco kutíte v zahradě.
6: Pozoroval jsem ptáky, jak se pasou na housenkách. A housenky, jak se pasou na kytkách.
2: Poslední dobou vás často vidím nečinně posedávat na zápraží. Nesklízíte?
6: Také jste zhubl. A zešedivěl. Na žebříku jsem vás za celý podzim neviděl. Volal jste mě ohledně sklizně.
2: Odhalil bych vám své tajemství. Svůj poklad, kdybyste měl zájem, k ničemu vás nenutím.
6: Zvete mě k sobě?
2: Nechtěl bych vás připravit o drahocenný čas.
6: Sám vidíte, že pro mě čas docela ztratil cenu. Čím víc ho utrácím, tím jsem spokojenější.
2: Naleju vám ze svých zásob. Začal jsem likvidovat sklep.
6: Tohle je příjemná zpráva. První od té doby. Přijímám.
2: Sejde z očí, sejde z mysli, říkají. A já na ní myslím dosud. Ublížili jsme jí.
6: Byla to půvabná žena, nemyslím.
2: Zradili nás předsudky.
6: které máte na mysli?
2: Proč se neumíme o ženy dělit? Mohli jsme si žít docela spokojeně. O co mi šlo, nevíte?
6: Byl jste zamilovaný a tudíž zhlouplý. To je přirozené.
2: Napijeme se tedy.
6: Na co?
2: Jen tak. Co říkáte? No,
6: také, myslím.
2: Byl jsem zamilovaný dřív, než jsem něco začal tušit.
6: Bývá tomu tak.
2: Co?
6: No je vynikající. To je z vašich švestek? Nečekal jsem, že budete mít cit pro tak jemné věci.
2: Ještě něco mi vrtá hlavou. Vy jste nikdy nezatoužil milovat jedinou ženu a zůstat jí věrný?
6: Po čem jiném jsem toužil po celý život? O čem jiném jsem snil? Ale řekněte sama, lze najít ženu, která by podobné břemeno unesla?
2: Děkuji. Na zdraví. Vy jste zkušenější. Nejspíš máte pravdu. Svět je jednotvárný.
6: Nikoliv. Svět je do té míry rozmanitý, že by se v něm člověk ani nemusel pohybovat. Stačilo by ležet a pozorovat jej.
2: Nemusíte se pohybovat. Zkuste teď ochutnat z této lahve. Prosím. Co? To je věc, co?
6: Myslím, že je to vaše veledílo.
2: A je radost spolupracovat s odborníky.
6: Ořechovice. Vidíte? Jemná. Velejemná.
2: Na zdraví.
6: Objevují ve vás jistou velikost, sousede, které bych se byl nenadál. Co bych vám nabídl proti hodnotu?
2: Ne, mám vám co splácet, sousede. Když uvážíme, že mravností ženy lze sotva vyvážit zmrhaný záhon růží. Napijme se, budu mluvit pravdu.
6: Na zdraví.
2: Pečlivě jsem na družstevních polích sbíral housenky běláska zelného a prakem je vystřeloval na vaše záhony. Vaše háďátko, třásněnky i puklice byly mým dílem. Ano, taková byla moje žárlivost.
6: Potěšil jste mou představivost, sousede. Byl jste aktivnější než já. Jediní škůdci, na které jsem se zmohl, byli svilušky. Ano, přenesl jsem je na vaši zahradu bydlem. To všechno způsobuje touha. Touha. Vrháme se za ní a doufáme v její naplnění. Teprve pozdě pocítíme změnu sladké vůně v trpkou pachuť. Znám recept na štěstí, sousede. Ponechme si své touhy. Ponechme si své vzpomínky a ponechme si čas, aby nám olizoval rány. Pohleďte, jak bez zespěchu a neslyšně padá list. Což pak je v tom upachtěné směřování?
2: Souhlasím s vámi, sousede. Díky tomuto vydařenému roku jsem pochopil, že je možné trávit čas postrkováním figurek po čtverečkovaném kartonu, posloucháním neutěšených sportovních zpráv a popíjením alkoholických nápojů.
6: A práce na zahrádce?
2: Nyní je čas sklizně, sousede. Polévejte.
0: I v sichravém listopadu zahřeje zahrádkáře spousta práce. Vždyť je třeba připravit zahrádku na tuhou zimu. Uklízíme, vyhrabáváme, přihnojujeme, zarýváme, klestíme, opravujeme nářadí a stále ještě zaléváme mladé stromky. Nezapomínáme, že špatně ošetřená zahrada je méně odolná proti mrazům. Řídíme se heslem, co můžeš udělat letos, nenechávej na přes rok.
2: Zase už padá chlad. Mohu vám dolít, sousede?
6: Díky, sousede, jste milý, ale organismus se brání. Nejsem schopen pozřít další hlt.
2: Opravdu?
6: Představte si, co se mi přihodilo. Dnes ráno jsem se probudil s nutkavou potřebou pracovat. Znamená to snad něco?
2: Ano. Také jsem vyšel na zahradu. Ale ucítil jsem pach tlejících jablek a kvasících švestek. Vrátil jsem se do chaty, přezul se do papučí a zatopil v kamnech. Odpečetil jsem novou láhev a vyhlíže je z okna, jsem se zamyslel. Člověk se dře a dře a dře, jako ta pitomá včela. A potom pojde. A k čemu to všechno? No, sousede.
6: Ne, sousede. Začínám opět věřit, že život je nejen snesitelný, ale dokonce dráždivý, dužnatý a chřuplavý. Není jen kompost, tlení a rozklad. Jsou také motýly, konipáskové a růže. Uvidíte, že opět přijde jaro.
2: No, nevím, proč bych vám neměl dopřát váš optimismus. Jak se však radovat ze světa, v němž nelze nepotkat proradné ženy, úlisné sousedy a neucítit pach hnijících plodů.
6: Mám jediný recept. Pojďme se společně věnovat práci. Třeba to projasní naše myšlenky, které, ať mylně nesoudím, jsou již dosti zemdlelé.
2: Udělám to teď jenom proto, že vám tím mohu pomoci. Ale kdysi? Ano. Zdálo se mi docela přirozené, že člověk na jaře zasije, aby na podzim sklidil. Věděl jsem, že musím hnojit, zalévat, kypřit a plít, abych se dočkal plodů.
6: Věřil jste v přirozenou kauzalitu. Od této chvíle budete každý krok vážit. Kdo ví, zda právě to není cesta ke skutečnému štěstí.
2: Tak tedy dobrá, no. Přineste štafle, začneme tím, že očešeme zbylá jablka. Co tomu říkáte?
6: Myslím, že by to mohl být dobrý počátek naší práce.
7: Co tady děláte?
5: Kde se tu berete?
7: Jak je to možné, všechno bylo zajištěno?
5: Prostor byl uzavřen.
7: Začalo napouštění jezera.
5: Slyšíte to šplouchání?
7: Zatím je vzdálené, ale hladina bude stoupat až sem.
5: Nad vrcholky vašich stromů.
7: Okamžitě vykliďte prostor nádrže.
2: Co je to za nesmysly? Děláte si z nás blázny.
5: Netvařte se tak nechápavě.
6: Jaké pak nechápavě, co nám to tady vykládáte?
7: Jestli okamžitě nevyklidíte prostor, budete pokutováni. V případě neuposlechnutí vás necháme zadržet.
2: A tohle jsou naše zahrádky a ty nám nikdo nemůže brát. Co je za plotem, prosím, to nás nezajímá.
5: Jezero zaplaví celé údolí.
6: Udělejte si tu třeba Niagarské vodopády, ale musíte mít náš souhlas, máte ho?
2: No, co vy na to?
7: Však jste dostali včas písemný výměr. To nezapřete, mohli jste se do měsíce odvolat.
5: Ale nemáte se čeho bát, vaše ztráta vám bude přiměřeně nahrazena.
7: Ano, můžete začít jinde, znovu.
5: A doufejme, že líp, vždyť se podívejte na své zahrádky.
7: Jsou trestu hodně spustlé.
2: Do toho vám nic není.
6: A žádný výměr jsme nedostali, vy snad ano, sousedé.
2: No, v žádném případě.
6: No tak vidíte.
7: Ale vaše paní ty dopisy přebírala.
5: Máme její podpis.
6: To nebyla moje paní.
7: Tak tedy vaše paní.
2: Moje paní?
7: Docela jasně si to pamatuju. Bylo to ten den, kdy jela do města.
5: Doprovázeli jsme ji na nádraží.
6: Co bylo v těch dopisech?
5: Úřední výměr, jímž se vám ve vyšším zájmu odnímá užívací právo na tyto zahrádky a kde vám jsou nabídnuty podmínky náhrady. Zeptejte se vaší paní. Pardon, jeho paní.
2: No ale moje paní.
6: Vaše paní. Chápete? Sousede, zatajila nám je, pomstila se nám, seslala na nás potopu.
2: To není možné. Může být tohle pravda?
6: Je to tak.
7: Ale nebojte se, tenhle mokřinatý kraj konečně dostane smysl.
5: Konečně bude sloužit všem.
7: Bude vyřešen problém zavlažování.
5: Budou tu kvést vodní sporty.
7: V korunách vašich stromů se budou prohánět kapři.
5: Na vašich záhonech se bude povalovat sumec.
7: Pod hrází vznikne pěkná elektrárna.
5: Nad hrází půjčovna loděk.
7: Tisíce lidí tu najdou zdraví a odpočinek. Není to radost i pro vás?
2: Ne, ale já jsem si objednal nové sazenice jahod.
6: A já budu vysazovat zcela novou odrůdu růží.
5: Mohou se vám hodit. Jsem přesvědčen, že na novém působišti si budete počínat lépe než tady.
2: No, kdo ví. Třeba zde zůstanu. A stanu se plavčíkem.
6: Vy, zahrádkář? Měníte názor jako ponožky v dobách manželské harmonie. Odkládáte je, aniž byste je unosil.
2: Abyste věděl, vzmáhá se ve mně jakási radost z představy, že se můj rýč ponoří do panenské půdy, aby ji zúrodnil. Nebylo by od věci, kdybychom podobné dobrodružství podnikli spolu.
6: Nakazil jste mne, sousede. Také mě začíná na tomto konci zajímat počátek, který je v něm obsažen.
8: Ani s příchodem zimy nemůže zahrádkář složit ruce do klína, i když poloha naší oběžnice ve vesmíru není pro něj ani pro jeho zahrádku příznivá. Najde se nejedna práce, kterou není možné odkládat. Ale nastala především příhodná doba na rozmýšlení, co dál. Protože každý zkušený zahrádkář ví, že než se naděje, zaťuká na vrátka zahrádky jaro s otázkou, co pak si zahrádkáři dělal celou zimu.

0: Slyšeli jste původní rozhlasovou komedii Michala Lázňovského z roku 1986 Zahrádkáři aneb Až se jaro zeptá. V režii Josefa Melče účinkovali jako Jahoda Rudolf Hrušínský, Růžička Vlastimil Brodský, Květa Iva Janžurová, Petr Jan Kaniza, Pavel Marek Eben a vypravěč Miroslav Doležal.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku dnešní sestavy vlídných tónů. V nich bych se dovolil vrátit ke smutné zprávě, kterou přinesl závěr letošního ledna. Ve věku 86 let zemřel veleslavný autor filmové hudby Michel Legrand. Ten byl bez pochyby velkou a váženou osobností nejenom francouzské hudby 20. století a významně vstoupil do její větve klasické, filmové, jazzové i populární. Rodilý Pařížan Michel Jean Legrand pocházel z muzikantského rodinného prostředí. Jeho otec Raymond Legrand byl uznávaným hudebním skladatelem a dirigentem. Maminka, napůl Arménka Marcel de Miquelian, byla sestra skladatele Jacquesa Eliana. Absolvent konzervatoře v Paříži Michel Legrand se nejdříve v mezinárodním měřítku prosadil jako pianista. Výrazný vliv na jeho kariéru měl pobyt v Americe, kde se potkal a spolupracoval s velkými hvězdami, jako třeba s countryovým zpěvákem Frankie Lanem nebo jazzovým trumpetistou Milesem Davisem. Nedlouho potom byla použita Legrandova nahrávka slavné skladby Bixe Beiderbecka In a Mist jako hudební doprovod k novátorskému celovečernímu dokumentu Amerika očima Francouze. A tím de facto začala nesmírně úspěšná umělecká dráha Michela Legranda, co by nejenom interpreta, ale především autora filmové hudby. Michel Legrand byl v silném spojení s režiséry tvůrci francouzské nové vlny, jako například s Jeanem Lucem Godardem či Agnes Vardovou. A už v 60. letech se stal Michel Legrand ve světě filmové hudby pojmem. Malý výběr z jeho slavných melodií vám nabízíme k poslechu v podání dvou elitních orchestrů, André Costellanece a Jeffa Laua. A Jiří Kasel vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Orchestr Angličana tmavé barvy pleti Jeffa Lova, rodáka Stonemordenu, zahrál ústřední melodii z filmu Léto roku 1942. Jehož děj je umístěn na ostrov Nantucket ve státě Nová Anglie, kde tráví prázdniny s rodiči tři puberťáci Hermie, Oskie a Benji. Film byl natočen v britské produkci v roce 1971 a proslaven byl především působivou hudbou Michela Legranda, který se dále prosadil coby skladatel filmy Slečinky z Rochefortu, Tři mušketýři nebo Případ Thomase Crowna, z něhož vzešla stále oblíbená písnička The Windmills of Your Mind, kterou u nás zpívala Helena Vondráčková s textem Zdeňka Borovce pod názvem Můžeš zůstat, můžeš jít. Známý ale také v novějším zpracování se zpěvem Hany Hegerové. Nyní si můžete poslechnout v rámci dnešních vlídných tónů na Českém rozhlase České Budějovice v podání orchestru André Costellanece, kterýžto dirigent dosáhl velkého úspěchu v Americe, ovšem jeho původ sahá do Ruska. Narodil se jako Abram Namovič Costellanec v Petrohradě. A teď už se můžete zaposlouchat do krásné Legrandovy hudby v podání orchestru André Costellanece.

V podání orchestru André Costellanece zazněla hudba Michela Legranda z filmu Tři mušketýři. Ve finále dnešních vlídných tónů bude Michel Legrand, nositel 3 Oscarů a 5 hudebních cen Grammy, který před několika týdny opustil tento svět, zastoupen také jako kapelník, ale samozřejmě rovněž jako autor. Jeho orchestr natočil slavnou skladbu I Will Wait For You, Budu čekat na tebe, z úspěšného francouzsko-německého muzikálu Paraplíčka z Cherbourgu. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, že tam bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to je jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Takže jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím, jak jsme v tom Kartágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: Protože jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, no, jako... ano, ale to byl který rok zhruba?
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho.
0: Mm-hmm.
1: Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vy otevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme
1: rádi. Budu se těšit na příště.
0: Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy. Uh-huh. Objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře a je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trvá, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prej styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. No. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce. Samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si řečíko hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Mm-hmm. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně a jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaké bohaté zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zevšedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni, to jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutnají, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience. Jo? Nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky hrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
0: pistř. Překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek z Hanoi, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuju se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal? Tam,
1: tam to
0: Nona?
1: Měli v Fortunách, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola, no. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak čup bang, nie, čong, čin, najtlaj, buj bé. Tak doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Šťastnou cestu se řekne čup, čujem, di an, toan. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás
1: zaujala. Vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Uh-huh. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

za scény spadli dolů a já s Marí všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali,

je noc jako každá jiná, to jenom muž vází k zemi pád. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
2: Jestli...
1: Jste to vy.
2: Halo, halo, slyšíte mě?
1: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
2: Ano, ano.
1: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak si moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
2: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: Mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako

0: tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj takový, taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytování, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence autobusem do Paříže, jak se tam platí taxíky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, rup, obroučka se nalomila, Ježišmarja, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili, já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky. V tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody. celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžence si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
1: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
0: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na do smrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
1: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
0: ráda,
1: že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
0: Já vím. Ozvěte, ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
1: My jsme účesu, to pochopili, říkáte
0: oblečení,
1: to barvitě.
0: Módy.
1: Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samí kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte.
2: No, velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme, žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama, ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct, ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, aha. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni, maximálně tam byly 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat? No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly. Tak
0: výborně,
1: to jsem chtěla
0: říct. Zábava, hudba, dobrá to, společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to
0: vážně?
1: Bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je. To je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení,
0: František
1: že
0: Dobšík.
1: Jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. Úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení, asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo. Takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volajícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mi prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno mě splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utáhaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech. Přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak jde pak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá na rozkaz, člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No a teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam 4 věci a ty 4 věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? 100 kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utahaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jinam slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Nás u druhé hodiny noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu, nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 12 minut po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovaného to do. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako já, když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Tam jakože se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajedl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mi vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tam bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo?
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu. No, teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, ale říkám, byl to okopírovaný Louvre, co jsem byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no, tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, ještě, nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte.
1: Ano. Ozvěte se. Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 anebo pište rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď s námi bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirostování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera, Zanzibar. Tam se akorát musí cestovat a dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde pěstují různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití, opravdu, to si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středomězí moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou
1: tam,
0: změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života,

0: židovských hranicách jsme jeli na výlet. Třikrát tam kontrolovali autobus, třikrát tam kontrolovali doklady, než měli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte ven! Takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte? Kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťané a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako, já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve všeho nejvíc ceníme s manželkou, byli jsme v Zanzibáru, a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
1: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem, dobré ráno všem lidem. Chlápek v autě stojí blbec, ač má zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali dva dny v Leningradu, tři dny v Leningradu, dva dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taký honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No a tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrad je jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no a i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom si stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku, asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál, a tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné, to bylo úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutelné, krásné teda vzpomínky, no tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo půtová taková rezervace, taková nějaká, kde jedno nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A taky, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles, s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvila. Neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlesa a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alb, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak český dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady těch alb mám strašně hodně. Velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano. Takže hodně mám alb, takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, stravování tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu. No, tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako tyhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se mu těšila, že zase dovolám a tak. No.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc. Asi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Je přesně 3/4 na 1. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i dolů, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ní jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A já jsem říkala, já nemám nic. Já jedu jenom na zájezd. Opravdu jsem neměla nic. Jenom, myslím, 7 liber jsem měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a mě, když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej Cottage Hospital to byl, a tam jsem měsícem pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registrar a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní, vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English, já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním zájezdem, s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahej zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
0: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste si nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někdy to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V rozhlasovém seriálu, jehož titulek jsme si vypůjčili podle knížky Petra Hory Hořejše, jsme se na dnešní v pořadí 275. schůzce ocitli opět na jednom rozcestí. Člověk ocitne-li se na rozcestí, najmě na rozcestí historickém, měl by stanout, spočinout, rozhlédnout se kolem, naspět a taky před sebe, aby zjistil, kdeže se to vlastně nalézá. Dovolte nám, abychom tak učinili i my nyní a zde. Abychom opustili hlavní řečiště české minulosti a vydali se proti proudu jednoho jeho bočního přítoku. Nebude příliš významný, ani zásadní, natož pak podstatný, leč nebylo by velkých říčních toků, kdyby se do nich nevlévaly říčky, potoky, potůčky, ba i docela malé bystřinky.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, všichni režírováni
4: Jaromírem Ostrým.
5: A nechajíc všeho zdráhání, lehni má nejmilejší paní, a lehni mé nejmilejší srdéčko, lehni má přepěkná ženuško. A lehni má nejkrásnější růže, neb mé srdce bez tebe býti nemůže. Svleč se a lehni má holubičko a polež mnoho neb maličko, to buď všechno již při tvé vůli. A což ty rozkážeš, koli, dokud jsem živ, tak má býti. Co chceš, koli, to budeš míti od mne a nic jiného, podle srdce tvého.
1: Milé verše.
0: Lyrické.
3: A přitom značně eroticky podbarveny.
1: Jaký to rozdíl od galantního básníka Václava, lucemburského vévody, jenž si rýmoval tak, že by mu to ani ten nejzatuhlejší moralista nemohl vyčítat. Docela nevinně.
5: Tolikrát dal jsem vše, co mám, své srdce, duši, jenom vám, že nezbylo mi nic, má paní. V mé oddanosti není klam, vemte dar, s nímž k vám pospíchám. Tolikrát dal jsem vše, co mám, své srdce, duši, jenom vám. Proto popravdě přísahám, když věrnost za vše uhlídám, chci náležet vám doskonání. Tolikrát dal jsem vše, co mám, své srdce, duši, jenom vám, že nezbylo mi nic, má paní.
1: Tak to byl Václav Lucemburský, no a po několika staletích, ale po pár desítkách let, namáčí svůj brk do dubienkového inkoustu, někdy v 70. letech století 15., pisatel těchto jednoznačných veršů.
0: Můj nejmilejší, co škodí tobě, že jsi tak velmi těžce smuten? Nestarej se, jedno buď ochoten a buď vesel, však mě teď máš. Nic milejšího v světě nemám, to znáš.
3: A nepřestává ho objímati, k sobě přitiskati a ochotně líbati těmi ústky čistými jako červená růže.
5: Ach, nastojte, milý Bože, že ji nemám nyní zočiti, srdce by se mi žalostí mohlo rozkočiti. Bílýma ušlechtilýma rukama, stiskajíc mě okolo hrdla svýma, vždy a vždy ustavičně líbajíc a mě takové řeči mluvíc řkouc.
0: Můj nejmilejší, raď mi sám, co více k tvému veselí učiniti mám. Všecko učiním, co tvému srdci radost plodí, ať mi jedno mé cti neškodí, což tě jedno může veseliti. Máš mě ve všem povolnou míti.
1: Ach ano, autor?
3: Ale Hynek z Poděbrad.
1: Predikát shodný s nedávno zemřelým českým králem. Náhoda?
3: Nikoli, ta souvislost je zcela zřejmá. Hynek, kníže Münsterberský, se narodil jako jediný syn českého krále Jiřího z Poděbrad a královny Johany z Rožmitálu.
0: Událo se tak 17. května roku 1452.
3: Tatík byl už předtím obdařen 7 dětmi ze svého prvního manželství s Kunhutou.
0: A tenhle ten jeho potomek dostal jméno Jindřich.
3: Jenomže v rodině už jednoho synka Jindřicha měli. A tak byl pro všechny tento novorozenec Jindřich mladší.
0: Ale pro jistotu mu ještě říkali taky Hynek.
1: Tázat se, proč tak neučinili už při křtu,
0: je zřejmě zbytečné.
1: Třeba si na to nespomněli.
0: Třeba.
3: Jiřík z Kunštátu a na Poděbradech?
1: Tak se psal, když byl ještě zemským správcem. Jako král si nechal u jména jenom ty Poděbrady.
3: Tak tedy Jiřík velice dbal na výchovu a vzdělání svých dítek.
0: A že těch starostí měl, protože dětí se mu dostala rovná desítka.
3: Možná proto o to vzdělání a výchovu tak stál, že sám si obého moc neužil.
0: Doba husická jim nebyla arci příliš nakloněna.
3: Jiří pobýval se svou rodinou v královském dvoře.
1: Což nebyl králův dvůr u Berouna, ale palác na místě dnešního pražského obecního domu vedle Prašné brány.
3: Odtud to bylo tenkrát.
0: A je tomu tak i dnes?
3: Jenom naskok k učení Karlovu.
5: Jiříkovi synové bývali často přítomni univerzitním oslavám.
1: Dozvídáme se od historiků, doktorů Čechury, Hlavačky a Mikulce.
5: Pokud sami nestudovali na univerzitě, měli nepochybně domácí učitele blízké jejím okruhu. Vždyť nejstaršího syna Jiřího.
1: Tím byl Boček, pozdější znamenitý válečník a polní hejtman.
5: Vzdělával mistr Václav z Chrudimě. U Hynka se objevuje blíže neznámý Martin Rokycana.
0: Synům zemského správce a pozdějšího krále se dostalo patřičné výchovy v tělesné zdatnosti a obratnosti, v zápase i v tanci.
3: Ve všech těchto oborech se stal Jindřich mladší,
0: alias Hynek,
3: skutečným mistrem.
0: Jsou o tom důkazy ve zprávách o dvorských slavnostech a turnajích v Praze i v Budíně.
5: Jak život a chování knížete Hynka Münsterberského, nejmladšího syna krále Jiřího, tak i celá osobnost muže tohoto pro chudobu došlých o něm zpráv jest podivnou pro potomstvo pohádkou. O výtečných ducha, jeho darech a neobyčejné vzdělanosti šel mezi všemi vrstevníky pochvalný hlas. Známo jest také, že obíral se českým básnictvím. O způsobilosti jeho ve věcech politických svědčí skutek, že již roku 1473. stáří se teprve 21 rok, na sněmu Benešovském zvolen byl za jednoho ze čtyř ředitelů království, a to ze strany krále Vladislava. Ač úřadu tohoto tuším ani nenastoupil, neboť v odporu s matkou svou Johanou přidržel se Matyáše proti Vladislavovi.
1: Čiperný chlapec.
0: Měl se věru k světu. V roce 1471 se oženil s dcerou saského kurfiřta Kateřinou.
3: Té svatby se ještě účastnil na smrt nemocný otec Jiří.
0: A brzy po svatbě následoval otcův královský pohřeb a samozřejmě i následné dědické řízení.
3: Hynek dostal po otci Poděbrady a Kostomlaty, po matce Johaně, která svého muže následovala po 4 letech, získal Lichtenburg, Mělník a Teplice.
0: O jistý majetek se dělil se svými sourozenci, držel je s nimi v nedílu.
1: Staral se o hmotné statky?
3: Nepříliš.
1: Nezajímal se o ně?
3: Jenom co bylo nezbytně nutné.
1: Po svém přičinlivém tatíkovi toho ale podědil dost.
3: Lehce nabyl, lehce pozbyl. Za svého poměrně nedlouhého života prakticky všecko ztratil.
5: Na sněmu kníže Hynek věci mnohé vymlouval jest o své dluhy před králem a pány, vždy napomínaje krále.
1: Takže dluhy.
3: Pokud šlo ale o to vytáhnout se na turnaji, třeba rovnou uprostřed Prahy na Staroměstském náměstí, tak to exceloval. Prostě neměl konkurenta.
1: Ve zbroji?
0: Zdá se, že to platilo i na jiných kolbištích, než byla ona veřejná.
5: Prosím, paní nejmilejší, jako tvůj ten nejvěrnější, kohož ty pravíš, že v srdci máš, že mi toho užíti dáš.
3: A než tu řeč on dokonal, tu ji náhle nahou uhlídal, tak, jakž ji matka porodila.
5: To teprve pěkná byla.
3: Aniž čítal, aniž jak živ vídal, ani živý člověk, kdy slýchal o člověku takovém, tak ušlechtilém a tak pěkném. Žádný neumí vymluviti, co jest krásy mohla míti.
5: Od vrchu hlavy i všecko tělo žádné vady na sobě nemělo. Ni živého, ani malovaného neviděl člověka takového, ni žádný živý, ani také já. Buď žel, že jest kdy smrtelná. Já jsem myslil sobě tak, že jest na jevě, mysle však a nemohla se dočkat, aby lehla ke mně. Div se srdce nerozpučilo ve mně celou hořící milostí pravou, vydat tak čistou ženu a zdravou.
3: A když již lehnouti si měla, okolo sebe všady pohleděla škouc.
0: Věčný, milý Bože, tohoto mého těžkého hoře, že pro milost, čest, krásu i své jmění dávám v jednoho muže svěření. Ale poněvadž pak miluji jeho, nepiči kusu jednoho toho.
1: Nepiči znamená...
0: Nelituji.
5: Požehnavši se, vkročila do lože mého.
3: I počalí objímati s ochotným líbáním, s přeochotným přitiskáním a ona mu vždy pamatuje, která ho velmi miluje, aby poměl na její čest, která od ní svěřena jest.
5: A já vždy, kde spěkně mluvím, a proto vždy svého hledím, zda bych jí mohl kolena rozložiti a mezi ně se rychle vložiti. Že mi přijde na to slovo, jakož pravím, chceš-li mé mámilá zdraví, ať neschořím jako v ohni, tehdy v stranu svou nohou pohni.
3: A zapře se svou nohou ze spaní, že třeskne jako s hřímáním. A psíček, který pod ložem ležel, lekl se toho, křikem zaúpěl.
5: A já procitnuv, na loži jsem si sedl, ohlédaje se hlavu jsem zvedl a než jsem ku paměti přišel, pohlédl jsem a já podušku objal a sedím s ní jako omámený, pravý blázen otřeštěný.
1: Že by si kníže Hynek odbýval svou milostnou touhu pouze v erotických snech?
0: To dozajista ne.
3: Manželům se záhy narodila dcera Anna.
0: Zůstala jejich jediným dítětem.
3: Ale oni si ji stejně doma moc neužili, protože ji brzy provdali za poněkud obstarožního jihočeského magnáta Jindřicha z Hradce.
0: Ten měl stav manželský již dobře natrénovaný, neboť jeho mladičká žena byla v pořadí čtvrtá.
3: Mnohem víc než své zákonité choti si však Hynek hleděl jiné krásky.
0: Jejich jména si nikdy nepopletl. Nemohl. Obě byly totiž Kateřiny.
5: Ze záletnice Kateřiny ze Strážnice a ze Štítar měl dítek několik, z nichž nejstaršímu synu Fridrichovi poslední svou vůlí nakonec odkázal hrad svůj Kostomlaty na panství Lysé, brzy již téměř jediné dědictví potomků slavného předchůdce svého. Dýmy ta má nejpěknější milá, při níž mé srdce, mysl i má síla.
0: Ty jsi mé největší utěšení, miluji tě nade všechno stvoření, nad zlato perly i drahé kamení, a nic milejšího v mém srdci není. Buď vesel a buď živ bez starosti, mému srdci nejmilejší hosti. Byť císaři, králi, knížata i páni všichni o mou lásku stáli a dali mi všecka zboží svá, opustíc to všecko, já jsem tvá.
3: Hynek vyrůstal ve velice tolerantní rodině kališnicko-královských manželů.
0: Táta kališník, máma katolička.
3: Nejprve se držel otcovy víry.
0: 2 roky po Jiřího smrti však přestoupil ke katolictví. Tajně. A nikoli sám.
5: Také mladší bratr Hynek obdržel podobnou absoluci skrze svého kaplana Jana, probošta Jaroměřského, jak již všechna 3 knížata synové Jiřího stála v poslušenství svaté římské církve.
1: Proč byl ten přestup tajný?
5: Proměna ta dlouho bedlivě tajena před veřejností, aby knížata nepozbyla náhle všeho vlivu mravního mezi podobojími v Čechách.
3: Ani jedno z Jiřího 10 dětí se nenarodilo v královském loži.
0: Všechna přišla na svět v době, když byl pouhým zemským správcem.
3: Tudíž ani jedno z nich nemohlo počítat se svatováclavskou korunou.
0: Jinak řečeno, nikdo z nich nemohl usednout na český trůn.
3: Přesto jim ve společnosti patřila místa vynikající.
1: Už jsme slyšeli, že se Hynek stal 4. správcem zemským.
3: Tím měli v Čechách vládnout.
0: Když říkáme v Čechách, tak tím skutečně myslíme v Čechách, nikoli v českých zemích, protože Moravu tu měl pod palcem uherský Matyáš.
3: Odpovědnost, která byla tomu 22-letému mládenci svěřena, mu nezabránila, aby se už příštího roku nezdržoval u protikrále Matyáše Korvína.
0: Pro přílišný příklon k protivníkovi byl proto z funkce sesazen a nahrazen v úřadě bratrem.
3: Hynek se neměl se svým králem Vladislavem moc rád.
5: Snad zanevřel naň proto, že Vladislav zdráhal se pojmouti sestru jeho Ludmilu k manželství a že nevykoupil ze zajetí bratra Viktorína. Až léta 1478. smlouvou v Brně uzavřenou smířil se s Vladislavem konečně. Nedlouho potom taková nastala mezi ním a Vladislavem přízeň, že skrze několik let byl před ním prý v radě a vládnul dvorem jeho.
1: Co měl zprvu Hynek spoděbrat proti Jagellonskému Vladislavovi?
3: Připadal mu slabý, mladý a neskušený.
0: To jeho švagr Matyáš byl jinší chlapík.
3: Asi o 10 let starší než on.
0: Tedy sice pořád ještě mladý, ale na druhé straně dostatečně rázný, velmi nadaný, mocichtivý. Vladař rázu spíše renesančního.
1: Což se Hynkovi náramně líbilo.
3: Což se mu velice líbilo.
0: Když si Matyáš Korvín bral svou druhou ženu, Beatrici Aragonskou, počínal si Hynek tak, jako by osud Čech ležel jen a jen v rukou Matyášových.
3: Čehož dokladem je, že právě jemu postoupil v držení město Kolín.
1: Musel to být obratný politik a diplomat, tenhle ten Hynek. Uměl to na všechny strany.
0: Nejvíc se to ukázalo v roce 1483.
3: To se zase jednou v Praze rozpoutaly bouře a nepokoje a vášně.
0: Kníže Hynek dělal prostředníka mezi městem a králem a počínal si dobře.
3: Byl jednou z klíčových osobností, které se podařilo dojednat.
0: Konečně?
3: Náboženský smír v Čechách.
0: Byl uzavřen v roce 1485.
3: Na dobu 32 let.
5: Uherský král Matyáš odedávna se snažil o to, aby královal v Čechách.
1: Tuto závratnou novinku se dovídáme od starého letopisce českého.
5: Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hynka Spoděbrat, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, jako staroměstské Silvestra a Prokopa ze Šmerhova a z Nového Města Mikuláše Pečenku, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali. A dávali jim za to peníze a kapry. Král Vladislav byl varován duchovními, dali je zatknout a za městem stít. Na Hradčanech dal rozčtvrtit Alexandra, služebníka knížete Hynka, a Podivínského. Když je vedli na smrt, říkali:
3: nás žáky trestají a našim učitelům neudělají nic.
0: Jiné zprávy tvrdí zase naopak, že dva Poděbradovi služebníci byli obviněni z osnování plánů, která k zavražditi Matyáše Korvína.
1: Ano, zdá se, že už tenkrát byl na zpravodajství spoleh.
0: Ono celé to obviňování bylo stejně jenom jakýmsi plácnutím do vody, které mělo zmařit konečně se rýsující smír ve sporu o českou korunu.
1: František Palacký si o tom všem myslel svoje.
5: Do podrobného rozboru nelze zde se pustiti, ale viděti z toho, jakou svobodu měla již tehdáž denunciace na dvoře králově. Udání neschodná mezi sebou i neschodná s přírodou lidskou, pouhé klevety, čím podlejší, tím drzejší, ozývají se ve vyznání ubohých mučenců a platného důkazu viny bylo by nadarmo hledat. O úmyslu vraždy královi nepodává se ani sebemenší znamení. A přece nepochyboval král o vině těch dvou panošů. Muž, který neměl pravé důvěry k nikomu na světě, věřil přece denunciantům a nepochyboval o jejich k němu dobré vůli. Zobal jako holub vše, co se před něho sypalo, pravil o něm jeden z předních jeho úředníků. Oba příklady sloužiti mohou k naučení, jaká násilí, jaké ohavnosti páchati se mohli pod rouškou práva i spravedlnosti, i podmocnáři jinak dosti rozumnými a dobromyslnými, pokud pravá osvěta a humanita nezaplašila všecky zbytky barbarství okolo trůnů jejich.
1: Zajímavé, jakoby historik nepsal o době 500 let staré, ale no nic.
5: Tumjest hned ruky podala a podavši i přistoupila, objavši mě mile i políbila a políbivši, tak to mluvila.
0: Teď si nyní se mnou můj milý sám. Přijde-li kdo, běda nám, hádej, co by myslili sobě. Ví Bůh, že jsem přišla k tobě s dobrým úmyslem, neb věrně ze srdce přeji, a téhož se zase od tebe naději?
3: Když Hynek z Poděbrad psal svoje verše o milovníku a májový sen, schlédl se v Bokačově Dekameronu.
1: Konec konců on značnou část této dráždivé literatury přeložil do češtiny.
3: Měl talent.
0: A měl i velký jazykový cit.
3: V době, kdy mnozí i vynikající básníci používali pouze latiny,
1: například Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic,
3: psal pan Hynek česky.
1: Když jsme u básníka Bohuslava Hasištejnského, byl to on, který podal tuhletu charakteristiku našeho prvního prokletého básníka.
5: U nás nebylo nad knížete Hynka znamenitějšího, nic výmluvnějšího, nic k jednání velikých věcí hotovějšího. Však ho ve zdejší porušování panen a cizoložstva všem nelibého učinila, aniž kdo o tom pochybuje, aby byl neměl prvního mezi našimi pány v cti a důstojenství místa, kdyby byl přirození svého znamenitých darů přílišným smilstvím neporušoval. Kterýž potom ode všech sa potupen v tu nešlechetnost upadl, o které všichni mluví. Nejznamenitější z lékařů, Hippokrates, skládání se ženami pokládá za částku neduhu toho nejmrskejšího, kterému padoucí nemoc říkají.
1: Inu, pan Zlobkovic dokazuje zřejmou pravdivost vtipného výroku, že starci rádi udílejí dobré rady, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.
5: Je to dvounohý osel.
1: Tak to potupně zařadil Hynka z Poděbrad, jinak proslulý humanista Řehoř Hrubý z Jeleního.
3: Pan Hynek měl pro něžné pohlaví v skutku silnou slabost.
0: Což ho připravilo o zdraví a jeho životu vyměřilo pouhé 40 let.
3: Na Poděbradském hradě,
0: který mu už dávno nepatřil,
3: dotrpěl v ústraní a osamělosti 11. července roku 1482.
0: Kromě svých eroticky zabarvených básní i povídek vstoupil do historie poněkud smutným prvenstvím.
3: Byl prvním historicky známým Čechem, který onemocněl syfilidou.
5: O má nejmilejší krásná paní, já jsem se zapálil v tvém milování, že hořím právě jako v peci. Prosím tvé milosti, rač se svléci a lehnouti ke mně sem. Pustím tě pryč přede dnem a ještě dobře před svítáním, že já ty všecky přeraním, kdož by tvé pověsti strážci byli, a že budem zatím kratochvíli míti, jakž jedno sami budem chtíti. Tu teprv milost srovnáme s milostí a naobjímáme se do sytosti a budeme veselé spolu ploditi i všecko, což sluší k milosti působiti. Nevzal bych za to jí mění všeho světa, budu-li tě míti vedle svého boku. Protož svlec se a lehni mé utěšení. Chceš-li, ať neumřu ohněm pravého milování.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

batúška si na lož pred válku, lože falož, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

a že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem, rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

vrátí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 21. září roku 2002 zpěvák a herec Jiří Štědroň. Setkání bylo velmi milé, samozřejmě i zábavné. Jiří Štědroň nám ba i zaspíval. No a vy právě teď můžete být necelou hodinku s námi. A ještě dodám jednu zajímavost. Dnes má Nostalgické muzeum zábavy malé jubileum. Už 150. vydání. Tak a teď už račte dál do zaplněného sálku a příjemně se bavte.

Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, zpěváka a herce, pana Jiřího Štědroně.

0: Tak pane Štědroni, začínáme u toho dětství, jak jsme se domlouvali. Já teď nevím, která bude nejpříhodnější otázka. Já mám vlastně čtyři s tím, že budu možná improvizovat trošku, ale první je, v životě lidském přichází období, kdy se člověku začnou stále častěji vybavovat konkrétní obrázky z dětství. Co se vám vybavuje z dětství vašeho?
1: No, záleží na tom, z jaké úrovně mého dětství, ale fakt je, což zní...